0: majiteli obou médií. Rozhlasové a televizní poplatky chce vláda od příštího roku nahradit financováním ze státního rozpočtu. Podle Babiše je současný systém financování zastaralý. Odmítá zároveň, že by změna financování ohrozila nezávislost veřejnoprávních médií.
1: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích, to znamená, že tam se nahradí poplatky lidí a firem, které zrušíme, tak jsme to slíbili, se nahradí částku z rozpočtu.
0: Podle předsedy odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Jana Křemena ale stále není jasné, jak stát bude financování televize a rozhlasu garantovat. Vedení veřejnoprávních médií se změnou financování nesouhlasí. Jejich odbory a iniciativa veřejnoprávně jsou kvůli chystaným změnám ve stávkové pohotovosti. Izraelští vojáci zaútočili na osobní auto v Hebronu na okupovaném západním břehu Jordánu. Zabili přitom 7měsíční dítě. Palestinská agentura Wafa uvedla, že rodina jela z Betléma za příbuznými do Hebronu, když izraelská armáda začala střílet na jejich vozidlo. Rodiče dítěte utrpěli lehká zranění. Podle serveru The Times of Israel, izraelská armáda informaci potvrdila a vyjádřila lítost. Dodala, že incident vyšetří. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes oslaví 100 let. V pražských Riegerových sadech odehrají symfonici veřejný open air koncert. Program začne ve 3 hodiny odpoledne projektem Vlnohraní pro děti a vystoupeními komorních souborů složených z členů orchestru. Pokračuje ředitel orchestru Jakub Čížek.
2: Bude dechovka v 16 hodin, bude jazz, bude klarinet factory, to bude 18 hodin a v 19 Epoch Quartet. Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanova Vltava, Largo z Novosvětské, Jízda Valkýr.
0: Vstup na akci je pro všechny zdarma. Sport. Tenista Jakub Menšík prohrál s Němcem Zverevem 1-3 na sety a na Roland Garros tak skončil v semifinále. V Paříži dosáhl na největší úspěch své dosavadní kariéry. Příliš času na oslavy mít ale nebude, protože velmi rychle se z antukových dvorců přesune na ty travnaté.
3: To, co se odehrálo za ty dva týdny, tak jasně nějaký čas na to potřeba bude, ať si to vlastně sedne. Ale že jo, tenisová sezóna je tady v tomhle krutá a příští týden turnaje, se kterou jsem se teda odhlásil, že potřebuji určitě dostat zase tělo zpátky do kupy a se adaptovat zase na jiný povrch, jiné podmínky, jiné míče. Takže dám pár dní oddych a za týden a půl mě čeká další turnaj.
0: Kateřina Siniaková si v Paříži zahraje finále čtyřhry. S Američankou Townsendovou vyřadili kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská Stefániová ve dvou sadách. A kajakář Jakub Krejčí poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Povedlo se mu to v pražské Troji.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D3 za Ševětínem a také v Praze na Břevnově. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně za Ševětínem. Na kilometru 109 vyšetřují nehodu, místo je označené, je tam ale hůř vidět kvůli mlze, tak doporučujeme zpomalit. Na Liberecku opatrně na silnici 35 z Chrastavy do Hrádku nad Nisou. U Bílého kostela na kruhovém objezdu je na vozovce rozlitý olej a vozovka je kluská, tak dejte pozor. V Praze na Břevnově vyšetřují nehodu v Ankarské ulici. U kolejí Hvězda varovala dvě osobní auta. Na vozovku vytekly kapaliny, i tam opatrně. A v Praze je zavřený také Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Je to kvůli nočnímu čištění, omezení má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teploty klesají na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně a kránu se místy objeví mlhy. Přes den čekáme jasno až polojasno, postupně od jeho západu přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Pokračuje noční radiožurnál 5,5 minuty po 14:00 a nastal čas na soutěž. Dneska a ještě zítra tu pro vás máme dvě vstupenky na Jelenfest 2026. O co se přesně jedná? O festival pro celou rodinu, kde strávíte odpoledne ve společnosti členů kapely, dočkáte se i koncertu jelenů pro ty nejmenší, dorazí i hosté, jako třeba Hradišťan s Jurou Pavlicou, kapela Poetika, nebo třeba Kateřina Marie Tichá, ale hostů bude mnohem víc, jelikož zastávek má Jelenfest celkem 20. Tak kdo máte zájem si užít zábavný den spojený s večerním koncertem kapely, volejte právě teď na 221 552 155 nebo 255 na konci.
4: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Čekání na soutěž nám zpříjemnil Harry Styles a teď už pojďme na to.
1: Vydejte se díky Radiožurnálu na putovní festival Jelen Fest. Užijte si na 20 zastávkách po celé republice zábavné odpoledne přímo se členy kapely. Komorní koncert jelenů pro nejmenší návštěvníky, podvečerní vystoupení hostů i večerní jelení show. Těšte se na jeleny, Kateřinu Marie Tichou, Juru Pavlicu a Hradišťan, Honzu Nedvěda mladšího, Terezu Balonovou a další. Vstupenky na festival Jelen Fest dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A já ještě doplním, že dva lístky na Jelen Fest dostanete dnes a ještě naposledy zítra. Teď ale pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince a jako první se dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
2: No, slyšíme se.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Jo, u mě?
0: A, ano, vaše jméno poprosím.
2: No jo, kolegyně, která mě zbudila.
0: Já jsem myslel, jak se jmenujete vy, jestli mi prozradíte.
2: Vlastimile Hryzek.
0: Ano, Vlastimile, výborně. Tak jsem rád, že jsme se vašeho jména dobrali. Mám pro vás připravenou soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Toliko k pravidlům, je to takhle srozumitelné?
2: Ano.
0: Dobře, tak pojďme na to. Kapela Jelen v roce 2014 vydala své první album Světlo ve tmě. Ovšem už rok předtím vydala takzvané EP nebo EP, které obsahovalo čtyři skladby. A nás dneska zajímá, jak se toto mini-album jmenovalo. Za A Magdaléna, za B Mars a Venuše, za C Jelen. Tak nevím, jak jste velký fanoušek kapely.
2: No, já bych řekl Jelen.
0: Říkáte Jelen.

0: Kalina, to je správná odpověď, samozřejmě. Gratuluji.
1: Děkuji.
0: Lístky jsou pro vás, nebo se chystáte někoho potěšit?
1: No, ještě uvidím.
0: Dobře, tak si to v pořádku, v klidu rozmyslete a já vás jenom poprosím, vydržte mi ještě chvilku na telefonu.
1: Ano.
0: Díky moc. A vy ostatní budete mít příležitost s námi o dva lístky na Jelenfest 2026 soutěžit ještě zítra po druhé hodině v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: V okolí Labské boudy v Krkonoších je v těchto dnech slyšet hlasitý štěkot. Horští záchranáři tam se svými speciálně vycvičenými psy trénují vyhledávání lidí ztracených v horském terénu. Mezinárodního cvičení se účastní 5 záchranářů z Česka i dalších evropských zemí.
2: Tam.
3: V tuto chvíli figuranti čekají, pes je vyslán do prostoru, který má prohledat a jeho úkolem je najít ideálně oba dva figuranty.
4: Vysvětluje Pavel Smejkal, vidíme, že opravdu jde rychle, čmuchá, pátrá.
3: Pes se řídí svým čuchem, psovod ho nasazuje ve směru proti větru, tak aby pach, který jde od figuranta, byl unášen větrem směrem k psovi.
4: Teraz máme možnosť pozerať z výšky na to, ako pracujú psi, čo sa až tak často nestáva, nie je taká možnosť, takže je to super. Terezie na cvičení dorazila ze Slovenska. Počasie je úžasné. Včera pršalo, dnes je to super.
5: Mám tu dvoch psov, je to Border Collie, je 9-ročný. Je to môj služobný pes, ktorý absolvoval mnoho misií. A potom tu mám mladého psa, to je československý vlčiak. Ten bude mať 4 roky teraz a je vo výcviku.
4: Říkáme, Milan Tomčík, teď aktuálne trénujete pátrání nejrúzni schovaných osob. Jak to pejskum jde?
5: Ono je to pátranie v plochách. Tieto psi to majú ako základný výcvik pátrať v plochách. Ďalších ich špecializáciou sú pátranie v lavinách a pátranie v ruinách.
4: Monika je tady v roli figurantky. Jak se člověk v této roli cítí?
6: Když ví, že ty psy nejsou agresivní a jsou úžasný, tak vůbec nemusí mít strach. Prostě se chovat podle pokynů toho psovoda, jak máme odměňovat, jak štěká ten pes a to je prostě úžasný s nima takhle pracovat.
4: Cvičení horské služby tady v Krkonoších potrvá až do neděle. Kateřina Kohoutová, Radio.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.
2: Hello.

0: 2:30. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Česko může pokračovat s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Evropská komise ukončila předběžný přezkum kvůli státní podpoře jihokorejské společnosti KHNP. Ta má dva nové bloky postavit. Na síti X to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Přezkum měl posoudit, jestli by finanční příspěvky pro korejskou firmu mohly narušit vnitřní unijní trh. České úřady můžou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert. Uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení dotací. Brusel ale zatím dotace pro Agrofert proplácet nebude, a to dokud neprověří celou záležitost s potenciálním střetem zájmů premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Maximální cena litru benzinu ode dneška klesne o dalších 25 haléřů. Čerpací stanice ho až do pondělí budou moct prodávat nejvýš za 41 korunu a 64 haléře, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop u nafty naopak o víkendu vzroste oproti pátku o 7 haléřů, a to na 40 korun a 4 haléře za litr. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do konce června. A parkování v centru Jihlavy je ode dneška zdarma přes celý víkend. Rozhodlo o tom vedení magistrátu. Dosud bylo možné auto v takzvaných fialových a oranžových zónách bezplatně odstavit jen v neděli. Změnit režim se Jihlava rozhodla na základě nízké vytíženosti. Magistrát bezplatnými sobotami přijde o zhruba 2 miliony korun ročně. Sport. Tenista Jakub Menšík vypadl na Roland Garros v semifinále. Němci Alexandru Zverevovi podlehl 1-3 na sety. Ve finále se Zverev utká s Italem Kobolim, který do zápasu o titul postoupil bez boje. Jeho soupeř Ital Arnaldi onemocněl. Mezi ženami postoupili Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou do finále deblu. A kajakář Jakub Krejčí slaví premiérový triumf v závodě světového poháru. Vyhrál v pražské Troji.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za Švětínem a překážka na D1 u Velké Býteše. Na nehodu pozor na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora. Za Švětínem na kilometru 109 havarovalo vozidlo. Místo je označené šipkou silničářů. Na D1 z Prahy do Brna stojí u Velké Býteše na kilometru 161 nepojízdné vozidlo. Blokuje odstavný pruh, je označené světelnou šipkou. Na místo teď přijeli policisté. Téměř všechna vozidla v místě vybočují do levého pruhu. V Praze je mimo provoz Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Vyřadilo ho plánované čištění. Znovu otevřený má být v 5 hodin ráno. A v Praze na Břevnově, opatrně v Ankarské ulici, na úrovni kolejí Hvězda havarovala dvě osobní auta. Na vozovku vytekly kapaliny, průjezd je teď omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Ve chvíli, kdy jeho vrstevníci už většinou končí trenérskou kariéru, on je na jejím vrcholu. Za poslední 3 roky zažil Miroslav Koubek velký kariérní vzestup. V červnu 2023 byl bez práce a blížily se jeho 72. narozeniny. Teď už se jako kouč národního týmu chystá na mistrovství světa. Za jeho kariérou se ohlédneme v dalším dílu našeho seriálu k nadcházejícímu šampionátu už za malou chvíli.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: dalším dílu seriálu, který se věnuje blížícímu se mistrovství světa ve fotbale, se teď zaměříme na trenéra české reprezentace Miroslava Koubka. Z kouče, který byl po 70. bez angažmá, se během 3 let stal trenér národního týmu na mistrovství světa, který má na kontě několik úspěchů v pohárové Evropě.
1: Trenér národní mužstvo je asi největší prostě podsta a čest.
2: Prohlásil Miroslav Koubek krátce před loňskými Vánoci, poté co se stal novým trenérem fotbalové reprezentace.
1: Pro mě to je samozřejmě milé překvapení a hlavně obrovská čest. Vážím si toho momentu v mém životě, v mé kariéře.
2: Ve 74 letech už Koubek asi ani nečekal, že by taková nabídka někdy mohla přijít. Nejvyšší soutěž si poprvé jako trenér vyzkoušel až krátce před 50. a bylo to v Plzni, která se mu stala osudnou. Když se totiž na západ Čech po 14 letech vrátil, získal s Viktorií mistrovský titul.
3: Díky všem a můj názor je, že je ten, že pro tyto chvíle to fotbal děláme. Pro tyto chvíle. Tohle to má smysl.
2: Krátce po začátku další sezóny byl ale Koubek odvolán. Po skoro roční pauze následovalo v roce 2016 angažmá u Bohemians, kde ale ani nedokončil sezónu. V tu dobu už byl také asistentem trenéra Karla Jarolíma u reprezentace. Celý realizační tým ale v září 2018 skončil. Na další nabídku pak musel Koubek čekat až do roku 2021, kdy si ho vyhlédl Hradec Králové. Druhou sezónu na východě Čech ale kvůli zdravotním potížím nedokončil. O pár měsíců později, v létě 2023, se ale znovu vrátil do Plzně.
4: Vítězem ankety trenér roku 2024 se stává Miroslav Koubek. Gratuluju.
2: Mezi roky 2023 a 2025 Miroslav Koubek sbíral z Plzní úspěchy hlavně v pohárové Evropě. Západočeši si zahráli čtvrtfinále konferenční ligy a pak také postoupili do osmifinále Evropské ligy.
1: Vždycky to je tlak obrovský, mezinárodní tlak je obrovský. Jo. Je to kontinuální prostě zkušenost, trvající skoro 2,5 roku, tak je to určitě dobrý, jako lepší než to nemít. Jo. Já jsem se přesvědčil s klukama z Plzně, když jsme ty evropské poháry hráli, že proti 90% mužstvům, který byli herně lepší, na míči lepší, se dá uspět. Jako.
2: Na konci září loňského roku vedení Plzně Koubka odvolalo. Bez práce ale dlouho nebyl. V prosinci se totiž stal trenérem národního týmu.
5: Má zkušenosti, je to trenér, který dokáže reagovat na utkání, ať už změny hráčský nebo rozestavěním. Neposledně zadě musím zmínit i to, že vlastně on, co se týče evropské scény, byl velice, velice úspěšný poslední 2 roky, takže tohle všechno hrálo v jeho prospěch.
2: Vysvětlil generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd, proč právě Koubek dostal důvěru pro březnovou baráž o postup na mistrovství světa.
6: Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Sázka na Koubka vyšla. Čeští fotbalisté po penaltách nejprve vyřadili Irsko a pak porazili stejným způsobem i Dánsko. V samostatné historii se tak Miroslav Koubek stal po Karlu Bricknerovi teprve druhým trenérem, který dovedl národní tým na mistrovství světa. A na šampionátu bude po 78-letém Diku Advokátovi druhým nejstarším trenérem.
1: Určitě, to říkám to od začátku, že bychom rádi ze skupiny postoupili. Máme v hlavách jednoznačně, že se nejdeme zúčastnit, ale že chceme z té své skupiny se probojovat. Naší těžké skupiny je těžká.
2: Výběr trenéra Miroslava Koubka nastoupí ve skupině mistrovství světa postupně proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Mexiku. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Linkin Park zazněli v nočním radiožurnálu s datem 6. června. A tajně při stavbě tělocvičny nechali představitelé minulého režimu v Šumperku vybudovat podzemní kryt pro velitelství železnice. Desítky let šlo o utajované a veřejnosti nepřístupné místo. Teď je ale z bunkru nový turistický cíl. Uvnitř se dochovalo dobové technické vybavení, díky úsilí nadšenců je například v provozu i původní přes 60 let starý dieselový agregát.
1: Já zapnu dekompresor a motor se natočí. Tak, jdeme na to.
2: Bývalý řidič autobusu a znalec motorů František Hlavatý je jedním z nadšenců, kteří stojí za zpřístupněním podzemního krytu velitelství železnice v Šumperku.
1: Tyto motory mě prošly rukama, tak mě poprosil pan Skrbek, který to tady chtěl otevřít, jestli bych ten motor se nepokusil po 40 letech natočit. Tak jsem to zkusil a podařilo se nám to.
2: Kryt má 20 místností a pochází z roku 1962. Nad námi leží tělocvična, která dnes slouží šumperským středoškolákům. A podle místní legendy právě stavba tělocvičny před 10 let maskovala budování krytu, jak popisuje další z nadšenců Martin Pelnář.
3: Já jsem hledal i plány, už na stavebním úřadě plány od toho neexistují, nebo nenašli jsme je, ale předpokládám, že to bylo tak, že výstavba tělocvičny maskovala výstavbu toho bunkru, protože při hloubení základů pro tu tělocvičnu se samozřejmě udělala vlastně tady ta stavba a už ta tělocvična se pouze a jenom nahoře dostavila.
2: Turisté se do krytu podívají letos v létě a podle vedoucí Šumperského informačního centra Ivany Doležalové podobný cíl ve městě dosud chyběl.
4: Opravdu je to unikátní věc i tím, jak zachovalé jsou vlastně ty technické, to technické vybavení tady toho ukrytu.
2: Zájemci o prohlídku si už teď mohou rezervovat termín na webu Šumperského informačního centra. Ze Šumperku Michal Poláček, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis má Monika Chmilová.
1: Spojené státy sestřelily 4 iránské drony, které směřovaly k Hormuzskému průlivu. Česká centra nemohou podle premiéra Babiše legálně ukončit provoz. Zavření center hrozí podle ministra zahraničí Macinky. Olympijská vítězka ve snowboardingu Zuzana Maďarová je poprvé v kariéře královnou bílé stopy. A dnes bude slunečno, od jeho západu postupně přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Americká armáda sestřelila 4 iránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu. Uvedlo to velitelství amerických sil na Blízkém východě. Dodalo, že po sestřelení dronů armáda bombardovala iránská radarová stanoviště, aby zabránila dalším útokům. Podle armády drony cílily na regionální námořní dopravu. Mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna příměří, které obě strany porušují. Země se snaží najít schodu na takzvaném memorandu o porozumění, které by položilo základ pro budoucí mírovou dohodu. Ministerstvo zahraničí podle premiéra Andreje Babiše z ANO nemůže legálně zrušit česká centra a bude muset najít prostředky na jejich provoz. Reagoval tak na šéfa resortu Petra Macinku z motoristů sobě. Ten uvedl, že centra skončí v mínusu a ministerstvo je bude možná muset všechna zrušit. Podle něj je to důsledek prodražení stavby českého pavilonu na Expo 2025 v Japonsku za minulé vlády. Ministerstvo kvůli tomu podalo 2 trestní oznámení na neznámého pachatele. Zakázku teď šetří 2 audity. Minulou vládu za to kritizoval i Babiš.
3: Jako skutečně to je neuvěřitelné, co vlastně aspoň podle toho, jak to pan Macinka prezentoval i na vládě, tu nehospodárnost a samozřejmě je to i ostuda, že ani se neví pořádně, co s tím pavilonem, řeší se to, ale on musí jasně říct, jakým způsobem ty centra zachrání.
1: Někdejší ministr Jan Lipavský za ODS obvinění odmítá. Česko bude mít od dneška první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami. Stanou se jimi kněží zavraždění komunisty Jan Bula a Václav Drbola. Katolická církev dokončí dlouholetý proces blahořečení na slavnostní mši. Kardinál Michael Černý, vyslaný Lvem 14. tam česky a latinsky přečte papežský list, vysvětluje biskup brněnské diecéze Pavel Konzbul.
4: Jsou 2 takové modely, když se někdo vyhlašuje za svatého nebo blahoslaveného. Buď to koná se přímo v Římě a potom to dělá papež, ale v poslední době se to trošku změnilo, že se jako podporují místní církve, takže papež posílá nějakého delegáta, který to tam jako jeho jménem řekne, aby se toho mohlo účastnit třeba i víc lidí.
1: Sport. Tenista Jakub Menšík podlehl v semifinále Roland Garros Němci Alexandru Zverevovi 1-3 na sety a o titul v singlu si nezahraje. V finále deblu čeká Kateřinu Siniakovou. S Američankou Townsendovou porazili v semifinále kanadsko-brazilský pár Dabrovská Stefániová ve 2 setech. A úřadující olympijská šampionka v paralelním obřím slalomu snowboardistka Zuzana Maďarová se stala vítězkou ankety Král bílé stopy. A to poprvé v kariéře.
5: Na to koukám, že to byla životní sezóna a určitě myslím, že to bude jedna z nejlepších, co bude za celou kariérový, protože samozřejmě olympijský zlato nemůžete vyhrát každý rok. Je to něco neskutečného a myslím, že to určitě zůstane jako jedna z nejkrásnějších sezon, protože i kdyby se něco takového třeba povedlo zopakovat, tak furt tohleto je ta první olympijská medaile a je to prostě něco výjimečného.
1: Druhý skončil v anketě alpský lyžař Jan Zabistřan a třetí snowboard krosařka Eva Adamčeková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D3 za Ševětínem a omezení na D8 za Roudnicí. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora došetřují nehodu za Ševětínem. Na kilometru 109 je místo havárie označené světelnou šipkou. Na místě je policie, je tam ale špatně vidět kvůli mlze, tak raději zpomalte. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy počítejte s omezením za sjezdem do Roudnice nad Labem. Mezi 26. a 17. kilometrem se kvůli víkendové opravě projíždí pouze jedním pruhem. Opět bez omezení to má být v neděli odpoledne. A v Praze už skončila noční údržba Strahovského tunelu. Průjezdný už je nejen na Břevnov, ale už i směrem na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně od jeho západu přibývání oblačnosti. V Čechách k večeru místy přehánky, ujediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Tarda.
0: Ladíte noční radiožurnál 5 minut po 3. hodině a přeji poklidnou sobotní noc všem. Dokázali byste postavit vodáckou slalomovou trať tak, aby na ní olympijský vítěz projel bez jediné chyby? Na veletrhu vědy v pražských Letňanech si to ještě dnes můžete sami vyzkoušet na unikátním hydraulickém modelu. Už za okamžik se tam vydáme.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Ještě dnes do 18. hodiny se můžete vypravit na největší populárně vědeckou akci v Česku. Akademie věd pořádá na výstavišti v pražských Letňanech 10. ročník veletrhu vědy. Je tam víc než stovka interaktivních expozic. Vstup je zdarma. Jedním z hlavních lákadel je hydraulický model vodácké slalomové dráhy expertů z fakulty stavební Českého vysokého učení technického.
1: Cvakli jsme se. Potápí se mi raf. To ne?
2: No tak to musíme upravit tady.
1: Akána by tam prošla, jo?
3: Dvojice studentek z Hradce Králové právě staví vlastní trať a zkouší, jestli to bude právě jejich loďka, která projede cílem.
1: Tak ještě pokus, tak moment.
4: Zkuste malinko posunout ty překážky.
3: A jak byste radil to přesunout?
4: Malinko bych ty překážky dal jich tam víc, aby ten proud nebyl tak rychlý.
1: Tady.
4: No a donutil ten proud té vody víc zatáčet, aby to bylo zajímavější, protože když to dáme také napřímo, tak ta loď to projede tu naší trať během 2 vteřin a ty imaginární vodáci si to vlastně neužijou. Budou dole na to tata.
3: Milan Zukal, vedoucí vodohospodářského experimentálního centra fakulty stavební Českého vysokého učení technického, teď ke stolu o rozměrech zhruba 2x1 metr zve další přihlížející. Tentokrát si model vodácké slalomové trati zkouší školáci z Jablonce.
4: Ty překážky, které tam umisťujete, máte nějaký plán, co s tou vodou chcete udělat, nebo to prostě jenom zkoušíte, co to udělá, když tam tu překážku dáte?
5: Cílem je to udělat co nejtěžší a chtěl zkusit, jestli to pak projede tamhle ta 3D vytištěná kánoj.
4: Tady vám dám jenom malou radu. Když tady dáte těch překážek hodně a bude tam voda téct jenom prostředkem, tak tady bude hodně velká rychlost a málo vody. A ta loď, kterou tady pustíte, bude drhnout o dno. Potřebujeme tu vodu malinko zpomalit, tudíž ty překážky

0: To zase změnit a pravidlo je takové, že musíme postupovat od nejnižšího místa proti proudu vody.
1: Přestože dnes existují pokročilé počítačové simulace, bez fyzických modelů se vodohospodáři stále neobejdou.
0: Pořád jsou úlohy ve vodním hospodářství, které spočítat nejdou, a fyzikální modelování je jedinou cestou, jak se dobrat k správnému výsledku. Tady na tom modelu vodního kanálu je ta ukázka jednoznačná, protože tam je hodně turbulentní proudění, které modelovat jde velmi omezeně, a proto hýbeme s těma překážkama tak, aby jsme získali požadované hloubky, požadované rychlosti, aby ta dráha byla fair, aby byla bezpečná, což spočítat nelze, ale je to vlastně metoda pokus omyl. A v momentě, kdy spatříme to, co potřebujeme, a zkušenosti nám řeknou, toto je to, co potřebujeme, tak ta překážka je umístěna na správném místě.
1: Model tak není jen hračka s lodičkami, ale ukázka skutečného výzkumu, který čeští vědci využívají při navrhování sportovních kanálů po celém světě.
0: Chtěli jsme dětskám ukázat, že výzkum vodních staveb není jenom o přehradách, elektrárnách a protipovodňové ochraně. Ale v laboratoři se posledních zhruba 10 let intenzivně věnujeme i výzkumu právě vodáckých a rekreačních tratí pro sport.
1: Dodává vědec Milan Zukal. Radiožurnál odvysílá odsud z veletrhu vědy v sobotu po 9. hodině dopoledne taky vědecko-technologický magazín Experiment. Karolína Burdová, Radio.

0: Společnost vám dělá noční radiožurnál a teď je tu sport. Cesta Jakuba Menšíka na tenisovém Roland Garros se zastavila v semifinále. V něm český reprezentant podlehl nasazené dvojce Zverevovi z Německa 1-3 na sety. Po utkání s Menšíkem mluvil v Paříži reportér David Prouza.
1: Podám ruku, protože semifinále prostě paráda. Říkal jste, že se odlázíte z jednou turné na trávě, takže bude nějaký čas na nějakou dekompresi, na vnímání toho úspěchu, protože přece jenom nějaký čas to asi bude potřebovat, abyste to zpracoval.
2: Ne, to určitě ano, tak takové příběhy nebo respektive taková dlouhá doba, že jo, a spousta vlastně toho, co se odehrálo za ty dva týdny, tak jasně nějaký čas na to potřeba bude, ať si to vlastně sedne, ale že jo, tenisová sezóna je tady v tomhle krutá a jede se prostě dál, že jo, příští týden turnaje, se kterou jsem se teda odhlásil, že potřebuji určitě dostat zase tělo zpátky do kupy, nachystat se na to, na co se čeká, nějaké další volno budu mít teda až po Wimbledonu, ale i tak, jak říkám, je potřeba se adaptovat zase na jiný povrch, jiné podmínky, jiné míče, všechno zase jinak, takže určitě dám pár dní oddych a za dva týdny nebo za týden a půl mě čeká další turné.
1: Sám jste říkal, sezóna dlouhá, nechal jste si trochu ošetřovat krk, jak se servírovalo zaprvé s tím, že jste ho měl trochu stuhlý, věřím, že asi neúplně ideálně, a druhá věc, Zverev, vlastně mi přišlo, že to, co vy jste udělal Fonsekovi, tak tomu trochu dělal vám, že byste taky neměl možnost tolik dělat ty body z toho podání, jak byste se asi představoval. Byl vůbec nějaký recept na něj?
2: Ne, tak samozřejmě, jak jsem říkal, sezóna dlouhá a nemyslím si, že to bylo spíš jako díky té sezóně, ale spíš obecně tou dlouhou dobou, že jo, dva týdny, a je to strašně fyzicky náročný, takže jasně krk jsem trošku tuhý měl. Není to úplně nějaké jako zranění, které by mě mělo vlastně trápit pak po delší dobu, ale je to otázka prostě jenom dobrého treatmentu, dát tomu chvilku klid, jo, a trošku celkově to tělo zregenerovat, aby se vlastně připravilo na to, co zase čekat. A druhá věc, samozřejmě Saša dneska předvedl skvělý výkon, nenadarmo je třetí hráč světa, a to prostě to momentum nebo ten rytmus, který on má a který on vlastně k tomu vlastně jako nepustí toho hráče na to, aby se dostal do toho svého rytmu, do toho svého tempa, tak bylo prostě dneska strašně náročný, takže první dva sety určitě bylo strašně náročné pro mě se dostat do nějaké té zóny, dostat se do rytmu, ale že jo, nebylo v uvozovkách skoro kudy kam. Skvěle servíroval, když jedna příležitost vlastně v jednom gemu, kde jsem měl nějaký breakbally, mohl jsem to proměnit a možná by to bylo naopak, ale to je co by kdyby, no. I přes prohru, tak jsem rád, že jsem předvedl solidní výkon.
1: Ještě jednou velká gratulace a užijte si tu chvíli aspoň, co budete moct nehrát tenis a uvědomit si, jestli byl v semifinále. Díky moc.
2: Díky moc.
0: S tenistou Jakubem Menšíkem o úspěchu na tenisovém Roland Garros mluvil přímo v Paříži reportér David Prouza.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkend.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
3: Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci včera na druhý pokus zvolili místopředsedkyni dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN, která získala 126 hlasů. Poslanci zároveň zvolili i 6 členů Rady České televize. Opět zvolili její bývalé členy Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Do rady sněmovna vyslala i bývalého poslance ANO a někdejšího moderátora Stanislava Berkovce. Ruský prezident Vladimir Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident ve čtvrtek šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války. Kennedyho centrum ve Washingtonu dostalo příkaz okamžitě odstranit jméno Donalda Trumpa z názvu, fasády i veškerých materiálů. Federální soudce rozhodl, že správní rada loni přijala Trumpovo jméno do názvu instituce nezákonně, bez souhlasu kongresu. Prezident Spojených států zvažuje odvolání. A na tankodromu poblíž Strašnic v Brdech dnes pořádá armáda tradiční den pozemního vojska Bahna. Představí techniku české armády i historická vojenská vozidla. Na programu jsou statické i dynamické ukázky pásové i kolové techniky. Součástí přehlídky bude také průlet letounů vzdušných sil, seskok výsadkářů nebo ukázka odsunu poškozené techniky.
1: Sport.
3: Čeští volejbalisté vstoupili do Evropské ligy suverénním vítězstvím v Maďarsku. Domácí reprezentaci porazili ve třech setech. A hokejisty Liberce posílil 24-letý útočník Jakub Rychlovský. Poslední dva roky strávil v zámořské AHL.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 u Kuberovic a také v tunelech na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je za odbočkou na Kuberovice uzavřený pravý pruh. Na 81. kilometru silničáři opravují most a práce mají naplánované až do neděle ráno. Aktuálně se projíždí bez zdržení. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech. V Lochkovském se jezdí obousměrně v tubusu na letiště. V Cholupickém jedou oba dva směry v pásu k dálnici D1. Jde o víkendovou údržbu. A na Liberecku opatrně na silnici 35 z Chrastavy do Hrádku nad Nisou. U Bílého kostela na kruhovém objezdu je na vozovce rozlitý olej. A vozovka je kluská, tak dejte pozor a raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, od jeho západu postupně přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Sardou.
4: Posádce Mezinárodní vesmírné stanice hrozila evakuace. Kvůli úniku vzduchu dostali včera astronauti na ISS pokyn ukrýt se do kosmických lodí a připravit se na případnou evakuaci. K té nakonec nedošlo a pokud vás zajímá, o co přesně se jednalo a jestli se problém podařilo vyřešit, tak na irozhlas.cz najdete článek v rubrice Věda, kde se včerejší situaci na vesmírné stanici věnujeme podrobněji. Tak se podívejte a dál Marlon Rudet a píseň New Age.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: S vámi je Noční radiožurnál a k tenisu se vrátíme i v této půlhodině nočního vysílání. Vysloužilé tenisové míčky prý nepatří na hraní psům. Lepší by byly gumové hračky vyrobené z recyklovaných míčků. Říkají to čeští inovátoři. Jejich nápad vám představíme za pár minut.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Hudební novinka, to byl duet Evy Farné a Miraje Navrátila s názvem Vzpomeneš si. Tak doufám, že se novinka líbila a přeji i nadále příjemný poslech. Tenisový turnaj French Open spotřebuje údajně až 100 000 žlutých míčků. Inovátoři proto přemýšlejí, jak tento tenisový odpad využít. Například český startup z něj zkouší vyrábět bezpečnější hračky pro psy nebo izolační desky.
1: On málo skáče, je opotřebovaný. Tenhle star žlutý, ten Melton, ten chlup, je už takový opotřebovaný.
2: Tenhle ten vypadá ještě docela chlupatě, ale...
1: Tenhle už je trošičku víc ohraný, jo.
3: Vít Glozer předvádí ohrané tenisové míčky. Ve skladu jeho firmy je jich přes 100 000.
1: Průměrná životnost toho tenisáku je 6-7 hodin. Profík si hraje 6 gemů, Roland Garros, ale pak se ty míčky dál používají. My amatéři s tím hrajeme třeba 2 až 3 zápasy.
3: Každý rok se na světě vyhodí 100 miliony míčků. Jen část z nich pozbírají recyklační iniciativy jako ta česká. Hodit je po psovi, ale není dobrý nápad. Veterináři by s tím nesouhlasili, upozorňuje technolog českého startupu Jiří Brejcha.
4: Ty vlákna je na ně nachytaná zada různých pevných částí, tak vlastně obrušuje sklovinu tomu psovi.
2: On se na tom kazí zuby.
4: A vlastně ty psy mají tenisátky rádi. Když se mě rozpadla krabice se 120 tenisákama, tak to pro mého psa bylo extáze nadšenosti.
3: Jiřího Brejchu proto napadlo vyrábět psí hračky z recyklované gumy, původem právě z tenisových míčků.
4: Ale v té správné podobě tak, aby to tomu psovi neškodilo.
2: Vydržíte v ruce gumový kroužek zblízka. To není jenom černá guma, ale jsou tam zelené tečky.
4: To je pravdu, to je vlastně prototyp. Využili jsme drť, která obsahuje i zbytky toho melatonu. Tam může mít vliv na nějaké fyzikálně magnetické vlastnosti i určitý, řekněme, vizuální efekt.
3: Tenisové míčky jsou slepené z několika základních materiálů. Z kaučuku, čili gumy, a z ovčí nebo umělé vlny, odborně melatonu. Rozebrat se dají jenom, když se míčky rozdrtí na kousky.
1: Najít drtičku nebylo vůbec jednoduchý. Drtiče, který dělají pneumatiky, tam jsme neuspěli.
2: To je moje pružná, čili si představím jako drtit gumu.
1: Po 2,5 letech jsme našli 3 drtící kapacity.
2: Tam jsou ty 2 základní materiály. Jakým způsobem se dají oddělit od sebe nějaké profukování, prosívání?
4: Vychází to z odlišné hmotnosti, to znamená přesně, jak říkáte, po vzduchu, síto, vibrace.
2: To je drť. Vypadá to z dálky trochu jako kamínky, ale když to prohrábnu, tak jsou to malé úlomky gumy, které se mi lepí na prsty.
1: Nadrtíte, odfouknete to žlutý a dole podle hustu toho síta vám vyjede nadrcená pryš. Tohle je mimo jiný teda ten Melton.
2: Vypadá to jako žluto-zelená vlna.
1: To je ten zbytek, jo, který víceméně má nějakou 85-90% čistotu, jo?
2: Jsou tam drobky gumy.
4: Víme ještě čistější.
5: Ještě čistší umíme.
3: Získat z míčků základní suroviny umí na světě několik firem a iniciativ. Každá s nimi ale nakládá jinak. V Nizozemsku je například přidávají do nových míčků. Nejde to ale stoprocentně.
4: Tam máte určité chemické vazby a neumožňují tak úplně jednoduše v rámci té recyklace se vrátit na ten původní materiál, což je právě ta odlišnost mezi gumou a plasty.
3: Žlutý mech z míčků se dá použít jako podklad v koňských jízdárnách. Z gumových kousků různé firmy dělají pružné podlahy například na hřištích, včetně tenisových. Podle českých inovátorů by ale byla škoda materiál v podstatě zakopat do podlahy. Martin Zedníček chce tenisovou směs umístit na viditelnější místa, jako obkladové desky.
6: V interiérovém designu a stavebnictví.
2: To je dohromady guma i s tím filcem.
6: Tady vidět na těch destičkách. Ta vlna způsobuje to, že ten materiál je porezní.
2: Je to takové chlupaté.
6: Tak by mě to už od začátku evokovalo přirozeně akustickou funkci.
2: Je to tlumý hluk.
6: Jo.
2: Já jsem si vzal vzorek té vaší desky, lehoučka, tady je to prasklé nalomené. Jak to vzniká?
6: Je to smíchané s pojivem, experimentálně čistě jenom s tapetovým lepidlem. Pak je to vtlačeno do formy.
2: Ta hmota nějakým způsobem slisovaná a slepená dohromady.
6: Teďka to zkouším trošku dál.
2: To je kostička, také slisovaná, ale je tlustší než ta deska. Tak to je tvrdší.
6: Zkoumám, jak tlustý materiál dokážu z toho udělat, aniž by měnil nějaké své proporce.
3: Jedna věc je vyřešit technické vlastnosti materiálu, další problém ale je, jestli se výroba z recyklovaných míčků vyplatí. Doposud totiž sběr a zpracování platí dárci. Ze skladu ohraných tenisáků v Praze z Braslavy, Martin Srb, Radiožurnál.

0: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn doplní Monika Chmilová.
2: Premiér Babiš v dopise odborům odmítl, že by vládní koalice chtěla ohrožovat nezávislost veřejnoprávních médií. Nizozemka dostala 7 let vězení za to, že umožnila synovi stát se bojovníkem Islámského státu. Tenista Menšík skončil na Roland Garros v semifinále. Seniaková si v deblu zahraje o titul. A dnes bude slunečno, od jeho západu postupně přibývání oblačnosti, teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá možné ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií kvůli změně jejich financování. Současný systém ale podle něj už neodpovídá této době. Premiér to napsal v dopise předsedovi odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Janu Křemenovi. Vláda od příštího roku plánuje rozhlasové a televizní poplatky zrušit a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Podle Křemena ale stále není jasné, jak bude financování Českého rozhlasu a České televize garantované.
4: Jinde ve světě ty garance jsou 6-letý, 4-letý, 8-letý. Teďkon stávkuje úřad vlády, předtím stávkovali adiktologové a my vlastně jsme v podobné situaci, protože ačkoliv byly slíbeny nějaké expertní skupiny, tak pracovní skupina sice byla ustanovená, záhy byla okamžitě rozpuštěna. Odborná diskuze asi má nějaký smysl, nechápu, proč nemůže proběhnout.
2: Nizozemský soud odsoudil 49-letou ženu k 7 letům vězení za to, že umožnila svému nezletilému synovi stát se bojovníkem teroristické organizace Islámský stát. Justice ji uznala vinou z válečných zločinů. Žena v roce 2014 odjela se svými dětmi do Sýrie, aby tam žili na území ovládaném teroristy. Podle soudu pak nechala svého tehdy 14-letého syna připojit se k vojenské policii Islámského státu. Chlapec se zemřel o 2 roky později při službě ve vojenské jednotce. Radnice v Česku hlásí velký zájem novomanželů o svatby na dnešní datum 6.6.2026. V některých středočeských městech museli zájemce i odmítat. Například v Kutné Hoře si své ano dnes řekne 11 párů. Až 4násobně víc obřadů než obvykle hlásí třeba i Votice nebo Poděbrady a taky Sedlčany, jak potvrzuje nezávislý starosta města Ivan Janeček.
5: Za normálních okolností míváme tak 2 svatby v sobotu, ale na tento den 6.6. roku 2026 jsme měli nahlášeno celkem 7 svateb. Takže budou vlastně 2 skupiny, aby jsme to všechno stačili oddat.
2: Sport. Tenista Jakub Menšík na Roland Garros do finále nepostoupil. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. Zvereva čeká v boji o titul střet s Italem Kobolim, který do finále prošel bez boje. Jeho semifinálový soupeř Ital Arnaldi onemocněl. Kateřina Siniaková si v Paříži zahraje o titul v deblu. S Američankou Townsendovou deklasovali kanadsko-brazilský pár Dabrovská-Stefániová 6-0 a 6-1. Jednoznačný průběh zápasu Češku mírně překvapil.
6: Když jsme šli do zápasu, tak nečeká to, že vyhrajete 12-1. Soupeřky za mě super tým, super hráčky, náročný, prostě dělají chaos, na síti přebíhají, takže jsme čekali těžký zápas, ale hráli jsme za mě fakt skvěle, zvládli jsme hrát to, co jsme chtěli, hráli jsme agresivně a i tak myslím si, že gamy byly vyrovnaný, ale prostě všechno to spadlo na naši stranu, což bylo super.
2: Ve finále si českoamerický pár zahraje proti Srbce Kruničové a Danilinové z Kazachstánu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D8 za Roudnicí i na D55 u Hulína. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy počítejte s omezením za Roudnicí nad Labem. Mezi 26. a 17. kilometrem se kvůli víkendové opravě projíždí jen jedním pruhem. Opět bez omezení to má být v neděli odpoledne. Na D55 je omezený provoz mezi Hulínem a Otrokovicemi. Mezi 17. a 24. kilometrem se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem. Komplikace tam potrvají ještě 2 týdny. A v Ústí nad Labem jeďte opatrně přístavní ulicí. Mezi mosty doktora Edvarda Beneše a Mariánským se na vozovce pohybuje chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: Přeji dobré časné ráno s nočním radiožurnálem. Máme 4:05 a teď se podíváme na sever Čech. V centru DOX na Českolipsku totiž zůstávají rozkopané silnice a složený stavební materiál. Firma, která měla na starost rekonstrukci vodovodu a kanalizace, se už několik měsíců nemá k dokončení díla. Město a Severočeská vodárenská společnost hledají cesty, jak situaci vyřešit. My vám k tomu povíme víc, a to hned po písni od Alberta Černého.
3: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Provizorně zasypané výkopy, dopravní omezení a všudy přítomný prach. Tak v těchto dnech vypadá centrum DOX na Českolipsku, kde krachující firma nedokončila rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Jde o společný projekt Severočeské vodárenské společnosti a města. Dodavatel nekomunikuje a investoři hledají cesty, jak vypsat zakázku co nejrychleji znovu.
1: Nemůžu jezdit na kávu, zkrátka musím objíždět celé město, jako strašný náklady to jsou pro mě navíc.
2: Říká Zdeněk, kterého potkávám v kavárně na náměstí. Nedokončená stavba má pro město ale i vážnější důsledky.
1: Jako zpomaluje to chod města, že jo, teďka podnikatelé tady mají větší náklady kvůli tomu všechno, je to jako strašný, no, měli by s tím něco dělat ty kluci.
3: Rada města v pondělí schválila odstoupení od smluv.
2: Říká nezávislý místostarosta DOX Václav Reinhardt.
3: Protože zhotovitel po několika urgencích neplnil a ze stavby zmizel.
2: A ty kontejnery, různé materiály a co tady je, tak s tím nemůžete nějak nakládat.
3: Nemáme oprávnění na to s tím manipulovat. Zjistili jsme, že ten materiál nebyl zaplacen.
2: Není to první zakázka, kterou firma VHS Technology opustila. Zkušenosti s ní mají například v Bílině na Teplicku. Kolegyně Jana Vitásková se ptala tamního starosty Karla Matušky z Hnutí ANO.
4: Stavba se jmenuje Naplní parkoviště u zimního stadionu. Stavba není dokončená, ulice je tady rozkopaná.
5: V letošním roce přišla sama firma, že jsou v druhotné platební neschopnosti, takže došlo k dohodě o tom, že se ukončí ta spolupráce, že dojde k vyučování.
2: V sídle firmy jsme na nikoho nenarazili. Jednatel Dalimil Kotas nezvedá telefon a nereaguje ani na textové zprávy. Kolegyně Daniela Pilařová po něm vyrazila pátrat do jeho bydliště v Děčíně.
6: Tak bohužel na několikateré zvonění pan Kotas neodpovídá.
7: Dobrý den, můžu se zeptat, hledám pana Kotase, nevíte, kde bývá doma?
8: Jo, tak to vám neřeknu, protože já jsem tady viděl ty lidi asi tady dvakrát v životě.
2: Severočeská vodárenská společnost ústy mluvčího Mária Bémeho uvedla, že podniká veškeré kroky, aby se zakázku povedlo dokončit. Jiří Jelínek a redakce Radiožurnál.

0: Francouzská zpěvačka Zas s vámi byla v nočním radiožurnálu, a to 19 minut po 4. hodině. Ve Štole Václav u Žampachu Bílovém u Prahy vznikla unikátní důlní ferata, vůbec první svého druhu v Česku. Nová zajištěná trasa vede historickým dolem Pepř, kde se těžilo zlato už ve středověku. Místy, kam se doteď lidé neměli možnost podívat.
1: Vybavení je pevnou obuví, přelbami, půjdeme prý tak 3/4 hodiny, říkal můj průvodce, geolog Pavel Škácha.
2: Jde se asi kilometr pěšky a pak se jede půl kilometru vláčkem, než se jde k šachtě.
3: Takhle šikovně to mají.
2: Tak jsme zavřeni, jo. Po cestě nebudete nic vystrkovat ven.
3: Jasně. Ani
2: kameru.
1: Teď se tady oblékáme už na tu feratu, to znamená sedák i ten prsní úvazek.
4: Jiří Hovorka.
1: Odkud jste vlastně dorazil?
4: Já jsem z Děčína a dělám tam průvodce na feratě.
1: A jste zvědavý sám na tu feratu tady?
4: No, rozhodně.
1: Nemůžu tam spadnout, že ne?
2: Ne. To už je ono.
1: My jsme tady přišli k té feratě.
2: Jsou tady stupačky nainstalované a důležité je, že je to původně komín, který sleduje tu zlatonosnou žílu Šlojíř na další patro, zhruba nějakých 70 metrů nad námi.
3: Takhle.
1: Přiznám se, že nikdy mě nenapadlo, že 70 metrů je tak dlouhých, ale za mě teda zážitek. A teď už se nám tady otevírá ten nádherný, úžasný prostor.
2: To už je někdy z okolo poloviny 14. století. S trochou nadsázky se dá říct, že tady těžili zlato pro svatováclavskou korunu.
1: Co se tam tak leskne?
2: Tohle je už ryzí zlato.
1: Kolik to má? 2 mm na 2?
2: Tak 2×0,5 mm možná. Tady se zastavíme a zasneme si světla.
1: Tady jsou fosforeskující prameny, jak kdyby tam byly takové ledopády.
2: Tady svítíme UV světlem na kalcitové krápníky, krásně fluoreskujou.
1: A kdo by se chtěl objednat na feratu?
2: Na stránkách www.jilovskezlatedoly.cz je možné se objednat.
1: Za mě to určitě stojí za to. Z dolu Pepř Vílovém u Prahy Věra Hájková, Radiožurnál.

0: bursting at the seams.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Je půl páté. Stručné zprávy přináší Monika Chmelová.
4: Americká armáda sestřelila 4 íránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu. Uvedlo to velitelství amerických sil na Blízkém východě. Dodalo, že po sestřelení dronů armáda bombardovala íránská radarová stanoviště, aby zabránila dalším útokům. Podle armády drony cílily na regionální námořní dopravu. Mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna příměří, které obě strany porušují. Izraelští vojáci zaútočili na osobní auto v Hebronu na okupovaném západním břehu Jordánu. Zabili přitom 7měsíční dítě. Palestinská agentura Wafa uvedla, že rodina jela z Betléma za příbuznými do Hebronu, když izraelská armáda začala střílet na jejich vozidlo. Rodiče dítěte utrpěli lehká zranění. Podle serveru The Times of Israel izraelská armáda informaci potvrdila a vyjádřila lítost. Dodala, že incident vyšetří. Počet prodaných aut v Česku roste. Za prvních 5 měsíců zájem meziročně stoupl o 3%. Podle svazu dovozců automobilů dál vede Škoda. Za ní jsou Volkswagen a Hyundai. Přes 5% prodaných aut pochází z Číny. Roste taky počet registrovaných aut s alternativními pohony. Hybridy, elektroauta a vozy na plyn tvoří 36% trhu. A na výstavišti v pražských Letňanech dnes pokračuje veletrh vědy. Největší populárně naučnou akci v Česku letos už po desáté pořádá Akademie věd. Vstup je zdarma a lidé si na místě můžou prohlédnout přes 100 interaktivních expozic nebo navštívit debaty. Veletrh se koná od 10 do 18 hodin.
5: Sport.
4: Podnikatel Petr Veselý se stal novým prezidentem svazu lyžařů. Na konferenci neměl při volbě protikandidáta. Do výkonného výboru byli zvoleni všichni spolupracovníci, které nový prezident požadoval. A české fotbalistky remizovaly v předposledním utkání kvalifikace mistrovství světa v Praze na Žižkově s Albánií 1-1. Češky už mají postup do baráže jistý.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 za Koberovicemi i na silnici 35 u Bílého kostela na Liberecku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je za odbočkou na Koberovice uzavřený pravý pruh. Na 81. kilometru silničáři opravují most. A práce jsou naplánované až do neděle ráno. Aktuálně se projíždí bez zdržení. A plynulé průjezdné jsou i ostatní dálnice. Provoz je zatím slabý a nehody nemáme hlášené. Na řadě míst ale počítejte s mlhami. Horší podmínky jsou na D3 z Tábora na České Budějovice. Mlhovky se vám mohou hodit i v některých úsecích dálnic na Ostravsku. A na Liberecku opatrně na silnici 35 z Chrastavy do Hrádku nad Nisou. U Bílého kostela na kruhovém objezdu je na vozovce rozlitý olej a vozovka je kluská, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně od jeho západu přibývání oblačnosti a v Čechách k večeru místy přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách bude nejčastěji kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: A ještě 27 minut bude pokračovat noční vysílání radiožurnálu. Teď zazní píseň Smooth v podání Roba Tomase a Carlose Santány.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Roboti dnes nepomáhají jenom při výrobě. Ke slovu se dostávají také u skladování zboží a dostupnější se teď stávají i pro menší firmy. My se k tématu za chvíli vrátíme podrobněji v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Posloucháte noční radiožurnál, který se pomalu chýlí ke konci. Za čtvrt hodiny v pět by tu už s vámi měl být Štěpán Pokorný a ranní víkendový radiožurnál. Ovšem, než se rozloučíme, je tu ještě jedna reportáž. Autonomní roboti, vozítka nebo celé systémy se postupně rozšiřují také do skladů a logistických center. Ušetřit tak mohou pracovníkům i desítky kilometrů nachozených po skladu nebo cenné minuty při hledání zboží. Proti západním zemím ale Česko v robotizaci skladování stále zaostává.
1: Jsme v hale velkoskladu a před námi jsou hliníkové konstrukce ve vysokých až 6-metrových sloupcích vyskládané plastové bedny, takzvané biny. Nad nimi jezdí jako věž na šachovnici zhruba rychlostí běhu roboti. Jde o takzvaný systém Autostore, kterých je v Česku a na Slovensku asi 20. A ukazuje mi ho Jindřich Kadeřávek ze společnosti Element Logic.
2: Nahoře jezdí tyto červená vozítka, roboti, kteří pikují jednotlivé biny a dováží je vlastně k pikovacím portům tady na čele. Ta unikátnost toho řešení je v tom, že vlastně využívá 100% kubických hmoty toho skladu. To znamená, nemáte žádné uličky, nemáte žádný volný prostor.
1: Systém pak vyhodnocuje, jak rychle a plynule vyzvedávat jednotlivé boxy, které pak doručí na stanoviště skladníkovi.
2: Vyzvedne z té bedinky daný počet artiklů, položek, potvrdí a ten bin odjíždí dál.
1: Pořízení takové technologie vyjde podle velikosti skladu a počtu robotů od zhruba 25 milionů až do stovek milionů korun. Podle Jindřicha Kadeřávka se tak může vyplatit i malé nebo střední firmě s obratem vyšším než 200 milionů korun ročně. Automatizace skladů může vypadat třeba i tak, že mezi regály jezdí autonomně po svých cestách vozítka, která rozváží europalety se zbožím, popisuje Petr Pohnán z firmy Mecalux.
3: Má nějakou kolejnici, nějaký senzory, je řízený chytrým softwarem a ten software přesně ví, jakou paletu z jakého místa, kam je potřeba dopravit.
1: Automatizace tak řeší například nedostatek skladníků nebo snižuje chybovost při skladování. Návratnost v řádu jednotek let se začíná vyplácet už i menším firmám.
4: Cílem je, aby lidé nechodili po skladu, ten režim je přivez mi zboží, já s ním něco udělám a dávám ti ho dál na robot.
1: Vysvětluje šéfredaktor odborného magazínu Systémy logistiky Stanislav Břeň. Celkově ale zatím automatizace a robotizace v Česku podle Asociace pro inovace v logistice zaostává, říká její mluvčí Barbora Škrobánek-Bočková.
5: Pouze 5 až 8% skladů je automatizováno robotickými technologiemi, což je stále méně než v západních zemích.
1: Celkově skladovacích a logistických center v Česku přibývá. Podle Industrial Research Forum se například plocha velkoskladů k pronájmu za posledních 10 let zdvojnásobila na necelých 14 milionů metrů čtverečních. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Rusko odmítlo ukrajinskou nabídku na přímá mírová jednání. Policisté se zaměřili na motorkáře a cyklisty. Od úterý řešili na 600 přestupků. Kajakář Jakub Krejčí poprvé ovládl závod světového poháru. Vyhrál v pražské Troji a bude slunečno, ojediněle přehánky, odpoledne přibývání oblačnosti a na západě i déšť. Teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ruský prezident Vladimir Putin odmítl přímá mírová jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i jeho výzvy k ukončení války. Zelenský to Putinovi navrhl ve čtvrtek v otevřeném dopise.
3: Na žal, російська сторона знов обирає війну.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení konstatoval, že Rusko si bohužel znovu zvolilo válku, protože Putin ji prostě nechce ukončit. Odmítavá odpověď ruského prezidenta podle Zelenského mnohé ve světě zklamala a Putin si nechce přiznat, že válka se líbí jenom jemu a těm, kteří z něj tahají peníze. Ti se usmívají, řekl Zelenský a dodal, že Rusko proto musí mít méně peněz a tlak na Moskvu musí být větší. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Policisté se od úterý víc zaměřují na motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Celoevropská akce Two Wheelers v Česku skončí dnes. Do pátečního odpoledne hlídky zaznamenaly na 600 přestupků. Kompletní výsledky akce policie představí v pondělí. Pokračuje mluvčí Jan Rybanský.
5: Policisté v průběhu této kontroly se zaměřují na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
1: Nejčastějším přestupkem byl zatím špatný technický stav, třeba chybějící blinkry, registrační značky nebo sjeté pneumatiky. Víc než 5 000 Čechů ročně onemocní po operační otravou krve, ukazují to čísla ministerstva zdravotnictví. Infekce se do těla dostane třeba kvůli špatně vydezinfikovaným operačním sálům nebo při nevhodném podání antibiotik. V Česku je oproti zahraničí případů víc. Pojišťovny zvažují, že nemocnicím přestanou hradit léčbu sepsí, aby je motivovali k lepší péči. Kvůli slavnosti blahořečení mučedníků Jana Buly a Václava Drboli dnes Brno posiluje hromadnou dopravu. Týká se to linek autobusu i tramvají z hlavního nádraží a Zvonařky k výstavišti. Auta ale můžou parkovat i přímo v areálu, dodává za organizátory Vojtěch Jurásek.
6: Máme tady dvě velkokapacitní parkoviště, mohou přijet branou číslo 4 nebo branou číslo 8. Přijedou rovnou na parkoviště, závory budou otevřené, při odjezdu teprve budeme kontrolovat, že si tedy zaplatili ten 100 korunový parkovné a buď to si ho koupí hned, jak přijedou na parkovišti, anebo pak při odjezdu.
1: Na slavnost blahořečení má podle očekávání přijet až 13 000 lidí.
2: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík do finále Roland Garros neprošel. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. Kateřina Siňaková v Paříži naopak postoupila do finále deblu. S Američankou Townsendovou přehráli kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská-Stefániová ve dvousadách. A kajakář Jakub Krejčí v pražské Troji poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru vodních slalomářů. Nejrychlejší byl i v kvalifikaci. V cíli byl rád, že ho podpořili i fanoušci.
7: Slyšel jsem to všechno, nejenom dole Kuba, ale slyšel jsem i, jak diváci fandili během celého finále a nejenom těm českým závodníkům, ale vlastně celému startovnímu poli a bylo to o to silnější a o to víc jsem cítil nějaký tlak a nějakou nervozitu, ale zároveň o to víc jsem si to i užil, tu svoji jízdu.
1: Ve finále kajaku byl i Jiří Prskavec, který obsadil konečné 11. místo. Mezi ženami byla nejlepší Češkou 10. Amálie Hilgertová, vyhrála Australanka Foxová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na silnici 8 před Prahou i na pražském okruhu u Jesenice. Překážce se vyhněte na příjezdu do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem. Na konci dálnice za odbočkou do Zdib a na Mělník leží na vozovce v jízdním pruhu deska. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 opatrně v okolí sjezdu na Jesenici. Na 82. kilometru stojí nákladní auto s defektem na pneumatice. A v Praze pozor na nehodu v ulici Milady Horákové ve směru na Břevnov. U vjezdu do tunelu Blanka havarovala dvě osobní auta. S opatrností je to průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno nebo polojasno, na horách na severu přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky, ráno výjimečně i mlhy. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a na západě Čech může lokálně zapršet. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 16. Foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
9: Dobré ráno vám přejeme, s radiožurnálem jste v 5 hodin 5 a půl minuty. Některé lokální železniční tratě přišly v 90. letech z ekonomických důvodů o osobní dopravu. Zůstaly na nich jen nákladní vlaky. Je to i případ regionální tratě z Protivce do Bochova na Karlovarsku. A právě tam se dnes po 30 letech osobní spoje vrací. O víkendech bude z Rakovníka jezdit turistický vlak pro výletníky i cyklisty. No a my vám k tomu za chvilku povíme víc v raním víkendovém radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál
10: a Štěpán Pokorný.

0: Na lokální železniční trať mezi Protivcem a Bochovem na Karlovarsku se po 30 letech vrací osobní doprava. Už o tomto víkendu tam vyjede turistický vlak z Rakovníka. Návrat pravidelného spojení vítají hlavně cyklisté a turisté mířící do oblasti Doupovských hor.
1: Těším se na to hodně, protože tady 30 let nejezdil. Já jsem slyšel historky od rodičů s tím, že to bylo hezký, takže se na to velmi těším.
2: Návrat pravidelné vlakové linky vítá obyvatel Bochova Matěj Loveček.
1: Budu to využívat pro výlety v okolí, protože bych se do Rakovníka chtěl po dlouhé době podívat, že zase tam zajet vlakem.
2: Nová linka bude součástí systému pražské integrované dopravy. Ráno vlaková souprava vyrazí z Rakovníka a poté bude jezdit na trati mezi Bochovem a Chyší. Po 17. hodině se vrátí zpět do Rakovníka. Obnovení spojů by mohlo podle ředitele destinační agentury Postřelí Jana Fábery přilákat na Bochovsko více turistů.
3: A ty vlaky tady budou jezdit ve víkendovém režimu. Každou sobotu a neděli sem pojedou 3 páry spojů.
2: Jaké vlaky tu budou jezdit?
3: V příštích týdnech to bude zajišťovat nízkopodlažní Regionova, což má jednu výhodu, a to tu, že ten vlak bude po celou sezónu přepravovat i jízdní kola. Bochov je totiž poměrně vysoko položený, dokonce v rámci toho objednatele toho vlaku té pražské integrované dopravy je to nejvýše položená železniční stanice, má 64 metrů nad mořem, to znamená, že se vyplatí vyjet sem nahoru do Bochova vlakem a potom do každého okolního níže položeného bodu si dojet třeba na kole anebo dojít pěšky.
2: Poslední pravidelný vlakový spoj přijel do Bochova na konci května 1996. Tehdejší provozovatel České dráhy spoj zrušil kvůli ztrátovosti. Podle mluvčího zprávy železnic Davida Kabele se o zachování tratě postarala nákladní doprava.
4: Ročně trať využila řádově stovka nákladních vlaků, převážně se dřevem. Trať proto procházela standardní údržbou, včetně pravidelných prohlídek a měření. Žádné opravy kvůli zavedení pravidelných spojů proto nebyly potřeba.
2: Víkendové cyklovlaky budou do Bochova zajíždět do 28. září. Z Bochova u Karlových Varů, Václav Malý, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Jasno až polojasno. A k tomu místy mlhy. Přesně taková je aktuální situace. Teploty se nám teď po ránu drží mezi 10 až 6 stupni. Chladněji je v údolích, kde klesla teplota až ke 4 nad nulu. A zpočátku bude slunečno. Bude jasno až polojasno, na horách na severu, jenom při přechodně zvětšené oblačnosti. Počítejte ojediněle s přeháňkami. Potom během odpoledne a večera od jeho západu má přibývat oblačnost a tak se na západě Čech přidají lokální přeháňky a dnes dokonce i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 21 až 26 stupni a na horách se teploměr většinou udrží kolem 16.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: na Radiožurnálu, se kterým jste v 5 hodin 18 a půl minuty. Hudba, tanec a umění dnes zaplní ulice Brna. V 10 hodin dopoledne totiž začne už 15. ročník Ghettofestu. Odehrává se na 6 místech, kde vás čeká desítka koncertů, vystoupení a dalších nejen kulturních akcí. To všechno v ulicích takzvaného brněnského Bronxu. Součástí programu je taky přednáška romské autorky Květoslavy Podhradské, která představí své povídky inspirované romskou kulturou a vstup je zdarma. My půjdeme dál, na libereckém Ještědu se pase stá do 10 ovcí, spásat budou trávu na sjezdovce Nová Skalka. Prozatím mají ovce výběh u horní stanice Lanovky, postupně se ale bude ohrada posouvat níž. O zvířata se starají zaměstnanci městských lesů. Byli jsme u vypouštění stáda do výběhu.
1: Může se stát, že to narazí do toho plotu, bude se to mrskat, nebo to zdrhne.
2: Upozorňuje přihlížející ředitel městských lesů Jiří Bliml. K připravené ohradě u horní stanice Lanovky Skalka právě najíždí auto s vozíkem, ve kterém už čeká stádo ovcí.
3: Ještě asi metr.
1: Ono to možná bude chvíli trvat, jo?
2: Po otevření vozíku ovce několik minut čekali uvnitř, hned jak se první z nich odvážila vykročit do ohrady, vyběhli ven i ostatní.
1: Tak, zavřeme, pustíme elektriku do ohradníku a máme hotovo.
2: Ovečky jsou v ohradě, jak je velká asi?
1: Co se pasou, tak to je 4,5 tisíce metrů teď zatím. A to je dočasný, protože pak to budeme zase přestavit zase na další plochy. A spínka budou tamhle v té ohradě, která je zabezpečena proti vlkovi.
2: Je tady vlk?
1: Za kopcem.
2: Ovce, které se tady na Ještědu pasou, jsou z plemene Skude, vysvětluje ředitel Bliml.
1: Jelikož je to malé plemeno, lehké plemeno, tak nespůsobuje nějaké sešlapávání té půdy. Nám to tady úplně vyhovuje. Je to spíše do těch hor, popřípadě do nějakých podmáčených stanovišť.
2: Na sjezdovce budou ovce do podzimu, říká ředitelský areálu ještě Radek Chalupa.
4: Na zimu se pak následně převezou do zimoviště.
2: Ovce svým spásáním nahradí mechanické sekačky.
4: Dobrá věc i s ohledem na nějakou udržitelnost a ekologii a biodiverzitu.
2: Říká Chalupa. Ještěd je podle něj jediným českým ski areálem, kde se na sjezdovce pasou ovce. Podobné případy zaregistroval pouze v Rakousku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

0: Ferry.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Milostné taktiky ve zvířecí říši. Krásný tvor s mnoha indiánskými názvy. A další zábavné zázraky přírody. ČT2. Před agresí nesklonil hlavu. Gary Oldman jako Winston Churchill v Oscarovém filmu Nejtemnější hodina. A ČT Art uvede finále Evropské soutěže mladých hudebníků s českou zástupkyní klavíristkou Norou Lubadovou. Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Radioservis představuje
2: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Pět hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: Česko může pokračovat s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Evropská komise ukončila předběžné přezkoumání kvůli státní podpoře jihokorejské společnosti KHNP, která má dva nové bloky postavit. Na síti X to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zkoumání mělo posoudit, jestli by finanční příspěvky pro korejskou firmu mohly narušit vnitřní unijní trh. Americká armáda sestřelila 4 íránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu. Uvedlo to velitelství amerických sil na Blízkém východě. Po sestřelení dronů armáda bombardovala íránská radarová stanoviště, aby zabránila dalším útokům. Podle ní drony cílily na regionální námořní dopravu. Mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna příměří, které ale obě strany porušují. V Praze dnes nejezdí tramvaje z Flory na muzeum. Pracovníci dopravního podniku stavějí poblíž křižovatky Vinohradské a Italské ulice kolejový přejezd. Cestující musí využít metro nebo jiné linky povrchové dopravy. Od zítřka budou tramvaje místo stanice Muzeum končit na zastávce Italská.
6: Sport.
5: Úřadující olympijská šampionka v paralelním obřím slalomu, snowboardistka Zuzana Maďarová, je vítězkou ankety Král bílé stopy. Druhý skončil alpský lyžař Jan Zabistřan a třetí snowboard krosařka Eva Adančiková.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení v tunelech na Pražském okruhu a překážka u Hrobu na Teplicku. Na Pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech. V Lhokovském se jezdí obousměrně v autobusu na letiště. V Cholupickém jedou oba směry v pásu k dálnici D1. Jde o víkendovou údržbu, zatím vše plynule průjezdné. Také ostatní dálnice jsou plynule průjezdné a bez nehod. Na řadě míst ale počítejte s mlhami. Horší podmínky jsou například na D3 z Tábora na České Budějovice. Mlhovky se vám mohou hodit i v některých úsecích D4, hlavně mezi Mirovicemi a Pískem. A na Teplicku se vyhněte překážce na silnici 27 do mostu. Mezi Košťany a Hrobem leží uprostřed vozovky sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Nad Českem slunce, projasněné nebe a na mnoha místech mlhy, takhle to teď vypadá. Ostrava, ta má mlhu, teplotu kolem 6 stupňů Celsia. Když se podíváme na Pardubickou, i tam je skoro jasno, ale taky mlhavo, kolem 8 stupňů hlásí Pardubice. Centrum Prahy, teplota na 11 stupních a v Chebu je aktuálně plus 5 stupňů. Před námi nakonec slunečný den, bude jasno až polujasno. Na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti počítejte výjimečně s přeháňkami.
9: Během odpoledne a večera bude od jeho západu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se začnou lokálně tvořit přehánky, ujedněle i bouřky. Nejvyšší teploty dnes budou od 21 do 26 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 16.
8: A podle meteoroložky Petry Sýkorové bude foukat jenom slabý proměnlivý vítr. Zítřek, velmi podobné počasí, taky polojasno nebo maximálně oblačno. Na severovýchodě počítejte s přehánkami, jinde jenom výjimečně. Zítřejší odpolední maxima do 25 a na jižní Moravě až do 28 stupňů Celsia. Teď už je tady Štěpán Pokorný, hezké ráno.
4: Dobré ráno vám přejeme, v 5.34 pouštíme Dana Bártu.
6: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

Zítra budou v Arménii parlamentní volby, rozhodnou nejen o budoucnosti země, ale i osudu Rusů, kteří tam po začátku války na Ukrajině uprchli. Jaké proto měli důvody, tak nejen o tom uslyšíte v reportáži zvláštního zpravodaje už za chvilku. One.

0: Arménii čekají zítra parlamentní volby, ty rozhodnou, jestli bude pokračovat v prozápadním kurzu nebo spadne opět do zájmové sféry Ruska. Volební průzkumy naznačují, že vítězně by z voleb mohla být současná vládní koalice. Šanci mají ale i opoziční prokremelské strany, které podporuje masivní dezinformační kampaň na sociálních sítích. Na výsledky voleb čekají nejen sami Arméni, ale Rusové, kteří tam po začátku války na Ukrajině uprchli.
1: Первый месяц, наверное, начало войны, я думал, что это скоро закончится, и я могу вернуться.
2: První měsíc jsem si opravdu myslel, že válka na Ukrajině brzy skončí a budu se moci vrátit domů do Moskvy. Teď je ale zřejmé, že to hned tak nebude. Vlastně o tom ani nepřemýšlím. Dokud tam vládne Putin, je návrat vyloučený, a to nejen z morálních důvodů.
3: Oleg je lidskoprávní aktivista. Jakmile zahájil Kreml invazi na Ukrajinu, bylo mu jasné, že buď uteče nebo skončí ve vězení.
1: Lidi, kteří prostě v duše neprijali.
2: Někteří sem uprchli proto, protože prostě nesnesli, jak ruská vláda hitlerovským způsobem napadla sousední zemi. Jiní sem přišli prostě jen zachránit svůj biznis poté, co byly na Rusko uvaleny sankce. No a někteří se prostě jen báli mobilizace.
3: Mezi tyto mladé muže patří i dnes 27letý Igor.
4: Dlouhodobá tranzitní zóna pro mnohých, no při tom
5: počítali jsme, že Arménie bude jen tranzitní zemí, ale jako další i já tady zůstal. Nebylo lehké najít si práci, ale nakonec se to povedlo.
3: Po únoru roku 2022 přišlo do Arménie skoro 100 000 Rusů. Zhruba polovina z nich v zemi zůstala. Zvláštní skupinu představují dezertéři, kteří uprchli z války na Ukrajině. Tady jsou v bezpečí. Arménie dosud do Ruska nevydala jediného politického uprchlíka. Stejně jako Oleg, i tito lidé teď s napětím čekají, jestli v nedělních volbách vyhraje současná vládní koalice nebo proruské opoziční strany.
1: No, jestli vyhrají kremlovské kandidáty, to je to samozřejmě bude velká tragédie.
2: Především by to byla tragédie pro samotnou Arménii. Země se staví na nohy. Po 30 letech zmatků a válek se pro ní rýsuje nějaká budoucnost. Věřím, že se k Putinovi a jeho chuntě obrátí zády. A pokud ne, budu se muset poohlédnout po azylu v nějaké jiné, bezpečné zemi.
3: Říká Oleg z Jerevanu, Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Dobré ráno, máme 6:45 a téměř 1 minutu k tomu a čeká nás opravdu slunečný a vlastně i docela teplý den. Aktuálně je ještě chladněji, ale Ústí nad Orlicí to má kolem 7 stupňů Celsia, v Brně je kolem 9, v obou místech je skoro jasno. Naopak přízemní mlha se tvoří na Karlovarsku a Karlovy Vary teď mají na teploměru jenom 5 stupňů Celsia. Před námi tedy jasný až polojasný den, na horách na severu může být přechodně zvětšená oblačnost a to taky může ojediněle sprchnout. Odpoledne a na večer potom má od jeho západu dál oblačnost přibývat a v západní části Čech se přidají i bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů a na horách to bude kolem 16.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Posloucháte ranní víkendový radiožurnál. Na olympiádě v Itálii předčila na snowboardu mezi slalomovými tyčemi i hlavní favoritku Ester Ledeckou. A tak není divu, že to zlatá Zuzana Maďarová zopakovala i v anketě Král bílé stopy. Ve 22 letech se po zatím životní sezóně premiérově stala její vítězkou.
1: Královnou bílé stopy se stává Zuzana Maďarová.
2: Je to krásný zakončení slavnostní sezóny a vlastně je krásný, že se všichni potkáváme takhle trošičku jinak a známe se právě i takhle trošku víc slavnostně oblečený než v kombinéze někde na kopci i ostatní sportovci právě.
3: Říká po premiérovém triumfu v tradiční anketě snowboardistka Zuzana Maďarová ve stylově bílé robě.
2: Jo, tak samozřejmě se cítím dobře, já ráda se hezky někam oblíknu a tohle je skvělá příležitost. Moc se těším, že tenhle večer užiju právě trošku jinak, než normálně mě lidi znají v kombinéze nebo v teplákách na tréninku.
3: Směje se Maďarová, která nejen kvůli triumfu v paralelním obřím slalomu na hrách už před slavnostním vyhlášením během něj a pak i po něm stále přijímala gratulace.
2: Ještě se mi to stává často, ale už samozřejmě méně často než hned po olympiádě, ale ještě to furt je častý, protože spoustu lidí jsem ještě nestihla potkat, ale je to skvělý. Samozřejmě je to hodně i co se týče toho, že mě potkávají na ulici, lidi poznávají. Zatím vždycky je to v dobrém, všichni mi chtějí přát jenom a gratulovat, což je krásný.
4: Zuzana Maďarová jde skvěle, stále vede. Maďarová si jede pro olympijské zlato. Zuzana Maďarová je olympijskou vítězkou.
2: Furt na to koukám, že to byla životní sezóna. Nejlepší sezóna jsem kdy měla a určitě myslím, že to bude jedna z nejlepších, co budu za celou kariérový, protože samozřejmě olympijský zlato nemůžete vyhrát každý rok, takže je to něco neskutečného a myslím, že to určitě zůstane jako jedna z nejkrásnějších sezon, protože i kdyby se něco takového třeba povedlo zopakovat, tak furt tohle to je ta první olympijská medaile a je to prostě něco výjimečného.
3: Dodává Zuzana Maďarová poprvé v kariéře královna bílé stopy. Z pražského Smíchova Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Česko podle Evropské komise může obnovit zemědělské dotace pro Agrofert. Unie je ale zatím nebude proplácet. Šéf Kremlu Vladimír Putin nevidí smysl v uspořádání schůzky s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Tenista Jakub Menšík vypadl na Roland Garros v semifinále po prohře s Němcem Zverevem. A bude slunečno, ojedinělé přehánky, odpoledne přibývání oblačnosti a na západě i déšť. Teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: České úřady můžou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení plateb. Brusel ale zatím Česku dotace pro Agrofert proplácet nebude.
3: Česko musí podle unijní exekutivy všechny platby komisi vykazovat, ale Evropská unie je neproplácí, dokud potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neprověří, uvedla Bogeová. Připomněla, že Evropská komise zaslala do Prahy několik dopisů. Žádá v nich Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Ve druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská po složení slibu nahradí přesluhujícího ombudsmana Stanislava Křečka. Ruský prezident Vladimír Putin zatím nevidí smysl v uspořádání schůzky s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Reagoval tak na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident ve čtvrtek v listu šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli na ukončení války. Moskva Ukrajinu napadla před víc než 4 lety. Země se od té doby brání masivním vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Karvinské Louky a polský Hažlach dnes propojí nová lávka nazvaná Sousedská. Až doteď museli lidé z obou břehů jezdit velkou oklikou.
4: Tutaj, když v połowie granica je.
5: Teď jsme přesně na hranici.
4: Ale díky kvatce už nemá granice. Jaká granice?
5: Díky téhle lávce už vlastně opravdu žádná hranice není. Říká mi usměvavý starosta sousedního polského Hažlachu Grzegorz Sikorski. Čekali na to 70 let. Tady lávka byla.
4: Tak, povodí ji zničila.
5: Tady lávka byla dřevěná, strhla ji povodeň. Teď jsem v Česku a už jsem v Polsku. Z Karviné, Andrea Brtníková, Radiožurnál.
6: Sport. Tenista Jakub Menšík se do finále Roland Garros neprobojoval. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. V Paříži ale dosáhl na nejlepší výsledek v kariéře. Pro řadu tenisových expertů byl Menšíkův úspěch překvapením kvůli pomalejší Antuce. Proto má ale Menšík vysvětlení.
7: Proč se všude říká, že Antuka je můj slabší povrch? Celé dětství jsem odehrál na Antuce. Jsme z Česka, že jo, víme, jaké tam jsou podmínky a kde turné se odehrávají, takže já vždycky jako 8 měsíců v roce jsem hrál na Antuce, takže bych řekl, že Antuku mám vlastně jako pod kůži, je to povrch, na kterém jsem vyrůstal, ale samozřejmě o moje herní pojetí nemělo by to dávat smysl, že jo, ale nějakým stylem se mi to daří.
6: Kateřina Siňáková postoupila v Paříži do finále deblu s Američankou Townsendovou, deklasovali kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská Stefániová 6-0 a 6-1. A kajakář Jakub Krejčí slaví premiérový triumf v závodě světového poháru. Vyhrál v pražské Troji.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D2 za Hustopečemi a na Pražském okruhu za Vestcem. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy se vyhněte překážce za Hustopečemi. Na 35. kilometru leží na vozovce v levém pruhu roztrhaná pneumatika. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 nepřehledněte odstavený kamion mezi Vestcem a Jesenicí. Na 0,5 kilometru stojí v odstavném pruhu a je označený šipkou a kužely. A na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu čekejte překážku za Loktem. Na kilometru 130 stojí porouchané vozidlo, blokuje tam připojovací pruh od technického nájezdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 0800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo polojasno, na horách na severu přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a na západě Čech může lokálně zapršet. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré ráno vám přejeme, 6 hodin, skoro 6 minut. V Brně už je všechno připravené na dnešní slavnostní mši k blahořečení dvou knězů, které ve vykonstruovaném procesu odsoudili v 50. letech komunisti k smrti. Proč v tomto případě katolická církev k blahořečení nevyžaduje potvrzený zázrak? To vysvětlíme už za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu. Pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Štěpán Pokorný.

0: Už za pár hodin začne na brněnském výstavišti slavnost blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Vyvrcholí tak beatifikační proces, který trval přes 20 let. Záměr blahořečení potvrdil v říjnu loňského roku papež Lev XIV.
1: Oba kněží byli popraveni na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu spojeném s takzvaným babičským případem.
2: Z pohledu komunistického režimu se jednalo o kněze, kteří hráli roli určité morální páteře a opory pro ty místní sedláky, kteří vzdorovali té nastupující kolektivizaci venkova.
1: Podle historika a teologa Tomáše Petráčka byl beatifikační proces Jana Buly zahájený v roce 2004. Václav Drbola byl připojen roku 2011. Podle dramaturga náboženských pořadů Českého rozhlasu Adama Šindeláře je beatifikace zdlouhavý a přísně formalizovaný proces. Zahrnuje historické vyšetřování, výpovědi svědků i posouzení nezávislými odborníky ve Vatikánu.
3: Standardně se pro blahořečení vyžaduje potvrzený zázrak na přímluvu těch kandidátů. Nějaké náhlé z lékařského hlediska nevysvětlitelné uzdravení prošetřené lékařskou i teologickou komisí, ale u mučedníků platí výjimka. Pokud církev prokáže, že člověk zemřel z toho, čemu říká odium fidei, tedy z nenávisti k víře, tedy proto, že byl křesťanem a odmítl zapřít Krista, považuje se ta samotná mučednická smrt za dostatečný doklad a zázrak se nevyžaduje. Přesně tohle je případ Jana Buly a Václava Drboli.
1: Součástí procesu bylo i pečlivé studium všeho, co oba kněží napsali. Zvláštní pozornost přitáhly dopisy Jana Buly z vězení.
3: V rámci té diecézní fáze se zřizuje církevní tribunál, který vyslýchá svědky a shromažďuje veškeré písemnosti a teologové dokumenty posuzují, zda neodporují víře nebo zda jsou autentické. A všechno se pak zapečetí a odešle do Vatikánu, kde to posuzují další nezávislí historici, teologové, nakonec také kardinálové a celý ten proces může trvat desetiletí.
1: Doplňuje Adam Šindelář. A právě kombinace historických dokumentů prokazuje, že komunistům nešlo o domnělou kriminální nebo nějakou protistátní činnost, ale opravdu o likvidaci víry v člověku. Nadežda Hávová, Radiožurnál.

0: 6 hodin a 15 minut. Jsou tu zprávy Radiožurnálu.
1: Dnes se otevírá Kramářova vila v Praze na Hradčanech. Návštěvníci si budou moct s odborným výkladem prohlédnout interiéry rezidence předsedů vlády i zahrady ve stylu francouzského parku. Čekají je výhledy na Vltavu, Karlův most i další pražské pamětihodnosti. Prohlídky budou od 10 do 17 hodin. Rezervace předem není nutná. Na Kubě od dneška nebude možné platit kartami Visa a Mastercard. Kubánská centrální banka o tom rozhodla potom, co Spojené státy vůči zemi uvalily další sankce. Bojkot západních platebních karet na ostrově komplikuje taky práci Světovému potravinovému programu, který patří pod OSN. Organizace uvedla, že nemá jak nakupovat potraviny a palivo pro dodávky humanitární pomoci.
2: Počasí. A platí, že dnes po ránu je největší zima na horách, v Beskydech má Lysá hora 6 stupňů Celsia, stejně jako Sněžka, dole v Peci pod Sněžkou je aktuální teplota na 5 stupních a Šumava Churáňov hlásí 8 stupňů. Přes den bude slunečno a taky podstatně tepleji i na horách. Čekáme jasno až polojasno, jenom na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně přeháníky. Odpoledne a na večer se od jeho západu bude do Česka dostávat další oblačnost, no a v západě v Čechách taky můžou být dnes odpoledne bouřky. 21 až 26 stupňů, to budou odpolední maxima. A na horách naměříte kolem 16.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.
5: Neviem ťa prečítať, si ako záhadná kniha.

0: Pražská Troja přitahuje úspěchy českých kajakářů. Na světovém poháru ve vodním slalomu tam dokázal vyhrát už pátý z nich. Na předchozí vítězství Jiřího Prskavce, Víta Přindiše, Vavřince Hradilka a Tomáše Kobese včera navázal Jakub Krejčí.
1: Slyšel jsem to všechno, nejenom dole Kuba Kuba, ale slyšel jsem i, jak diváci fandili během celého finále a nejenom těm českým závodníkům, ale vlastně celému startovnímu poli a bylo to o to silnější a o to víc jsem cítil nějaký tlak a nějakou nervozitu, ale zároveň o to víc jsem si to i užil, tu svoji jízdu.
2: Poprvé v kariéře jste vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Navíc tady doma před vlastními fanoušky, tak jaké to je?
1: Je to asi to nejlepší první vítězství, co jsem si mohl přát. Já jsem si věřil, že to dopadne dobře a věřil jsem si, že tady na to mám a dokážu tady jezdit skvělý jízdy a to se mi potvrdilo a jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo.
2: Se sebedůvěrou Jakub Krejčí problémy nemá a jezdit skvělé jízdy umí i jinde než v Troji. Loni získal evropské zlato v kajak krosu plus světové stříbro v klasickém vodním slalomu a báječně rozjel taky letošní sezónu. Vyhrál 3 ze 4 českých pohárů a ve světovém má za 8 dní 2 bronzy a teď i zlato. Jak se buduje taková forma?
1: Tyjo, to nemůžu asi říct, já myslím, že to je spíš dopad toho dlouhodobého tréninku a furt jsme v nějakém těžším tréninku a přípravě na mistrovství světa, který nás čeká v červenci v Oklahomě, takže to lazení je spíš to, že mě to dělá hroznou radost, hrozně baví trénovat, hrozně baví závodit. A pak to jde samo.
2: Tak kéž by to tak pokračovalo třeba už v nedělním kajak krosu. Dnes budou ve Vltavě bojovat o medaile kanoisti, včetně dalších 6 Čechů. Z pražské Troji, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Zajímá vás, co všechno dokáže věda? Rádi byste se na chvíli stali badatelem? Přijďte na jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Zažijte stovky experimentů na jednom místě. Vyzkoušejte si práci v laboratoři, vydejte se po stopách zvířat nebo na laserově ultrazvukovou střelnici. Největší vědecký zážitek v Česku s Akademií věd. Od 4. do 6. června v Letňanech. Vstupné zdarma. Veletrh vědy, jedna akce, tisíce zážitků. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Šest hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Slavnostní mše v Brně na výstavišti dnes završí blahořečení kněžích Jana Buly a Václava Drboli. Budou při ní prohlášeni za blahoslavené. Zakončí se tím víc než 20-letý proces, který je předstupněm k uznání člověka za svatého. Blahoslaveným se mohou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. Drbola a Bula patří k obětem komunistické justice po takzvaných babických událostech v 50. letech minulého století. Americká armáda sestřelila 4 íránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu a zachytila několik íránských balistických střel mířících na Kuvajt a Bahrajn. Uvedlo to velitelství amerických sil na Blízkém východě. Po sestřelení dronů armáda bombardovala íránská radarová stanoviště, aby zabránila dalším útokům. Podle armády drony ohrožovaly regionální námořní dopravu. Mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna příměří, které ale obě strany porušují. Pražské depo Kačerov má dnes den otevřených dveří. Lidé se podívají do běžně nepřístupného zázemí metra. Prohlédnou si historické i současné soupravy metra i servisní techniku. V programu jsou taky ukázky práce hasičů pražského dopravního podniku i doprovodný program pro děti. Depo na Kačerově funguje od roku 1974. Sport. Tenista Jakub Menšík vypadl na Roland Garros v semifinále. Němci Alexandru Zverevovi podlehl 1-3 na sety. Ve finále se Zverev utká s Italem Kobolim, který do zápasu o titul postoupil bez boje. Jeho soupeř Ital Arnaldi onemocněl. Mezi ženami postoupili Kateřina Siňáková s Američankou Townsendovou do finále deblu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D1 za Ostrovačicemi a také na pražském okruhu za Vestcem. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za Ostrovačicemi. Na kilometru 173 zastavilo osobní auto, řeší tam poruchu. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 stojí mezi Vestcem a Jesenicí nepojízdný kamion. Na půltém kilometru blokuje odstavní pruh, je označený šipkou a kužely. Hlavně kamiony mírně vybočují doleva. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy se pracuje za sjezdem do Roudnice. Kvůli víkendové opravě se mezi 26. a 17. kilometrem projíždí pouze jedním pruhem. Opět bez omezení to má být až v neděli odpoledne. A na nehodu pozor na silnici 152 z Moravského Krumlova do Jaroměřic nad Rokytnou. V křižovatce nad Dukovany havarovalo osobní auto. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: A protože za sebou máme projasněnou noc, tak bylo taky poměrně chladno, hlavně v údolích, kde klesla teplota až ke 4 stupňům, ale pomalinku teploty už stoupají vzhůru. České Budějovice mají aktuálně 8, centrum Prahy teď hlásí teplotu kolem 10 stupňů, Přimda na Tachovsku 11, stejně jako Červená u Libavé, a Ostrava stále ještě mlhavé ráno. Nad Ostravou obloha oblačná a ve městě 8 stupňů Celsia. Před námi slunečná sobota, jenom na horách na severu při přechodně zvětšení oblačnosti počítejte ojediněle s přehánkou.
5: Během odpoledne a večera bude od jeho západu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se začnou lokálně tvořit přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty dnes budou od 21 do 26 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách namíříme kolem 16.
0: A podle meteoroložky Petry Sýkorové bude taky foukat jenom slabý proměnlivý vítr. Ještě pohled na zítřek. To by se přehánky měly objevovat hlavně na severovýchodě republiky. Neděle polojasná až oblačná, ale teploty vysoké do 25 a na jižní Moravě do 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, věděli jste, že otravou krve po operaci v Česku trpí kolem 5000 pacientů ročně? Ministerstvo zdravotnictví nedávno představilo plán, jak ten počet výrazně snížit. Více si povíme za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Místo očekávané úlevy po operaci boj o život, takzvaná pooperační sepse, lidově řečeno otrava krve, může vzniknout třeba kvůli špatné dezinfekci operačního sálu. V Česku jí podle dat ministerstva zdravotnictví ročně čelí více než 5000 pacientů. V přepočtu na operaci jich je dvakrát tolik, než je průměr v zahraničí. Co s tím chce Česko dělat, to nám řekne Lucie Špetová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Ministerstvo plánuje, že léčbu sepsí už nebudou proplácet pojišťovny. V Česku je totiž úhradový systém nastavený tak, že poskytovatelé, tedy nemocnice, dostávají peníze za vykázanou péči a do ní se počítá i léčba po operačních sepsí. Když za ní tedy nemocnice nedostanou peníze, bude je to motivovat k tomu, aby sepsí bylo míň, vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
2: Pacienti, kteří jsou zasaženi takovouto sepsí pooperační, tak pak jsou i poměrně dlouze zbytečně hospitalizováni, někdy řadu týdnů, někdy skončí i na jednotce intenzivní péče, takže to nejsou jenom samozřejmě dopady na toho konkrétního pacienta, ale jsou to i dopady pro celý systém.
0: A kolik taková léčba po operační sepse může stát?
1: Náklady můžou být za jednoho pacienta až stovky tisíc korun. A mimochodem každý si už teď sám může zjistit, v jakých nemocnicích jsou sepse častější. A to na portálu ukazatelů kvality péče od Kanceláře zdravotního pojištění.
0: Lucie Špetová z domácí redakce v ranním víkendovém radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: 6 hodin 39 minut. Za chvilku vás vezmeme do ukrajinské Oděsy, kde čelí ruským útokům nejen lidi, ale taky jejich psy a kočky. Nabídneme reportáž Martina Dorazína.

0: Ukrajinské útulky jsou plné zvířat, o která si jejich majitelé kvůli válce nemůžou nebo nechtějí starat. I v takové situaci se ale najdou ti, kteří pomáhat chtějí. V Oděse se o tom přesvědčil reportér radiožurnálu Martin Dorazín. Rozšířenou verzi jeho kočičí reportáže najdete taky na našem webu i rozhlas.cz.
1: Každý den ráno a večer paní Natália Fedorenko jde ze svého bytu, špatně chodí, má v sebou berle, ale vždycky to dojde a tady krmí ty kočky.
2: Doma mám zachráněné bezsrsté kočky, sfingy, pokousané kočky z nábřeží a nemocné. Celkem mám teď doma 18 pacientů. Trpí průjmy, zvracením, koronavirem, záněty uší a jednoho kocoura jsme museli umístit do kyslíkového stanu. Všechny prosím o pomoc, protože léčení je velmi drahé.
1: Paní Natálie pořádá sbírky přes sociální sítě, no a pomáhají jí také zahraniční organizace, jako je například český spolek Psí život, protože psí život mohou mít i kočky.
2: Je to poslání mého života, ale byla to náhoda. Před 16 lety jsem onemocnila rakovinou s 5% šancí na přežití. Myslela jsem si, že umřu. Pak mi ale přinesli krabici s koťaty a já je vychovala. A i sama jsem přežila. Celou duši jsem věnovala zvířatům. Kvůli rakovině nemohu mít děti, takže tohle jsou jako moje děti. Jsou to také živé bytosti, které trpí stejně jako my. Starám se o ně tady na nábřeží už víc než 10 let.
1: Každý den si paní Natália nasadí ruksak, 10 kilo krmiva pro kočky, nějakou vodu a vyráží na pobřeží. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Šest hodin a 45 minut. Dobré ráno s Radiožurnálem.
3: Ruský prezident Vladimir Putin odmítl přímá mírová jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i jeho výzvy k ukončení války. Zelenský to Putinovi navrhl ve čtvrtek v otevřeném dopise. Podrobnosti chystáme do dalších zpráv v 7. V pražských Letňanech pokračuje veletrh vědy. Víc než stovku expozic tam představují univerzity i ústavy Akademie věd. Některé experimenty si zájemci můžou sami vyzkoušet. Připravený je i doprovodný program, například panelová diskuze o vlivu světelného smogu, kam zmizela noc. Taky na veletrh vědy vás pozveme.
4: Počasí. A deštivé počasí z minulých dnů u nás o víkendu vystřídá převážně slunečno a taky se budou teploty vracet k letním hodnotám. Dnes bude jasno až polujasno, jenom na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti sem tam přeháňka. Odpoledne a na večer od jeho západu ještě bude oblačnost přibývat a počítejte taky s tím, že v západních Čechách se můžou výjimečně přidat i bouřky. Teploty 21 až 26 stupňů a na horách to bude kolem 16.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Nejlíp jim bylo kapela Mňága až Dorp, asi jste poznali ve vysílání ranního víkendového radiožurnálu. A to je s vámi v 6 hodin a 49 minut. Městské divadlo Brno dnes otevírá letní scénu na Biskupském dvoře. Večer tam uvede poslední premiéru letošní sezóny muzikál Jánošík a neb na skle malované. Do repertoáru se vrací po 18 letech. Tentokrát tvůrci v čele s režisérem Stanislavem Slovákem zvolili rokovější verzi. Snaží se tak navázat na polský originál z 60. let.
1: Co se já po horách nachodil, co se já pistolí nanosil.
2: Tak jako Angličané mají Robina Hooda, Češi Václava Babinského, Slováci s Poláky se přou o zbojníka Jánošíka. V novém nastudování ho stvární Libor Matouš.
3: Myslím si, že to je takový temperamentní, sympatický, dobrý člověk, který samozřejmě může v něčích očích dělat třeba něco špatného, jakožto třeba zbojničení, ale myslím si, že k tomu má svoje vnitřní důvody a myslím si, že je to vlastně správný kluk.
2: Jeho rebelství ale naruší láska k dívce v podání Lesany Krauskové.
4: Já si myslím, že ho to ovlivní pozitivně, protože najde i jiný smysl svého života, ale vlastně je to i motivací k tomu, proč vlastně přestane vidět smysl ve věcech, v životě, v tom, co dělat.
2: Příběh zpracovalo Městské divadlo Brno po 18 letech. Tentokrát se od folklóru posouvá k rokovější verzi.
5: Dnes jsme si řekli, že to trošku zbavíme víc housliček a zbavíme to víc takové té ornamentality, víc big beatu, víc se vrátíme do takového industriálu, trošku budeme tvrdší. On i ten originál v podstatě polský je big beatový, velmi jakoby silný a tvrdý.
2: Z hudební scény se navíc jeviště přesunulo pod širé nebe.
5: My jsme se rozhodli, že tím, že to hrajeme na Biskupském dvoře, že se zkusíme odpreparovat od všech těch štítů hor a od těch lesů a pastvin a spíš budeme vycházet z toho prostředí. Ti kluci byli popravováni na náměstích, na nádvořích a na biskupských dvorech.
2: Na Biskupském dvoře v Brně uvidí diváci muzikál Jánošík a neb na skle malované do 5. července. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.

0: Jan Bula a Václav Drbola.
1: Dva kněží, kteří se v 50. letech vzepřeli totalitnímu režimu a zaplatili za to životem.
0: Teď je oba církev prohlásí za blahoslavené.
1: Jaké poselství jejich příběh nese do dnešní doby?
0: Čím inspirují věřící?
1: A jak bude vypadat slavnost blahořečení?
0: To vše rozebere moderátor Jan Pokorný se svými hosty v hodinovém speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno přímo z areálu brněnského výstaviště.
1: Už dnes od 14 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Rusko odmítlo ukrajinskou nabídku na přímá mírová jednání. Brno se chystá na slavnostní mši k blahořečení kněžích Jana Buly a Václava Drboli. Tenista Jakub Menšík skončil na Roland Garros v semifinále. Siňáková si v deblu zahraje o titul. A bude slunečno, ojedinělé přehánky, odpoledne přibývání oblačnosti a teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Ruský prezident Vladimír Putin odmítl přímá mírová jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i jeho výzvy k ukončení války. Zelenský to Putinovi navrhl ve čtvrtek v otevřeném dopise.
3: Na žal, ruská strana znovu obírá vojnu.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení konstatoval, že Rusko si bohužel znovu zvolilo válku, protože Putin ji prostě nechce ukončit. Odmítavá odpověď ruského prezidenta podle Zelenského mnohé ve světě zklamala a Putin si nechce přiznat, že válka se líbí jenom jemu a těm, kteří z něj tahají peníze. Ti se usmívají, řekl Zelenský a dodal, že Rusko proto musí mít méně peněz a tlak na Moskvu musí být větší. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Kněží Jan Bula a Václav Drbola za vraždění komunisty se dnes stanou blahoslavenými. Jde o první osobnosti z moderních dějin v Česku, u kterých církev tento proces dokončila. Blahořečení bude na slavnostní mši v Brně na výstavišti. Areál připravovalo víc než 160 dobrovolníků.
5: Máme na zemi vlastně takové značky, podle kterých se orientujeme, které nám tvoří nějaký základ těch jednotlivých řad a podle nich ty židle sestavujeme. Celá vlastně akce taky pro mě důležitým takovým momentem stání jako úcty.
6: Říká Alžběta, s ostatními dobrovolníky museli nachystat tisíce židlí. Jde o první blahořečení v historii brněnské diecéze, dodává biskup Pavel Konzbul.
7: Když je někdo vyhlášen za blahoslaveného, tak se stává jakýmsi vzorem. Můžou si ho třeba jeho jméno vzít třeba Biřmovanci jako patrona, nebo může se takhle používat.
6: Přípravy, zhromažďování důkazů a celý proces blahořečení trval přes 20 let. Hana Novotná, Radiožurnál.
1: A v ranním radiožurnálu se k tomu vrátíme ještě před 8 hodinou. V pražských Letňanech můžou zájemci ještě dnes navštívit veletrh vědy. S více než stovkou expozic univerzit a ústavu Akademie věd je to největší populárně naučná akce v Česku. Lidé si můžou experimenty sami vyzkoušet. Vstup je zdarma a akce má i doprovodní program.
8: Například panelová diskuze v sobotní poledne, kam zmizela noc a bude řešit vliv světelného smogu na společnost a na člověka obecně.
9: Přibližuje Marek Todorov z organizačního týmu veletrhu vědy z Akademie věd. Vystavovatelé se podle něj snažili, aby expozice byla co nejvíc interaktivní.
8: Vytáhnout ven z těch laboratoří, vytáhnout ven z terénu a také vyslat sem své věce, aby se mohli s lidmi potkat, aby mohli pokládat dotazy jakékoliv, které je zajímají.
9: Program celé akce je na webu veletrhvědy.cz. Martin Srb, Radiožurnál. Sport.
10: Tenista Jakub Menšík na Roland Garros do finále nepostoupil, s Alexandrem Zverevem z Německa prohrál 1-3 na sety. Po nejlepším výsledku na Grand Slamu v kariéře se ve světovém žebříčku posune na 17. příčku. Kateřina Siňáková, ta si v Paříži zahraje o titul v deblu. S Američankou Townsendovou deklasovali kanadsko-brazilský pár Dabrovská-Stefaniová 6-0 a 6-1. Jednoznačný průběh zápasu Češku mírně překvapil.
11: Když jsme šli do zápasu, tak nečekáte, že vyhrajete 12-1. Soupeřky za mě super tým, super hráčky, náročný, prostě dělají chaos, na síti přebíhají, takže jsme čekali těžký zápas, ale hráli jsme za mě fakt skvěle, zvládli jsme hrát to, co jsme chtěli, hráli jsme agresivně a i tak myslím si, že gamy byly vyrovnaný, ale prostě všechno to spadlo na naší stranu, což bylo super.
10: V nedělním finále si česko-americký pár Siňáková-Townsendová zahraje proti Srbce Kruničové a Danilinové z Kazachstánu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážky na D1 za Devítí kříži a taky na pražském okruhu za Vestcem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Domašov. Na kilometru 172,5 stojí nouzově osobní auto v odstavném pruhu. Před chvílí tam silničáři dovezli šipku, už je tam i asistenční služba. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte překážku za Vestcem. Na půltém kilometru zbylo po odstaveném kamionu dopravní značení, zabírá odstavný pruh. A na D55 je omezený provoz mezi Hulínem a Otrokovicemi. Mezi 17. a 24. kilometrem se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem. Komplikace tam potrvají ještě 2 týdny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno nebo polojasno, na horách na severu přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky. Ráno se můžou výjimečně objevit i mlhy. Odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a na západě Čech může lokálně zapršet. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 16. Foukat má slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: My vám přejeme dobré brzké ráno s radiožurnálem v 7 hodin 6 minut nás posloucháte. No a tento týden policie na silnicích preventivně kontroluje řidiče motorek a elektrokol. Připojila se tak k celoevropské akci Two Wheelers. Co všechno policejní hlídky zajímá, tak to probereme za chvilku ve vysílání ranního víkendového radiožurnálu. Tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál
13: a Štěpán Pokorný.
2: This is

0: Od úterý po celém Česku policejní hlídky preventivně zastavují motocykly, mopedy, kola a koloběžky. Zaznamenali už 600 přestupků a řidiči často vůbec nevěděli, že nějaká pravidla porušují.
1: Taková zkouška je v pořádku, negativní.
2: Ověřila policistka u jezdce na elektrokole v pražské Jelení ulici. Hlídky ale kontrolují i technický stav vozidel.
3: Já vás požádám, můžete na chvilku z toho slíst, asi se jenom podívat na něco. Jo, tady to vlastně můžeme vidět, že to nemá vlastně tlačítko na připínání režimu jízdy, takže to prostě by se dobré jako klasický elektrokolo.
2: Kontroluje elektrokolo policista Jiří Tichý. Chybu nenašel. Problémem jsou podle něj elektrokola, která jezdí i bez šlapání. Jsou totiž podle zákona motocykly a platí pro ně jiná pravidla, vysvětluje Tichý.
3: Když už teda klasifikujeme to, že se jedná o ten motocykl, tak povinností vlastně toho řidiče je mít za jízdy nasazenou přilbu, která je schválena pro motocykl. Když je změříme, tak řešíme řidičské oprávnění. To znamená, že pokud je to do těch 25 km v hodině, tak na to není vyžadováno řidičské oprávnění.
2: Elektrokola motocykly podle něj používají hlavně kurýři a průvodci s turisty. Takovou skupinu s elektrickými tříkolkami zastavila jiná hlídka pod Chodkovými sady.
4: Přesně máme, spadáme pod elektrokola. Já vím, že to nevypadá jako elektrokola.
5: Tohle splňuje specifikaci mopedu a je to kategorie L2E, a který podléhá registraci v České republice.
6: A ta registrační značka tam teda není.
5: Registrační značka tam není, registrovaný to není, je to špatně.
6: Co s nimi bude teď?
7: No tak pokud se jedná o cizince nebo Čecha, žijícího trvale na území České republiky, tak přestupek nelze řešit na místě, proto bude oznámen ke správnímu orgánu a za tento přestupek hrozí i zákaz činnosti.
2: Říká policista Radek Sova. V případě cizinců podle něj policie udělí kauci, která funguje jako záloha před správním řízením. V obou případech pak rozhodují úředníci obcí. S upravenými elektrokoly bez poznávacích značek se policisté v Praze setkávají často, dodává Sova.
7: V případě, že je vozidlo na registračních značkách, může jezdit pouze po pozemní komunikaci. A oni nemají zaregistrované tyto vozidla, tudíž jezdí i v místech, kde jezdit by neměli. To znamená pěší zóny, po případě parky.
2: V Praze bezpečnostní akce skončila ve čtvrtek. Policisté při ní zkontrolovali téměř 100 jezdců. Pochybení zjistili u více než čtvrtiny z nich. Nejčastějším byl špatný technický stav. Třeba chybějící blinkry, zmíněné registrační značky nebo měly sjeté pneumatiky. Sára Adamcová, Radiožurnál.

0: Česká fotbalová reprezentace se z New Jersey už přesunula na sever Texasu, kde bude mít po celou dobu mistrovství světa svou základnu a vy tam s námi taky vyrazíte v 7.20. Je přesně 7:45. A máme pro vás krátké zprávy.
1: 100 let symfonického orchestru Českého rozhlasu dnes připomene speciální program v pražských Riegerových sadech. Slavnostní koncert budou dirigovat Petr Popelka a Robert Jindra. Zazní slavná díla vážné hudby od Smetanovy Vltavy po Dvořákovo Largo z Novosvětské. Předtím vystoupí předkapely a vstup je zdarma. Pro děti organizátoři připravili pořad Vlnohraní, který začne už od 3 hodin odpoledne. Papež Lev XIV. Zahájí návštěvu Španělska. Poledne se v Madridu setká s královským párem a odpoledne navštíví Centrum pomoci bezdomovcům. Během dalších dnů papež taky vystoupí ve španělském parlamentu nebo požehná nové nejvyšší věži chrámu Sagrada Familia v Barceloně. Cestu zakončí na Kanárských ostrovech 12. června.
2: Počasí.
3: Většinou kolem 10 stupňů Celsia se drží teploty dnes po ránu v České republice. Svratouh hlásí 12 stupňů, na Pradědu v Jeseníkách je teplota na 7 stupních Celsia a Plzeň má 8, Churáňov na Šumavě potom kolem 9 stupňů. Zpočátku tedy ještě bude slunečno, jasno až polojasno, na horách na severu počítejte s tím, že když se přechodně zvětší oblačnost, může sprchnout. Během odpoledne a večera bude od jeho západu další oblačnost přibývat a na západě Čech se můžou přidat i bouřky. A nejvyšší teploty dnes 21 až 26.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkend.

Kapela November 2nd, vy posloucháte hraní víkendový radiožurnál i v 7 hodin a 19 minut. Na cestu do Mongolska vás dnes večer vezmou ve vodárenské věži v Třeboni. Tamní galerie buddhistického umění má pro vás nachystané ochutnávky mongolské kuchyně, ukázky hudby a podíváte se i do tradiční jurty. Čeká vás i přednáška o životě kočovných nomádů. To všechno od 19 hodin, tak kdybyste byli někde kolem, určitě se zastavte. Bude to zajímavé. Teď sport, česká fotbalová reprezentace.

0: reprezentace se v dějišti světového šampionátu plánovaně přestěhovala z New Jersey do Fort Worth. V americkém městě na severu Texasu má národní tým hotel, odkud bude výjíždět na zápasy. Trénovat ale bude ode dneška na nově postaveném stadionu v nedalekém Mansfieldu.
1: Stadion stál přes 1,25 miliardy korun a byť je provozu schopný, dokončený pořád není. Týden před zahájením mistrovství světa byste na fotbalovém stadionu nečekali, že uslyšíte ostrý bzukot vrtačky a rytmické údery kladiva. Stadion se staví podle požadavků a kritérií Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA. Po světovém šampionátu na něm město plánuje pořádat lakrosová a kriketová utkání. Přitom stavba je laděná tak, aby byla co nejfotbalovější, popisuje generální manažer stadionu Scott Norton.
2: Stadion je útulný, kontakt fanoušků s hráči je až intimní. Ti v prvních řadách tribun budou velmi blízko trávníku a ten je přírodní. Taková byla podmínka od pořadatelů mistrovství světa, mít na stadionu přírodní trávu. Těším se, až se tady budou konat akce. Vejde se sem 7000 lidí, takže atmosféra bude fenomenální.
1: Protože kromě sportovních se na stadionu ve městě Mansfield budou konat i umělecké akce. A na přelomu listopadu a prosince bude hostit fotbalové mistrovství Severní, Střední Ameriky a Karibiku žen. Ale hlavně bude stadion domovem rezervy fotbalového klubu Dallas, který hraje nejvyšší americkou soutěž.
3: Number one goal is safety. You want the safest, most aesthetically pleasing pitch possible.
1: Bezpečnost sportovců je na prvním místě, to říká Tony Crawford, který za stavební práce zodpovídá. A přeje si, aby dopoledne úvodní trénink české reprezentace proběhl bez problémů. Z amerického Mansfieldu nedaleko Dallasu, Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Mystery.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: turn to dust, all that I adore.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
2: 7 hodin a 30 minut. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Česko může pokračovat s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Evropská komise ukončila předběžné přezkoumání kvůli státní podpoře jihokorejské společnosti KHNP, která má dva nové bloky postavit. Na síti X to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zkoumání mělo posoudit, jestli by finanční příspěvky pro korejskou firmu mohly narušit vnitřní unijní trh. Ruský prezident Vladimir Putin zatím nevidí smysl v uspořádání schůzky s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Reagoval na Zelenského otevřený dopis ze čtvrtka. Moskva Ukrajinu napadla před víc než 4 lety. Země se od té doby brání masivním vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Na Osoblažsku začíná sezóna parních vlaků. Historické soupravy budou jezdit na úzkokolejce mezi Třemešnou a Osoblahou každý víkend celé léto. Letos je nově upravené okolí tratě, včetně zrekonstruované nádražní budovy v Horních Povelicích. Sport. Tenista Jakub Menšík na finále Roland Garros nedosáhl. Němci Zverevovi podlehl 1-3 na sety. A čeští fotbalisté se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí za týden zápasem v mexické Guadalajáře proti Jižní Koreji.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 za Devíti kříži a nehoda v Petrohradu na Lounsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Domašov. Na kilometru 172,5 zůstala světelná šipka po porouchaném vozidle. Zavírá tam odstavný pruh. Na pražském okruhu počítejte s omezeným provozem v tunelech. V Lochkovském se jezdí obousměrně v tubusu na letiště. V Cholupickém jedou oba směry v pásu k dálnici D1, jde o víkendovou údržbu. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů vyšetřují nehodu v Petrohradu na Lounsku. Havarovalo tam osobní auto, připravte se na omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Česko se probouzí do slunečného, ale na mnoha místech stále ještě mlhavého rána. S mlhou se teď setkáte v jižních Čechách. Temelín hlásí sice jasné nebe, ale mlhu a teplotu kolem 8 stupňů Celsia. V Ostravě taky mlhavo, tam je obloha oblačná, teplota aktuálně na 9 stupních, Ústí nad Labem hlásí 11, 13 stupňů Celsia, potom má stanice Přimda, to je na Tachovsku, a skoro jasno Karlovy Vary a taky kolem 11. A bude jasno až polojasno jenom na horách na severu, pokud se přechodí zvětší oblačnost, může sprchnout.
7: Během odpoledne a večera bude od jeho západu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se začnou lokálně tvořit přehánky, ujedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty dnes budou od 21 do 26 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách namíříme kolem 16.
6: A zítra bude podle meteoroložky Petry Sýkorové ještě tepleji než dnes. Neděli čekáme polojasnou nebo oblačnou na severovýchodě republiky. Jinde jenom výjimečně s přehánkami a taky bouřkami. Zítra odpoledne se potom bude vyjasňovat. Teploty předtím opravdu letní až 25 stupňů a na jižní Moravě to bude až 28. Tolik zprávy. A teď Štěpán Pokorný. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, 8:04. Evropská unie dala najevo, že chce přijmout země západního Balkánu, ať už dříve nebo později. Co přesně to znamená, probereme za chvilku s naším reportérem, který sledoval evropský summit v Černé Hoře. Teď kapela Queen, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Evropská unie plánuje přijmout země západního Balkánu. Podle německého kancléře Friedricha Merce chtějí členové 27 rozšířit unii o nové balkánské země co nejdřív. Uvedl to po skončení summitu Evropské unie v černohorském Tivatu. Schůzku v letovisku na pobřeží Jadranu sledoval zpravodaj radiožurnálu Pavel Novák. Dobrý den.
1: Hezké ráno.
0: S jakou perspektivou tedy balkánské země ze summitu odjeli?
1: No, dostali tam vidinu postupného začleňování podle toho, jak budou plnit podmínky členství, což je plán, který tam představili společně Francie a Německo. Tedy pokud splní acquis communautaire, což znamená sladění jejich zákonů v určitých oblastech s těmi evropskými, tak se mohou zapojit do programu Evropské unie. Budou moci být třeba součástí studentských výměn nebo systému zajišťování bezpečnosti potravin nebo včasného varování před nebezpečnými výrobky, anebo také se mohou zapojit do vědecké spolupráce. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové by to přijetí Černé Hory a Albánie mohlo být reálné v roce 2028, ale žádné takové konkrétní datum tam na tom summitu nepadlo.
0: Jak se k unijnímu členství zemí západního Balkánu staví Česko, které na summitu zastupoval premiér Andrej Babiš z hnutí ANO?
1: Premiér Babiš tam několikrát řekl, že Černá Hora a Albánie, tyto dvě vlastně země, které jsou nejdál ve vyjednávání s Evropskou unií, měly být členy už dávno, že se vlastně odehrává taková přetahovaná s Ruskem o země západního Balkánu, o to, kdo tam bude mít vliv, a samozřejmě Evropská unie má zájem, aby to byla ona. Zopakoval několikrát, že v Černé Hoře je tedy poprvé, ale že to je dobrá země, mají tam dobré jídlo, což může být jenom vnější dojem, protože ta země má problémy s vyjednávacími kapitolami, třeba právě stát nebo soudnictví, což se dá říct, že to je takový kamen úrazu v těch ostatních zemích také. Srbsko má také problémy se svobodou médií nebo s transparentností hospodářské soutěže vůbec s hospodářstvím. Bosna a Hercegovina, tam je problém, že to je vlastně takové soustátí dvou státních entit Muslimsko-chorvatské federace a Republiky Srbské, které mezi sebou příliš nespolupracují. No a potom je tam ještě země, která není kandidátskou zemí, to je Kosovo, které ani není uznané všemi zeměmi Evropské unie, a tu šestici uzavírá nebo neuzavírá, je to vlastně třetí v pořadí nejvyspělejší země v tom vyjednávání Severní Makedonie, která také jedná vlastně nejdéle, protože podala přihlášku v době, kdy my jsme vstupovali do Evropské unie, to znamená v roce 2004.
0: Zpravodaj Pavel Novák, díky a naslyšenou.
1: Hezké ráno, naslyšenou.

0: Pět výher a jedna porážka, to je bilance tenisty Jakuba Menšíka na letošním Roland Garros. Český reprezentant se probojoval poprvé v kariéře na Grand Slamu do semifinále. No a nad jeho síly byl včera až Němec Alexander Zverev.
1: Zverev vyhrál 3-1 na sety. Po posledním balonku se s Menšíkem u sítě vřele objal a oba hráči spolu chvíli mluvili.
2: Já jsem mu samozřejmě pogratuloval ke skvělému výkonu. My a i mimo kurt máme skvělý vztah. Je to hráč, který určitě si zaslouží být právem třetí na světě a je to jeden z hráčů, který si zaslouží určitě ten Grand Slam vyhrát, takže přál jsem mu to nejlepší vlastně do finále.
1: Řekl po zápase český tenista, kterého ještě na kurtu ocenil i Alexander Zverev.
3: Je úžasné, jak tady hrál. Porazil řadu skvělých tenistů. Věděl jsem, že mě čeká zatím nejtěžší zápas. Zvládl jsem to a vyhrál jsem. Mám radost.
1: Chválil Menšíka německý hráč krátce po svém postupu do finále. Tam se utká s Italem Kobolim. Českého reprezentanta teď čeká pár dní volna, pak se pustí do příprav na travnatou část sezóny, která bude gradovat Wimbledonem. A Menšík by tam rád těžil z aktuální antukové formy.
2: Za 3 týdny už vlastně můžu hrát první kolo, že, na Wimbledonu. Se cítím teďka skvěle, samozřejmě. Jsem mentálně a fyzicky unavený, ale to zápasové tempo a rytmus mám, takže určitě zase budu dělat maximum, ať navážu tady na Grand Slamové výkony a i na Wimbledonu.
1: Řekl Jakub Menšík, který se po životním výsledku na Roland Garros posune v žebříčku ATP na 17. příčku. Z Paříže David Prouze, Radiožurnál.
0: Je 7:45. Je s vámi Radiožurnál.
4: Policisté se tento týden zaměřili na motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Celoevropská akce v Česku skončí dnes. Do pátečního poledne hlídky zaznamenaly na 600 přestupků. Kompletní výsledky akce policie představí v pondělí. Podrobnosti si poslechněte ve zprávách v 8. Francie si v těchto dnech připomíná vylodění spojenců v Normandii před 82 lety. Pořádají tam koncerty, piety i přehlídky historických vozů. Do francouzské Normandie dorazila taky řada amerických veteránů. Invaze britských a amerických vojáků 6. června 1944 byla jednou z nejdůležitějších událostí druhé světové války. Jen první den se do ní zapojilo na 160 tisíc mužů. Víc řekne náš zpravodaj Martin Balucha za 15 minut.
5: Počasí. A nad ránem bylo nejchladněji v údolích, kde klesla teplota až ke 4 stupňům Celsia. Teď už jdou teploty pozvolna nahoru. Takový Liberec má aktuálně 14 stupňů. Stanice v Ústí nad Orlicí hlásí kolem 10. Znojmo 11 stupňů Celsia a Ostrava. Ta má oblačné ráno z 9 stupni. Nakonec ale bude jasno až polojasno, jenom na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti se sem tam objeví přehánka. Odpoledne a na večer od jeho západu taky ještě může oblačnost přibývat a počítejte v západních Čechách i s bouřkou. 21 až 26 stupňů Celsia, to budou dnešní maxima. Na horách naměříte kolem 16 a foukat má slabý proměnlivý vítr.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: V Brně dnes katolická církev dokončí proces blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Oba kněze odsoudili a zavraždili komunisti ve vykonstruovaných procesech v polovině minulého století. Na brněnské výstaviště, kde se bude slavnost konat, se chystají tisíce lidí. Budou mezi nimi i věřící z polsko-slovensko-českého pohraničí.
1: Je to takové moje osobní téma, jakože to hodně prožívám, třeba to, že to vědomí toho, že tady je spousta lidí, i spousta třeba mučedníků, o kterých se ani vlastně ještě neví, nebo ještě ty procesy vlastně nezačaly, a jsem moc ráda, že se vlastně tady toto podařilo v té brněnské diecezi, že už vlastně budou první dva, taková prvotina, vlastně první mučedníci blahořečení.
2: Sestra Magdalena je jednou ze tří jeptišek alžbětínského konventu v Jablunkově, které míří do Brna.
1: Sestra Kamila, sestra Jadviga a já, sestra Magdalena, jedeme na to blahořečení, protože to vnímáme jako takovou velkou událost i pro tu českou církev. A tak mě to oslovuje jako takové fakt svědectví víry, no, jakože jako mám takový velký obdiv k jejich statečnosti a k tomu, že vlastně zůstali takhle Kristu věrní až do konce.
2: Na organizaci pouti z Jablunkova se podílí i františkán otec Leopold, který pochází z Polska.
3: Já se moc těším na to, protože pro mě je to velmi důležitá událost. Mě zajímá příběh života těch mučedníků, Jana Buly a Václava Droboli. Oni byli kněží, tak jako jsem já. Mě zajímá také dějopis a já se dávám otázku, jak já bych, co bych udělal, kdybych byl na jejich místě.
2: Věřící z Jablunkovska mají pro cestu na brněnské výstaviště objednaný autobus. Kromě jeptišek a mnichů vyrazí na slavnost do Brna i farníci. Z Jablunkovska Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Víkendový hraní radiožurnál čeká poslední hodina, pak už se přesuneme na veletrh vědy, odkud odvysíláme náš experiment speciál. Je 8 hodin. Zprávy má Tereza Tomášková.
1: Policisté se zaměřili na motorkáře a cyklisty. Od úterý řešili na 600 přestupků. Írán požaduje odblokování zmrazených fondů v zahraničí, jinak podle něj mír nepřichází v úvahu. Tenista Jakub Menčík vypadl na Roland Garros v semifinále. S omezením počítejte na pražském okruhu v obou tunelech. A bude slunečno, ojediněle přehánky, odpoledne přibývání oblačnosti a na západě i srážek. Teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Na motocykly, mopedy, kola a koloběžky se tento týden zaměřují policisté na českých silnicích. Akce skončí dnes. Do pátečního poledne policisté zaznamenali na 600 přestupků.
3: Tohle splňuje specifikaci mopedu.
4: Policisté v průběhu této kontroly se zaměří na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
5: Říká mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Kontroly mají přispět i k větší bezpečnosti motorkářů, cyklistů a jezdců na elektrokoloběžkách a elektrokolech.
6: Cílem akce bylo nejen dohlížet na dodržování pravidel, ale hlavně připomenout, že právě tito účastníci patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Stačí chvilka nepozornosti nebo špatný odhad a následky mohou být velmi vážné.
5: Upozorňuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Kompletní vyhodnocení akce policie představí v pondělí. Třeba v Praze ale hlídky nejčastěji řešily špatný technický stav, například chybějící registrační značky, blinkry nebo sjeté pneumatiky. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem jsou podle Teheránu ve slepé uličce. Vojenský poradce iránského nejvyššího vůdce v rozhovoru pro americkou televizi CNN řekl, že dohodu brzdí 24 miliard dolarů íránských aktiv zmrazených v zahraničí. Varoval, že pokud Amerika znovu zaútočí, Írán válku rozšíří daleko za hranice Perského zálivu.
7: Mohsen Rezaí, vojenský poradce iránského nejvyššího vůdce Ajatoláha Khomejního, řekl CNN v Teheránu, že míč je na Trumpově straně. Írán požaduje odmrazení vlastních aktiv. 12 miliard dolarů okamžitě po podpisu prozatímní dohody, dalších 12 miliard později. Rezaí varoval, že pokud Spojené státy konflikt obnoví, Írán ho rozšíří z Hormuzského průlivu do Indického oceánu, Rudého moře i Středomoří. Osobní setkání Trumpa s nejvyšším vůdcem odmítl. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Francie si připomíná 82 let od vylodění spojenců v Normandii. Do operace Overlord se jen první den zapojilo na 160 tisíc vojáků a tisícovky plavidel. Invaze znamenala klíčový obrat ve vývoji druhé světové války. Památku padlých vojáků v Normandii uctí i americký ministr obrany Pete Hegseth.
8: Vylodění spojenců v Normandii připomínají koncerty, přehlídky historických vozů, seskoky parašutistů i piety. Do Normandie přiletělo taky 27 amerických veteránů, skoro všem je kolem stovky.
9: Je to čest tady znovu být. Byl jsem tu před 80 lety. Vrací se mi mnoho vzpomínek.
8: Popsal francouzské televizi veterán John Roy. Mezinárodní pěta bude v obci Langres-sur-Mer na pláži Sword, kde se vylodily britské oddíly. Obřadu se účastní i francouzský premiér Sebastian Lecornu a ministři obrany Velké Británie a Spojených států John Healy a Pete Hegseth. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík si o titul na Roland Garros nezahraje. V semifinále prohrál s Němcem Zverevem 1-3 na sety. Naopak Kateřina Siniaková postoupila po boku Američanky Townsendové. Jejich finále se bude hrát v neděli. Kajakář Jakub Krejčí poprvé v kariéře vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu. Povedlo se mu to v pražské Troji. Premiérový triumf si Krejčí před českými fanoušky užil o to víc.
10: To nejlepší první vítězství, co jsem si mohl přát. Já jsem si věřil, že to dopadne dobře a věřil jsem si, že tady na to mám a dokážu tady jezdit skvělý jízdy a to se mi potvrdilo a jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo.
0: Jiří Prskavec obsadil ve finále 11. místo, mezi ženami byla z Češek nejúspěšnější 10. Amálie Hilgertová, triumfovala Australanka Jessica Foxová.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
11: Omezení na Pražském okruhu a překážka na Trojce před Mlíčínem. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 opatrně dojíždějte do kratší, ale zastavující kolony u exitu 23 u sjezdu na plzeňskou D5. Za ním po nočních opravách tvrdne asfalt v pravém pruhu na 22. kilometru. Tohle zúžení má teď ráno brzy skončit. Ovšem následně na okruhu v obou směrech v Lochkovském i Cholupickém tunelu provádějí údržbu. Až do zítřejšího odpoledne se tak projíždí obousměrně vždycky jedním tubusem, tam je to zatím bez kolon. Na silnici 3 z Českých Budějovic na Benešov a Prahu opatrně kousek za koncem dálničního úseku asi 2 km před Mlíčínem stojí nebezpečně odstavené porouchané auto.
12: Odpolené vozidlo dostane přehledné zvlášce.
11: A na silnici 6 Praha Karlovy Vary v Petrohradu je dlouhodobé omezení. Navíc tam teď došetřují nehodu osobního auta, chvílemi se tvoří kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, na horách na severu přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přehánky, odpoledne a večer přibývání další oblačnosti a na západě Čech místy déšť, teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré ráno vám přejeme. 8 hodin 6 minut přežil druhou světovou válku, nástup komunistů k moci a provázel nás i sametovou revolucí. To všechno za zvuku té nejlepší české hudby. Mluvíme o symfonickém orchestru Českého rozhlasu, který dnes pořádá velkou oslavu stých narozenin. A vy můžete být samozřejmě u toho, do pražských Rígrových sadů pozveme všechny posluchače už za chvilku. Teď Anaka, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál
13: a Štěpán Pokorný.

0: Reprezentovat českou kulturu u nás i v zahraničí, to je už rovných 100 let úkolem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Poslechnout si ho naživo můžete přijít dnes i vy, Sočer totiž zve na velký koncert do Rígrových sadů v Praze. Vstup je pro všechny zdarma, program začne už odpoledne a moderovat ho bude Naděžda Hávová, která je teď s námi ve studiu Radiožurnálu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Na co se vy těšíte nejvíc?
1: Já se přiznám, že kromě Sočru se nejvíc těším na klarinet a taky Epoch Quartet, protože tohle jsou soubory, které dokazují, že ti klasicky vzdělaní muzikanti si umějí i odskočit. A umějí si odskočit do úplně jiných žánrů. U Clarinet Factory člověk občas vlastně ani neví, jestli poslouchá klarinety, a nebo už je to nějaké kouzlo. U Epoch Quartet zase máte pocit, že tady se tak nějak propojuje úplně symbioticky klasika, filmová muzika, jazz. No a těším se i na to, že si během dne v Rígrových sadech každý najde to svoje. Pro děti je třeba připraveno volnohraní, někdo přijde na jazz, někdo přijde na dechovku, Luďa Band, a večer si všichni společně užijeme Smetanovu Vltavu.
0: Bude hezky.
1: Objednávku už jsem poslala, tak věřím, že hezky bude. Vypadá to na příjemné koncertní počasí, takže deku pod paži. Nic si sebou ani na zub nemusíte brát, protože budou tam stánky v Rígrových sadech. Program začíná už v 15 hodin. Jak už jste, Štěpáne, říkal, vstupné je zdarma. No a pokud by vás náhodou přemohla lenost, zahrádka nebo cesta na chatu a chalupu, tak je to úplně jednoduché. Nalaďte si v 18 hodin Český rozhlas Vltavu. Atmosféru výročí rozhlasových symfoniků vám živě přeneseme přímo do obýváku.
0: No a když tedy přijdete osobně, vy naši posluchači, tak můžete v pražských Rígrových sadech s jedním z nejstarších hudebních těles v Evropě zažít opravdu výjimečné narozeniny.
2: Tak těch 100 let, to je taková krásná záminka pro to udělat něco velkého.
3: Říká šéf Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek.
2: Tady to je skutečně věc, kterou bych řekl, že skoro celorozhlasová. My jsme chtěli celý ten den, respektive celé to odpoledne a večer udělat velmi pohodově, aby si lidi prostě skutečně mohli přijít jako v tom formátu celé rodiny, mohli si vzít deku, mohli se tam posadit, mohli se tam občerstvit.
3: To vše nabídne Louka v pražských Rígrových sadech s výhledem na Hradčany.
2: My začneme už v 15 hodin, tam je takový projekt vlnohraní, který máme pro děti, aby trošku načichli tím, co se taky v té muzice může dít třeba u klasických nástrojů.
3: Pak vystoupí 4 předkapely, ve kterých uslyšíte členy orchestru hrát v jiných žánrech, než na které jste zvyklí.
2: Takže bude dechovka v 16 hodin, bude jazz, bude Clarinet Factory, to bude 18 hodin a v 19 Epoch Quartet.
3: Vrcholem akce bude v 8 hodin koncert 100letého symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanova Vltava, Largo z Novosvětské, Jízda Valkýr. Já mám hodně rád Veslují krále hor Edvarda Grieg'a. Lidé to možná takhle neznají, ale určitě to poznají.
3: Dirigovat bude Robert Jindra a Petr Popelka, kterého v roli šéf-dirigenta rozhlasových symfoniků uvidíme v Praze naposledy. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Bahna u Strašic na Rokycansku dnes ukáže armádní techniku i výcvik pozemních sil. Programu v bývalém vojenském újezdu Brdy se zúčastní i zástupci Polska a Rakouska, například z tanky Leopard nebo Black Panther. Návštěvníci se můžou těšit i na průlety letadel a dynamické ukázky boje. Na Kubě ode dneška nebude možné platit kartami Visa a Mastercard. Kubánská centrální banka o tom rozhodla potom, co Spojené státy vůči zemi uvalily další sankce. Bojkot západních platebních karet na ostrově komplikuje taky práci Světovému potravinovému programu, který patří pod OSN. Organizace uvedla, že nemá jak nakupovat potraviny a palivo pro dodávky humanitární pomoci.
1: Počasí. Česko se dnes probouzí do projasněného rána, většinou je jasno nebo polojasno, ještě se možná místy tvoří mlhy, ale rychle se budou rozpouštět. Bude slunečný den, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti, ojediněle s přeháňkami. A během odpoledne a večera potom bude od jeho západu oblačnost ještě přibývat, no a v západní části Čech se potom budou lokálně tvořit přeháňky a výjimečně taky bouřky. Dnešní odpolední teploty příjemné, 21 až 26. 20 stupňů. Na horách to bude kolem 16 a vítr má foukat jenom slabý, proměnlivý, anebo od jeho východu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Ještě dnes bude v Praze veletrh vědy na výstavišti v pražských Letňanech. Si můžete prohlédnout víc než 100 interaktivních expozic. V nich se představují různé ústavy Akademie věd, univerzity, ale i technologické firmy. Na největší popularizační akci v Česku nechybí samozřejmě ani Radiožurnál. V našem airstreamu jsou i dnes vědečtí reportéři Martin Pařízek a Ondřej Vaňura. Dobré ráno.
1: Hezké ráno ze zatím klidného areálu výstaviště v pražských Letňanech. Pro návštěvníky se brány otevřou v 10 hodin dopoledne, takže v tuhle chvíli se tady kolem nás

0: Všechno chystá na ten, můžeme říkat, hlavní den veletrhu vědy, protože ve čtvrtek a v pátek sem dorazili především školní exkurze z různých koutů republiky a dneska organizátoři očekávají celé rodiny s dětmi.
1: Na své si tady přijdou všechny generace, ten program je jak pro ty nejmenší, tak i pro dospělé. Svítí sluníčko, takže proto pořadatelé odhadují, že sem dneska dorazí tisíce lidí. V těch několika halách se ten počet ale rozptýlí, takže žádné velké fronty se pak netvoří, no a tak si každý může vyzkoušet vědu na vlastní kůži, anebo si s odborníky z různých oborů i popovídat.
2: Co zatím letos budí na veletrhu vědy tu největší pozornost?
1: Uprostřed jedné z těch hal je velké stanoviště pražské ČVUT. No a tam se to hemží různými roboty, které prochází nebo kteří prochází mezi lidmi, jako třeba robotický pes. Návštěvníci si je zkouší i ovládat. Hned vedle je pak stánek laserového centra Eli Beamlines. Tam jsou třeba i světelné meče připomínající ty z Hvězdných válek.
0: Je toho spousta, jinde se dá zkusit i řízení jaderného reaktoru nebo střílení na laserově ultrazvukové střelnici. Všechno tu bude otevřené až do 18. hodiny. Vstup sem je zdarma, no a veškerý program, včetně doprovodných přednášek, je na webu veletrhvědy.cz.
2: No a po 9. hodině odvysíláte na Radiožurnálu z veletrhu vědy technologický magazín Experiment, náš speciál, takže teď už máte všechno připravené.
0: No my doufáme, že ano, máme pozvaného robota pro záchranné akce, který by nám měl i na mikrofon říct pár vět, slov, tak uslyšíme, jak to dopadne.
1: Jsem k nám do mobilního studia, ale samozřejmě dorazí i vědkyně a vědci. Mluvit s nimi budeme o tom, k čemu je dobré mraveniště, nebo jak co nejlépe využívat umělou inteligenci. Bude toho ale o dost víc, takže poslouchejte po zprávách v 9.
2: Martin Pařízek, Ondřej Vaňura, tak za 40 minut naslyšenou.
0: Zatím naslyšenou.
1: Hezký den.

Českým fotbalistům zbývá posledních pár dnů do prvního zápasu na mistrovství světa. Probojovali se tam po 20 letech. V našem seriálu Radiožurnálu, který tento týden věnujeme historicky druhé účasti českého výběru na světovém šampionátu, si v 8.50 připomeneme, kdy, kde a s kým budou Češi hrát. Za chvilku bude 8.30, do té doby George Ezra.

0: adividu.
1: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
2: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa, Lesy ČR a skupina Vánci Construction CS.
3: Radiožurnál 8 hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Slavnostním šéf Brně na výstavišti dnes završí blahořečení kněžích Jana Buly a Václava Drboli. Budou při ní prohlášeni za blahoslavené. Zakončí se tím víc než 20-letý proces, který je předstupněm k uznání člověka za svatého. Drbola a Bula patří k obětem komunistické justice po takzvaných babických událostech v 50. letech minulého století. Americká armáda sestřelila 4 íránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu a zachytila několik íránských balistických střel mířících na Kuvajt a Bahrajn. Uvedlo to velitelství amerických sil na Blízkém východě. Po sestřelení dronů armáda bombardovala íránská radarová stanoviště, aby zabránila dalším útokům. Na Šumavském vzhůří dnes pořádají Den svobody. U kapličky na místě zaniklé obce si připomenou 82 let od vylodění 90. pěší divize v Normandii. Navštěvníci dostanou pamětní list. Připravený je doprovodný program. Celý den bude přístupná výstava fotografií z loňské návštěvy prezidenta Petra Pavla na vzhůří, nazvaná Prezident na Šumavě. Na místě bude i historická vojenská technika a vojáci v dobových uniformách.
5: Sport.
4: Tenista Jakub Menšík do svého prvního finále Grand Slamu v kariéře nepostoupil. Na Roland Garros podlehl světové trojce Němci Zverevovi 1-3 na sety. Zverev si o titul zahraje s Italem Kobolim. A basketbalisté New Yorku Knicks vyhráli i druhé finále NBA v San Antonio. Tentokrát o bod 105-104. Od titulu je dělí dvě výhry.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na Pražském okruhu i na D8 za Roudnicí. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 před chvílí sklidili noční zúžení za připojením z plzeňské D5, takže kolona se tam rozjela. Další omezení potom zůstává v Lochovském a Cholupickém tunelu obousměrně, tam se zatím jenom zpomaluje. Na D1 z Brna do Prahy počítejte se dvěma zúženími kvůli pracím na mostech. Za Humpolcem na 81. kilometru je zabraný pravý pruh a potom u sjezdu na Velké Popovice na 16. kilometru levý pruh. Obě místa teď průjezdná plynule. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy mezi sjezdy na Roudnici a Mělník a Slaný čekejte poměrně dlouhé omezení kvůli pracím ve středovém pásu a na telematice. Zatím bez kolony, zpomaluje se.
7: A je to tam svedený od 26. až na 17. kilometr do jednoho pruhu. Jede to všechno odstavným.
6: A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most obezřetně za Spořilovskou vzniká tam kratší kolona, překáží tam v pravém pruhu porouchané osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Deštivé počasí z minulých dnů u nás teď vystřídá převážně slunečné počasí a teploty, ty se vrátí k letním hodnotám. Aktuálně je slunečno a takhle to zůstane přes den. Bude jasno až polojasno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti, výjimečně s přeháňkami.
9: Během odpoledne a večera bude od jeho západu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se začnou lokálně tvořit přehánky, ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty dnes budou od 21 do 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách namíříme kolem 16.
8: A foukat bude slabý proměnlivý vítr. Podle meteoroložky Petry Sýkorové to zítra bude velmi podobné. Taky má být jasno nebo oblačno. V severovýchodní části republiky jinde jenom výjimečně s přehánkami a ojediněle i bouřkami, ale odpoledne a na večer budou mraky ubývat. Zítřejší maxima do 25 a na jižní Moravě až do 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď je tady Štěpán Pokorný. Hezké ráno.
3: Dobré ráno, přesně 8.34. Věděli jste, že problémy s plodností jsou v Česku častější, než by se mohlo zdát. Týkají se až pětiny párů. Téma za chvilku na Radiožurnálu podrobně, teď Xindl X a terapie. Pěkný den a hezký poslech.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Problémy s plodností jsou v Česku častější, než by se možná mohlo zdát. Podle odhadů gynekologů má složitější cestu k dítěti 15 až 20% párů. Ty nečelí jen opakovanému zklamání, ale někdy taky spoustě vyšetření a dopad to má samozřejmě i na jejich vztah. My o tom teď budeme mluvit na Radiožurnálu s gynekologem Pavlem Darebným, který je zároveň vedoucím Centra asistované reprodukce v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Možná mezi lidmi ještě převládá ten názor, že hlavní příčina neplodnosti je častěji na straně ženy, ale ono to tak nebude. Bude to tak půl na půl, dalo by se říct?
1: V podstatě ano. Ty procenta jsou rozložený zhruba 40% příčin na straně žen, stejné procento na straně mužů. A zhruba v těch 20% nacházíme problémy na obou stranách.
0: Když už je ta neplodnost, tak automaticky to znamená, že pár už vlastní dítě nikdy mít nebude?
1: To absolutně odmítám, tuto větu.
0: Tak jak to tedy je?
1: To je jedna z nejhorších vyřešených věd, kterou lékař může říct za mě. Mm-hmm.
0: Když se pár snaží o dítě a nejde to, tak kdy je čas navštívit lékaře?
1: Vychází to z definice Světové zdravotnické organizace, kdy vlastně důvodem k vyhledání pomoci by měla být rok neúspěšná snaha o početí potomka. Ale to se týká žen do 35 let. Po té 35 už zhruba po půl roce je dobré vyhledat pomoc.
0: Je umělé oplodnění hned ta první cesta, kterou by se páry při problémech
1: V žádném případě.
0: Tak jaké jsou ty cesty, povídejte.
1: Vždycky ten pár absolvuje jakýsi základní vyšetřovací algoritmus, kde se snažíme odhalit příčinu a na základě toho volíme adekvátní léčebný postup, který v některých případech skutečně může být rovnou přistoupení k asistované reprodukci ve smyslu mimotělního oplodnění, ale většinou se snažíme začínat jaksi méně invazivními nebo méně agresivními léčebnými postupy, ať už je to jednak teda samozřejmě, pokud to lze, tak odstranit tu příčinu a pokud to situace umožňuje, tak volíme metody třeba nitroděložní inseminace.
0: Lidé dnes zakládají rodinu později než kdysi, tak hraje třeba právě i ten rostoucí věk roli v tom, že páry mají problémy s početím?
1: Naprosto zásadní.
0: A co tedy poradit těm lidem, když jsou už starší, ale chtějí to dítě mít, tak nějakou, ne prevenci, ale jak tomu pomoci?
1: No, já mám takovou jednoduchou poučku. Není to založeno na žádném doporučeném postupu, to vychází to jenom z praxe, ale myslím si, že žena by do 30 let měla mít alespoň jedno dítě a pokud ne, tak alespoň zamražená vajíčka.
0: Právě, a kdyby měla tedy žena začít uvažovat o zamrazení vajíček a třeba muž o zamrazení spermií?
1: U toho muže to zas není takový problém, u těch žen je to větší problém.
0: A kdyby tedy měli začít uvažovat o zamrazení vajíček, dá se to nějak říct?
1: Jak říkám, v ideálním případě do těch 30 let.
0: Ve vysílání Radiožurnálu jsme mluvili s Pavlem Darebným, vedoucím Centra asistované reprodukce v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze. Díky a naslyšenou.
1: Díky, naschledanou.

0: Cranberries, no a v dalším díle seriálu Radiožurnálu se zaměříme na to, kdy a kde budou hrát čeští fotbalisté své zápasy na mistrovství světa. Osm hodin a 45 minut. Posloucháte zprávy.
1: Obyvatelé Višňové na Příbramsku odmítli výstavbu větrné elektrárny nebo elektráren na území obce. Proti záměru hlasovala v pátečním referendu většina voličů. Referendum je platné a závazné. Vyplývá to z informací na webu obce. Dva větrníky chtěla na území obce vybudovat společnost ČES. Ve světě kvůli válce proti Íránu přibývá lidí ohrožených potravinovou nejistotou a akutním hladem. Upozorňuje na to Světový potravinový program. Podle jeho analýzy přibylo lidí s problémem uspokojit základní potřeby například v Somálsku, Afghánistánu nebo na Srí Lance. Americký a izraelský útok na Írán a následné zablokování hormuzského průlivu vedly k výraznému zvýšení cen paliv, potravin i hnojiv.
2: Počasí.
3: Zpočátku nás čeká slunečný den, odpoledne potom oblačno a s nějakou možností přeháněk. Bude jasno až polojasno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně s přeháňkami. Odpoledne a na večer ale od jeho západu budou mraky přibývat, no a v západní polovině Čech se vytvoří lokální přeháňky a ojediněle i bouřky. Teploty dnes odpoledne 21 až 26 a na horách kolem 16 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Pět dnů zbývá do začátku fotbalového mistrovství světa, kterého se česká reprezentace zúčastní teprve podruhé v samostatné historii. My se tomu celý týden věnujeme v seriálu Radiožurnálu. Když hrál český národní tým poprvé na světovém šampionátu před 20 lety, fanoušci se mohli těšit na to, že se na zápasy podívají večer po práci. Hrálo se totiž v Německu. Letos si takový luxus dopřejeme v základní skupině jen jednou. Na zbylé dva zápasy ve skupině si budeme muset přivstat nebo půjdeme spát až nad ránem.
1: The biggest, the greatest FIFA World Cup ever.
2: Prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino slibuje největší a nejlepší mistrovství světa ve fotbale. Poprvé v historii ho totiž uspořádají tři státy.
3: Letošní mistrovství budou v létě hostit Spojené státy, Kanada a Mexiko.
2: Velká část zápasů se tak bude hrát v noci středoevropského času a platí to i pro dvě utkání české reprezentace ve skupině A. Obě v Mexiku.
3: Právě Mexiko bude vedle Jižní Koreje a Jihoafrické republiky soupeřem českých fotbalistů v základní skupině.
2: Češi vstoupí do turnaje v noci na pátek 12. června v Guadalajáře soubojem s Jižní Koreou. Pro nás ve 4 hodiny ráno. Skupinu pak uzavřou v noci na čtvrtek 25. června v Mexico City proti domácí reprezentaci. Na tamním aztéckém stadionu se začne hrát ve 3 hodiny ráno českého času. Zatímco fanoušci v České republice si na obě utkání budou muset přivstat, anebo půjdou spát až po nich. Reprezentanti budou v obou duelech v Mexiku bojovat s nezvyklou nadmořskou výškou. Jak se na to připravují, popisuje záložník Pavel Schulz.
4: Máme jako zahřátou místnost na 35 stupňů a jezdíme 40 minut na kole, aby nám nepřesáhla tepovka 50% jako maximálně. Někdo má třeba maximálně 220, někdo má 200, takže se snažíme držet tepovku na 100 nebo na 110 a tohle by nám mělo pomoct jako k té adaptaci, že by se nám měly zvýšit červené krvinky a mělo by to být jako lepší.
2: Čeští fotbalisté budou na zápasy létat ze základny v Dallasu. Mezi dvěma mexickými zájezdy je čeká cesta do americké Atlanty, kde se 18. června utkají s Jihoafrickou republikou. Možná to bude nejsledovanější české utkání v základní části světového šampionátu. Začne totiž v 18 hodin středoevropského času.
5: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budou na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
2: Slibuje reprezentační trenér Miroslav Koubek a hráči nic nenamítají. Za kabinu mluví brankář Matěj Kovář.
6: Myslím si, že všichni se chceme na to připravit co nejlíp, aby jsme podali co nejlepší výkon a taky samozřejmě nejde si to tam jenom užít, ale víme, co je ve hře. Myslím si, že skupina je taky hratelná, takže chceme se na to připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál.
2: Z každé z 12 skupin postoupí první dva týmy a v play-off je doplní 8 nejlepších výběrů ze třetích míst. Historický postup samostatného českého národního týmu do vyřazovací fáze světového šampionátu ve fotbale tak vidí jako reálný i vicemistři Evropy z roku 96 Miroslav Kadlec.
7: Já myslím, že ty šestky máme zajímavý vždycky, takže já doufám, že naši kluci jsou ochotní a schopní postoupit jako ze skupiny a potom už je možné cokoliv.
2: A Vladimír Šmicer.
8: Jestli budu na tom mentálně nastavený, jako jsme byli my v 96., tak si myslím, že bychom mohli překvapit, no, protože my jsme tam jeli s tím, že vlastně víme, že samozřejmě něco umíme, ale moc velký favoriti jsme nebyli. Já myslím, že jsou na tom dost podobně, no, že samozřejmě přešli těžkou baráž a asi se dostat na to mistrovství světa je těžší, než tam potom hrát. Já si myslím, že samozřejmě nechci nikoho podsumovat, je to už závěrečná fáze mistrovství světa, ale myslím si, že ta skupina je hratelná.
2: Dost může napovědět i úvodní zápas proti Jižní Koreji. O přípravě na první utkání mistrovství světa po 20 letech ale uslyšíte od českých fotbalistů až v zítřejším díle našeho seriálu. Pavel Tilšár, Radiožurnál.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Rusko odmítlo ukrajinskou nabídku na přímá mírová jednání. Policisté při kontrolách motorkářů a cyklistů přišli na víc než 600 přestupků. Tenista Jakub Menšík vypadl na Roland Garros v semifinále. Kolona je na Pražském okruhu směrem k dálnici D1 před omezením v tunelech. A bude slunečno, ojediněle přehánky, odpoledne přibývání oblačnosti a na západě i déšť. Teploty do 26 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Ruský prezident Vladimir Putin odmítl přímá mírová jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i jeho výzvy k ukončení války. Zelenský to Putinovi navrhl ve čtvrtek v otevřeném dopise.
4: Na žal, російська сторона знов обирає війну.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení konstatoval, že Rusko si bohužel znovu zvolilo válku, protože Putin ji prostě nechce ukončit. Odmítavá odpověď ruského prezidenta podle Zelenského mnohé ve světě zklamala a Putin si nechce přiznat, že válka se líbí jenom jemu a těm, kteří z něj tahají peníze. Ti se usmívají, řekl Zelenský a dodal, že Rusko proto musí mít méně peněz a tlak na Moskvu musí být větší. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Policisté se od úterý víc zaměřují na motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Celoevropská akce v Česku skončí dnes. Do pátečního poledne hlídky zaznamenaly na 600 přestupků. Kompletní výsledky akce policie představí v pondělí. Pokračuje mluvčí Jan Rybanský.
6: Policisté v průběhu této kontroly se zaměří na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
2: Nejčastějším přestupkem byl zatím špatný technický stav, třeba chybějící blinkry, registrační značky nebo stjeté pneumatiky. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes slaví 100 let od svého vzniku. Pořádá mimořádnou akci v pražských Riegerových sadech.
7: Tak těch 100 let je taková krásná záminka pro to udělat něco velkého.
8: Říká šéf Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek.
7: My začneme už 15 hodin, tam je takový projekt vlnohraní, který máme pro děti, aby trošku načichli tím, co se taky v té muzice může dít.
8: Poté vystoupí 4 předkapely. V nich uslyšíme členy orchestru hrát v jiných žánrech a formátech, než na které jsme zvyklí. Vrcholem akce bude v 8 hodin koncert 100letého Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
7: Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanova Vltava, Largo z Novosvětské, Jízda Valkýr.
8: Dirigovat bude Robert Jindra a Petr Popelka, kterého v roli šéf-dirigenta rozhlasových symfoniků uvidíme v Praze naposledy. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
1: Sport. Tenista Jakub Menšík prohrál s Němcem Zverevem 1-3 na sety a na Roland Garros tak skončil v semifinále. V Paříži dosáhl na největší úspěch své dosavadní kariéry, ale příliš času na oslavy mít nebude, protože velmi rychle se z antukových dvorců přesune na ty travnaté.
9: To, co se odehrálo za ty 2 týdny, tak jasně nějaký čas na to potřeba bude, ať si to vlastně sedne. Ale že jo, tenisová sezóna je tady v tomhle krutá a příští týden turnaje, se kterou jsem se teda odhlásil, že potřebuji určitě dostat zase tělo zpátky do kupy a se adaptovat zase na jiný povrch, jiné podmínky, jiné míče. Takže dám pár dní oddych a za týden a půl mě čeká další turnaj.
1: Snowboardistka Zuzana Maďarová ovládla premiérově anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu z Livigna tak navázala na Ester Ledeckou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 překážky v Brně a taky za Tasovem. Na dálnici D1 v Brně ve směru na Vyškov se teď tvoří kolona od sjezdu na Vídeň, sune se kolem 5 minut do omezení u D2. Tam na 195. kilometru jsou hlášené v levém pruhu vysypané kovové tyče. Na D1 z Brna do Prahy pozorně za sjezdem na Tasov na kilometru 151,5 stojí v odstavném pruhu nepojízdné osobní auto, označené zatím jenom trojúhelníkem. Na hlavní části Pražského okruhu mezi dálnicemi D1 a D5 je do zítřka omezení v obou tunelech, vždy obousměrný provoz jedním tubusem. Kolony už se tvoří ve směru z letiště na D1 od sjezdu na Barandov ze 16. kilometru, zdržení 10 minut. Ve směru opačně na letiště za exitem 4 Písnice se dojíždí do zatím kratší fronty, je to na 5 minut. A v Praze na jižní spojce směr Černý most se tvoří kratší kolona od připojení ze Spořilova, za ním blokuje pravý pruh porouchané auto, zdržení do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno nebo polojasno, na horách na severu přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky, odpoledne a večer další přibývání oblačnosti a na západě Čech místy déšť. Teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A začíná magazín Experiment Speciál z veletrhu vědy. Slovo mají Martin Pařízek a Ondřej Vaňura.
11: Největší popularizační akce v Česku propojuje vědce, instituce, firmy a veřejnost. Každoročně navštíví více než 50 tisíc lidí a další desítky tisíc ji sledují online.
12: Přesně to je veletrh vědy. I dnes na něj můžete zavítat na výstaviště v pražských Letňanech. Brány areálu se otevřou s úderem 10. hodiny dopoledne, my jsme tady s předstihem a celou následující hodinu vám aspoň zlomek toho, co tenhle veletrh nabízí, představíme.
11: Zkusíme rozmluvit robota nebo uslyšíme to, jak vědci rozeznívají krystaly pomocí laseru a díky zvuku poznávají, co daný materiál umí.
12: Bude toho ale mnohem více. Experiment Speciál začíná. Hezký poslech Radiožurnálu přeje Ondřej Vaňura
11: a Martin Pařízek.
13: Experiment Speciál.

0: 9 hodin a 9 minut posloucháte vědecko-technologický magazín radiožurnálu Experiment. Jeho speciální vydání vysíláme z pražských Letňan, kde dnes na výstavišti pokračuje veletrh vědy.
1: V našem mobilním radiožurnálovém studiu máme teď prvního hosta a tím je Valentín Číhala z fakulty elektrotechnické ČVUT. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne.
1: Vy se zabýváte moderními roboty, no a jeden svůj kousek, spíš kus, jste přinesl i sem k nám. Jak jsem já poznal, tak je fakt těžký, váží 65 kilo. Teďka si ho tady zblízka prohlížíme, projíždí kolem nás. Na první pohled je to taková větší krabice na čtyřech pásech. Co přesně to je za typ?
3: Tak je to mobilní robot, je to primárně výzkumný vozítko, který vypadá jako velká krabice se čtyřmi pásy. Pásy jsou náklopný, pásy pomáhají robotovi překonat těžší terén. Je to takový kompromis mezi kolovým vozítkem a chodícím robotem. Jinak robot má na sobě spoustu senzorů, 8 kamer, laserový 3D skener, vevnitř je spousta výpočetního výkonu, a který nám dovoluje na tom běhat jako různý algoritmy, zpracování obrazu, AI a všechno možný.
0: Tenhle robot vznikl díky vaší účasti na jedné prestižní robotické soutěži ve Spojených státech. Vy jste měli vyvíjet algoritmy pro záchranné USAR týmy. Jak teď uslyšíme, můžeme ho spustit, jak mluví?
3: Určitě.
0: Tak jdeme na to.
4: Ahoj, jsem Marv a prozkoumávám tuto oblast. Můj úkol je najít zraněné. Bohužel jsem teď kvůli podmínkám nemohou přijít záchranáři. Proto jsem tu já. Můj operátor poslouchá, je tu někdo zraněný a potřebuje pomoc. Pokud můžete chodit, následujte mě, zavedu vás bezpečnou oblastí.
0: Díky, Marve. Takže tenhle robot je teoreticky určený třeba pro hasiče.
3: Ano, je to vlastně do oblastí, které jsou pro člověka nebezpečné. Ve chvíli, kdy jakoby oblast se stává pro člověka nebezpečná, ať už nevím, bylo zemětřesení, budova se napůl zhroutila a posílat tam spoustu hasičů, aby tam strávili spoustu času, je nebezpečné, tak se tam posílá jak hasiči, tak i průzkumní roboti, který oblast mapujou, určují oběti, dávají hasičům mapu a hasiči běží rovnou zachránit lidi.
1: Pardon, pokračujte.
3: Dobrý je to třeba i do oblasti, kde je nějaký toxický jako plyn, kam taky ty hasiči musí běhat v dechácích, je to pro ně náročný, takže roboti jsou úplně ideální pro tady tohleto použití.
1: Takže tam, kam člověk nemůže, tam nastrčí toho
3: ano,
1: robota.
3: Ano, vlastně.
1: Vy řešíte, zjednoduše řečeno, vidění robotů a aby byly zcela samostatní. Tak jak v tomhle ohledu ten váš obor pokročil za posledních třeba 5 let?
3: Takže my jsme se, jak už bylo zmíněno, účastnili ty prestižní soutěže v Americe. Tam se většinou jezdilo ve strukturovaném prostředí lidským, továrny, místnosti, dveře, schody. To už je z hlediska jako vědy poměrně známý a dobře se v tom ty roboti autonomně navigujou. My teďka nově se zaměřujeme spíš na jízdu v přírodě, rozeznávání průjezdní trávy, možnost, jak překonat kameny, klády, vjet do potoku, vjet z potoku a vlastně orientace v přírodě.
1: On tedy Marv díky těm kamerám a senzorům vidí lépe než člověk v tu chvíli v té krizové situaci?
3: Není to úplně tak snadný. Ona se ukazuje, že jakoby ten pohled z třetí osoby jako operátora, když ho mám na ten ovladač, tak je to mnohem snazší. On ten řídit ty pásy z toho z té první osoby, z těch senzorů na sobě, se ukazuje, že je velmi komplikovaný, ale ano, robot vidí víc než člověk, může vidět v infračerveném spektru, takže teplo, má ten laserový 3D skener, takže ví, jak ta oblast kolem něj vypadá, jaký jsou rozměry a ty kamery mu dovolují koukat do všech směrů.
0: Je reálné, aby jednou záchranné nebo průzkumné akce tedy vypadaly tak, že podobné roboty někdo vypustí a pak už bude všechno sledovat opravdu zpovzdálí?
3: Byl by to krásné, kdyby to takhle fungovalo. Věřím, že to tak jedno určitě nastane. Nemyslím si, že to nastane v nejbližších 5-10 letech, ale třeba se klamu, třeba se matu, Bůh ví. Ale bylo by to hezký, ale spíš cílíme na to, aby ty lidi doplnili. Právě, že aby furt tam zůstal ten rozhodovací prvek těch lidí to a ty zkušenosti
1: těch lidí. Takže ten ovladač k té herní konzoli zkrátka bude asi potřeba vždycky pro toho člověka. Ten lidský faktor tam bude.
3: To právě, že se snažíme u nás jakoby odstranit tady tohleto, ono to je poměrně dost náročný, ovládat všechny ty pásy a i naklápět je najednou, takže to se snažíme eliminovat. Ideální by bylo, kdyby spíš člověk přišel a navrhnul robotům, kde mají jet, co mají udělat sami. A spíš jenom sledovat to a vyhodnocovat, co ten robot aktuálně změřil a ne řešit to, jak se ten robot pohybuje přes ten terén.
0: Mm-hmm. Jsme na veletrhu vědy, takže i tohohle robota Marva návštěvníkům dnes ukážete.
3: Ano.
1: Budu si ho moci zkusit i ovládat potom u vašeho stánku?
3: Určitě.
1: Super. Dodává první host dnešního experimentu speciál Valentín Číhala z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
0: Díky. Děkujeme. Naslyšenou. No a za chvíli uslyšíte, jak vědci rozeznívají krystaly pomocí laserového paprsku. Podle odezvy pak zjišťují, co materiál umí.

0: Experiment speciál je dnes na veletrhu vědy a vidíky radiožurnálu s ním. Teď se společně vydáme do říše zvuku. I tu, tady, totiž mezi stánky akademických ústavů a univerzit najdete.
1: Ano, je to tak. Vědci totiž dovedou rozezvučet mikroskopické krystaly jako zvonkohru. Místo paliček ale používají lasery. Tón, který zazní, jim pak pomáhá objevovat krystalovou strukturu a nové schopnosti materiálu. Můžete si to sami vyzkoušet v jejich expozici.
2: Máme takovou klasickou dětskou zvonkohru. My to můžeme ladit tím, že máme stejný materiál a různou délku.
3: Předvádí Petr Jaroš z Ústavu termomechaniky Akademie věd. Vedle má ale ještě jinou zvonkohru, kde jsou všechny plíšky stejně velké. Přesto zní každý jinak.
2: Mosas, měď, železo, hliník a plast.
3: Mosas a měď jsou o sebe asi tak o půl tón, ale je to úplně stejně veliké.
2: Ano, stejná velikost, ale jiný materiál zase způsobí jiný zvuk. Myslím, máme jejich odezvu a na základě té odezvy můžeme určit jejich mechanické vlastnosti. Třeba i symetrii krystalů. Krystal vám výška, která je buď to kubická, nebo třeba monoklinická, nebo třeba tváde.
3: Ve skutečných experimentech vědci rozeznívají krystaly hmoty pomocí laserového paprsku. Ozývá se pak neslyšitelný ultrazvuk. Jakub Kušnír z Ústavu termomechaniky mi ale ukazuje zpomalenou simulaci.
4: Můžeme zaměřit, trafím tu vzorku, počujeme zvuk té vzorky. Z toho zvuku je patrné, že se jedná o nějakou kovovou vzorku. Jde vlastně o simulaci běžné oceli. Podle toho, kde trafí tu vzorku, tak se vybudí trošku jiné frekvencie. Když například trafím roh vzorky. Potom máme ještě jeden materiál. Můžete si zkusit typnout, jaký materiál se jedná.
3: To bych nepoznal, to je takový šum.
4: Diamant, vyznačený tím, že je velmi tvrdý. On ten zvuk vůbec netlmí. Velmi dobře se jako šíří v tom diamantě, takže je velmi dlouho počut.
3: Podle odezvy vědci zkoumají krystalovou strukturu nejrůznějších materiálů. Často totiž stejná látka může krystalizovat rozdílnými způsoby a potom se i jinak chová.

0: Průzkumníci se momentálně soustředí například na takzvané materiály s tvarovou pamětí.
1: Můžete si představit, že si vyrobíme srdíčko, pak ho zmačkáme, ale skrz teplo potom se vrátí to zmačkané srdíčko do původního tvaru.
0: Krystaly takových speciálních materiálů se totiž dají řízeně přeskládávat. Zahřátím nebo třeba magneticky, ukazují Stanislav Mestek a Jarmila Svobodová z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
2: Máme tu obdélníček, plíšek, na kterým běhají takové proužky. To ovládá změna magnetického pole.
0: Vy tady máte aparaturu, tady se otáčí.
2: Tady je malý elektromotůrek.
3: Tady se otáčí ten magnet.
4: Jednotlivé dvojčata v tom magnetenzitu se podle magnetického pole překlápí.
0: Když se otočí jedním pólem, tak ty krystaly jsou otočené na jednu stranu a potom ono to vypadá, jako kdyby přes ten plíšek proběhla vlna z jednoho konce na druhý, jak se tam ten magnet potom otočí.
4: Tenhle ten vzorek je to prototyp mikropumpy. Máme kolegu, kterému se podařilo sestavit mikropumpičku, která pumpovala kapalinu z jedné nádoby do druhé.
0: Podle vědců by se taková pumpa dala zavést do lidského těla, aby dávkovala třeba inzulín nebo jiné léky. Řídil by ji zvenčí malý motorek s magnetem, říká Petr Veštác z Fyzikálního ústavu.
5: Ten materiál je známý vlastně 30 let a tyhle ty mikropumpičky a takové věci existují, ale pořád ta struktura a mikrostruktura není pořádně pochopená. A proč tenhle ten materiál nikl 2 mangan gálium je vlastně jediný, který tenhle ten efekt v takové míře má.
0: Výzkumníci by si na to chtěli posvítit právě tím, že budou měřit odezvu atomů v krystalech. Až to zjistí, chtějí najít nebo vyvinout další materiály, které by také uměly měnit tvar na povel. Z Veletrhu vědy Martin Srb, Radiožurnál.

0: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál je 9:30. Krátké zprávy a Tereza Tomášková.
2: Obyvatelé Višňové na Příbramsku odmítli výstavbu větrné elektrárny nebo elektráren na území obce. Proti záměru hlasovala v pátečním referendu většina voličů. Referendum je platné a závazné. Vyplývá to z informací na webu obce. Dva větrníky chtěla na území obce vybudovat společnost ČES. Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. V provozu je od roku 2008. Ruský prezident Vladimir Putin zatím nevidí smysl v uspořádání schůzky s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Reagoval na Zelenského otevřený dopis ze čtvrtka. Moskva Ukrajinu napadla před víc než 4 lety. Země se od té doby brání masivním vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Na Náchodsku za chvíli otevřou cyklistický okruh kolem přehrady Rozkoš. Trasa je dlouhá 19 kilometrů, její vybudování trvalo 6 let a stálo 130 milionů korun. Součástí okruhu jsou i nová odpočinková místa, altány a taky nabíječky pro elektrokola. Okolní obce už teď plánují její další rozšíření, včetně napojení na Labskou stezku v Jaroměři a druhým směrem na Náchod.
3: Sport.
2: Kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod světového poháru vodních slalomářů v pražské Troji. Dnes budou soutěžit kanoisté. Jejich kvalifikace začne přibližně za hodinu. Mezi muži se představí i Lukáš Rohan s Lukášem Kratochvílem a Václav Chaloupka. V ženské soutěži nastoupí za Česko Tereza Michalová, Tereza Knéblová a Martina Sadková. Bouldering na světovém poháru v Praze poprvé vyhrál favorizovaný japonský lezec Sorato Anraku. Finále bylo na štvanici bez české účasti. Nejlepší domácí reprezentant Lukáš Mokroluský vypadl v semifinále.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na pražském okruhu kratší i na D1 v Brně. Na pražském okruhu počítejte s víkendovým omezením v Cholupickém i Lochkovském tunelu. Ve směru z letiště na D1 se sune kolona od sjezdu na Barrandov asi 10 minut. Směrem opačně z D1 na letiště se tvoří kratší fronta za sjezdem na Písnici, zabere to kolem 5 minut. Na D1 za Prahou směr Brno čekejte hustý provoz za připojením z okruhu a od Říčan mezi 12. a 14. kilometrem. U sjezdu na Popovice tam krátce pracovala údržba, už odjeli, takže se to rozjíždí. Ještě na 13. kilometru nepřehledněte v odstavném pruhu stojící porouchané auto. Na D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov se táhne kratší kolona od exitu 194 Vídeňská do omezení na 196. u D2 zdržení kolem 5 minut. A na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy budete dvakrát brzdit. První zúžení do odstavného pruhu je za Roudnicí mezi 26. až 17. kilometrem, poměrně dlouhé. A potom kolem sjezdu na Zdiby mezi 1. a minus 0,5. kilometrem je zabraný levý pruh, zatím je v obou případech bez dalších kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, na horách na severu přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky, odpoledne a večer další přibývání oblačnosti a na západě Čech místy déšť, teploty 21 až 26 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje magazín Experiment Special z veletrhu vědy s Martinem Pařískem a Ondřejem Vaňurou.
5: Jak zblízka vypadá mraveniště a jak správně si určit, kterou práci za nás má udělat umělá inteligence?
6: Nejen tato témata probereme v druhé půlce dnešního experimentu. Speciální vydání vysíláme z největší popularizační akce v Česku, tedy z veletrhu vědy, který dneska pokračuje na výstavišti v pražských Letňanech.
5: Hezké dopoledne z Airstreamu radiožurnálu od Martina Pařízka
6: a Ondřeje Vaňury.
7: Experiment Speciál.
8: She worky girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: 9 hodin a 38 minut posloucháte Radiožurnál a vědecko-technologický magazín Experiment. Živě ho vysíláme z veletrhu vědy v pražských Letňanech. No a paleta toho, co tady můžete dnes až do 18. hodiny prozkoumat, je opravdu pestrá.
1: Máme tady další důkaz. V našem mobilním studiu Airstream teď máme na stole obrovskou hnědou hromadu nebo kupu a to je velmi přesný model mraveniště.
0: Ano, už tady budí pozornost prvních příchozích a přinesla ho nám sem ukázat Markéta Kubátová z Biologického centra Akademie věd. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
2: Dobrý den, moc vás zdravím.
0: Tak popište nám prosím to mraveniště podrobněji a na co ho tady vlastně máte, co na něm návštěvníkům ukazujete?
2: Jo, my jsme chtěli návštěvníkům ukázat, jak mravenci spolu komunikují takovou jakoby hravou formou, takže mraveniště jsme pokryli QR kódy, pod nima se skrývá komiks, takový příběh.
0: Tak já jeden zkusím určitě naskenovat, konkrétně QR kód číslo 1. Na mobilu se mi teď otevřel vlastně obrázek, je nadepsaný Běžný den v kolonii a to je tedy ten komiks.
2: Tam. Je to tak a ten běžný den se může změnit docela v takové drama a návštěvníci si potom v tom příběhu dovědí, jak vlastně to drama ty mravenci vyřeší.
0: Tady vidím nějakého červa, ne, to je mšice, takže potrava mravence.
2: Jo, protože vlastně mravenci spolu komunikují pomocí takových speciálních chemických látek, nazývají se feromony a oni pomocí nich dokáží například určit nebo si říct, kde je potrava nebo jestli se právě nevyskytuje v mraveništi nějaký patogen.
1: Ono, naše radiožurnálové studio je takový karavan, který využíváme jako mobilní studio. No a vy máte podobný karavan zaparkovaný, je v jedné z těch hal za námi. A to je pro změnu mobilní laboratoř.
2: Přesně tak.
1: Tak co v ní tady na veletrhu vědy lidem ukazujete?
2: Jo, my jsme si zvolili pro letošní veletrh téma host, patogen a přenašeč. Protože my jsme chtěli ukázat, že ta infekce, že to není jenom o tom patogenu, ale že je to o celém komplexu vztahu mezi hostitelem, tím původcem té nemoci a vlastně tím přenašečem, který přenáší potom ty nemoci. A vlastně díky tomuto tématu se nám podařilo propojit všech pět našich ústavů výzkumných na biologickém centru a vlastně každý ten ústav tam má jedno stanoviště.
0: Ono jedním z cílů veletrhu vědy je dostat vědu a poznání mezi širokou veřejnost, vy to ale v biologickém centru děláte běžně, máte
2: přesně
0: totiž
2: tak
0: kurzy pro veřejnost, tak jak to funguje v praxi?
2: Jo, my jsme naši popularizaci postupně upgradeujeme a vylepšujeme, máme mobilní laboratoř, jak už jste říkali, je to skvělý nástroj pro popularizaci, máme taky ale i ponorku, návštěvnické centrum Ponorka, kde se s námi můžou návštěvníci ponořit hluboko do dalších zajímavých témat, ale teď je novinkou taky otevřená laboratoř, neboli Open Lab České Budějovice a tam vytváříme kurzy pro školy a veřejnost. Jsou to velmi moderní kurzy, kde se můžou návštěvníci setkat s moderními přístroji, metodami, se kterými se běžně ve školách nebo jinde nesetkají. Takže je to pro ně velmi zajímavé.
0: Jedna věc, co se takhle můžu naučit u vás, stručně.
2: My jsme třeba pořídili novou digitální řadu mikroskopů a stereomikroskopů, což přináší další možnosti, jak tu vlastně popularizovat nebo tu šířit a zaujmout děti, aby se tomu chtěli dál věnovat.
0: Takže naučit se i s moderním mikroskopem.
2: Přesně
0: u nás
2: tak
0: můžu. Říká v magazínu Experiment Markéta Kubátová, která má v Biologickém centru Akademie věd na starost vzdělávací programy. Moc díky a naslyšenou.
2: Já vám taky moc děkuju.
1: No a my se už za chvíli v reportáži vydáme za experty z psychologického ústavu.

0: Dnešní experiment speciál pro vás na Radiožurnálu vysíláme živě z pražského výstaviště v Letňanech z veletrhu vědy. Na nejrůznějších typech her postavili svoji expozici vědci z Psychologického ústavu Akademie věd.
1: Každý, kdo sem přijde, si může mimo jiné vyzkoušet, jak zvládne nejrůznější hlavolamy nebo úkoly na počítači, které testují naši pozornost.
2: Tak, klikni. Nás zajímá, zda dokážeš najít mimozemšťany, kteří jsou schovaní mezi lidmi.
3: Říká Filip Děchtěrenko, psycholog a informatik z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky.
2: Tak, a jdeme na to.
3: Že my se díváme na televizní obrazovku. Jedno z dětí, které přišlo na veletrh vědy, hraje hru.
2: Tato hra zkoumá, jakým způsobem rozdělujeme pozornost mezi více objektů, což je úloha, kterou známe z každodenního života.
3: Jak se ti to povedlo? Kolik jich tam bylo?
4: První tam byly jeden, potom tam byly dva, tři a potom čtyři.
5: Co nejrychleji všechno dostat na druhou stranu, kdybyste chtěli proti sobě třeba soutěžit.
3: Ještě s Lenkou Kolerovou z Psychologického ústavu se podíváme vlastně tady po té expozici. Tady máte, vypadá to jako hlavolam, ale asi to není jen tak obyčejný hlavolam.
6: Jmenuje se to Hanojská věž. Máte před sebou tři kolíky, na krajním kolíku máte pyramidu z různě velkých disků, 3 až 5. A vaším úkolem je tu pyramidu přesunout na druhý krajní kolík. Můžete vždycky přesouvat jenom jeden disk a nesmíte nikdy položit větší disk na menší.
3: Já si to zkusím, to větší dáme sem. Abych dala menší na větší, tak přesunu takhle. Teď zase posunu druhé největší kolečko na ten uvolněný kolík. No a tak bychom mohli pokračovat dál a dál.
6: Vy už máte docela větší obtížnost, protože tam máte 4 disky. Typicky začínáme s dětmi s těmi 3 disky. Na tom můžete vidět, jak ten člověk přemýšlí, jak ten problém vyřeší, jestli plánuje, ale taky nás i trochu zajímá, co člověk vydrží a zvládne, jakou má trpělivost to dokončit.
3: Tamhle to mě zaujalo, jak to popsat. Je tady vlastně zrcadlo a deska a pod ní leží obrázek hvězdičky.
6: To je hodně oblíbená aktivita i u dospělých.
3: Tady to možná zkusím.
6: Zkuste si to. Tady máte předkreslenou hvězdičku a máte zdánlivě jednoduchý úkol tu hvězdičku obkreslit, ale máte nad hvězdičkou zástěnu, takže nesmíte vůbec koukat na tu hvězdičku a koukáte jenom do zrcadla naproti. Pro člověka, který není zvyklý na zrcadlové kreslení, to je zcela nová situace, zcela nový úkol a ten mozek je v šoku, trošičku z toho blázní, protože vy chcete jet rukou doprava, ale v zrcadle vidíte pohyb doleva.
3: Já to zkusím, takže dívám se do zrcadla. Opravdu mám pocit, že jdu na druhou stranu.
6: Vám to hodně jde?
3: Teď mám tendenci jet opačným směrem.
6: Protože se vlastně mozek vrátil k tomu, na co je zvyklý.
3: Teď no. Konečně trošku kopíruju tu hvězdičku. Je to teda na křivo všechno.
6: No. Máte skoro polovinu. No je to primárně na koordinaci ruka-oko a na to, do jaké míry se váš mozek dokáže rychle naučit nové motorické dovednosti.
3: No tak teď jsem se zarazila, už to nebudu pokračovat. No.
6: To je důležité, že jste se zarazila, už nebudete pokračovat. Protože ten test mimo jiné je orientační ukazatelem frustrační tolerance. To znamená, typicky se nám lidé zarazí, protože už je to nebaví, už je to příliš otravuje, už je tam těch překážek tolik, že vlastně člověk to nechce dokončovat. Takže ten test ukazuje nejen, jak rychle se učíme, ale také, co vydržíme.
3: Já už jsem byla taková na hraně.
1: Z veletrhu vědy Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: 9 hodin a 51 minut. Na Radiožurnálu jsme stále s magazínem Experiment živě na veletrhu vědy na výstavišti v pražských Letňanech. I dnes tady můžete navštívit více než 100 expozic z různých oborů.
1: Součástí toho programu jsou i diskuze a přednášky. Za hodinu a půl tady bude ta s názvem Nudu nechte na AI. Přednášejícím bude Adam Novozámský z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd, který je teď i naším hostem. Dobré dopoledne.
0: Hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
0: Nudnou a opakující se práci dnes dokáže AI převzít, aby se vědci mohli věnovat tomu nejdůležitějšímu otázkám, nápadům a skutečným objevům. Tohle se píše v programu u vaší přednášky. Jak tedy má dneska vědec umělou inteligenci ideálně využívat?
2: No, myslím ideálně využívat tak, aby mu to šetřilo práci, aby nemusel ty monotónní věci dělat rutinní dokola. A nevěřili byste tomu, jak moc dat se dá vyprodukovat, když máte dobrý mikroskop, můžete vidět spoustu věcí, máte krásné obrázky, ale vy těch obrázků dokážete vygenerovat klidně 10 000. Na každém obrázku je třeba 1000 buněk a není v lidských silách to oklikat, najít to, pak z toho dělat nějaké analýzy. Takže my pomáháme v našem oboru zpracování obrazové informace právě v tom, aby věci nemuseli klikat, nedělali tu nudnou práci a mohli spíš se ptát otázky, proč se ty věci dějou. A
1: byli kreativní.
2: Ano, přesně tak.
1: Ono to neplatí jen pro vědce, ale vlastně pro všechny profese, třeba i pro nás novináře, je to tak?
2: Určitě.
1: Aspoň několikrát týdně využije nástroj generativní umělé inteligence skoro 40% českých zaměstnanců. Vyplývá to z čerstvého průzkumu, který udělala agentura Ipsos. Tak kolik lidí podle vás využívá AI správně nebo řekněme inteligentně?
2: Tak tyhle statistiky nemám, jedině to můžu vidět u sebe a u své rodiny.
1: Praxe.
2: Nebo z mé praxe. No, důležité je neptat se na každou otázku, která vás napadne, protože možná si to všichni neuvědomují, ale v podstatě umělá inteligence, ty velké jazykové modely, které známe, tak jejich naučení stálo spoustu energie, ta inference, to dotazování už tolik nestojí, ale pořád to něco stojí. A prozatím to tedy někdo musí dotovat, pořád jsou všichni v červených číslech, ale zřejmě je dobré, když umělá inteligence dělá potřebné věci a neřeší třeba to, jestli máte do receptu dát 2 vejce nebo 3 vejce.
1: Velmi stručně, dá se říct, jak tedy správně položit ten dotaz, když už může vyberu jeden konkrétní. Stručně, jasně to má být?
2: No tak to je taky zajímavá otázka. Nejenom vlastně ptát se na důležité věci, které potřebujeme, ale ptát se správně, protože samozřejmě to, jak se ptáme, ten prompt, jak napíšeme, tak ta odpověď po každý může být úplně rozdílná. Tak třeba já, když s tím pracuju, tak vždycky předem řeknu, s kým vlastně mám mluvit, jo? S kým vlastně mám já nějak spolupracovat, že jsem třeba vědec z počítačového vidění, zrovna pracuju na tomhle článku, mám tyhle data, aby mi neodpovídal jako člověk, kterého potkám někde na ulici.
0: Přednáška Adama Novozámského začne dnes tady na veletrhu vědy v 11.30. Ať se vám to povede, moc díky, že jste byl naším hostem.
2: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Tolik experiment speciál z veletrhu vědy na výstavišti v pražských Letňanech potrvá až do dnešní 18. hodiny. Určitě stojí za to sem zajít, vstup je zdarma, už sem tedy přichází první dnešní návštěvníci. Podrobný program je na webu veletrhvědy.cz. Hezkou sobotu s dalším poslechem Radiožurnálu přeje Ondřej Vaňura
0: a Martin Pařízek.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1125 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 30. června, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte. Objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport. Když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál je 10 hodin. Zprávy má Tereza Tomášková.
2: V Brně finišují přípravy na blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Kuba přestává přijímat platby západními kartami, reaguje tak na další americké sankce. České fotbalistky remizovaly v kvalifikaci mistrovství světa s Albánií 1-1. Kolony jsou na Pražském okruhu kvůli omezení v tunelech. A bude slunečno, ojediněle přehánky, odpoledne přibývání oblačnosti a na západě i déšť. Teploty do 26 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Katolická církev dnes dokončí dlouholetý proces blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Oba kněží zavraždili komunisti po vykonstruovaných procesech začátkem 50. let. Na brněnském výstavišti je teď naše reportérka Hana Novotná.
4: Já jsem právě teď u vstupu. Už před 2 hodinami, když se areál otvíral, tak tu stála skupina lidí. Teď už je návštěvníků výrazně víc, podle organizátorů už 3,5 tisíce, a pořád přicházejí další, takže se tu tvoří krátké fronty. Dobrovolníci návštěvníkům dají na ruku pásku a pustí dovnitř, takže zatím je ten průchod poměrně plynulý. Dopoledne tu pořadatelé připravili kulturní duchovní program s koncerty, modlitbami a asi 50 farářů tu taky nabízí možnost zpovědi. Hlavní slavnostní mše začíná o 14:30 odpoledne. Hana Novotná, Radiožurnál.
2: Na Kubě ode dneška není možné platit kartami Visa a Mastercard. Kubánská centrální banka o tom rozhodla potom, co Spojené státy vůči zemi uvalily další sankce. Kvůli pokračujícímu americkému tlaku Karibský ostrov postupně opouštějí i významné zahraniční firmy.
5: Desítky svých hotelů uzavřely velké řetězce Melia nebo Blue Diamond. Firmám na Kubě totiž hrozí americká vláda dalšími postihy, pokud nepřeruší vztahy s vojenským konglomerátem GSA. Na ten je navázaná i společnost, která na Karibském ostrově platby mezinárodně uznávanými kartami zprostředkovává. Kubánská vláda tvrdí, že americká strategie, včetně energetické blokády, je nátlakem na běžné Kubánce. V reakci na to americký prezident Trump řekl, že Kuba je už teď stát v úpadku. Konec platebních karet na ostrově komplikuje práci taky organizaci OSN Světový potravinový program. Uvedla, že nemá jak nakupovat potraviny a palivo pro dodávky humanitární pomoci. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Na Šumavském vzhůří právě začíná Den svobody. Akce se koná v prostoru zaniklé obce u památníku věnovanému 90. pěší americké divizi. Ta se právě 6. června 1944 vylodila v Normandii a doputovala mimo jiné právě až na vzhůří. Na místo se dnes lidé můžou výjimečně dostat i autem, říká starosta Hartmanic Pavel Waldman.
6: Po celý den bude povolen vjezd vozidlům do prostoru teda bývalé osady vzhůří. Příjezd bude možný jak od Starého Brunstu podél řeky Křemelné, tak také od Staré Hutě. Tady bych poprosil všechny, kdo budou přijíždět, aby dodržovali parkovací stání a řadili se a nikde na cestách nepřekáželi.
2: Celý den bude přístupná výstava fotografií z loňské návštěvy prezidenta Petra Pavla na Zhůří, nazvaná Prezident na Šumavě. Na místě bude i historická vojenská technika a vojáci v dobových uniformách.
1: Sport. České fotbalistky po druhé v kvalifikaci mistrovství světa ztratily body. V předposledním zápase remizovali v Praze na Žižkově s Albánií 1-1. Pokračuje reprezentační trenérka Jitka Klimková.
7: Nebylo to podvedené utkání z naší strany, nedokázali jsme kombinovat tak, jak v předešlých utkáních. Sice jsme se občas dostali do šance, ale bohužel nedokázali jsme proměnit až na jednu a to je na vítězství málo.
1: České fotbalistky jsou před posledním kolem na prvním místě skupiny o skóre před Walesem. Právě na hřišti ostrovního soupeře zakončí kvalifikaci v úterý. Oba týmy už mají jistou účast v play-off. A tenisové Roland Garros dnes bude mít novou vítězku dvouhry. V 15 hodin se utkají ruská Mira Andrejevová a Polka Maja Chvaliňská. Jedna z nich získá svůj premiérový Grand Slam. Andrejevové by se to povedlo v 19 letech. Chvaliňské jako hráčce ze druhé stovky světového žebříčku WTA.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D11 za Jirny a zdržení na pražském okruhu i D1 za Prahou. Na D11 z Prahy na Hradec Králové opatrně za exitem Úvaly mezi 8. a 9. kilometrem uvízla srnka před oplocením na straně k dálnici. Pobíhá tam vroští a chvílemi hlásíte, že i...
9: Stojí srna úplně u krajnice.
8: Na pražském okruhu vznikají kolony před víkendovým omezením v Cholupickém a Lochkovském tunelu. Směrem na letiště jenom kratší fronta za sjezdem na Písnici do 5 minut. Směrem opačně na D1 se auta sunou asi 10 minut od sjezdu na Barrandov. A potom na dálnici D1 za Prahou směr Brno se právě od sjezdu na pražský okruh z 10. kilometru teď rozjíždí kolona, zdržení 10 minut a mělo by se krátit. Příčina byla na 13. nakládali porouchané auto na odtah, zabírali krátce odstavný i pravý pruh, před chvílí už ale odjeli. A na silnici 6 Praha Karlovy Vary před omezením u stavby mostu v Petrohradu už panují obvyklé víkendové nepříjemnosti, protože provoz řídí kyvadlově semafory s pevnými intervaly. Tvoří se kolona směrem na Vary, začíná za Bílentem, zabere už 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, na horách na severu přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky, odpoledne a večer další přibývání oblačnosti a na západě Čech místy déšť. Teploty 21 až 26 stupňů, tolik zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál a teď má slovo Vladimír Kroc a jeho hosté.
10: Kapelu Divokej byl dnes reprezentují zpěvák a kytarista Václav Bláha. Dobrý den.
11: Dobrý den, jsem já.
10: A další kytarista a zpěvák Roman Procházka. Dobrý den.
12: Dobrý den.
10: Neřevníte navzájem, kdo je vlastně slavnější v té kapele, pánové?
11: Když slavnější?
10: Oba hrajete na kytaru a oba zpíváte.
11: V Čechách slavnější, mě to přijde. Jako i na světě slavnější. Myslíte na světě, kdo je slavnější?
10: No já nevím, jak jste na tom na světě, jak moc hrajete.
11: Ne, leta už doplňujeme, protože ta kapela principiálně je vlastně udělaná tak, aby jsme byli velká tlupa a myslím si, že tam až tak nikdo moc nečiní, jak to bývá obvykle v jiných kapelách.
10: No ale prapůvodně to nebyla velká tlupa, vy jste začínali ve čtyřech, ne?
11: No tak to je úplně ještě pravěk, to vlastně ještě nebyl tenhle ten divoký, byl v téhle sestavě, to bylo ještě nějakých 5 let předtím a to jsme byli čtyřčlení, je to tak, no.
10: Mm-hmm. A kdy to začalo bubnat až na těch, kolik je vás teď?
12: Teď je nás osm a začalo to bobnat tak, že se Vaškovi původní parta ve čtyřech rozpadla, tak založil větší partu, že ve větší partě se to líp táhne.
11: Přesně.
10: Rozhovor jsme předtočili, ale vysílá se v den narozenin vaší kapely. Je to náhoda, že jste ji založili právě 6.6.?
12: No náhoda, my už jsme zkoušeli skoro rok předtím, ale Vašek pak dostal někdy žloutenku mezi tím, tak byl 2 měsíce někde indisponovaný v nemocnici tady v Praze, kam jsme za ním vlastně chodili.
11: V Motole jsem byl, no.
12: A 6.6. jsme dělali...
11: To je vlastně datum prvního našeho koncertu, kdy jsme hráli poprvé v téhle partě dohromady. Jinak jsme už jako nějaký pátek předtím zkoušeli, ale ten vznik datujeme 6.6.
10: Takže ale je to spíš náhoda, souhra okolností.
11: Tohle ďábelský číslo, myslíte?
10: No tak skoro, protože to jsou 3 6, ne? Vy máte zatím jenom 2.
11: Zatím jenom 2.
10: No, jak se daří adoptovanému bazilišku zelenému v pražské zoo?
12: Doufáme, že dobře, že správně krmen a že přežil zimu teďkon.
10: No proč jste vaše, je to zatím poslední album? Pojmenovali bazilišek?
12: Ano.
11: Ano, je to tak, poslední album.
10: A ten důvod názvu?
11: Ten důvod názvu je prostě, že tam je písnička a my vždycky, musím teda říct, že vždycky, když vymýšlíme název, nebo když se už schyluje, že by se měl nějaký název říct, že to bývá velký, jako ne že boj, ale prostě dohadovačka a tohleto a ten je pro tohle a tohleto a toho Baziliška jsme v podstatě docela jednoznačně zvolili, protože je tam písnička Bazilišek, myslím, že docela povedená píseň a přišlo nám to takový, že ten Bazilišek je takový zajímavý tvor, stejně jako my jsme 8 nátur různých, každý z jiného těsta. A takže nás to docela charakterizuje, takže bazilišek, ku podivu, když jsme nastřelili baziliška, tak přišlo 8x ano.
12: A ještě k tomu máme, ano. Že vlastně my vždycky jedeme nějaký koncept na nějakou jako delší dobu A tady jsme jeli vlastně delší dobu už někdy od covidu vizuálně nějaké jako art, jakože grafika, grafity a takovéhle věci, a tím jsme jeli a vlastně i na to jsme navázali tím baziliškem jako kresbou. Našli jsme se a s kamarádem jsme se vlastně s kamarádem Vojtou kreslířem, který nám vlastně nakreslil ten obál i ten celou tu desku a hlavní ten toho baziliška, nad tím jsme se shodli, vlastně on se to k tomu i hodilo. Tady k tomu světu.
11: Vojta kreslíř, on se tak jmenuje?
12: Ne, Vojta je kreslíř, nemenuje se Vojta kreslíř, jmenuje se Vojta jménem.
10: Roman Procházka a Václav Bláha z kapely Divokej byl jsou dnes hosty Radiožurnálu.
13: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál dnes s dvěma členy skupiny Divoký byl, Romanem Procházkou a Václavem Bláhou. 20 let existence kapely jste oslavili koncertem v O2 aréně. Jak se chystáte za dva roky na třicátiny?
1: To řekne spíš Prochajda, protože ten nad tím přemýšlí samozřejmě víc. Určitě uděláme nějaký velký koncert, je to tak?
0: Ale vypadá smutně, když nad tím přemýšlí.
2: No, protože člověk vidí spoustu té práce. Ne, je to tak, že to není smutno. Jenom Vašek si domluvil s Michalem Mákou ze Suprafonu datum vydání desky.
1: No, bude to 1. apríla 2028.
2: A my k tomu samozřejmě stavíme turné a dáváme to dohromady a řešili jsme to několikrát, všichni dělají Edeny, všichni dělají velký tady ty koncerty a my jsme prostě kapela, která je zvyklá hrát a chceme hrát a baví nás to. A když by člověk u nás v našem případě dělal jeden, tak jako nemůžeme rok pomalu hrát. Takže pojedeme turné, pojedeme pěkný, venkovní, velký koncerty a chceme si vlastně na konci toho dát poprvé v životě halové turné, který jsme vlastně ještě jako nikdy sami nejeli, takže ke 30 nám mi to přijde takový jako...
1: Ale jo, kdysi dávno jsme jeli halový turné.
2: Jeli jsme se třema ségrama, ale nejeli jsme ho sami.
1: Samotně jsme jeli.
0: Takže jo, jako bude to takový jako... Jak to bylo.
1: Já si to pamatuju, ale...
2: Já si taky pamatuju, ale měli jsme to úplně jako sami. Vždycky jsme to jeli jako v nějakém tandemu jakoby s někým, ale tady to bude jakoby, že to bude velký, hlavně jako máme O2 arénu, Brno velký, který bude dostavený, hala.
0: Nás teď čeká taky open air turné, ale k tomu se dostaneme, když už jsme v té daleké budoucnosti, alespoň z mého pohledu, protože je to vlastně skoro za dva roky. Jaké bude to album? To bude další řadové, nebo nějaký výběr, nebo co chystáte?
1: No výběr asi určitě ne, protože musí být nový písničky, no musí, my samozřejmě chceme dělat nový písničky, bude to 9. studiová deska, teď se zrovna jako vlastně na to chystáme, už jsme měli několik zkoušek, jsou nějaký písničky, z kterých vybíráme, které tam budou. Vypadá to, že nám ji bude produkovat Adam Karlík, šikovný mladý kluk ze Sona, že ji budeme točit v Sonu. A chtěli bychom prostě začít v podstatě už teďka je to na spadnutí, že a máme na to rok a půl, což jsme nikdy neměli. Písní máme docela dost naskládaných, což jsme taky dlouho neměli. A vyjde toho apríla 2028 a není to apríl.
0: No zase přizvete jako před kapelou ty slavné Rumuny, jako to bylo v O2 aréně.
2: S Drumbunama...

0: podívat celá vesnice, jak hrajem, takže je to trošičku občas jako stresující, musím říct, ale ještě se nestalo, že by se to nepovedlo, je tam prostě bezvadná atmosféra, je to musím říct, že kolikrát lidi přijdou a vlastně mě potěší, že ta akce už je taková zajetá, že to mají rádi a že to k těm Uvalům patří a zase třeba Uvaláci ještě si tam pozvou příbuzní, takže tam přivezou všichni možní z celé republiky známí. A bývá to jako právě na tomhle tom takový hřejivý, já s tom mám velice dobrý pocit vždycky a moc se těším, no.
1: Je to skvělá akce a jsme rádi, že vlastně všichni fanoušci tam jezdí i z celé republiky a můžou kolikrát jako prostě napíšou, můžeme někde přespat, že v Uvalech jako moc ubytovacích prostor není.
2: Tak berte domů.
1: Máme skoro, máme tam louku pod náma, takže tam vždycky jo, takhle si postavte stán a není problém, když
0: u mě teda vždycky na zahradě spí několik kamarádů ve stanu a je taky fajn, že ty lidi tam prostě přijdou, já nevím, máme tam prostě dobrý samozřejmě hospody, máme tam nějaký hezký místa, máme tam pivovar, takže ještě jim to tam ukážeme, oni se samozřejmě je zajímá, odkud jejich jakoby oblíbená kapela je, jak žijem a tak, takže má to takovýhle tu nadstavbu.
2: Divoký byl vznikl v Domě dětí v Úvalech, kde byl Václav Bláha na civilní službě. Proč ten název?
0: No Divoký byl, vlastně, my jsme začali hrát a měli jsme asi 4 písničky a 2 z toho se jmenovali Divoký byl, což bylo zvláštní v tu chvíli, ale vlastně to je propojený i s tou myšlenkou té kapely, protože jsme v té první sestavě, jak už jsme zmínili, jsme měli banjo a to byla vždycky jako myšlenka mít tam nějaký trošku jiný nástroje, než jsou obvyklí v big beatu v muzice. Takže trošku to vždycky zavánělo countrym a tak, no a jelikož jsme měli tyhle 2 písničky a ještě kamarád dělal tenkrát jako takový nějaký koncert a potřeboval něco napsat na plakáty, tak se mě ptal, jak se budete jmenovat a já jsem nevěděl a říkám, hele, mám písničky Divoký byl, napiš tam zatím, že se budeme jmenovat Divoký byl, no a pak už jsme to nikdy nezměnili.
2: Jaké jste tehdy s tou kapelou měli záměry? Původně, jak jsme říkali, jste byli jenom 4, tak kdy vás napadlo to obsazení rozšířit třeba o housle a akordeon?
0: No, můžu říct zase já, protože kluci tenkrát jsme byli vlastně, já jim ještě v 5 a kluci chodili na Českobrodský Gimple a měli tam houslistu kamaráda Adama Karlíka, který tady měl dneska bejt, ale nepřišel. A nějak jsme hráli, tuším, že pro děcka někde nějaký vánoční besídky nebo něco a tak říkají, hele, my přizveme prostě houslistu Adama a Adam si s náma zahrál. No a my jsme zjistili, že je to dobrý borec a že housle jsou bezvadný a tak jsme mu řekli, jestli by s náma nešel hrát a on šel.
1: A to samý bylo vlastně s harmonikou, kdy taky z Gimplu byl Martin Pecka, Pecan, harmonikář náš, který hrál na takových školních akcích fotbalových, kde se hráli s profesorama z Gimplu jako fotbal a on tam vždycky potom večer vytáhnul harmoniku a hrál. Tak tam tuď se vlastně dozvědělo, že je tady ten člověk a k tomu se pak dojelo domů, dali se mu 3000, aby si spravil harmoniku, mám dojem tenkrát.
0: A do dneška si pamatuju, jak jsem zvonil u něj úplně a on říká, co chceš? A já říkám, hele, já mám kapelu, nebo my máme kapelu bezvadnou a ty hraješ na harmoniku a on říká, a já ji mám rozbitou, ale a nemám žádný prachy. Tak jsme se složili, opravili jsme mu harmoniku a jestli bych ještě ten poslední atypický nástroj, protože vlastně jsme měli vlastně harmoniku, housle a klasický kytra, basa, buben. A tak jsme chtěli ještě to banjo, na Češ kámoška přišla, říká, hele, já jsem byla teďka někde nějakým prostě večírku a tam byl takový mladý kluk, bydlí tady 3 vesnice vedle ve Sluščicích, no a tak prostě k nám přišel Jack, náš banjista, kovaný countrysta a od té doby vlastně tuhle partu držíme.
2: A padla už všechna jména, nebo jsme na někoho zapomněli z té současné?
0: Ještě máme sestavy. Bubeníka Marka Žežulku, basistu Miloše Jurdu Jurače, pak máme Štěpána Karbulku, který zpívá, tancuje, hraje jako
1: řechtačky,
0: tamburíny a rytmický nástroj, velký buben. A
1: to je všechno v rámci kapely.
0: To je všechno.
2: Václav Bláha a Roman Procházka jsou našimi dnešními hosty.

0: petlici. Posloucháte Radiožurnál. Co je 8 divokých 2026?
1: To je našich 8 letních koncertů v letošním roce, který jedeme. Máme to takový jako poděkování fanouškům vybraných našich 8 oblíbených míst, ale zároveň je to vlastně jakoby na dlouhou dobu posledních venkovních samostatných koncertů. To jsou takový takzvaný jako naše samostatní koncerty, kde hrajeme prostě 2 hodiny, protože pak už jedeme jenom festivaly a utlumujeme to hraní postupně, jelikož chystáme 30 let.
0: A proč výlučně amfiteátry?
1: Tak nejsou to všechno amfiteátry. Loket vlastně je v nadohří Amfík a máme jako zelený louky, parky. Ve Vratislavicích je vlastně krásný park. Mm-hmm. V Pardubicích je to zelená louka, kde se pořádá majales. U nás je to atletický ovál v Úvalech. V Boskovicích je to zámecký park. V Českém Krumlově to je taková zahrada pěkná.
2: V Úvalech je to atletický ovál, všem známý jako škvára.
0: No to bude 29. srpna, už jsme o tom mluvili, budou ty Úvaly ještě něčím výjimečné?
1: Tak vždycky jsou výjimečné, my se vždycky těm lidem snažíme tam jakoby udělat i nějaký vychytávky v rámci toho tour a snažíme se, aby přišli a užili si s námi ten večírek a víme, že letos chceme udělat i nějakou jakoby po kapelu, takže to bude takový prodlouženější, že když dohrajeme my, tak není konec, ale ještě tam bude jakoby menší kapela, která bude dohrávat.
0: Takže ne předskokan, ale...
1: Máme taky.
0: Taky jo.
1: Taky jsou předskokani, ale letos tam bude ještě jedna kapela po, jakoby, že dohraje takový ten, zahraje, já nevím, Luci, Vanastovky, Činasky, cokoliv prostě.
2: Ještě bych řekl, jestli můžu těm prostorám, že kluci jako, co to zařizou, tak opravdu vybírají dobrý prostory. Mně to z začátku vlastně přišlo takový, že jsem si říkal, jestli to není. Že jsem to až tak jako neřešil a teďka musím říct, že když se hraje prostě na pěkném místě, u nějaký řeky, u nějakého hradu, u nějaký prostě, je tam tráva, má to nějaký šmenc, takže to jakoby tomu koncertu vždycky hodně pomůže a mám pocit, že jako teď to vidím jasně, že to nebylo zbytečný. Dobře, jako za těch 30 let jsme vytipovali prostě místa, kde to funguje, kde to má nějaký, jak tomu říkají ty mladí teďka, vibe.
1: Vibe,
2: to no. Má nějaký vibe a takže tam budou ty koncerty a...
0: No a jaký vlastně bude repertoár, nebo co návštěvníci uslyší? Chystáte těch 30 let, tak už na to asi musíte i v tomhle smyslu myslet, ne?
1: To samozřejmě se nějak myslí, ale my nejspíš, pokud to letos vyjde, že jako zkoušíme, tak doufáme, že takzvaně vyvedeme nějakou pecku z baráku ven na verandu a vyzkoušíme ji, takže jako... v rámci těch koncertů.
2: Ale člověk si musím říct jako opatrně, protože když jsou nový písničky, tak ty lidi přece jenom jako přijdou a mají chuť si poslechnout ty pecky, který mají nejradši a na který se dokážou zaspívat a zatancovat, takže rozhodně něco jako co se týče ty muziky jako novýho zkusíme, ale základní prostě stavební kámen budou ty pecky, který mají lidi nejradši.
0: Říká Václav Bláha, spolu s ním je za kapelu Divokej byl u mikrofonu Roman Procházka. My si budeme povídat i po zprávách.

0: Už v neděli 7. června bude Kolotoč v Letenských sadech v Praze opět vozit děti zdarma. Pro dobrou věc. Nadační fond Nina dlouhodobě podporuje výzkum a léčbu rakoviny mozku u dětských pacientů a podporuje jejich rodiny. Chcete-li úsilí nadace také podpořit, přijďte s dětmi na Letnou. Nebo přispějte na aktivity fondu a popožeňte vybraného koně z historického kolotoče do cíle virtuálního závodu. Více informací najdete na www.nadace-nina.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 10:30. Zprávy a Jana Gulda. Blahořečení kněžích Jana Buly a Václava Drboli v Brně na výstavišti dnes završí slavnostní mše, budou při ní prohlášeni za blahoslavené. Zakončí se tím víc než 20-letý proces, který je předstupněm k uznání člověka za svatého. Drbola a Bula patří k obětem komunistické justice po takzvaných babických událostech v 50. letech minulého století. Izraelská armáda vydala nové rozkazy k nucené evakuaci obyvatel jižního Libanonu. Týkají se 5 obcí. Izrael jejich obyvatele vyzval, aby se přesunuli severně od řeky Zahrání. Izraelská armáda pokračuje v rozšiřování své vojenské kontroly na jihu Libanonu navzdory dohodnutému příměří. Evakuace za řeku Zahrání znamená posunutí současné linie izraelské kontroly zhruba o 10 kilometrů. Kvůli střetům na jihu Libanonu muselo opustit domovy víc než 1 200 000 lidí. V Česku stouply prodeje nových aut za prvních 5 měsíců o 3% ve srovnání s rokem předtím. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Mezi značkami stále vede Škoda před Volkswagenem a třetí je Hyundai. Vzrostl podíl čínských vozů, které teď tvoří přes 5% trhu. Nově registrovaných aut s hybridním nebo čistě elektrickým pohonem bylo na trhu přes 36%. A v pražských Letňanech pokračuje veletrh vědy. Víc než 100 expozic tam představují univerzity i ústavy Akademie věd. Některé experimenty si zájemci můžou sami vyzkoušet. Připravený je i doprovodný program, například panelová diskuse o vlivu světelného smogu, pojmenovaná Kam zmizela noc. Sport. Tenista Jakub Menčík nepostoupil do premiérového finále Grand Slamu na Roland Garros, podlehl světové trojce Zverevovi 1-3 na sety. Němec si o titul zahraje s Italem Kobolim, který na kurt nemusel. Jeho krajan Arnaldi totiž z turnaje odstoupil kvůli nemoci.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na pražském okruhu taky na tahu Praha-Vary. Na pražském okruhu před údržbou v obou tunelech se teď popojíždí v kolonách, směrem na letiště jen 5 minut od sjezdu na Písnici, směrem na D1 ale kolem 10 minut od sjezdu na Barrandov. Pak na D1 za Prahu směr Brno čekejte hustý provoz kolem připojení z okruhu mezi 10. a 13. kilometrem, ale už se to krátí. Na D1 v Brně směr Vyškov se sune kolona do omezení u D2 z předsjezdu na Vídeň ze 193. kilometru, osobní auta do 10 minut. Na D8 z Ústí do Prahy 2 zúžení, zdržení nejsou dlouhá, vždy kolem 5 minut, ale brzdí se prudce. Poprvé za Roudnicí na 27. kilometru, potom před Zdiby na 3. kilometru. Na silnici 6 Praha Karlovy Vary v Petrohradu kyvadlový provoz u stavby mostu, kolona směrem na Vary od Bílence až na 15:15. A po celém Česku dejte na cestách pozor, v příznivém víkendovém počasí se dá čekat výrazně více motorek v provozu, už se začínají objevovat nehody. Na silnici 26 Plzeň Domažlice zasahují záchranáři po srážce auta s motorkou u Horšovského Týna a taky v Praze na Střížkově v křižovatce Vysočanské s Lovosickou kolize auta a motorky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer začne oblačnost od jeho západu přibývat a v západní polovině Čech se ojediněle objeví přehánky a taky bouřky. Nejvyšší teploty dnes 21 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A za chvíli opět Vladimír Kroc se svými hosty.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Hosty radiožurnálu jsou dnes Roman Procházka a Václav Bláha z kapely Divoký byl. Václave, nevím, jestli to můžu připomenout, ale vám se letos překulí 50. Dělá to s váma něco?
1: V září, no. Dělá to se mnou, že se snažím, aby se nepřekulila, ale furt se to blíží a blíží a blíží. A asi se s tím budu muset jako nějak vypořádat. V podstatě asi to beru tak, že věk je jenom číslo, se tím se dobře životně baví, takže si to užiju, co to jde.
0: Ostatně jsem jste přijel na motorce, takže pořád v jedné stopě, nejenom po světě, ale i tady.
1: Jo, já to úplně miluju a prostě teď jsem čet od Matěje Homoly krásný, jako nějaký takový souvětí, že je to nástroj na radost a fakt to tak funguje. Já prostě, jak si na to sednu, tak najednou je mi fajn.
0: Romane, jak to máte vy, tak vás ta 50 čeká až za 5 let.
2: Přesně tak. A
0: motorka, ta vás nechytla?
2: Motorka mě úplně nechytla, ale já to mám tak, že jakoby rád lezu po horách, nebo chodím po horách a jakoby takovýhle ty výlety, to mě baví, takže jakoby letos jedu do Lomity, takže se těším.
0: Takže je na to čas?
2: Moc ne, ale člověk tam jakoby nažene nějaký, vypne hlavu, vezme batoh a jde.
1: A vždycky, když jedu po těch horách, tak koukám, jak je to tam ošlapaný od těch vašich pohorek.
2: My to uklouzáváme, schválně by vám to uklouzlo. Tak.
0: No když jsme u toho, kolik máte těch motorek vlastně?
1: Jo, těch motorek, já vždycky se rozhoduju, když si jako pořídím nějakou novou, většinou je to tak, když se mi nějaká stará rozbije, tak si říkám, že už je to babička, a tak si koupím nějakou novou, je to, ale nebývá to tak často, je to jednou za 15, za 10 let, ale teď jsem se rozhodl, že žádnou už neprodám, že si prostě je nechám úplně všechny, protože v nich mám prostě, teď jsem prostě vytáhl zase po 15 letech motorku, která 15 let byla v depozitu, Hondu, a je prostě fantastická, a tak jsem si říkal, že si ji prostě nechám, mám asi 4, no.
0: No, řekněte ještě nějakou jinou značku, je to nevypadá jako reklama cíl.
1: Jo, tak mám Yamahu ještě, mám KTMku, a ještě máme státu samozřejmě Péráka, Javu, to je základ, to je úplně nejvíc, co máme.

0: světa. U kapele Divoký byl se dnes na Radiožurnálu povídáme s Václavem Bláhou a Romanem Procházkou. Oba jste kytaristé, oba zpěváci, oba skládáte. Jak to funguje vlastně v kapele, když někdo přinese nějaký nápad? Co dál?
1: To je to jako jednoduchý, tak Vašek je jako hlavním autorem kapely a já občas prostě přijdu a z nějakých těch mých nápadů tam nějaká pecka se přidá.
0: Takhle to zní jednoduše, ale jak vznikají ty aranže? Už jsou jako připraveny? Anebo
2: ono to vzniká jako po každý jinak, protože před těma 25 lety jsme byli ve zkušebně od rána do večera, takže vlastně nebylo, to vznikalo tak nějak úplně samo od sebe. Teďka se tam snažíme samozřejmě být taky, ale prostě toho času je míň, takže teďka já jsem teda zvolil úplně vlastně poprvý v životě úplně jiný přístup, že jsem, co jsme hráli, tak jsem udělal nějaký demáče, abych klukům sdělil, protože mě baví se hrabat té studiové technice a rád si nahrávám doma, tak aby klukům sdělil svoji představu, teď jsem jim to ukázal, nějakých, já nevím, 15-18 písniček, no a ty, který z toho projdou, tak rozeberem na prvodíly úplně ve zkušebně, pak je zase složíme, pak si přijdeme do studia, tam je zase rozeberem, zase je složíme a jak říká Prochajda, je to pravda, písnička je hotová až v ten moment, když je nahraná. Až pak, když ji nahrajeme, tak řekneme, tak takhle bude a od té doby jako bude mít ten háv danej.
0: No, jedna věc je nahrávka, druhá živé hraní. Já mám pocit, že Divoký byl je vlastně silný právě v tom druhém. Souhlasíte?
2: No, teďka chceme zlomit.
1: No, my se vlastně už 30 let snažíme převést na studiovou nahrávku tu živelnost těch koncertů, a což prostě jako regulárně úplně nejde. Ale ty lidi nás mají rádi, že ty písničky si poslechnou, nějak je znají a oni stejně na těch koncertech, i když my se snažíme některé ty písničky hrát na těch koncertech a tak si je tam jakoby trošku obrousit, tak stejně pak to v tom studiu nahrajeme nějak a až když jdeme hrát ty pecky znovu, tak je zrychlíme, stejně se tam stane nějaká úprava, vždycky jako v rámci toho koncertu zjistíme, že i něco nefunguje, jak bychom úplně chtěli. Některé pecky si říkáme, to bude skvělý na koncertě, ono to pak přestane fungovat, že to lidi nezajímá i. Kolikrát to se stává taky.
2: No, bývá zklamání, no. To člověk to není, to prostě na to není šablona, říkáme to po každý. A slyšel jsem to ode všech muzikantů a je to opravdu tak. Na to není šablona, když se povede pecka, je to dar, když se nepovede, zkouší se další.
0: A co to je za lidi, kteří chodí na vaše koncerty? Jak byste popsali vaše publikum?
1: Jako my máme publikum od maličkých, od 2, od 3 let, co chodí, někteří se sluchátkama, takže i menší, až po 60-70 plus. Je to takový pelmel všeho možného a takhle. Někdy mi přijde v některých lokacích, třeba v Praze, že když hrajete prostě velký koncert, a to si myslím, že jenom u nás, že to je jakoby u všech těch kapel, co jsou Miraj, Činasky, Kabát, všechno, že ty lidi to mají jako, že to je takový ten, jak se tomu říká, jako jakože společenská nutnost jít na nějakou akci.
0: Takže jo. Trošku snobárno?
1: Je možný, že na některý velký koncerty jo, ale víme, že prostě neříkám, že to je typ našeho fanouška, to není, ale v některých lokacích se to takhle děje, ale normální náš fanoušek jsou všichni klasický lidi, kteří prostě...
2: No tak já si hlavně myslím, že jak hrajeme těch 25 let, tak...
1: Co s náma vyrostli.
2: Tak oni s náma vyrostli a teďka začali vodit děti a prostě vlastně jsou tam teďka všechny generace, což je příjemný. Já jsem vlastně nadšený z toho, protože já jsem vždycky měl pocit, že by jakoby měla být ty naše diváci, že by měla být jakoby trochu tvrdší a že by jsme měli tvrdší, ale ono to z nás jakoby neleze. Jo? My to děláme přirozeně, takže my prostě jsme takový romantici, takový countrysti a ve finále, když teďka jsem byl na nějakým koncertě, nějakým tvrdším, tak jsem si vlastně říkal, že by to ani k nám nesedělo, když tam byly nějaký takový prostě až to bylo moc na mě hustý, takže...
1: Rifařina.
2: Ale nemyslím to, myslím si třeba ty diváky, před nedávno jsme jde hráli a tam si prostě do první dva liney stoupili dva takový obrovský chlapy potetovaný a ty tam celou dobu hulákali. A já jsem si vlastně v tu chvíli uvědomil, že jsem hrozně rád za ty naše publikum, že kdyby tam byly jenom tyhle ty chlapy, který tam hrozně hulákají, nalitý, takže by mě to vlastně netěšilo.

0: Roman Procházka a Václav Bláha z kapely Divokej byl jsou hosté Radiožurnálu. Václav, vy jste vyučený umělecký truhlář. Dnes vás tady živí hraní samozřejmě, ale čím je pro vás ta truhlařina nebo to řemeslo?
1: No teďka po letech musím říct, že je to absolutní bomba, protože máme doma truhlárnu. Teďka zrovna jsem strávil 2 dny s tátou v dílně a musím říct, že jestli můžu být trošku kritický, tak co se týče dnešní doby, když vidím všechny ty aplikace, podcasty, tyhle ty věci, tak zajít si do dílny, ohoblovat prkno, změřit si to, promyslet si to, dobře to vyvrtat, neskazit to, furt to řežu, furt je to krátký, a udělat poličku s tátou, přijde mi to takový jako silný, velký, opravdový, takže jako jsem moc rád, že tenhle základ mám a nevylučuju, že se k tomu budu vracet, protože je to bezvadný.
0: No, vy jste si zrekonstruoval roubenku. Co vás zavedlo do kytlice?
1: No, do kytlice já jsem vždycky chtěl mít starou chalupu, takže jsem byl na Šumavě, byl jsem v Krkonoších, to nebylo, že bych ji chtěl ze dne na den, prostě furt jsem tak nějak slídil, koukal kde co. No a pak byl koncert v Kytlicích, který pořádala tam parta, tam bydlí Marek Brodskej, který tam prostě dělal festival. My jsme hráli tenkrát se Schodištěm jako předskokaní, takže jsme se znali, oni nás pozvali do Kytlic, mně se tam strašně líbilo. Pak jsem tam šel po koncertě na pivo, řekl jsem hospodskýmu, kdyby náhodou se tam prodávala pěkná chalupa, ať mi dá vědět. A on mi za 3 roky volal, že se tam prodává pěkná chalupa. Já jsem nebyl v Čechách, tak jsem tam poslal tátu, táta říkal, je pěkná. A já říkám, jaký má číslo popisný? A on říká 18. A já říkám, to je moje oblíbené číslo, tak jí berem. A od té doby jsem tam a jsem tam teďka asi 20 let už.
0: Má Roman Procházka něco podobného, kam uniká, kde vlastně relaxuje třeba od muziky nebo toho showbiznisu?
2: Jo, my máme chalupu, rodinnou chalupu.
0: Takže jste taky chalupář?
2: Nejsem úplný chalupář, ale samozřejmě, když se tě zima zeptá, co jsi dělal v létě, tak
1: Číšníka.
2: Tak přesně, se zpívá u nás písničce Číšníka, dělal jsem dřevo k tomu, ale máme chalupu Slavkovský les, je to u Mariánských lázní, u klášteru Tepla, kousek odtamtud, náhorní plošina, to je taková velká, všude ze země tam teče Matonka a je to pěkný kraj, je tam hodně vysoký zvěře, jeleni, všechno možný, syky a tam to mám rád, no, když někam člověk vyjede nebo se projde a pozoruje dalekohledem tady to vysoký, to je super. Nejsem myslivec, to byl táta, ale tohle, tam je takový jako totální relax.
0: Mluvili jsme o tom, nebo sám jste říkal, že je to 8 osobností, každá z jiného těsta, jak se říká. Mm-hmm. Čím to, že spolu vycházíte, nebo jak to funguje, že ta kapela se nerozpadne, když je to osobnost vedle osobnosti?
2: No, takhle, nějak jsme se naučili...
1: Tak mluvím já.
2: Nějak jsme se za tu dobu naučili fungovat jakoby mezi sebou, víme, o co nám jde, už spolu fungujeme 30 let, kolikrát už se člověk ani nechce nad nějakýma věcma dohadovat a naučí se jakoby i v tom životě a v těch věcech jakoby ustupovat. Samozřejmě všechno má nějakou svou míru, ale myslím si, že jako primárně víme, o co nám jde a furt nás drží ty písničky a ty koncerty, které vždycky nás baví, takže dokud by nás to prostě, já vždycky říkám, jakmile mě to přestane bavit na pódiu, tak už to radši dělat nebudu.
1: No já vždycky, když mám pocit, že třeba, jako musím říct, že my se nedohadujeme nějak vůbec, jako že by něco nějaký, prostě byli všichni to mají rádi a všichni chtějí, aby to pokračovalo, to by hlupák přece jako se snažil roztříštit partu, která funguje dobře, ale já vždycky, když je mi ouvej, nebo když mám pocit, že něco neto, tak třeba zajdu na pivo, poptám se takhle kamarádů, jak to mají třeba oni v práci a zjistím, že tam taky nějaký problém občas tou, tak to hodím za hlavu a jdeme si za tím, aby jsme prostě hráli.
0: Budeme se těšit na vašich 8 divokejích. Začínáte vlastně teď za nedlouho?
2: Začínáme 19. června v Litvínově, pak máme hned v Vratislavice. Vlastně v červnu máme 4 koncerty, což je Litvínov, Vratislavice, Pardubice, Český Krumlov. Pak si dáme v červenci Loket nad Ohří, jeden z nejhezčích amfiteátrů.
0: Zase přijde nejvíc diváků.
2: Zase přijde, tam už to limitujeme, tam už nemůžeme, už jsme to jednou přehnali návštěvností a nedalo. Pak to člověk také zašpuntuje. Ty lidi se nikam nehnou a je to špatně. Mm-hmm. Pak si dáme na konci prázdnin Úvaly a pak si skočíme ještě na Moravu do Boskovic. Ty jsou myslím 4. září a hned týden potom máme Příbram, kde končíme.
0: Tak ať si to užijete a s vámi vaše publikum a fanoušci. Roman Prochajda Procházka a Václav Venca Bláha byli hosty Radiožurnálu za kapelu Divokej byl. Ať se daří a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Děkujeme, děkujeme vám taky.
1: Moc za pozvání. Ahoj.
0: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.

0: Radiožurnál je 11 hodin. Právě má Jana Gulda.
1: Po začátku války v Íránu ve světě stoupl počet lidí ohrožených hladem. Vamberecká krajka získala evropskou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku. Novým šéfem svazu lyžařů se stal podnikatel Veselý. Na Pražském okruhu před omezením v tunelech popojíždějí kolony. A počasí bude slunečno, od jeho západu začne přibývat oblačnost, ojediněle se přidají přeháňky a bouřky a teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ve světě kvůli válce proti Íránu přibývá lidí ohrožených potravinovou nejistotou a akutním hladem, upozorňuje na to Světový potravinový program. Podle jeho analýzy přibylo lidí s problémem uspokojit základní potřeby, například v Somálsku, Afghánistánu nebo na Srí Lance. Americký a izraelský útok na Írán a následné zablokování Hormuzského průlivu vedly k výraznému zvýšení cen paliv, potravin a hnojiv. Světový potravinový program navíc očekává, že dopady krize budou v nadcházejících měsících ještě sílit. Vamberecká krajka získala chráněné zeměpisné označení Evropské unie. Stala se tak prvním českým řemeslným výrobkem, který tuto ochranu získal podle nové evropské legislativy. Označení můžou používat výrobci paličkované krajky z Orlických hor a pod Orlicka, kteří navazují na místní tradici a splňují stanovené podmínky. Ochrana má podpořit prestiž krajkářského řemesla a zároveň zákazníkům zaručit původ a kvalitu výrobků. Vamberk patří mezi nejvýznamnější centra krajkářství v Česku. Ve Špindlerově mlýně je dnes možné prohlédnout si finálové návrhy architektonické soutěže na nové centrum tohoto krkonošského města. Do závěrečného výběru postoupily 3 týmy, 2 české a 1 slovenský. Veřejná prezentace začne ve 2 hodiny odpoledne přímo v centru horského střediska. Návštěvníci budou moct o návrzích diskutovat s architekty, zástupci města i odborné poroty a předat jim své připomínky ještě před výběrem vítězného řešení.
3: Soutěž na novou podobu centra Špindlerova mlýna organizuje společně s městem developerská společnost Penta Real Estate. Proměnit by se měla lokalita na levém břehu Labe nedaleko Bílého mostu. Vzniknout tam má prostor s bydlením, službami a veřejným prostranstvím pro místní i návštěvníky. Náklady na přestavbu zatím investoři nezveřejnili. O vítězném návrhu rozhodne porota ve druhé polovině června. Adéla Kavříková, Radiožurnál.
1: Na dnešek připadá Národní den neplodnosti. V Česku má potíže s přirozeným početím podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Příčiny se ale dají většinou léčit, pokračuje vedoucí Centra asistované reprodukce v Ústavu pro péči a matku a dítě Pavel Darebný.
4: Nemám rád výraz u některých kolegů, kteří řeknou, vy nikdy nebudete mít dítě. Tohle jsem schopný říct opravdu jenom v okamžiku, kdy ta žena má odstraněnou dělohu a vaječníky, pak jsem si jistý. Zažil jsem mnoho případů, kde to se jevilo jako velmi nepravděpodobné a nakonec se to podařilo.
1: Na problémech s plodností se podle něj ženy a muži podílejí stejně. Zhruba ve 40% případů je hlavní příčina na straně ženy, v dalších 40% u muže a ve zbytku jsou to oba.
5: Sport. V národní basketbalové lize se rozhodne o majiteli bronzových medailí. Poslední utkání mezi Brnem a Opavou budou hostit Jihomoravané, a to od 18 hodin. A podnikatel Petr Veselý se stal novým prezidentem svazu lyžařů. Na konferenci neměl při volbě protikandidáta. Do výkonného výboru byli zvoleni všichni spolupracovníci, které nový prezident požadoval. Na Veselého, který měl firmu dodávající do Česka sportovní potřeby, čekají ve funkci 2 hlavní kauzy. Počítá s tím, že bude problematiku skoků na lyžích v Harachově řešit i dluhu po světovém poháru alpských lyžařů.
6: Budu chtít vytvořit pracovní skupiny s odborníky, který mi budou radit tady v tom. To prostě musí řešit právník, musí to řešit zástupci příslušných organizací, které tam jsou. Jestli něco je teďka kauza, tak je to vymazání dluhu po Špindlu, světovým poháru, a druhá kauza je Harachov.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na Pražském okruhu, taky na D1 v Brně a D10 u Bakova. Na Pražském okruhu se kvůli víkendové údržbě projíždí Cholupickým i Lochkovským tunelem vždy jedním tubusem obousměrně. Tvoří se kolony směrem na letiště, je to od sjezdu na Písnici na 10 minut, směrem na D1 od sjezdu na Barrandov až na 15 minut. Potom na D1 za Prahou směr Brno právě u nájezdu z okruhu kolem 12. kilometru opatrně, hodně se tam zpomaluje, zdržení ale není dlouhé. Na dálnici D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov se sune kolona od sjezdu na Vídeň ze 194. do zúžení na 196. u D2 osobní auta do 10 minut. Na D8 z Ústí do Prahy počítejte se dvěma omezeními. Zdržení vždy jen drobná, ale brzdí se skoro do zastavení. Poprvé za Roudnicí na 27. kilometru, potom kurze za sjezdem na Kralupy na 3. Na D10 z Prahy na Turnov za Mladou Boleslaví pozor na kratší, ale taky skoro zastavující kolonu z 52. kilometru do omezení u exitu 53 Bakov, zdržení 5 minut. A na silnici 6 z Prahy na Karlovy Vary se zdržíte před omezením v Petrohradu v koloně skoro od Bílence až 4 hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, od jeho západu začne přibývat oblačnost, ojediněle se přidají přehánky a taky bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
0: Zdravím vás, přesně 6 minut po 11. hodině ve vysílání víkendového radiožurnálu. Půjdeme do Francie. Francie si totiž připomíná výročí vylodění spojenců v Normandii. A tak už za chvíli budete spolu s námi přímo na pláži Omaha, kde se 6. června roku 1944 odehrály jedny z nejkrvavějších bojů.
2: Víkendový radiožurnál
8: a Patricie Strouhalová.

0: 5:15.
1: Francie si připomíná přesně 82 let od vylodění spojenců v Normandii. Do operace Overlord se první den zapojilo na 160 tisíc vojáků a také tisícovky plavidel. Pěty v Normandii sleduje samozřejmě i náš zpravodaj Martin Belucha, se kterým teď už jsme živě ve vysílání. Martine, dobrý den. Co se děje teď kolem vás?
2: Dobré dopoledne, zdravím z pláže Omaha, kde se právě před 82 lety odehrály jedny z nejkrvavějších bojů právě té invaze operace Overlord. Teď tady na té 8 kilometrů dlouhé písčité pláži jsou stovky lidí, jsou tady taky členové různých vojenských klubů, vidím různé jeepy na plážích, jsou taky růže, lidé tam dávají růže právě na památku padlých vojáků, ale to, co slyšíte už možná v pozadí, tak to už je Jeep s českou poznávací značkou a s českou poznávací značkou z toho důvodu, že sem přijeli i nadšenci z České republiky, kteří si tady připomínají právě to, co se odehrálo před 82 lety. Vedle mě je Petr Daníček z Military klubu Nové Jirny u Prahy. Hezký den.
3: Dobrý den.
2: Vy jste tady už po čtvrté, přijeli jste tady s tímto americkým Jeepem, který má pod sklem název Hendik.
3: Ano, ano, ano.
2: Proč Hendik?
3: Protože vlastně jednotku, kterou my děláme, je 101. výsadková a slangový název je slepičáři, tak prostě se mu dal takovýhle název a ujalo se to, tak už mu takhle říkají všichni a většina, dost často si ty vojáci skutečně pojmenovávali ty jeepy. Měl jsem před dvouma dníma ve svém jeepu skutečného veterána, který řekl, že taky měl svýho jeepa popsanýho a že tři roky vlastně v něm žil.
2: To byl ten americký veterán, protože tady sem do Normandie přiletělo 27 amerických veteránů právě na ty piety, které se tady odehrávají. Toho jednoho z těch veteránů, pána jste mi vyříkal, přes 100 let jste měl ve svém vlastním jeepu. To byla velká čest pro vás, že jste ho mohl vést.
3: Myslím si, že skutečně to byl největší zážitek z celého našeho výletu, protože už jsem ani netušil, že se s nějakým tím veteránem potkám. Měl 102 let, jediný, co mě mrzí, byla to taková euforie, že jsem ani mu nestačil říct, jak se jmenuje.
2: A říkal vám, kde přesně byl nasazený, jak bojoval?
3: Byl na Omaze, byl na Utahu, byl u 4. divize.
2: Takže pláže hned vedle?
3: Byl na Utahu u 4. divize, no. Dali jsme mu i helmu na hlavu a prostě úplně zářil, takže říkám, zážitek neskutečný.
2: Petr Daníček, který má na sobě vojenskou uniformu, taky vlastně vojenské všechno opatření, tady vidím boty vojenské, batoh vojenský, helmu na sobě taky a vedle něj už stojí Miroslav Šnobl, který jeho jeep opravuje. Co je specifikem tohohle jeepu? Ten motor, který slyšíme, ten je původní?
4: Tak, ten motor původní není. Ten se tam dával buď ve Francii, anebo když se dělala generální oprava v Německu. Je to francouzský motor, jinak originál motor je tam 2.2 spodák benzín.
2: Když se podíváme kolem tomu blíž, k tomu jeepu, tak já vidím, že tady jsou vlastně takové polstrované, ty sedačky jsou polstrované, potažené takovou kůží. Takhle to bylo původně?
4: Takhle to bylo původně, ano. Takhle. To je originál vlastně stav.
2: Takže dvě sedačky, zelené, kovové a tam jste mi říkali, že ten řidič skutečně seděl na tom palivu, na těch pohodách.
4: Ano, ano, ano. Tadle u toho MBčka, což je Willys MB, tady ten je ze 45., tamhle ten je ze 44., doopravdy takhle to bylo, že ty kluci mladí seděli na palivový nádrži.
2: A tenhle ten jeep se zúčastnil tady vylodění v Normandii?
4: Hleďte, zrovna konkrétně tenhle nevím, ale tamhle ten můj, což jsem si vyhledal v AI, tak byl vyloděný v Řecku.
2: V Řecku, takže se taky podílel.
4: Ten se podílel, ano.
2: Říkám Miroslav Šnobl, my se hlásíme z pláže Omaha Beach, ty piety tady k 82. výročí vylodění spojenců budou pokračovat ještě odpoledne. Pietu nebo padlé vojáky uctí nedaleko odtud na pláži Sword, nebo u pláže Sword, kde se vylodili Britové, tak tam uctí památku padlých vojáků americký ministr obrany Pete Hegseth a taky britský ministr obrany John Healy. Z pláže Omaha Martin Balucha, Radiožurnál.

Česko bude mít ode dneška první blahoslavené oběti komunistického režimu. Kněze Jana Bulu a Václava Drbolu odpoledne blahořečí katolická církev při mši na brněnském výstavišti. A my tam půjdeme ve vysílání Radiožurnálu za chvilku a potom odpoledne mezi 14. a 15. hodinou to bude ve speciální vysílání, kde budeme ceremoniál sledovat živě.

0: Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola za svou víru zaplatili životem. V polovině minulého století je komunisti po vykonstruovaném soudním procesu zavraždili. Katolická církev dnes odpoledne slavnostní mší dokončí po víc než 20 let řízení k jejich blahořečení. Jak se areál na brněnském výstavišti na oslavy chystal, tak to uslyšíte v 6. a posledním dílu našeho seriálu.
1: Máme na zemi vlastně takové značky, podle kterých se orientujeme, které nám tvoří nějaký základ těch jednotlivých řad a podle nich ty židle nějakým způsobem rozestavujeme. Židlí je tady hodně, tak věřím tomu, že to bude zábava až do poledne.
2: Alžběta sundává židle z velké hromady a rovná je do řad. Dobrovolníci jich musí nachystat tisíce.
1: Celá vlastně akce a událost, která se bude konat, tak je pro mě takovou nějakou i důležitým takovým momentem připomnění si stání nějaké úcty. Z hlediska toho, že jsem věřící, tak mi to dává velký smysl a má to pro mě přesah.
2: Aby všechno správně fungovalo, neobejdou se přípravy bez techniky. Dobrovolníci staví i konstrukci kolem pódia nebo stěhují nábytek. Práce má na starost i Tadeáš.
3: Nejdřív jsem přesouval zábrany, takže ty byly poměrně těžké a teďka je to spíš v pohodě a uvidíme, co dál.
4: Teďka momentálně tak stavím fotostěnu a dále pak budu ještě pomáhat.

0: pomáhat se stavbou kaple, a pak s přípravou pódia. A jsem rád, že si můžu vyzkoušet pomáhat na tak velké akci.
1: Na slavnost blahořečení se chystá i skoro 70-letá Helena Můčková z Brna.
2: Si říkáme, to je prvořadá věc, kterou bychom jako Češi měli vřet i my, křesťaní, jako toho si vážit. A i kdyby jsme byli v Ohulkách, tak se tam doplazíme, protože prostě to už za ten národ nebo za děcka, za budoucnost, že mám 20 vnouče, tak by se drželi víry, není nic většího.
1: Říká, že je potřeba cenit si vlastností mučedníků.
2: Aby se na ten skutečný příběh a na tu svatost a na tu oběť nezapomnělo. No, stát si za svým, být pravdivý a odpustit. A nebát se teda, my jsme ukřivděni, když nám někdo zebere pár korun nebo někde nás neuznají, tak už se všichni hádají.
1: Helena Můčková byla už i na svatořečení Zdislavy z Lemberka v Olomouci v roce 1995, ale taky na svatořečení Anežky České ve Vatikánu v roce 1989.
2: Museli jsme žádat o ty víza a o to puštění a bylo nás 13 od Jakuba. Domluveni jsme měli bydlení na Via della Boceto v Římě, všude jsme chodili pěšky, teda potom Římě. Bylo to velice dobrodružný a krásný. V podstatě z toho svatořečení byla to událost, jo, pro naši republiku. Bazilika úplně narvaná, my jsme byli někde vzadu a viděli jsme bílou tečku vpředu.
1: Slavnostní mše k dokončení procesu blahořečení Jana Buly a Václava Drboli začíná dnes o 14:30. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Světový pohár ve vodním slalomu opět v České republice. Přijďte povzbudit kompletní světovou špičku v čele s českými slalomáři. Těšte se v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června v kanoistickém areálu v Praze Tróji. Více na webu slalomtroja.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál posloucháte v 12. Další zprávy už má pro vás Jana Gulda.
2: Ještě dnes v Česku pokračují policejní kontroly motorkářů, cyklistů a dalších řidičů jednostopých vozidel. Policisti hlídají, jestli nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog a jestli vůbec mají řidičský průkaz. Třeba v Praze nejčastěji řešili špatný technický stav vozidel, například chybějící blinkry, registrační značky nebo sjeté pneumatiky. Papež Lev XIV. Zahajuje návštěvu Španělska. V poledne se v Madridu setká s královským párem a odpoledne navštíví centrum pomoci bezdomovcům. Během dalších dnů papež taky vystoupí ve španělském parlamentu nebo požehná nové nejvyšší věži chrámu Sagrada Familia v Barceloně. Cestu zakončí na Kanárských ostrovech 12. června. Brnem dnes projde pochod Brno Pride Parade. Má podpořit rovnost lidí bez ohledu na pohlaví nebo sexuální orientaci. Je součástí festivalu Brno Pride Week, který dnes skončí. Organizátoři očekávají asi 3000 účast. 2,5 kilometru dlouhý pochod vyjde ze Zelného trhu. Na bezpečnost dohlédne taky policie. A Pražské muzeum Kampa dnes otevírá výstavu o Adrieně Šimotové. Významná česká výtvarnice se narodila přesně před 100 lety. A v rámci expozice je mimo jiné i sbírka manželů Medy a Jana Mládkových, která zahrnuje textilní koláže nebo prořezávané kresby do vrstveného karbonového papíru. Sport. Tři čeští kanoisti mají za sebou kvalifikaci světového poháru v Pražské Troji a sledoval je Jan Suchan. Omlouváme se za technický problém.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na Pražském okruhu a překážka v Praze na Barandovském mostě. Na Pražském okruhu mezi D1 a D5 je tento týden omezení v obou tunelech. Počítejte s kolonami, směrem na letiště jenom kratší za sjezdem na Písnici, je to tak na 5 minut. Směrem opačně na D1 se auta sunou od sjezdu na Lohkov kolem 10 minut. A některá osobní auta se tomu chtějí vyhnout, jedou přes Barandov, tam v ulici k Barandovu vzniká kratší kolona na 5 minut před omezením u teras. A hlavně potom dejte pozor při nájezdu z ulice k Barandovu přes Barandovský most do Strakonické směr Smíchov. Pod sjezdovou rampou tam v pravém pruhu leží kus výfuku i s katalyzátorem nebo obdobná větší kovová část. Na D1 za Prahou směr Brno se teď jede pomaleji. Kolem sjezdu na Benešov z 20. kilometru do omezení na 24. na Šmejkalce to zabere kolem 5 minut. Na D1 v Brně směr Vyškov už jenom kratší fronta mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Před zúžením je to tak zhruba na 5 minut. Na D8 z Ústí do Prahy za sjezdem na Roudnici se zpomaluje na 27. kilometru. Je tam pak dlouhé zúžení, ale zdržení není dlouhé. A ještě D10 z Prahy na Turnov za Mladou Boleslaví kolona z 52. na 53. u exitu 53 Bakov je tam zúžení, zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer začne oblačnost od jeho západu přibývat a v západní polovině Čech se ojediněle objeví přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty je 21 až 26 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
1: Dobrý den, ještě zpráva ze sportu. Zdravotní stav hvězdného fotbalového útočníka Messiho, který měl od května potíže se zadním stehním svalem, se před mistrovstvím světa lepší. A tak trenér argentinské reprezentace řekl, že by kapitán týmu si mohl zahrát minimálně v jednom ze dvou přípravných utkání mistrů světa před vstupem do turnaje.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

Hned dva světové poháry hostí v těchto dnech Praha. Na Štvanici se soutěží ve sportovním lezení a v Troji to zase jsou vodní slalomáři. Tak právě tam půjdeme ve vysílání víkendového radiožurnálu.

0: Po vítězství kajakáře Jakuba Krejčího závodí na světovém poháru v Pražské Troji další čeští vodní slalomáři a dnešek patří kanoistům a kanoistkám a o těch domácích už teď víc ve vysílání víkendového radiožurnálu řekne náš reporter Jan Suchan.
1: Krásné dopoledne, slunce se přišlo podívat na účastníky a také fanoušky světového poháru a usmívat se rozhodně můžou čeští kanoisti, protože všichni tři postoupili z kvalifikace do finále. Debutant na domácí akci Lukáš Kratochvíl, loňský mistr světa do 23 let už, nebo respektive stále je na prvním místě navzdory dvousekundové penalizaci i jedné další drobné chybě zajel nejlepší kvalifikační výkon o 1 sekundu a 15 sekund setin před Slovákem Egyházym. Ještě nám zbývají poslední čtyři vodní slalomáři, ti nejlepší čtyři podle světového žebříčku, ale Lukáš Kratochvíl stále první. Lukáš Rohan už má také jistý postup, aktuálně sedmý a Václav Kaloubka devátý. Navázat se na ně pokusí také tři české kanoisty. Tereza Michalová, která se vrací po mateřské pauze, možná si ji pamatujete ještě jako Terezu Fischerovou, pak vítězka minulého světového poháru ve slovenském Tacenu Tereza Knéblová a na závěr Martina Sadková.
0: Řekl jste, že slunce se přišlo podívat, přišli se podívat i diváci, protože trojský světový pohár je vyhlášený výbornou atmosférou, tak předpokládám, že je to i tentokrát takhle.
1: Ono to spolu dost možná souvisí, i když i včera, když bylo pod mrakem, tak se tady fandilo o 106, hlavně zmiňovanému Jakubu Krejčímu, když se mu povedlo poprvé v kariéře vyhrát závod světového poháru ve vodním slalomu a dnes to tady taky hezky žije, navíc je víkend a myslím, že v tom odpoledním finálovém bloku to bude ještě zase o stupeň lepší, i když teď při českých jízdách to také rozhodně stálo za to.
0: Tak se uslyšíme, reporter Jan Suchan teď živě pro vysílání víkendového radiožurnálu. Díky moc, naslyšenou.
1: Rádo se stalo, hezký den.

V Brdech začal 36. ročník Dne pozemního vojska Bahna. Součástí programu jsou ukázky současné a historické vojenské techniky, tak samozřejmě, protože na místě je náš reportér, se kterým se za chvíli spojíme, zeptáme na podrobnosti a dozvíme se, jaké jsou tam zastoupeny armády sousedních zemí.

0: Na tankodromu poblíž Strašic v Brdech začala další bahna, tradiční den pozemního vojska. Armáda tam ukáže svoji techniku, včetně samozřejmě té historické bojová vozidla. Přijeli představit i armády sousedních zemí, no a také letos očekávají organizátoři desítky tisíc návštěvníků. Ten program sleduje přímo na místě náš reportér Lukáš Milota, který už je s námi i ve vysílání. Tak co si dneska mohl vidět? Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás ze zadních bahen. Tak bahna začala jako každý rok mohutnými výstřely houfnic a viděli jsme také parašutisty, kteří se snesli z nebe, dovolilo to letos počasí, a pak ministr obrany Jaromír Zuna za SPD řekl, že bahna jsou ukázkou připravenosti naší armády. Promluvil také dosluhující náčelník generálního štábu, armádní generál Karel Řehka, který řekl, že je to sice přehlídka armády dneska, ale na té obraně se kromě armády vždycky musí podílet i veřejnost, která dneska tady právě je přítomna. Viděli jsme ukázky historické vojenské techniky, té druhoválečné i té pozdější, a potom také se představila ta současná technika, kterou v současné době používá armáda.
0: No a představuje tedy nějaké novinky, nebo co je hlavním lákadlem toho letošního programu?
1: Určitě těch lákadel je tady celá řada pro fanoušky té vojenské techniky. Zmínil bych třeba švédské pásové bojové vozidlo pěchoty CV-90, které armáda naše bude postupně pořizovat do své výbavy. Lidé tu také třeba můžou vidět tanky Leopard 2A4, které se dostávají do naší armády, ale i spoustu dalších strojů, kolové techniky, pásové techniky, a každý si tu asi přijde na své, kdo to má rád.
0: Tak děkujeme za pozvání. Reportér Lukáš Milota ve vysílání víkendového radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: se mnou ve studiu už je moderátor Vladimír Kroc, aby nás pozval k tomu, co uslyšíme v polední publicistice, jak tady u nás na Radiožurnálu, tak na Plusu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Věrnost pravdě, síla lásky a moc odpuštění. To jsou tři hesla.
2: V jejich duchu se dnes v Brně nese slavnost blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, které popravili komunisté. Zaměříme se na to s farářem Tomášem Holcnerem z Jaroměřic na to Rokytnou, kde bude uležen relikviář. Vědci ze Spojeného království oznámili novou univerzální vakcínu, na jejímž vývoji se podílí umělá inteligence, která by mohla efektivně předcházet možným pandemiím. Vyptáme se na to epidemiologa Romana Primuly. A nahlédneme také do štol někdejších Zlatých dolů u Jílového. Předseda spolku Montanika Pavel Škácha nás provede dnes otevřenou první důlní feratou u nás.
0: Tak budeme poslouchat jinak na Radiožurnálu přesně ve 12 hodin aktuální zprávy a po nich tedy publicistika s moderátorem Vladimírem Krocem. Takže naslyšenou.
2: Díky, naschledanou.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Počítačová poezie, to byla jeho vášení.
4: Básníci.
5: Bitva prokázala cizí zavinění.
4: Bývají tragický konec.
5: Básničky.
6: Pod jednou jsou podepsaný dva autoři, tak by mě zajímalo, který z nich je ten pravý.
7: Zavolejte večer.
6: To je fakt básník, žádnej stroj. Znám ho.
7: Teď vyšetřuju vraždu.
4: Případ dvou básníků.
8: A motiv?
4: Zítra večer na ČT1.
9: Radiožurnál je 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy. Kněží Jan Bula a Václav Drbola se stanou prvními blahoslavenými mučedníky novodobých českých dějin. Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslaví 100 let od svého vzniku velkým koncertem pod širým nebem. Tenista Menšík si po semifinále Roland Garros polepší na 17. místo ve světovém žebříčku. Na Pražském okruhu ve směru na dálnici D1 je před zúžením v tunelech kolona a počasí bude slunečno. Od jeho západu začne přibývat oblačnost. Ojediněle se přidají přehánky a bouřky a teploty až 26 stupňů. Je sobota, 6. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Římskokatolická církev dnes blahořečí Jana Bulu a Václava Drbolu, první české mučedníky novodobých dějin. Oba kněží se stali oběťmi komunistického režimu. Na brněnském výstavišti sleduje přípravy na ceremoniál reportérka Aneška Hlávková.
10: Tady na výstavišti proudí do hlavního pavilonu P davy lidí všech věkových kategorií. Starší lidé i třeba rodiny s dětmi. Dorazila už taky skupina cyklistů, kteří přijeli na pouť na kole z Velehradu a z Vysočiny. Podle posledních informací by tu teď mělo být asi 7000 lidí. Ten samotný okamžik blahořečení pak nastane během mše přečtením papežského dekretu. Bohoslužba začne ve 14:30 a bude jí předsedat papežský vyslanec Michael Černy, kanadský kardinál českého původu, který se narodil v Brně. Aneška Hlávková, Radio Žurnál.
9: A Radiožurnál plus i některé regionální stanice odvysílají z blahořečení umučených kněží speciální živý přenos. Začne 5 minut po 14. hodině. Ruský prezident Vladimir Putin odmítl přímá mírová jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i jeho výzvy k ukončení války. Zelenský to Putinovi předevčírem navrhl v otevřeném dopise.
11: Na žal, rusínská strana znovu obírá vojnu.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení konstatoval, že Rusko si bohužel znovu zvolilo válku, protože Putin ji prostě nechce ukončit. Odmítavá odpověď ruského prezidenta podle Zelenského mnohé ve světě zklamala a Putin si nechce přiznat, že válka se líbí jenom jemu a těm, kteří z něj tahají peníze. Ti se usmívají, řekl Zelenský a dodal, že Rusko proto musí mít méně peněz a tlak na Moskvu musí být větší. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Útok izraelské armády zřejmě zabil několik libanonských vojáků. Izraelská střela zasáhla vojenské auto na jihu Libanonu. Jeho armáda se přitom do konfliktu mezi hnutím Hezbollah a Izraelem nezapojuje.
13: Několik libanonských vojáků zabila izraelská střela na silnici mezi městy Nabatia a Chardálí. Podle prohlášení izraelské armády představovaly nebezpečí pro její síly. Incident prý vyšetřuje. Libanon a Izrael se tento týden dohodli na dalším příměří, které ale Hizbalah odmítl. V postupu pokračuje i Izrael, který nařídil Libanoncům vyklidit dalších 5 měst a vesnic a odejít severně od řeky Zahrání. Celkem už při izraelských operacích v Libanonu zemřelo přes 3,5 tisíce lidí a přes 1 200 000 Libanonců muselo utéct z domova. Izrael na jih Libanonu vpadl po útocích hnutí Hizbalah, které reagovalo na izraelsko-americké útoky proti Íránu. Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
9: Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes oslaví sté narozeniny sérií koncertů v pražských Riegerových sadech. Začne program už odpoledne a vstup je zdarma.
8: Tak těch 100 let je taková krásná záminka pro to udělat něco velkého.
14: Říká šéf Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek.
8: My začneme už 15 hodin, tam je takový projekt vlnohraní, který máme pro děti, aby trošku načichli tím, co se taky v té muzice může dít.
14: Poté vystoupí 4 předkapely. V nich uslyšíme členy orchestru hrát v jiných žánrech a formátech, než na které jsme zvyklí. Vrcholem akce bude v 8 hodin koncert 100letého Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
8: Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanová Vltava, Largo z Novosvětské, Jízda Valkýr.
14: Dirigovat bude Robert Jindra a Petru Popelka, kterého v roli šéf-dirigenta rozhlasových symfoniků uvidíme v Praze naposledy. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
9: A přímý přenos koncertů z oslavy Symfonického orchestru Českého rozhlasu bude od 17. hodiny vysílat stanice Vltava. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Policie na silnicích tento týden preventivně kontrolovala řidiče motorek a elektrokol. Připojila se tak k celoevropské akci Two Wheelers. Policejní hlídky už zaznamenaly skoro 600 přestupků.
15: Tohle splňuje specifikaci mopedu.
16: Policisté v průběhu této kontroly se zaměří na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
17: Říká mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Kontroly mají přispět i k větší bezpečnosti motorkářů, cyklistů a jezdců na elektrokoloběžkách a elektrokolech.
18: Cílem akce bylo nejen dohlížet na dodržování pravidel, ale hlavně připomenout, že právě tito účastníci patří na silnicích mezi ty nejohroženější. Stačí chvilka nepozornosti nebo špatný odhad a následky mohou být velmi vážné.
17: Upozorňuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Kompletní vyhodnocení akce policie představí v pondělí. Třeba v Praze ale hlídky nejčastěji řešily špatný technický stav, například chybějící registrační značky, blinkry nebo světé pneumatiky. Sára Adamcová, Radiožurnál.
9: Francie si připomíná 82. výročí vylodění spojenců v Normandii. Do operace Overlord se 6. června 1944 zapojilo asi 160 tisíc vojáků. Přímo na pláži Omaha sleduje pietu náš zpravodaj Martin Balucha.
19: Tady na pláži Omaha se odehrály jedny z nejkrvavějších bojů operace Overlord. Je tu památník padlým, lidé sem nosí květiny, vidím tu několik desítek bílých a červených růží zapíchaných do písku. Na pláž přijíždějí taky jeepy a v nich lidé s vojenskými uniformami, to jsou většinou členové nadšenci do historie techniky, členové různých spolků. Přidalo sem i 19 členů českého military klubu Nové Jirny. Po celý den tu jsou pěty, jedna se už odehrála nedaleko odtud na americkém hřbitově Colville-sur-Mer, a to i za účasti amerického ministra obrany Pita Hexeta. Hexet měl odpoledne přijet i na mezinárodní ceremoniál na pláž Sor, kde se vylodili Britové, nakonec ale svou účast na poslední chvíli zrušil z organizačních důvodů. Z Normandie Martin Balucha, Radiožurnál.
20: Sport. Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posune na 17. pozici v žebříčku ATP. Jeho kariérní maximum je ještě o 5 míst výš. V nedělním finále bude hrát Němec Zverev, který vyřadil Menšíka s Italem Kobolim, a dnes se o svůj premiérový triumf na Grand Slamu utkají Ruska Andrejevová spolkou Chvalinskou. Na světovém poháru vodních slalomářů v Praze mají za sebou kanoisté kvalifikaci. Do ní vstoupili i kanoistky. V Troji je u toho Jan Suchan.
21: Už víme, že 3 čeští kanoisti budou ve finále. Lukáš Kratochvíl postoupil z 8. Lukáš Rohan z 10. a Václav Kaloubka z 12. místa. Teď už sjela kvalifikační trať také Tereza Michalová. Poprvé po mateřské pauze vede, ale zatím jelo jenom 13 kanoistek. 37 jich je ještě před námi, včetně Terezy Knéblové a Martiny Sadkové. Z pražské Troji Jan Suchan, Radiožurnál.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Nebezpečí na pražském okruhu za Vescem a zdržení na šestce v Petrohradu. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště obezřetně za sjezdem na Písnici na 6. kilometru je zabraný odstavný a kousek pravého pruhu. Brzdí se tam prudce a vybočuje, stojí tam totiž kamion, automix. A teď podle čerstvé zprávy od policie hlavně auto připravující koně, které začalo hořet. Kolem se pohybuje poměrně nebezpečně, hlouček lidí, bude jich přes 10, dejte pozor, na okruhu směr letiště za Vescem před Chlupickým tunelem. Na pražském okruhu opačně z letiště na D1 čekejte kolonu od exitu 15 Lochkov do omezení v tunelech, zdržení do 10 minut. A na 6C Praha Vary se před omezením v Petrohradu stále popojíždí kolem 10 minut. Další zelená vlna za půl hodiny.
22: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne a večer začne oblačnost od jihozápadu přibývat a v západní polovině Čech se ojediněle objeví přehánky a bouřky a nejvyšší teploty dnes 21 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
20: Jakou kapitolu bývalého komunistického režimu připomíná dnešní slavnost blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly? Podaří se vědcům z britské Cambridge vyvinout s pomocí umělé inteligence supervakcínu, která by mohla zabránit možným novým pandemiím? A co všechno je k vidění na nové turistické trase, první důlní Via Ferratě v Českovílovém u Prahy? Tisíce lidí z různých koutů republiky míří od rána do Brna na slavnost blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly. Jejich prohlášením za blahoslavené se zakončí více než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se mohou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. Drbola a Bula patří k obětem spolitizované komunistické justice po takzvaných babických událostech v 50. letech minulého století. Dekret o blahořečení kněží Buly a Drboly podepsal papež Lev XIV. Loni v říjnu. Ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus vítám Tomáše Holcnera, faráře římskokatolické farnosti Jaroměřice nad Rokytnou na Vysočině, kde bude uložen relikviář Jana Buly a Václava Drboly. Zdravím vás na brněnské výstaviště. Dobrý den.
2: Dobrý den, také vás zdravím.
20: Co předcházelo dnešní slavnostní mši?
2: Já myslím, že ta dnešní slavnostní mše je takovým jako završením těch 30 let naší svobody. Jak říkal můj kamarád, i když církev svatá je věčná, tak my prostě máme nějaký čas v tom životě a musíme si připomínat určité události, které se staly a jsou takovou bolestnou historií. A důležité nezapomínat.
20: Dají se příběhy Václava Drboly a Jana Buly připomenout alespoň ve zkratce?
2: Určitě ano. Já většinou říkám, představte si dva mladé kluky, plné života, plné ideálů. A tito mladí kluci prostě se rozhodnou, že budou sloužit svému národu jako kněží, jako ti, kteří budou pomáhat druhým a nakonec prostě se stane to, že jsou obviněni samozřejmě neprávem a obětí ustýšení vraždy. A myslím si, že ten jejich příběh je, já mi se to jako líbí, nepřemožení zlem. Jo, že staly se zlé věci a oni si zachovali prostě tvář a měli dobro v srdci a byli to chlapi, kteří pro mě jsou obrovským vzorem právě toho, jak přestože se je potkalo takové jako už měli lidský neštěstí, opravdu jako nevinní, kteří byli obětí toho teroru, tak dokázali odpustit a dokázali se smířit a dokázali nám všem ukázat, že na zlo se někdy se stane může reagovat jedině odpuštění.
20: Oba kněží byli v roce 1990 soudně rehabilitováni. Loni papež Lev XVI. Potvrdil záměr jejich blahořečení. Co přineslo, nebo co přispělo k tomu, že se právě tito kněží stávají prvními blahoslavenými mezi oběťmi totalitních režimů v bývalém Československu?
2: Samozřejmě takový dlouhodobý proces brněnského biskupství. U toho byl takový tým lidí. Já jsem u toho úplně neasistoval a musí dojít k různým jako procedurám, v podstatě právním, žádosti do Vatikánu a celý ten proces vlastně je završen tou dnešní slavností, kdy budou prohlášeni za blahoslavenou.
20: Celá akce se nese v duchu tří hesel. Kterých?
2: Tak samozřejmě ty hesla, každý ten účastník je najde na takovém náramku, který dostává. To je věrnost pravdě, síla lásky a moc odpuštění. Mm-hmm. A to jsou hodnoty věrnost pravdě, že člověk by měl v životě, když je to někdy těžké, tak si stát jako na straně dobrá pravdy. Síla lásky, tomu asi rozumí úplně každý. V životě potřebujeme prostě lásku dávat a přijímat a láska tvoří svět a tvoří krásu. A moc odpuštění, to je právě to, co oni dokázali umět odpustit i v tak těžkých chvílích života, jako je to, že věděli, že nic neudělali, věděli, že jsou oběti justiční vraždy a dokázali odejít z tohoto světa v síle odpuštění a byli nepřemoženi vlastně tím zlem.
3: Jak významný je to okamžik pro katolickou církev?
2: Tak tento okamžik je, já teď jsem tady na tom nádvoří toho výstaviště, vidím tady spoustu lidí, kteří tady chodí a těší se vlastně na to, jak tito dva budou pro nás zablahoslavené. A znamená to pro katolickou církev určitou jako radost toho, že na tyto lidi nezapomínáme, že tyto lidi dokázali, a bylo jich samozřejmě nejenom tito dva, bylo mnoho dalších popravených, mnoho dalších neprávem souzených, obviněných, uranové doly a tak dál. Byl to opravdu jako teror, který zažívali. A dnes se tady scházíme jako lidé, kteří ví, že se takové těžké chvíle našeho národa odehrály. A vidím v těch tvářích těch lidí, že nechceme na to zapomenout, že se takové věci staly i v úctě k těm obětem a chceme si připomenout, že samozřejmě jdeme dál, ale musíme si jako národ, jako Češi pamatovat, že se lehce může stát, že může někdo ten náš národ nějakým způsobem přivést do situací, které jsou pak velice bolestné.
3: Pořadatelé očekávají, že dorazí až 13 tisíc lidí. Kulturně duchovní program běží už od 9:30 dopoledne. Slavnostní mše začíná ve 14:30. Co všechno je tedy součástí toho dnešního dne?
2: Samozřejmě tady můžeme, já jsem to nazval takový katolický festival, když tady vidím ty lidi, takže jsme součást takového festivalu, tak si to můžou i posluchači představit, spousta lidí, spousta atrakcí. Samozřejmě i ta hlavní myšlenka, aby ti lidé byli nějakou chvíli spolu. Takže my jsme třeba s farníky z Jaroměřic přijeli hned ráno a ty tady jsou součástí toho programu, to znamená, každý si může vybrat, co nějak ho zajímá, co ho baví. Je tady nějaký doprovodný program a celé to končí slavnostní bohoslužbou, kde vlastně jako i duchovně prožijeme tu radost, že tito dva, můžeme říct naši bratři, jako součást naší rodiny víry, jsou najednou pro nás takovým vzorem jako lidskosti.
3: Relikviář Jana Buly a Václava Drboly bude uložen ve vaší farnosti v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebícku. Proč právě tam?
2: Souvisí to s tím, že Babice jsou nedaleko. Náš kostel prošel obrovskou rekonstrukcí, má průvodcovskou službu, je v podstatě v turistické sezóně denně otevřen. Poutníci, návštěvníci tam můžou zavítat během roku a prohlédnout si relikviář, uctít jejich památku a to místo samo o sobě samozřejmě tím krajem je propojeno. A i když tam, nebo si tady připomínáme tyto dva muže, tak těch, kteří byli tvrdě jako Perzekon, včetně připraveni o majetky, o život, mnohé rodiny úplně zničené, tak se to opravdu týká toho kraje kolem Jaroměřic.
3: Jak ten samotný relikviář vypadá, kde vznikal?
2: Vznikl v akademické dílně mistra Olivy z Velehradu. Je to jeden z našich jako nejlepších současných umělců, moderních umělců pro zvláště liturgické prostory. Tento relikviář vznikl právě v jeho dílně.

0: toto dílo mohl tvořit. A mám také za úkol omluvy, tuto chvíli tady bohužel nemůže být s námi. A on tvořil jako i další ty liturgické předměty našeho kostela a sám říká, že je to nejkrásnější dílo, které v životě dělal.
1: To byl farář Tomáš Holcner, děkuji vám, nashledanou.
0: Děkuji, nashledanou.
1: A slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboly věnujeme na Radiožurnálu hodinový speciál po 14. hodině. Hosty budou mimo jiné generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka a vedoucí příprav slavnosti Vojtěch Jurásek. Vědci z britské Cambridgeské univerzity oznámili, že se jim podařil zásadní pokrok ve snaze zabránit možným dalším pandemiím, když s pomocí umělé inteligence vyvinuli a poprvé otestovali na lidech vakcínu, která by mohla zajistit ochranu před rozsáhlou škálou virů. Má účinně působit proti všem koronavirům, včetně všech covidových variant a virům, které nyní infikují zvířata, ale mají potenciál vyvolat příští pandemii. Víc teď s profesorem Romanem Primulou, epidemiologem a místopředsedou České vakcinologické společnosti. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se vědeckému týmu podařilo vyvinout tuto vakcínu a jak využili umělou inteligenci?
2: Tak ten přístup dneska už není úplně nový. Uplatňuje se u řady léčiv, to znamená dnes existují společnosti, které na zadání v podstatě jsou schopny vydefinovat nějakou primární molekulu, která je schopna navodit nějaký efekt, který jde napříč třeba různými onemocněními a tady analogicky použili princip ten, že se snažili nalézt nějaký takzvaný superantigen, který jde napříč s celou tou skupinou virů, to znamená, není možno si představovat, že by se připravila nějaká univerzální vakcína proti všem virům a bakteriím, ale dá se očekávat, že by bylo možné nalézt prostě společný antigen pro jednu skupinu, třeba pro ty koronaviry, o což se tímto způsobem pokusili.
1: A jaké vlastnosti tedy má nebo by měla mít takto vyvinutá vakcína?
2: Ta vakcína by měla jít napříč vlastně spektrem všech těchto příbuzných virů, to znamená skupiny koronavirů, a měla by navodit dostatečně silnou imunitu, aby člověk neonemocnil s žádnou z těchto variant a dokonce je snahou nalézt nějaký konzervativní antigen, který se nebude měnit mutacemi. To znamená, stačilo by, a to by byla ta největší výhoda, očkování v podstatě třeba jednou za 10 let a my bychom byli pokryti proti celé škále těchto různých respiračních onemocnění.
1: Vedoucí výzkumného týmu z Cambridge, profesor Jonathan Heaney, poznamenal, že ve vývoji vakcín jsme vždy pozadu a že v tomto případě by bylo možné mít náskok před případnou další pandemií. V jakém smyslu?
2: No pokud by se nám podařila vyvinout takováto univerzální vakcína, tak bychom vlastně ji mohli použít potom na jakoukoliv budoucí pandemii způsobenou původcem, který by vycházel z podobného předpokladu. Takže kdybychom předpokládali, že přijde pandemie vyvolaná nějakým novým koronavirem, tak bychom nemuseli vyvíjet novou vakcínu, ale vzali bychom tuto, která by byla univerzální proti koronavirům. Ale já si osobně myslím, že ještě je předčasné říkat, že jsme zvítězili, protože on tady byl podobný pokus v minulosti, který se netýkal koronavirů a v podstatě nebyl hledán umělou inteligencí, ale byla vytipována struktura, která se nazývá M2 protein u chřipky a byl předpoklad, že se nám podaří vlastně pokrýt všechny možné chřipky. Bohužel ten problém byl, že tento antigen nebyl příliš imunogenní, to znamená po aplikaci do organismu imunitní systém si nevytvořil dostatečně vysoké hladiny protilátek a nefungoval to. Ale je to princip, který by tady měl být uplatněn.
1: Cambridgeský tým se také věnuje vývoji vakcín proti sezónní chřipce, která by se nemusela upravovat s každým rokem, tedy ta vakcína. To by znamenalo zásadní pokrok.
2: To je přesně to, o čem jsem mluvil. To znamená, v minulosti byla snaha toto vyřešit právě pomocí toho M2 proteinu. Ta snaha selhala a pokud by se podařil najít jiný protein, který by byl schopen vlastně pokrýt všechny ty varianty, které mutují samozřejmě a pokryl by jak varianty chřipky třeba H3N2, H1N1, tak by to bylo obrovské vítězství a lidé by nemuseli chodit každoročně na přeočkování.
1: Vážou se k tomuto výzkumu nějaká rizika, nepouštějí se věci na neprobádanou půdu, pokud jde o možné vedlejší účinky?
2: Myslím si, že tady není jakékoliv riziko vedlejších účinků, protože ten antigen je v podstatě a musí být v podstatě přirozenou strukturou, která tam

0: je. My musíme dát pouze pozor na to, aby ta antigenní struktura nebyla podobná některé struktuře, kterou má náš organismus, aby tam nevznikl autoimunitní proces, ale na to už jsou mechanismy, které jsou schopny toto dopředu odhalit. A to hlavní riziko já vidím v tom, že přestože se nám pomocí AI podaří nalézt ten antigen, který je ten správný, tak to ještě neznamená, že v praxi bude dostatečně imunogenní. To znamená, že vytvoří dostatečně velkou odezvu v tom organismu, aby potom při přirozené expozici viru jsme byli chráněni.
1: Podle profesora Hýnyho jde o zásadní krok v přípravě na nové pandemie. S tím souhlasíte?
0: Tak zásadní krok to technicky je, ale říkám, tento princip už tady nějakým způsobem je aplikován v přípravě léčiv a pokud se podaří opravdu nalézt strukturu, která bude imunogenní, tak je to naprosto průlomová zásadní věc na Nobelovu cenu. Všem pokud se nepodaří nalézt takový antigen, který by toto umožňoval, tak je to jedna z cest, kterých bylo mnoho.
1: Místopředseda České vakcinologické společnosti profesor Roman Prymula. Děkuju vám. Naschledanou.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: Zajištěnou trasu pro lezení dnes v historickém dole Pepř u Žampachu v Jílovém u Prahy otevřel spolek Montanika. Návštěvníkům, kteří zamíří do Štoly Václav, nabízí pohyb v podzemí po stupačkách, žebřících a zajištěných úsecích. Jde o první důlní via ferratu v Česku. Jílovský zlatonosný revír je podle historických pramenů považován za nejvýznamnější v Čechách. Zdejší zlato posloužilo mimo jiné k výrobě svatováclavské koruny. Největší rozkvět Jílové zaznamenalo právě za vlády Karla IV., který ho povýšil na královské město. Zdravím předsedu spolku Montanika, který zpřístupňuje důlní díla v okolí Jílového, Pavla Škáchu. Dobrý den.
2: Zdař půh.
1: Zastihli jsme vás ještě v podzemí?
2: Ano, zrovna tady s kolegou jsme poobědvali a budeme pokračovat v práci.
1: V práci to jest?
2: No, tak jsme tady měli historicky první skupinu, která absolvovala ferratu, myšleno tím běžné návštěvníky, a teďka budeme pokračovat v rozšiřování trasy a oprav, drobných opravách a tak dále. Tady té práce je tady vždycky dost.
1: A jaký je v první den o zdolání té zajištěné důlní via ferraty zájem?
2: Zájem je velký, pořád mi chodí zprávy, chodí nám e-maily a včera, díky tomu, že bylo to samostní otevření, tak jsme vlastně ani nestíhali odpovídat, takže to mě čeká vlastně až zítra.
1: Zájemci musí být starší 18 let. Jaká je náročnost té trasy?
2: Náročnost je B, takže jsme to s kolegou lehce upravili, protože jsme tady udělali včera zkušební cestu s mladším účastníkem, takže jsme se rozhodli, že to snížíme ten věk na 15 let.
1: Aha, no moc jste mi nepomohl tím Bčkem. Co to znamená?
2: Znamená, že to je v podstatě druhý nejlehčí stupeň obtížnosti. Jo, de facto by to měli zvládnout, dá se říct, všichni, kdo nemají nějaké pohybové problémy a jsou trošku fyzicky zdatní. Občas je problém s výškou, takže tady máme limit zhruba 160 cm na minimální výšku, aby bylo možné všude dosáhnout na to ještění a bezpečně se přepínat.
1: Mm-hmm. A jak dlouho ta exkurze trvá?
2: Exkurze trvá zhruba 3 hodinky, zase v závislosti na tom, jak postupuje nejpomalejší účastník.
1: A co všechno návštěvníci uvidí, co ta cesta nabízí?
2: No, nejprve projdou štolou, která je původně ze 14. století, ale už je to přeražené na století 18. Dojde se až k Vláčku. U Vláčku je ještě expozice UV fluorescenčních minerálů, pak se popojede 0,5 kilometru důlním Vláčkem k šachtě, tady se účastníci nastrojí do ferratových setů a potom už se dojde na žílu Šlojíř, což je ta nejslavnější zlatonosná žíla v Jílovém. A tady už pak následuje výstup komínem po stupačkách zjištěním, vyleze se 70 metrů na takzvané vysoké mezipatro a tam pak mohou vidět zejména historickou dobývku z období Karla IV., která je minimálně evropsky unikátní, a potom řadu dalších poměrně velkých vydobitých prostor ze století 20. a velmi hezké jsou také krátníky kalcitu, které fluoreskují v UV záření.
1: Ta Štola Václav je pro veřejnost otevřena 6 let. V čem je ta nová trasa unikátní?
2: Unikátní je v tom, že jsme zpřístupnili vlastně vůbec největší dobývku, která tady na dole Pepř je, A zároveň jsme také využili formu té Via Ferraty, která je velmi populární, takže jednak návštěvníci vůbec mohou mít způsob, jakým navštíví tu největší vydobitou prostoru i tu středověkou dobývku a ještě k tomu můžou použít ten způsob jištění Via Ferratou.
1: Jak zdolávali tohleto náročné důlní prostředí horníci v době Karla IV., víte to?
2: V době Karla IV. Postupovali z povrchu, měli vyražené úklonné jámy, kterými sledovali tu žílu s rudnělou zlatem a ty jámy byly vystrojené žebříky. Jo, byly hluboké maximálně 30 až 50 metrů, pak bylo většinou nějaké patro, odskok, další jáma a tímhleským způsobem se dostávali do hloubek až okolo 300 metrů.
1: A chystáte další trasy?
2: Určitě chystáme. Zrovna jsme tady o tom před chvilkou s kolegou Pravdou mluvili. Chystáme tady nějaké zavěšené žebříky. Chceme to udělat ještě trošku atraktivnější, ale už bude pak spíše pro zkušenější lidi.
1: Termíny pro veřejnost jsou na webu Jílovské zlaté doly, psáno v celku.cz. Podmínkou návštěvy je tedy objednání?
2: Podmínku je vždycky objednání, ano. Oni ty exkurze jsou časově relativně náročné a ještě jsme ve stádiu, že scháníme pár průvodců, aby jsme mohli uspokojit všechny zájemce, takže až se nám je podaří sehnat, tak si myslím, že těch prohlídek bude daleko více.
1: A mohou být celoročně?
2: Určitě tady to funguje celoročně, nám tady nevadí, jaké je počasí venku, takže můžou návštěvníci přijít kdykoliv, když jsou vypsané termíny.
1: A jak velké jsou skupiny?
2: Na tu Ferratu jsou 12 osob.
1: Říká Pavel Škácha, předseda spolku Montanika. Mluvili jsme o tom, že tento spolek poblíž Jílového u Prahy otevřel první důlní zajištěnou trasu pro lezení u nás. Děkuji za rozhovor a přeji do podzemí hezký den. Naschledanou.
2: Díky, zdaž Bůh.
1: Tak to byla polední publicistika Vladimír Kroc. Teď už je čas dalších zpráv. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů.
3: Posloucháte Radiožurnál ve 12 hodin a 30 minut. Další zprávy má pro vás Jana Gulda.
4: Akciové podílové fondy letos do konce května vynesly 7,9%, smíšené fondy 4,7% a dluhopisové fondy 0,8%. Vyplývá to z Partners indexu podílových fondů. Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech v letošním prvním čtvrtletí, vzrostl o 13 miliard korun na 1 bilion a 423 miliard. Ukazují to data Asociace pro kapitálový trh. Ruská armáda dnes v noci zaútočila na Ukrajinu 272 bezpilotními letouny. 249 z nich protivzdušná obrana zničila nebo vyřadila. S odkazem na ukrajinské vzdušné síly to píše web Ukrajinská pravda. Ruská protivzdušná obrana naopak podle agentury AP sestřelila 376 dronů. Ukrajina hlásí jednoho mrtvého a 8 zraněných. Rusko 3 zraněné. Lidi ve Višňové na Příbramsku ve včerejším referendu odmítli případnou výstavbu větrných elektráren na území obce. Proti záměru se vyslovilo 172 z 272 voličů. Naopak souhlasilo s ním 90 lidí a část hlasů byla neplatná. Referendum je platné a závazné. A státní okresní archív v Klečůvce u Zlína dnes pořádá Den otevřených dveří. Při té příležitosti mimořádně vystaví originál zlínské matriky se zápisem o narození Tomáše Bati i jeho starších sourozenců Anny a Antonína. Dokument je uložený v Moravském zemském archivu v Brně a originál není běžně přístupný. Sport. Tři domácí kanoistky se snaží postoupit do finále světového poháru vodních slalomářů v Praze. Jak se Michalové, Kneblové a Sadkové daří, řekne stroji reportér Jan Suchan.
5: Kneblová zatím vede, byla nejrychlejší z těch 15 kanoistek, které jsou v cíli. Tereza Michalová na třetí pozici do finále, ale projde nejlepší 12, takže jistotu ještě nemá ani jedna z nich. A do finále se pokusí dostat také Martina Sadková. Z pražské troje Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zdržení na D8 u Roudnice, taky na Pražském okruhu. Na dálnici D8 Ústí nad Labem Praha jsou teď celkem dlouhá zúžení do jednoho pruhu mezi sjezdy na Roudnici a Novou Ves nejenom směrem na Prahu, ale přibylo taky opačně směrem na Ústí. Brzdí se prudce směrem na Prahu za Roudnicí na 27. kilometru, celý úsek po 18. se potom jede asi 20 minut a směrem na Ústí se zastavuje už před exitem 18, to je sjezd na Slaný a Mělník kolem 16. kilometru. Dejte pozor, zdržení zatím kolem 10 minut, ale narůstá. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště za Vestcem čekejte kolonu od exitu 4 Písnice, brzdí se do zastavení, sune se to pak kolem 10 minut na 6. kilometr. Tam před Kolupickým tunelem hořela dodávka přepravující koně. Počínající požár se podařilo zdolat už ostatním řidičům před příjezdem hasičů. Provoz je teď stažený do levého pruhu. A na Pražském okruhu opačně z letiště na D1 se sune do víkendového omezení v tunelech už jenom kratší kolona. Začíná za exitem 15 Lochkov, zdržení je kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne a večer začne oblačnost od jeho západu přibývat a v západní polovině Čech se ojediněle objeví přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
3: Zdravím vás, dobrý den. Zvu vás na slavnosti do Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsko. Tam se totiž připravují teď na červen městské slavnosti pod názvem Rožnov mě baví. Nabídnou třeba koncert Lenky Dusilové, ale taky nejdelší stůl v historii města, o kterého si budete moc posedět. A slavnosti budou 19. a 20. června.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: Příští týden začne fotbalový světový šampionát s rekordním počtem zápasů a taky kilometrů, které hráči a samozřejmě i fanoušci budou muset ujet, no a tím i s velkou emisní stopou. A tak skupina 60 profesionálních hráček a hráčů poslala Mezinárodní fotbalové federaci FIFA otevřený dopis. V tom dopise požadují lepší ochranu hráčů před horkem a kritizují, že turnaj sponzorují velcí obchodníci s fosilními palivy a to vadí i některým fanouškům.
1: Football is threatened by climate change because of droughts and flood and extreme heat.
2: Fotbal nejde hrát, když je nesnesitelné horko nebo zaplavené hřiště, a přesně k takovému světu kvůli spalování uhlí, ropy a plynu směřujeme, argumentují zakladatelé organizace Fotbal bez fosilních paliv. Když mluvím s jedním z nich, Holanďanem Frankem Huizingem, namítám, že bez fosilních paliv by nešlo v současnosti uspořádat mistrovství světa, Ligu mistrů, ale ani většinu amatérských zápasů.
1: What we mean with fossil free is no fossil fuel sponsors.
3: Fotbalem bez fosilních paliv myslíme fotbal bez sponzorů z fosilního průmyslu. Žádné společnosti obchodující s ropou nebo plynem, žádné aerolinky, žádné firmy prodávající SUV se spalovacím motorem. Usilujeme, aby tyto podniky nepropagovaly své značky a výrobky skrze fotbal.
2: Vysvětluje zakladatel fanouškovské platformy Fotbal bez fosilních paliv a dodává, že se mu nelíbí ani neustálé rozšiřování soutěží, přidávání zápasů a přetěžování hráčů, ale i s tím spojené rozsáhlejší cestování.
3: Chceme reorganizaci existujících soutěží tak, aby tím klesla spotřeba fosilních paliv. Svět úplně bez fosilních paliv bohužel zatím neexistuje a pokud pořádáte světový šampionát, lidé na něj budou cestovat letadlem. Ale můžeme organizovat fotbal tak, abychom fosilních paliv spalovali mnohem méně než v současnosti.
2: To je případ zrovna letošního mistrovství světa, které se táhne od Tichého oceánu k Atlantiku a od Kanady až k tropickému pásu a má rekordní počet účastníků i zápasů. Říkám Frankovi Huizingovi, že do fotbalu přece i díky fosilním sponzorům proudí teď rekordní množství peněz, což hře může prospět.
3: Ano, FIFA je neuvěřitelně bohatá, ale ty peníze ve skutečnosti fotbalu neprospívají. Pro fanoušky bude nadcházející mistrovství světa nejdražší v historii. Navíc existuje spousta firem, které chtějí sponzorovat něco jako mistrovství světa ve fotbale. Takže stejně jako skončil sponzoring od tabákových firem, obejde se sport i bez sponzorů z fosilního průmyslu. Fotbal je velmi populární. Bude v pohodě.
2: Myslí si zakladatel organizace Fotbal bez fosilních paliv. FIFA pro BBC uvedla, že jí záleží na tom, aby partnerství se sponzory přispívalo k rozvoji fotbalu i společenským a environmentálním cílům. Jan Kaliba, Radiožurnál.

Léta museli všichni z Karvinských Louk do polského Hažlachu jezdit velkou oklikou, ale ode dneška bude všechno jinak. Obě místa znovu spojí nová lávka Přesolši, tu starou, kdy si vzala povodeň. Nová je proto 7 metrů nad hladinou a my se tam podíváme v další reportáži víkendového radiožurnálu.

0: Po desítkách let se Karvinské louky a Polský Hašlach zase propojí, tak zhruba za hodinu a kousek tam zprovozní novou lávku přes řeku Olši. Lidé z obou břehů doteď museli jezdit opravdu velkou oklikou a nově jim k cestě do Česka nebo Polska bude stačit vlastně jenom pár kroků.
1: Den dobrý.
2: Den dobrý, vítám.
1: Brtníková.
2: Gregor Šikarský, vyjď mě Hašlach.
1: Tady je hranice?
2: Tutaj, kdež v połowie granica je.
1: Tady jsme přesně na hranici.
2: Ale díky kvadce už nemá granice. Jaká granica? Nemá už.
1: Díky téhle lávce už vlastně opravdu žádná hranice není. Říká mi usměvavý starosta sousedního polského Hašlachu Grzegorz Sikorski.
2: No vreště po 70 letech na povrut połączili jsme oba břehy Olzy.
1: Je to velká radost pro obyvatele z obou stran řeky Olše. Čekali na to 70 let. Tady lávka byla.
2: Tak. Wtedy ławka była, była to ławka drewniana, powódź ją zniszczyła.
1: Tak opravdu tady, jak se dozvídám, na tomto místě v minulosti ławka byla dřevěná, strhla ji povodeň.
2: To visí na těch lanách, ale proszę się nie bać.
1: Starosta mě uklidňuje a opravdu jde cítit, že ta ławka trošičku se natřásá. Ujišťuje mě, že tady bylo 60 tun materiálu navezeno, že je to stabilizováno, že se nic dramatického nemůže stát. Teď jsem v Česku. A už jsem v Polsku. Hranice opravdu je přesně v polovině řeky Olše, která je pode mnou.
3: A nad terénem je ve výšce 7 metrů.
1: My jsme 7 metrů nahoře?
3: Ano, my jsme 7 metrů
1: wow.
3: To znamená, že je i bezpečná, kdyby náhodou přišli povodně nebo něco, tak nehrozí, že by tady ta lávka byla zaplavená jak před 70 lety.
1: Po lávce se procházíme s mluvčí radnice Monikou Dankovou.
3: Jak vidíte, ta lávka je opravdu dost široká. Na šířku má 3,5 metru, takže se tady bezpečně vlezou i pěší, i projíždějící cyklisté.
1: Náklady na lávku dosáhly 45 milionů korun a většinu z nich zaplatila evropská dotace. Z Karviné, Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Jan Bula a Václav Drbola.
1: Dva kněží, kteří se v 50. letech vzepřeli totalitnímu režimu a zaplatili za to životem.
0: Teď je oba církev prohlásí za blahoslavené.
1: Jaké poselství jejich příběh nese do dnešní doby?
0: Čím inspirují věřící?
1: A jak bude vypadat slavnost blahořečení?
0: To vše rozebere moderátor Jan Pokorný se svými hosty v hodinovém speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno přímo z areálu brněnského výstaviště.
1: Už dnes od 14 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1125 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 30. června, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte. Objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport. Když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál je 13 hodin. A zprávy má Jana Gulda. Ukrajinci útočili stovkami dronů na Rusko. Po operační sepsí v Česku onemocní 5 000 lidí ročně. Všichni čeští kanoisti postoupili na světovém poháru slalomářů v Praze do finále. Na Pražském okruhu před Cholupickým tunelem směrem na letiště Kolona. A počasí bude slunečno, od jeho západu začne přibývat oblačnost. Ojediněle se přidají přeháňky a bouřky a teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajinci vyslali do Ruska stovky nepilotovaných letadel. Drony znovu doletěly do Leningradské oblasti a zaútočily na ostrov Kronštadt ve Finském zálivu.
3: Telegramový kanál Astra uvedl, že v Kronštatu ukrajinské drony zřejmě zasáhly střední vojenskou námořní školu.
4: V Lomanském rajoně na objektech ministerstva obrany.
3: Gubernátor Leningradské oblasti Aleksandr Drozděnko v sociálních médiích potvrdil zásah vojenských objektů na jiném místě oblasti. V Lomonosovském okrese, kde vypukl požár a obyvatele okolních domů úřady museli evakuovat. Podle kanálu Astra bylo zasaženo vědecko-výrobní centrum, ve kterém vyvíjeli mimo jiné torpéda. Petrohradský gubernátor Aleksandr Běglov poprvé vyzval obyvatele severní ruské metropole, aby v době dronových útoků nevycházeli z domů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Po operační sepsí, lidově otravou krve, v Česku ročně onemocní víc než 5 000 lidí. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Infekce se do těla může dostat třeba při nedostatečné dezinfekci operačního sálu nebo špatném podání antibiotik. Pacientům hrozí selhání orgánů a v krajním případě taky smrt, říká místopředseda České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny Petr Smejkal.
5: I když tohle to vznikne, dá se ten pacient vyléčit, ale rychlá diagnostika té sepse a akce na ten septický šok zachraňuje lidský životy a to je vlastně druhá část toho problému. První je, aby to nevzniklo, a druhá, když už vznikne, aby se rychle diagnostikoval a rychle léčil.
1: Počet sepsí je v Česku podle ministerstva ve srovnání se zahraničím vysoký a do 2 let ho chce snížit na polovinu. Zajistit to má změna systému úhrad zdravotními pojišťovnami. Za léčbu sepsí už by nemocnice neměly dostat zaplaceno. Centrální parkoviště v Bedřichově v Jizerských horách je dnes pro veřejnost uzavřené. Obec na webu informovala, že plocha je vyhrazená pro účastníky horského cyklistického závodu. Návštěvníci tak musí využít jiná parkoviště, například na Maliníku, u Nisy nebo u Hřiště. K dispozici jsou taky linky městské hromadné dopravy z Liberce a Jablonce nad Nisou. Na Slovácku se koná víkend památkových domků. Navštívit je možné 63 vesnických stavení, usedlostí, mlýnů nebo malých muzeí. Často jde o místa, která jsou běžně nepřístupná a otevírají se jen příležitostně, vysvětluje Lenka Kučerová z pořádajícího sdružení Region Slovácko.
6: Tradiční lidovou architekturu mohou lidé poznat například v Šumicích, Ostrožské Lhotě, Kunovicích, Topolné nebo na Žítkové. V památkových domcích návštěvníci uvidí zemědělské nástroje, vybavení domácností, kuchyňské i náboženské předměty a dozvědí se tak více o tom, jak lidé dříve žili a pracovali.
1: Památkové domky budou dnes i zítra přístupné vždy od 9 do 17 hodin.
7: Sport. 3 čeští kanoisté a k nim i 3 domácí kanoistky postoupili do finále pražské části světového poháru vodních slalomářů. Finálové jízdy mužů začnou za necelou hodinu, ženy startují ve 14.30. Mistrovství světa vozu Formule 1 pokračuje velkou cenou Monaka. Piloti budou na slavné trati v Monte Carlo bojovat od 16 hodin v kvalifikaci. Tréninky se vydařily vozům Ferrari. Domácí Charles Leclerc věří, že má tým šanci se dotáhnout na závodníky Mercedesu, kteří jsou v čele šampionátu. startu.
8: Je pravda, že na ostatních tratích jsme se zatím trápili na rovinkách. To by tady neměl být takový problém. Podvozek a aerodynamiku máme dobrou, takže to hraje pro nás. Ale zároveň si myslím, že Mercedes má pořád navrch.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D8 u Nové Vsi, taky na pražském okruhu před tunely. Na dálnici D8 Praha Ústí nad Labem je mezi sjezdy na Mělník a Roudnici v obou směrech dlouhé zúžení vždy do jednoho pruhu. Zdržení až 20 minut, do kolon se dojíždí směrem na Prahu za Roudnicí na 27. kilometru a směrem na Ústíku za zasjezdem na Kralupy na 16. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí kolona už skoro od exitu 3 Vestec, zhruba čtvrt hodiny před Chlupický tunel. Na 6. kilometru se tam projíždí jenom levým pruhem po dřívější nehodě a zahoření dodávky s přívěsem přepravujícím koně. Ty teď přesouvají do jiného vozu a provoz krátce i úplně pozastavují. Kousek zatím je pak navíc omezení v tunelech. Na pražském okruhu opačně z letiště na D1 taky vzniká kolona, kratší od exitu 15 Lochkov asi na 5 minut právě do víkendového zúžení v tunelech. A potíž hlásíte ze silnice 115 z Černošic. Na průjezdu městem z Dobřichovic na Radotín zlobí závory na železničním přejezdu a tvoří se kolony.
10: V Černošicích je stažený přejezd, je to už nejméně 20 minut.
9: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno až jasno, postupně začne od jeho západu přibývat oblačnost, ojediněle se objeví přeháňky a taky bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
11: Ano, dobrý den, teď 6 minut po 13. hodině, jak víte, kněží Jan Bula a Václav Drbola se dnes stanou prvními blahoslavenými mučedníky novodobých českých dějin. Ta slavnostní mče, tak ta začne na brněnském výstavišti o 14:30 a my ve víkendovém vysílání za naší reportérkou tam půjdeme za malou chvilku.
2: Víkendový radiožurnál
12: a Patricie Strouhalová.

0: Římskokatolická církev dnes blahořečí dva kněží Jana Bulu a Václava Drbolu, první české mučedníky novodobých dějin. Oba se stali oběťmi komunistického režimu. Blahořečení završí slavnostní mše na brněnském výstavišti a tam je i naše reportérka Aneška Hlávková, teď živě s námi ve vysílání víkendového radiožurnálu. Tak dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne z Brna. Tady na výstavišti stojím před hlavním pavilonem P. Proudí do něj davy lidí. Podle posledních informací už jde aktuálně o 9,5 tisíce věřících. Někteří ještě venku obědvají, jiní už sedí vevnitř. Pavilon je velký, přímo v něm bude i slavnostní bohoslužba na hlavním pódiu. V prostoru je několik velkoplošných obrazovek, na které se bude obraz přenášet, a to i do vedlejšího menšího pavilonu, a sledovat jde přenos taky online. No a když se podívám prosklenými dveřmi do pavilonu, tak se může zdát, že v pavilonu je chvílemi hluk z kapel a doprovodného programu. I tak je ale tady ta atmosféra taková spíše klidná a slavnostní. Lidé jsou totiž třeba i ve spovědních zónách, kde jsou pro ně připravené desítky kněží.
0: No a kdy přijde ten hlavní okamžik, tedy to samotné blahořečení?
1: Ten moment nastane během mše po přečtení papežského dekretu. Právě tehdy se Jan Bula a Václav Drbola stanou prvními blahoslavenými mučedníky novodobých českých dějin. Oba kněží mučil, odsoudil a popravil komunistický režim v 50. letech ve vykonstruovaných procesech. Dnešní slavnost je navíc historická i pro brněnskou diecézi, protože podobnou událost zažívá vůbec poprvé. Mši povede papežský vyslanec Michael Černy. To je kanadský kardinál, který má české kořeny. Narodil se totiž v Brně a jako zajímavost doplním, že jeho strýc byl ve své době spoluzakladatelem brněnského pivovaru.
0: Tak děkujeme moc z výstaviště brněnského naše reportérka Aneška Hlavková. Já to ještě doplním, že samozřejmě Radiožurnál a taky Plus, ale i některé regionální stanice odvysílají z blahořečení umučených kněží speciální živý přenos, a ten začne 5 minut po 14. hodině.

Francie si připomíná 82 let od vylodění spojenců v Normandii. Je to v den výročí operace Overlord. Jak to vypadá teď na pláži Omaha? Jaký je program? Jaký mají program američtí veteráni, kteří přiletěli do Francie? Tak právě to všechno se už za chvíli ve víkendovém radiožurnálu od našeho zpravodaje Martina Baluchy dozvíme.

0: spojenecké vlajky na zahradách, vojenské džípy na silnicích a taky na plážích. Francie si připomíná 82 let od operace Overlord, no a vylodění spojenců v Normandii. Jedny z těch nejvíce krvavých bojů se odehrály na pláži Omaha, je tam i náš zpravodaj Martin Belucha. Martine, jak si lidé tedy připomínají to 82. výročí operace Overlord?
1: Hezké odpoledne z Normandie, tady to počasí trošku připomíná, jako když se spojenci před 82 lety vyloďovali. Hustě tady prší, mlha, nepříjemné počasí, ale přesto teď jdu v průvodu, kde jsou stovky lidí, možná pozadí za mnou slyšíte.
0: Spojení bylo přerušeno, uvidíme, jestli se náš zpravodaj Martin Belucha zvládne připojit do našeho vysílání. V každém případě, pokud budeme mít tu možnost, tak se s ním spojíme po další písničce ve vysílání víkendového radiožurnálu. I když, Martine, je možné, že jsme zase navázali to přerušené spojení?
1: Ano, ano, slyšíme se. Tak tady to vypadává spojení Normandie, tvrdé podmínky.
0: No je to tak. Zájem o tyhle ty piety, i když letos není kulaté výročí vylodění spojenců, předpokládám, je i tak velký.
1: Ano, ten zájem je pořád velký. Já jsem, nevím, jestli posluchači slyšeli, tady jdu v průvodu, který má stovky lidí, míří právě z toho městečka Vinsurmer k Omaze a skutečně ten zájem je tady velký. Když se rozhlednu kolem sebe, tak jdou tady lidé v dobových uniformách, v uniformách amerických oddílů, mají na sobě batohy, helmy, ale vidím taky vlastně děti, mladší účastníky, celé rodiny, velký zájem a teď procházíme vlastně takovou kempingovou oblastí, kde jsou vlastně zastavené ty kempingové vozy a všichni tady vlastně přijeli pro ten jeden účel připomenout si to, co se tady odehrávalo před těmi 82 lety, ty krvavé bitvy tady na pláži Omaha.
0: Letos předpokládám do Normandie přiletěli taky veteráni, přímí účastníci bojů.
1: Ano, je to tak, celkem 27 amerických veteránů přiletělo sem nedaleko do městečka Deauville, tam je letiště, přijel taky americký ministr obrany, který už se vlastně účastnil té piety na americkém hřbitově v Colville-sur-Mer, což je nedaleko od pláže Omaha, ale měl se taky původně účastnit americký ministr obrany té mezinárodní piety, mezinárodní ceremonie, která bude odpoledne na pláži Sword, kde se vylodili Britové, svůj účast odvolal z těch organizačních důvodů, ale když člověk projíždí Normandii, tak skutečně i 82 let poté Normandie žije tím, co se tady stalo. Jsou tady vlajky zapíchané v zahrádkách před domy. Když projíždíte po místních silnicích, tak potkáte džípy. Skutečně i lidé tímto způsobem místní obyvatelé dávají hold těm, kteří tady obětovali své životy za svobodu.
0: Což děláme i my ve vysílání víkendového radiožurnálu i s naším zpravodajem Martinem Beluchou. Loučíme se a omluvte to zhoršené spojení, které jsme spolu s Normandií měli. Martine, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Protisměr na D8 u Ústí. Velký pozor teď dejte, pokud míříte po dálnici D8 z Prahy směrem na Drážďany. Nejpozději za sjezdem na Ústí, Centrum a Trmice se držte vpravo a zpomalte. Kolem kilometru 79 bylo zaznamenané auto jedoucí proti správnému směru jízdy. D8 směr Drážďany za Ústím, nejpozději za sjezdem na Trmice. Pozor, auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
1: Radiožurnál je 13 hodin 30 minut. A další zprávy pro vás připravila Jana Gulna.
2: Ženu podezřelou z vraždy v Kinčperku nad Ohří poslal okresní soud v Sokolově do vazby. Kriminalisti se případem zabývají od středečního večera, kdy začali vyšetřovat nález části lidského těla. Policisti ženu eskortují do vazební věznice. Za zvlášť závažný zločin jí hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Při izraelském úderu na vojenské vozidlo na jihu Libanonu zemřelo několik libanonských vojáků. V oblasti proti sobě bojují Izrael a hnutí Hizballah. Libanonská armáda se ale do střetů nezapojuje. Izraelská strana se k útoku zatím nevyjádřila. Izrael a Libanon se tento týden ve Washingtonu dohodli na novém příměří. Hizballah ho odmítl a stejně jako Izrael pokračuje v útocích. V Austrálii zemřel po útoku žraloka už třetí člověk za poslední 3 týdny, informuje o tom australská stanice ABC. 35-letý muž se s rodinou potápěl na jihozápadě země. Po kousnutí asi 4,5metrovým žralokem se ho záchranářům nepodařilo oživit. V Austrálii se každoročně stane asi 20 útoků žraloků, většina z nich ale není smrtelná. A na osoblažskou úzkokolejku na Bruntálsku se vrací parní vlaky. Právě dnes začíná nová sezóna. Historické soupravy budou jezdit na úzkokolejce mezi Třemešnou a Osoblahou každý víkend po celé léto. Historická souprava by mohla v příštím roce jezdit taky v zimě. V plánu je i pořízení dalších vagonů. Sport. Zdravotní stav hvězdného fotbalisty Lionela Messiho před světovým šampionátem se lepší. Kapitán Argentinců má od května potíže se zadním stehenním svalem. Podle trenéra úřadujících mistrů světa Lionela Scaloniho můžeme si nastoupit v jednom z přípravných zápasů, které reprezentaci čekají. V noci Argentinci nastoupí proti Hondurasu, příští týden pak proti Islandu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Protisměr na D8 u Ústí a kolona na Pražském okruhu za Vescem. Stále platí policejní výstraha pro dálnici D8 u Ústí nad Labem, a to pro směr z Prahy na Drážďany. Jelo tam auto v protisměru, dejte pozor, mezi exity 69 Trmice a 80 Libouchec. Hlídky prověřují úsek. Na dálnici D8 Praha Ústí jsou navíc v obou směrech mezi sjezdy na Mělník a Roudnici zúžení vždy do jednoho pruhu mezi 18. a 26. kilometrem. Jede se tam pomalu, celý úsek vždy zhruba 15 až 20 minut. Směrem na Ústí se brzdí před kolonou kousek před exitem Nová Ves, to je sjezd na Mělník na 17. kilometru. Směrem na Prahu se zpomaluje poprvé za Roudnicí na 27. kilometru. A na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se za sjezdem na Vestec kolem 3. kilometru tvoří kolona, chvílemi i zastavuje, většinu času popojíždí, a to asi čtvrt hodiny před Chlupický tunel. Na 6. kilometru tam po dřívější nehodě a požáru dodávky s vlekem na koně, teď zvířata postupně překládají do náhradního vozu. Některým se moc nechce, jeden kůň teď protestuje a provoz tak krátkodobě i úplně zastavují. Jinak se projíždí levým pruhem a následuje pak zúžení v obou tunelech kvůli údržbě. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne a večer začne oblačnost od jihozápadu přibývat a v západní polovině Čech se ojediněle objeví přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty dnes 21 až 26 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Patricie Strouhalová.
1: A pokud chcete tip, jak dobře prožít dnešní odpoledne, tak tady ho máte z víkendového radiožurnálu. Je do pražských Letňan a proč? No právě tam totiž pokračuje tradiční veletrh vědy. Je tam i náš Airstream, tak za chvíli se tam vypravíme všichni.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I

0: Potřást si rukou s humanoidním robotem, zjistit, jak fungují částice kolem nás, anebo co všechno dokáže laser. Taky to se můžou dozvědět návštěvníci a třeba mezi nimi budete i vy, když půjdete na tradiční veletrh vědy, ten je v pražských Letňanech. Mají na to všichni, kteří se rozhodnou tam jít, ještě zhruba 4,5 hodiny, protože v 18 hodin tradiční třídenní akce končí. A nechybí tam náš Airstream, tam teď také zdravím Evu Kézrovou, kolegyně z vědecké redakce. Evo, dobrý den.
1: Hezké odpoledne, nejen ode mě, ale i od návštěvníků, kteří jsou tady teď kolem nás.
0: Zdravíme je tady z Pražských Vinohrad, ze studia 3S4. Praha teď o víkendu nabízí opravdu, dá se říct, hodně lákadel, protože na Štvanici tam je světový pohár v boulderingu, v Troji tam je zase vodní slalom, na nábřeží tradiční veslařské primátorky, tak ta konkurence je velká. Je v téhle konkurenci zájem o vědu?
1: No já bych řekla, že stejný jako vždycky, alespoň tedy podle pořadatelů, protože podle těch přišlo za 3 dny tady do Letňan za vědou se podívat zhruba kolem 50 tisíc lidí. A teď bych řekla, že to sobotní odpoledne je uvnitř těch návštěvníků tak akorát, aby se každý mohl v klidu projít všechno, co ho zajímá. A vlastně na všechny své vědecké otázky dostal odpověď. Před chvíli například začala zajímavá přednáška o astronomických technologiích, které změnily svět. Ať už Michal Burza z astronomické ústavu Akademie věd povídá o teflonu anebo o chytrých telefonech, protože skutečně to všechno začalo nejdřív výzkumem pro vesmír. Mnozí z návštěvníků, jak už jsem říkala, prošli samozřejmě i tady kolem našeho Airstreamu, srdečně zdravili, my je teď zdravíme také. A zastavili se třeba už i ráno, kdy jsme odtud vysílali hodinový experiment, náš vědecko-technologický magazín, a měli jsme tady třeba model mraveniště, který pomocí QR kódu ukazuje, jak se mravenci dorozumívají.
0: No, navíc ještě v Letňanech představují právě svoji práci i mnohé univerzity, hlavně ústavy Akademie věd. Tak dá se říct, jaké obory lákají nejvíc?
1: Tak já bych, Patriko, řekla, že nejvíc lákají ty obory nebo stánky, kde se lidé prostě mohou něco sami vyzkoušet a sami si něco vytvořit. A to jsou tady vlastně prakticky všechny ty expozice, které tady jsou, jejich více než 100. A každá nabízí nějakou interaktivní aktivitu, protože popravdě řečeno, kdo nic takového nenabídne, tak tam moc návštěvníků nemá. Takže si tady můžete navlékat korálky, které svítí různě podle dopadajícího světla, anebo si třeba otestovat lasery. Na fyzikálního ústavu se můžete dozvědět, jak fungují částice kolem nás. A já musím říct, že mě docela překvapilo, jak velký zájem byl o to vyzkoušet si psaní na klasickém psacím stroji, který tady přivezl Ústav pro jazyk České univerzity Karlovy, protože možná v dnešním vědeckém světě je to něco, co třeba mnohé děti určitě nikdy neviděly.
0: To je pravda. Zkouší si ty vědecké pokusy právě víc děti anebo rodiče?
1: To já myslím, že to je tak půl na půl. Vždycky samozřejmě začínají děti, i ty rodiče tak nejdřív říkají, pojď dítě, pojď tady moje dcero, můj synu, pojď si to vyzkoušet, ale někdy je to třeba pro ty děti trošku složité, nebo už nemají tu trpělivost. A tak v té chvíli nastupují právě rodiče a dokončují tu věc a chtějí přijít na kloub tomu, jak to funguje, a ptají se vědců a tím velmi rádi odpovídají. A samozřejmě odpovídají v takové té, řekla bych, lidské řeči. Nejsou tam ty odborné vědecké výrazy a právě proto ten veletrh vědy vlastně, myslím si, dobře funguje jak ze strany těch návštěvníků, tak těch vystavovatelů. Je tady taková opravdu velmi příjemná atmosféra a je to takové příjemné odpoledne pro všechny a myslím, že můžu slíbit i za pořadatele, že podobné to bude i za rok, protože letos už to bude veletrh vědy končit.
0: No bude končit, ale až v 18 hodin, takže kdo ještě chce do pražských Letňan na veletrh vědy, může zaskočit aspoň na chvíli. Třeba tam ještě potká naší reportérku Evu Kézrovou, která tam jistě bude točit další reportáže. Díky moc, Evo, a naslyšenou.
1: Určitě budeme tady až do večera. Naslyšenou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Varování na Pražský okruh k Ořechu. Na okruhu ve směru Zde 1 na letiště teď 2 komplikace. Nejdřív stále kolona od exitu 3 Vestec před Chlupický tunel, kde pořád překládají koně z nabouraného vozidla a provoz průběžně i pozastavují. A dál na okruhu směrem Zde 1 na letiště teď velký pozor u exitu 19 Ořech. Za zatáčkou tam v odbočovacím pruhu stojí porouchané auto, označené trojúhelníkem, který je vidět na poslední chvíli. A tak auta sjíždějící na Ořech z odbočovacího pruhu náhle zase prudce vybočují do pravého. Teď dorazila policejní hlídka, nicméně stále je tu pořád nebezpečná situace. Je Pražský okruh směrem na letiště, exit 19 Ořech, překážka v odbočovacím pruhu. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
2: zavolejte i vy 800 553 553.

Všech šest českých vodních slalomářů postoupilo v dnešním programu Světového poháru v Troji do finále. O medaile budou v následujících minutách bojovat kanoisté a tak za chvíli už ve víkendovém radiožurnálu můžete jít s námi na první jejich finálovou jízdu.

0: Čeští vodní slalomáři útočí v závodech světového poháru v Pražské Troji na další medaile. Kanoistky Martina Sadková, Tereza Kneblová a Tereza Michalová pojedou finále od 14:30. Kanoisté Lukáš Kratochvíl, Lukáš Rohan a Václav Chaloupka, tak ti se teď už chystají na start, takže slovo dostává reportér Jan Suchan. Dobrý den.
1: Mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka už je nachystaný ve startovní bráně. Určitě musí vnímat to, jaká je tady atmosféra, jak to tady rámusí z Vltavského břehu. Fanoušci předávají svou energii Václavu Chaloupkovi, který by rád navázal na stříbro z minulého týdne Stacenu do finále, proknou z nul jako poslední z kvalifikace o 18 setin. Se mu to podařilo, ale to je jedno, protože finále se jde od nuly na novo a teď už Václav Chaloupka má za sebou úvodní tempa, blíží se k brance číslo 1, za kterou bude mít chviličku prostoru se srovnat do dvojky, ale hned za ní musí zatáčet doprava do první protivodné brány, kolem které se obtáčí a teď už míří do branky číslo 4 přes takový válec, daleká trasa je to do pětky. A teď už se blíží další protivodné brance číslo 6, která je nalevo a hned musí na druhou stranu kanálu do další protivodné branky napravo. Tomu se říká brýle, protože vlastně takovou osmičku nebo brýle vytočil směrem, jak mu jela kánoje Václav Chaloupka, který teď už je přímo před tribunou Pražské Troji. Následuje obtížná pasáž, kterou tady prý slalomáři moc často nejezdí. 11, 12 a 13 Václav Chaloupka se tam točí trochu pozadu a teď už protivodná branka číslo 13 na levé straně lodi. Tentokrát Václav Chaloupka to zajel lépe než v kvalifikaci. V tuto chvíli je zhruba ve prostřed své finálové trati, několik záklonů, tak aby se nedotkl břichem nebo hrudníkem tyčky, nainkasoval dvousekundovou penalizaci. Teď skok k protivodné brance číslo 18, před ní ještě samozřejmě 17, za ní se dostává Václav Chaloupka do 18. Znovu se zaklonil, aby nedostal trestné sekundy a teď už úplný závěr, kde musí vylovit poslední zbytky sil tento světový šampion. Zatím se mu to daří, nechává svou loď klouzat. Poslední protivodná brána, tam musel hodně zabrat pádlem ve válci, aby tam neuvíznul. Už jenom jedna brána a cílová rovinka pro Václava Chaloupku, který se blíží k cílové fotobuňce. Tam mu vyměřila čas 110,47 sekundy. To není čas, který by v kvalifikaci stačil na ty nejlepší a nejsem si jistý, jestli může stačit na medailové pozice teď ve finále, ale třeba můžou hrát i nervy v neprospěch jeho soupeřů, mezi kterými budou i dva parťáci z české reprezentace. Olympijský medailista Lukáš Rohan už za zhruba 3 minuty v přímém přenosu radiožurnálu Sport a poté debutant ve světovém poháru, světový šampion do 23 let z minulého roku Lukáš Kratochvíl. I o něm uslyšíte na jediném českém sportovním rádiu, radiožurnálu Sport. Následují pak ženy, včetně tří Češek, Terese Michalové, Kneblové a vítězky kvalifikace Martiny Sadkové z Pražské Troji. Jan Suchan, radiožurnál.

0: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 14 hodin. A zprávy má Jana Gulda. V Brně se koná slavnostní mše k blahořečení Jana Buly a Václava Drboli. Soud poslal do vazby obviněnou z vraždy po nálezu těla v Kinčperku. Čeští kanoisti bojují o vítězství na světovém poháru vodních slalomářů v Praze. Na pražském okruhu u Vestce směrem na letiště je kolona. A počasí bude slunečno, od jeho západu začne přibývat oblačnost. Ojediněle se přidají přeháňky a bouřky a teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Kněží Jan Bula a Václav Drbola za vraždění komunisty se dnes stanou blahoslavenými. Budou tak první osobnosti z moderních dějin v Česku, u kterých církev tento proces dokončila. Dopravní podnik v Brně kvůli tomu posílil některé linky autobusu a tramvají z hlavního nádraží a zvonařky na trase k výstavišti. Připravená jsou i parkoviště pro auta přímo v areálu, vysvětluje za organizátory Vojtěch Jurásek.
3: Máme tady dvě velkokapacitní parkoviště, mohou přijet branou číslo 4 nebo branou číslo 8. Přijedou rovnou na parkoviště, závory budou otevřené, při odjezdu teprve budeme kontrolovat, že si tedy zaplatili ten 100 korunový parkovné a buď to si ho koupí hned, jak přijedou na parkovišti, anebo pak při odjezdu.
1: Okresní soud v Sokolově dnes poslal do vazby ženu podezřelou z vraždy v Kinčperku nad Ohří. Kriminalisti případ řeší od středečního večera, kdy na zahradě jednoho z domů našli část lidského těla. Podle mluvčího policie Jakuba Kopřivy policisti ženu eskortují do vazební věznice.
4: 35-letá žena, která byla včera obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, byla z rozhodnutí soudu vzata do vazby. Policisté ji nyní eskortují do věznice.
1: Za zvláště závažný zločin ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Strana PRO chce do všech obvodů v senátních volbách nasadit společného vládního kandidáta, řekl to předseda strany PRO Jindřich Reichl. Podle něj by tak vládní strany měly největší šanci získat v horní komoře převahu. Řekl to na dnešní ideové konferenci strany. Strana by jako společného kandidáta chtěla nasadit například děčínského zastupitele Jana Skalického. Reichl taky řekl, že během komunálních voleb chce PRO kandidát do zastupitelstev v co nejvyšším počtu obcí. Senátní i obecní volby připadnou na 9. a 10. října. Izraelská armáda vydala nové rozkazy k nucené evakuaci obyvatel jižního Libanonu. Týkají se 5 obcí. Izrael jejich obyvatele vyzval, aby se přesunuli severně od řeky Zahrání. Izraelská armáda pokračuje v rozšiřování své vojenské kontroly na jihu Libanonu navzdory dohodnutému příměří. Kvůli střetům na jihu Libanonu své domovy opustilo víc než 1 200 000 lidí.
5: Sport. Kanoisté Václav Chaloupka a Lukáš Rohan mají za sebou finálovou jízdu na světovém poháru vodních slalomářů. V pražské Troji jejich výkony sledoval reportér Jan Suchan.
6: Zatím 4 kanoisti jsou v cíli a Václav Chaloupka momentálně na 3. místě, Lukáš Rohan na 4. vede Slovák Mirgorodský. Ještě nás čeká ve 14 hodin a 15 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Lukáš Kratochvíl z pražské Troji, Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na pražském okruhu za Vestcem, taky v Praze na Štěrboholské a Jižní spojce. Na pražském okruhu zde jedna na letiště před Chlupickým tunelem. Po dřívější nehodě přepravuje auta přepravujícího koně se na 6. kilometru. Nedařilo jedno zvíře dostat do náhradního přívěsu, už to vzdali, před momentem ho odvedli pryč z okruhu. Provoz byl 15 minut úplně zastavený, teď už se chvílí projíždí zase levým pruhem. Kolona od exitu 3 Vestec se postupně dává do pohybu. A v Praze na Štěrboholské a Jižní spojce 2 nehody směrem na Barandovský most v důsledku kolony, od sjezdu na Dolní Počernice 10 minut k připojení z Průmyslové a potom od sjezdu na Spořilov zase 10 minut před sjezd na magistrálu. Další zelená vlna nejpozději po přenosu.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během dneška čekáme polojasno až jasno, od jeho západu začne postupně přibývat oblačnost. Ojediněle se hlavně v té západní polovině republiky objeví přehánky a výjimečně taky bouřky. Ty nejvyšší teploty dnes 21 až 26 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách většinou kolem 16 stupňů. Na zítřek meteorologové slibují ještě o pár stupňů víc, zejména v jižní části republiky. Tolik zprávy. A teď začíná speciál k blahořečení Jana Buly a Václava Drboly. Slovo má moderátor Jan Pokorný.
8: Dobré odpoledne. V říjnu 2025 potvrdil papež Lev XIV. Záměr blahořečení mučedníků Jana Buly a Václava Drboly. Slavnost začíná tady na brněnském výstavišti a je to jedna z nejvýznamnějších událostí v celé novodobé historii brněnské diecéze. Vrcholí tak beatifikační proces, který trvá přes 20 let. U Jana Buly byl zahájený v roce 2004. V roce 2011 k němu byl připojený i případ Václava Drboli. Jak už jsme říkali, mše začíná za půl hodiny, lidé se ale chodí už od rána a chodí i teď v tuto chvíli, dokonce teď přichází skupina v krojích moravských. My jsme tady s reportérkou Hanou Novotnou. Dobrý den, Hanko.
9: Dobrý den, já jsem tady byla už před 8 ráno a už před otevřením areálu tady stála skupina lidí. Postupně těch návštěvníků přibývalo a u vchodu se občas tvořily fronty. Teď je podle posledních informací organizátorů v areálu asi 10,5 tisíce lidí. Já jsem před pár dny mluvila s jednou paní, která se sem chystá, a ta mi řekla, že na blahořečení přijde, i kdyby se měla přijít do Belhace o berlích, aby se tady pomodlila za svých 20 vnoučat.
8: Jak bude vlastně při mši vypadat ten samotný akt blahořečení?
9: Tak ten hlavní obřad se bude soustředit do úvodu mše, tedy asi do první půl hodiny. Mši povede papežský legát kardinál Michael Černý, který původně z Brna pochází. Nejprve se věřící pomodlí a požádají o to, aby blahořečení proběhlo. Pak se přečtou životopisy Jana Buly a Václava Drboly. No a potom kardinál Černý přečte česky a latinsky papežský list od Lva 14. a odhalí se portréty obou blahořečených kněží. A zástupci církve přenesou relikviář s ostatky a dál bude pokračovat mše.
8: Tolik pro tuto chvíli reportérka Hana Novotná. Hano, díky, zatím naslyšenou.
9: Naslyšenou.
8: No, naším prvním hostem tady na brněnském výstavišti je Pavel Kavka, generální vikář brněnské diecéze. Dobrý den.
10: Dobrý den vám i všem posluchačům.
8: Už vám spadl kámen ze srdce?
10: Už začíná pomalinku padat, je to takový pomalý Rolling Stones.
8: Václav Drbola a Jan Bula, dva obyčejní venkovští faráři, si po více než 70 letech vysloužili jedinečné místo v našich dějinách jako první blahoslavení moderní české historie. Tam je to adjektivum, obyčejní faráři, jsou obyčejní?
10: Určitě v tom nejširším slova smyslu to byli opravdu obyčejní lidé se vším, co k tomu patří, ale ten jejich život skončil silně neobyčejně, protože nejenom, že byli nespravedlivě popraveni a umučeni, ale ta neobyčejnost právě spočívá v tom, že všechno to, co oni dělali, tak dělali z lásky, a to opravdu v takové jakoby heroické podobě, včetně i toho závěrečného odpuštění těm, kteří jim ubližovali. Takže na začátku opravdu úplně obyčejný, ale skončil silně neobyčejně.
8: Vy jste působil 7 let ve starovičkách rodné farnosti Václava Drboly. Je to díky tomu pro vás osobnější?
10: Tak pro mě to bylo osobní už v okamžiku, kdy jsem jako farář do staroviček přišel. Je to malebná vesnička prostě na jihu Moravy, to si člověk nemůže nezamilovat. A vlastně moje první cesta tenkrát vedla na hrob Václava Drboly. Ani jsem netušil, že vlastně jednou budu u toho, když se budou z toho hrobu vyzvedávat jeho ostatky, natož abych si vůbec jako představil, že jednou přijede papežský legát do Brna, aby Václava prohlásil za blahoslaveného.
8: Vy jste svého času říkal, že byla snaha ten Drbolův příběh zcela vytlačit. Jak se stalo, že se vlastně povedl pravý opak a že naopak on předběhl řadu známějších církevních jmen a mučedníků?
10: Já si myslím, že v první řadě je potřeba opravdu jakoby říct, že ta snaha potlačit příběh obou dvou těch mučedníků, ale nejenom jich, ale i naprosto obyčejných lidí, kteří v těch 50. letech trpěli tím komunistickým útlakem, tak ta byla opravdu jakoby velká. a díky snaze mnoha lidí, aby se tyhle ty příběhy nezapomněly, tak se o nich začalo mluvit a potom postupně vlastně často to byli třeba s jejich kamarádi, svědci nebo ti, kteří s nimi byli přímo ve vězení, tak přišli s myšlenkou, že opravdu jako prožili ten konec života ve svatosti a že by stálo za to se pokusit o nějaký proces, který by to, co oni vlastně jakoby prožili, ten konec života jakoby svatě, aby se to nějakým způsobem opravdu jako deklarovalo, prohlásilo, že to tak opravdu bylo. A tím to celé začalo.
11: Vy jste požehnal křížové cestě Václava Drboli. Co byste chtěl, aby lidem vytanulo na mysli, když tam tudy půjdou?
10: Já si myslím, že oba dva ti kněží mají takového společného jmenovatele, a to je věrnost pravdě. To znamená, abychom opravdu věděli, kdy opravdu si stát za svým a kdy v rámci empatie a snahy zase umět se prostě nějakým způsobem tomu druhému člověku přiblížit, to znamená zůstat věrný pravdě a také umět odpustit, když se mně děje nějaká křivda, protože bez toho odpuštění si myslím, že se ta naše kultura jako nedokáže posunout k něčemu lepšímu.
11: Co ten dnešní slavnostní den znamená pro brněnskou diecézi?
10: Tak pro nás to není jenom nějak zarosti učinění, není to jenom o tom, že bychom se dívali do minulosti, není to nějaké jako, když to trošku odvážně nazvu, kladení věnců k památníku jako naši hrdinu, není to pohled do minulosti, ale pro nás je to především jakoby pohled do současnosti a do budoucnosti. Protože opravdu jako oba dva ti kněží nejsem tak úplně nejmladší, takže si dokážu představit, že kdyby nezemřeli, asi bychom se i potkali třeba v rámci nějakého slavení, nějaké bohoslužby, tak pro nás jsou to opravdu jako současníci a jsou to lidé, kteří mají co říct a myslím si, že mají, nebo ten jejich život má silné poselství a je výzvou právě nejenom pro brněnskou diecézi, ale vůbec pro celý ten kraj Jižní Moravy a také Vysočiny.
11: Jeden se narodil roku 1912, druhý roku 1920. Vy za chvíli musíte jít dovnitř, no musíte, půjdete.
10: Už se těším.
11: Přesně, do pavilonu P, kde bude mše, kde bude to blahořečení. Vy jste si připravil nějaké poselství pro ten účel?
10: Já jsem si poselství nepřipravoval, poselství si připravoval pan kardinál Michael Černý, ale myslím si, že to poselství pro nás, pro všechny z toho celého dne je opravdu tím poselstvím těch dvou mučedníků, to znamená věrnost pravdě, síla lásky a schopnost odpouštět. A to bych chtěl taky všem nám, posluchačům i lidem tady na brněnském výstavišti popřát, abychom s tím tady odsud odcházeli do našich životů.
11: Já vám děkuju za rozhovor. Pavel Kavka, generální vikář brněnské diecéze. Hezký den a děkuju za vaše slova.
10: Děkuju a hezké odpoledne.
11: Posloucháte speciál, který vysílá několik stanic, a to Radiožurnál, Český rozhlas Plus, Český rozhlas Brno, Český rozhlas Vysočina a také Český rozhlas Zlín. Posluchače z výše zmíněných stanic. Před chvílí jsme mluvili s generálním vikářem brněnské diecéze. Ten příběh kněží Jana Buly a Václava Drboli připomíná brněnská diecéze nejenom na té dnešní slavnosti. Už během roku vyráželi lektoři do škol, aby osud obou mučedníků přiblížili studentům.
12: Farář v Babicích vedl katecheze pro děti. Takže to je Václav Drbola.
13: To mám za semka,
14: Povolání.
15: Anna a Izabela z 5. třídy základní školy v Přibyslavicích nedaleko Třebíče na Vysočině dostali do rukou dva protokoly. Jeden se jménem Jan Bula, druhý se jménem Václav Drbola. Právě teď hledají malé papírky, které jim informace odhalí.
16: Takže cvičil v Orlu, hrál ochotnické divadlo, rád maloval. Takže to byl Jan Bula. Kněz farář v Rokytnici nad Rokytnou.
17: Takže proč se o Janu Bulovi mluví jako o mučedníkovi?
16: Protože v dopise na rozloučenou napsal, mu život nebyl nadarmo. Já to napíšu.
15: Nápovědy ukryla lektorka na chodbě nebo taky ve třídě. Aně a Izabele postupně dávají dohromady střípky z života obou mučedníků.
18: Datum narození, kdy zemřeli, kde pracovali.
19: A třeba co dělal ještě za práci a co se stalo a tak.
20: Co vás na těch příbězích zaujalo, co jste třeba zjistili?
18: Že byli hodně mučeni a byli tak dlouho ve vězení.
15: Materiály dětem přinesla katechetka Renata Lojdová. Výuka trvá asi 2 hodiny.
21: Máte vy nějaké svaté?
22: Svatý Václav.
14: třeba svatý nás? Nějaká žena třeba byla taky svatá v historii?
21: Svatá Aneška Česká. Tento program se jmenuje Vykonstruované procesy 50. let, takže to zahrnuje celé to období od nástupu komunismu po druhé světové válce, co ty procesy znamenaly, co to obnášelo, kdo všechno tím byl postižený, a pak se právě dostáváme v tom programu k těm dvou kněžím, k Janu Bulovi, Václavu Drbolovi.
15: Podle Renaty Lojdové je potřeba látku přizpůsobit tak, aby ji děti pochopili a snadno vstřebali, třeba právě pomocí příběhu.
21: Jan Bula byl takový spíš extrovert, byl takový povahou jako otevřený společenský. Je jim tady, řekla bych, i blížší těm dětem, protože byl rodák tady nedaleko právě z Lukova u Moravských Budějovic, působil v Rokytnici nad Rokytnou. Václav Drbola byl takový zase uzavřenější svou povahou, byl takový introvert, ale lidmi ve své farnosti velmi oblíbený, protože byl takový opravdu jako hluboce věřící, poctivý, táhl lidi tou svou opravdovostí.
15: Oba kněží byli odsouzení v takzvaných babických procesech.
21: V roce 1950, kdy biskupové rozeslali do všech farností ten oběžník, aby podpořili věřící lidi v té vytrvalosti ve víře, tak oba dva neodmítli a přečetli ho před svými věřícími ve svých farnostech. No a to, co jim bylo také společné, bylo, že byli osloveni tím Ladislavem Malým, který je chtěl tak trošku vyprovokovat. Oslovili je s tím, aby vyspovídali arcibiskupa Berana, ale potom zjistili, že je to jenom taková provokace a velká lež, a doplatili na to.
15: Přípravy k procesu blahořečení Jana Buly začaly v roce 2006. V roce 2011 se k němu přidal i Václav Drbola. Hana Novotná, Radiožurnál.
2: Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno
22: k blahořečení Jana Buly a Václava Drboly.
8: Tento speciál vysílá také Český rozhlas Vysočina, Český rozhlas Zlín a Český rozhlas Plus. My jsme na brněnském výstavišti jenom pár metrů od pavilonu P, kde bude samotný akt blahořečení, a naším dalším milým hostem je Jan Růžička, církevní historik. Dobrý den.
23: Dobré odpoledne.
8: Klíčový historik, protože vy jste vedl tu historickou část úspěšného beatifikačního procesu českých kněží a mučedníků Jana Buly a Václava Drboly. Jak jste se k tomu dostal?
23: No, byla to v podstatě taková nějaká souhra okolností, kdy já jsem studoval doktorské studium v Olomouci a jednou mě zavolal předseda církevního soudu, doktor Karel Orlita, že hledají historika, který by jim pomohl právě s tou základní heuristikou. Tak to tak nějak začalo, že se to sešlo. Ale jinak já jsem tam nebyl sám, ještě tam byla tříčlenná historická komise, takže my jsme tak spolupracovali, bylo to jako kolektivní tvoření.
8: A už tenkrát vám byla známá ta jména? Jan Bula, Václav Drbola.
23: Já jsem znal Václava Drbolu z hodou okolností z toho důvodu, že jsem z Bučovic a on tam 7 let působil, a když jsem studoval v Olomouci, tak jsem si zapsal náhodně jeden seminář na historii, který se zabýval lidovou stranou po únoru 1948, a měl jsem zpracovat nějakou seminární práci, a tam už jsem se s ním setkal, protože on působil v lidové straně v Orlu, tedy v těch spolcích.
8: Jak vypadalo to období, kdy oba dva kněží zavřeli a odsoudili je k trestu smrti? Za co to vlastně bylo, jakoby?
23: Tak bylo to v době, kdy to byla doba vymknutá z kloubů. Bylo to opravdu tak, že oni působili oba dva v prostoru toho Třebíska, Moravskobudějovicka, jako běžní venkovští kněží, ale tam byla poměrně silná rezistence, nespokojenost s tím nastupujícím komunistickým režimem. A byly tam určité skupiny, které o sobě věděli, chtěli navazovat na nějaký odboj, který tam probíhal za druhé světové války. A do toho přichází Ladislav Malý. Člověk dodnes ne zcela vyjasněnou totožností, a on vlastně k oběma těm kněžím se dostává s tou historkou, že hledá zpovědníka pro pražského arcibiskupa Berana, kterého údajně osvobodil z domácího vězení. K tomu Janu Bulovi měl ještě blíž tím, že oni spolu chodili na gymnázium. Na ten nižší stupeň gymnázia, takže to vlastně jeden z prvních lidí, které on navštěvuje po tom, co se vrátil ze zahraničí. Ale u obou dvou použil tady tuto historku. Oni vlastně přislíbili, že půjdou tak, jak třeba lékař, kdyby byl zavolaný, že?

0: jsou vlastně souzeni. Jan Bula jako člověk, který mu pomáhal, který byl odbojářem údajným, a u Václava Drboli tam je absurdně, absurdně on se má doznat k tomu, že navedl toho Ladislava Malého k tomu, aby šel do té babické školy, která sousedila s tou jeho farou, a tam provedl nějaký takový násilný skutek.
1: Měli při tom vykonstruovaném soudním procesu nárok alespoň na nějakou elementární obhajobu?
0: No, tak byli tam jejich obhájci, kteří nejenom, že hájili u toho soudu, ale potom podávali ta odvolání. Oni se odvolávají právě i pro tu skutkovou podstatu, nejenom pro vyšší trestu, ale pro tu skutkovou podstatu, že opravdu, říkají, ne, my jsme tady nestáli za vraždami, ale to nemohlo stejně nějak stačit, protože o těch rozsudcích bylo rozhodnuto ne ani tím soudem, o těch bylo rozhodnuto vrcholnými funkcionáři komunistické strany, kteří byli v politickém sekretariátu u VKSČ, ti řekli, co prokuratura navrhne a co prokuratura navrhla, k tomu soud odsuzoval.
1: Vy jste se dostal k materiálům, které by vypovídaly o tom, jaké byly poslední chvíle těch obou mužů?
0: U toho Jana Buly máme úžasný dokument těch posledních chvíl, a to jsou ty dochované dopisy, kdy on teda s těmi, kterými se nemohl setkat, si píše jim dopisy, loučí se s nimi, právě tam...
1: Dělá to i tu poslední noc před popravou?
0: Ano, přesně
1: tak. Před vraždou?
0: Před tou popravou, nebo justiční vraždou, když to tak nazveme. A to je jako velmi silné, když to vezmete poprvé do ruky, vidíte ty papíry, popsané obyčejnou tuškou, na některých místech potrhané barevnou tuškou, má to obrovskou sílu. A to bylo to štěstí, že on byl odsouzený později, ne v tom prvním procesu, a popravený až vlastně v květnu roku 1952. U Václava Drboli toto nemáme, protože on byl vlastně odsouzený za pár týdnů po tom soudu, a ten byl vlastně za 10 dní po té vraždě, která se nevyšetřovala jako vražda, o to nešlo.
1: Tam je taky doložitelné, že s Janem Bulou se přišla rozloučit jeho maminka, asi jenom na těch 10 minut.
0: Je to ve vzpomínkách takto zaznamenané vlastně od těch příbuzných.
1: Co vlastně rozhodlo, že oba dva tito muži budou blahořečeni?
0: Tak oni jsou blahořečeni jako mučedníci. U těch mučedníků se musí zjistit vlastně 3 skutečnosti. To je ta skutečná smrt, že ta smrt je z nenávisti pro víru, to je tam celkem zřejmé, kdyby nebyli kněžími, tak to jich zavinění, ten kontakt s tím Ladislavem Malým byl tak malý, že by to na ten jeho provaz na tu oprátku nebylo. No a pak tam má být ještě to, že oni to přijímají. Jo, přijímají to, a u toho Jana Buly, říkám, je to úžasně doložitelné díky těm dopisům, u toho Václava Drboli víc už jako deduktivně, jo, a vycházelo se z toho, jak žil ten život předtím.
1: Když se podíváme na vaši profesi při tom beatifikačním procesu jako historik, zkoumáte zejména co?
0: Je to srovnatelné v podstatě s jakýmkoliv historickým výzkumem, takže pokud jsme se měli zabývat tedy doložením těch 3 skutečností, o kterých jsem mluvil, tak zhromáždit všechny prameny, které jsou relevantní, které se týkají těch to mužů, a v podstatě člověk, který začíná nějakým zápisem v matrice narozených, respektive pokřtěných, no a nekončí teda protokolem o popravě, musí samozřejmě jít ještě dál, ale je to velmi pestrá paleta těch různých pramenů.
1: Ten akt blahořečení se blíží. Řekl byste, že to může být vlastně první stupeň k svatořečení v případě obou mužů?
0: Tak to v církvi je, že to blahořečení je prvním stupněm, dokonce odvolatelným, rozdíl od toho svatořečení, ale nikdy se to teda ještě reálně nestalo. A uvidíme. Teď už to by nebyla ale tak záležitost nějakého historického dokazování, ale v podstatě hledání toho božského důkazu, a to by bylo třeba nějaké zázračné uzdravení na přímluvu tady těchto, nebo na modlitbu při přímluvě tady těchto dvou.
1: Ono je běžné, že celý ten proces trvá takhle dlouho, vlastně několik desítek let.
0: Může to tak být. Prostě byla tam nějaká část zjišťovací, vyšetřovací, to je v té diecézi, ta trvala, řekněme, 10 let, no a pak dalších 10 let probíhala ta rozhodovací v tom Římě.
1: Od roku 1989 je to teprve druhý úspěšně zakončený proces blahořečení v České republice. Není to málo?
0: Je to možné, když se podíváme třeba na Slovensku, že je jich víc, Slováků je méně, ale dařilo jsem to. Hodně záleží na tom, že opravdu musí tam být ta pověst té svatosti. Jako musí to opravdu vycházet z toho, že opravdu ti lidé jsou přesvědčeni, že tady ten je mučedník, ten je svatý, ale tím to nestačí, jo? U toho to nekončí. Je potřeba, aby se sešel tým opravdu kompetentních lidí, a pak taky vnímáme, že je tam i to boží působení. Jo?

0: Takže Brně se to podařilo.
1: V Česku jsou i další kandidáti na blahořečení. Asi nejdále je proces matky Vojtěchy Hansmanové.
0: Hansmandové, ano.
1: Hansmandové. Ta byla už dříve prohlášena za ctihodnou, dále arcibiskup Stojan. A prý v blízkém jednání je taky právě osoba arcibiskupa Berana.
0: Vlastně vždycky ty kauzy se vedou v té dané diecézi, kde zemřeli, případně se to deleguje, takže nemůžu říct přesně, jak na tom jsou, ale Vojtěchy Hasmandové to je opravdu kauza, která se zpracovávala v Brně, ale ona to má trošku horší oproti těm dvěma kněžím, že ona nezemřela tím tou násilnou smrtní mučednickou, takže tam i pro to blahořečení je potřeba ten božský důkaz, ten zázrak, což tady u těch mučedníků není. Takže o to je to vlastně, řekněme, jednodušší.
1: Církví potvrzený zázrak, tak ano, je to přesně v těch parametrech. Jak moc je celý ten příběh těchto dvou za chvíli blahořečených mužů podle vás známý v české veřejnosti? Řada lidí říkala, že ta jména slyšela poprvé.
0: Myslím si, že opravdu je to spíš jako omezené tady na tu brněnskou diecézi a především teda na místa, ve kterých oni reálně žili. Ale zase na druhou stranu komunikační tým biskupství brněnského si myslím, že udělal hodně práce od jara tohoto roku, aby do povědomí širší veřejnosti se ta jména dostala.
1: Jan Růžička, církevní historik, děkuji za rozhovor a za vaši práci. Mějte se hezky. Naschledanou. A v takzvaných babických procesech, o kterých Jan Růžička mluvil, odsoudila justice stovku lidí, 11 popravila, a to včetně farářů Jana Buly a Václava Drboli. My si teď připomeneme, za jakých okolností se v 50. letech minulého století zinscenovaný proces odehrál.
2: V květní on byl popravené, no já jsem si v červnu narodil. 52.
3: Antonín Bula svého strýce Jana zná jen z vyprávění od rodičů.
2: No co říkali, no, že to byl dobrý člověk, no a že jeho škoda, no, že jako jen teda nikomu neublížil.
3: Synovec se v dospělosti oženil a přestěhoval do Rokytnice nad Rokytnou, takže teď bydlí jen na dohled od fary, kde působil Jan Bula. Ve farní kronice nachází o páteru Bulovi dnešní farář, taky Jan, ale příjmením Krbec, až vzpomínku v roce 1953.
4: Spravoval farnost do 30. dubna 1951. Potom byl zatčen a popraven.
5: Byl vtažen do babického případu, jako kdyby patřil k jednou z iniciátorů spolupodílnictví na těch vraždách, byť to bylo úplně absurdní, protože už více než 2 měsíce seděl. Vlastně ho propojili s těmi vraždami.
3: Popisuje historik Michal Stehlík ukázku právní praxe 50. let.
5: Bez přehánění se dá říct, že šlo o nejrychlejší soudní proces mezi dokonaným činem a soudním rozsudkem a následně exekucí v celých dějinách komunistického režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července 51 a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
3: Jan Bula šel na popraviště jako poslední v květnu 1952. Mezi prvními v srpnu 1951 byl Václav Drbola, taky katolický duchovní, přímo z Babic. Záminkou byla u obou návštěva Ladislava Malého.
6: Spolupracoval se skupinou agenta americké rozvědky emigranta Ladislava Malého. To byli Kati.
3: Představil se jako americký agent, který se snaží na západ převést internovaného arcibiskupa Berana. Drbola i Bula byli v době, kdy v Babicích Malého skupina střílela, už ve vězení. Propagandistická verze ve filmovém Zpravodaj z 80. let přitom faráře se skupinou spojuje.
6: A tak byla zorganizována vražda 4 funkcionářů Národního výboru v Babicích.
4: Až v 68. roce, už tam budeme, k 9. květnu vyhlásil prezident amnestii a dne 10. se vrátilo poslední z uvězněných za zdejší politickou aféru.
3: V 15 babických procesech bylo odsouzeno 107 lidí, 11 trestu smrti. Střebíčka, Daniel Zach, Radiožurnál.
7: Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno.
8: K blahořečení Jana Buly a Václava Drboli.
1: Speciál, který vysílá také Český rozhlas Plus, Český rozhlas Zlín a Český rozhlas Vysočina. Jsme na brněnském výstavišti. Teď už je tady téměř lidu prázdno, protože většina lidí, neboť už se blíží 14. hodina. uvnitř pavilonu P, ale jeden přeci jenom zůstal. Václav Jura, vedoucí organizačního týmu slavnosti blahořečení. Vojtěch. Vítám vás tady, dobrý den.
9: Děkuju a přeju hezké odpoledne i všem posluchačům.
1: Na co myslíte právě teď, kromě toho, že jste Vojtěch?
9: Teď myslím na to, že mám radost, že všichni dokázali opustit tady tu volnou prochu, kde to byl takový malý festival polední, koncert, skákací hrady, catering, spoustu přátelských setkání a dokázali si jít sednout a teď bude ten závěrečný slavnostní hřeb toho dne, tak pevně věřím, že to plně bude nejen zážitek, ale i něco důležitého pro jejich život.
1: Přicházejí ještě další lidé, ale to jsou lidé v tričkách dobrovolníci. Kolik takových dobrovolníků máte?
9: 170 lidí vlastně od včerejších 6. ranní hodiny tady pracuje. Nejdřív jsme to museli celé postavit, naskládat ty židle, postavit všechny pódia. Dneska tady slouží, aby to všechno fungovalo a ještě do půlnoci tady budeme makat, aby jsme to zase byli schopní.
1: Mluvil tady o těch reakcích. No, první pohled by člověk neřekl, že je tady vlastně blahořečení, že je tady církevní svátek.
9: My jsme, když jsme to chystali, tak jsme si říkali, že to není jenom nějaká, řekněme, církevní akce ve smyslu mše svaté, ale že bychom chtěli, aby to byla setkání celého toho církevního společenství. A tam patří i malé děti a ty rozhodně nevydrží 2 hodiny někde sedět. Já mám 2 malý kluky a ty se nejvíc těší na 6 skákacích hradů. A takže jsme to chtěli pojmout tak, aby každý si tady mohl najít to svoje a někdo sedí a poslouchá celý program a to je skvělé a někdo možná uslyší jednu větu a třeba ta se ho právě dotkne.
1: A to bude taky skvělé.
9: Přesně tak.
1: Dobře, ale proč komiks, proč animovaný film? Co to je za žánry?
9: Já jsem původem markeťák. A my jsme si v tom přípravném týmu prostě řekli, máme tady nějaké, řekli jsme si, ty 2 lidi nikdo nezná v české společnosti. Jsou takřka neznámí, když bychom to srovnali, já nevím, s páterem Toufarem nebo s kardinálem Beranem. A my jsme si řekli, máme různé cílové skupiny, taky uděláme animovaný film a knížku. Máme tady mladí lidi na kreslí komiks. To kreslili 17-letí studenti střední odbor školy grafické. Máme tady lidi, kteří potřebují na přednášku, anebo žádnou přednášku nechtějí a chtějí noční pouť. Takže jsme se snažili průřezově přinést každému to, aby se s tím příběhem obou těch blahořečených mohl setkat tím způsobem, který mu je blízký.
1: Kolik zatím prošlo lidí turnikety?
9: Máme informaci, že teď v těch 2 pavilonech je 13 200 lidí.
1: Blahopřejeme. A co byste chtěl, aby si ti lidé odtud odnesli?
9: Tak kromě toho, že budou mít, věřím tomu, hezký a zajímavý zážitek, který možná i za pár týdnů vyprchá, tak jsme... Bych si přál, aby si odnesli jedno z těch hesel, věrnost pravdě, síla lásky, moc odpuštění. Ty hesla nevznikly náhodou, my jsme úplně na začátku oslovili 50 lidí, aby si přečetlo ten životopis obou a aby nám napsali, jak to na ně působí. A z toho jsme přišli na tyto 3 hesla a já si myslím, že v dnešní době, která má spoustu výzev, která ta společnost je tady rozdělená, tak myslím si, že kdyby každý člověk si jedno z těch hesel vybral, který mu přijde nejbližší a něco s ním udělal ve svém životě, tak to může být cenné. A takový překvapení, každý z těch účastníků, když bude odcházet, tak dostane osobní dopis s takovým poselstvím na přečtení doma, třeba právě, aby udělal nějaký malý krok ve svém životě a když to udělá 13 000 lidí, tak to může změnit třeba i něco velkého.
1: Vojtěchu Jurásku, děkujeme za to, co jste s celým týmem tady předvedl a připravil, ale děkujeme i za to, co jste řekl. Díky moc, Vojtěch Jurásek, vedoucí organizačního týmu slavnosti blahořečení. Naschledanou.
9: Díky moc a přeju všem krásný den.
1: A před malou chvílí už opravdu začala tady na brněnském výstavišti slavnostní mše, kde budou blahořečeni 2 kněží, Jan Bula, Václav Drbola, a všechno sleduje uvnitř reportérka Hana Novotná.
10: Dobrý den, zástup biskupů a kněžích zamířil k hlavnímu pódiu za doprovodu zpěvu sboru. Teď se pomodlí, aby blahořečení proběhlo a papežský legát Michael Černý přečte list Lva 14. Jenom doplním, že je tu 300 biskupů a kněží a 320 ministrantů. Na mši použijí při takzvaném proměňování kalich, který používal přímo Jan Bula. Pro tuto příležitost ho přivezli z expozice na faře v Lukově.
1: Musel se kardinál Michael Černý na dnešní blahořečení připravovat víc než jindy?
10: Michael Černý je původem brněnský rodák. Jeho rodina se přestěhovala do Kanady, když byl dítě, a dnešní blahořečení Jana Buly a Václava Drboli je prvním blahořečením, kterému předsedá. Připravit se musel hlavně po jazykové stránce. S lektorem posledních několik měsíců zdokonaloval češtinu, aby v ní mohl sloužit mši. Já jsem s ním včera mluvila a říkal, že poselství obou mučedníků má přesah i dodnes. A to v tom smyslu, že si nemůžeme jen stěžovat. Je podle něj důležité být pravdivý, odvážný a vytrvalý ve způsobu, jakým čelíme výzvám dnešní doby.
1: Tak děkujeme za informace přímo zevnitř z pavilonu P. To byla reportérka Hana Novotná. Zatím naslyšenou, Hano.
10: Naslyšenou.
1: No a naším dalším hostem je Pavel Mikšů, teolog. Dobrý den.
11: Dobré odpoledne.
1: Chtěl byste být radši vevnitř, co?
11: Myslím si, že tam brzo půjdu, když mě pustíte.
1: Pár otázek a jdete dovnitř. Co znamená, když je někdo blahořečený?
11: Je to asi tak, že když máte nějakého přítele, běžně za života, jste v nějaké těžkosti, tak často křesťané poprosí toho druhého o pomoc nebo taky o modlitbu. Ale to je malý dosah, řekl bych. Je to v pořádku, je to malý dosah. No a když je někdo prohlášen za blahořečeného, tak je přítelem teď každého člověka, který se o pomoc k němu chce obracet. A to blahořečení tak zní to tak jako hodně staročesky. A vlastně znamená to, že člověk je u Boha, že mu prostě dobře, že je šťastný.
1: Často se to plete se svatořečením, ale určitě. Tohle je jenom první krok.
11: Tak, to je v podstatě takový jakoby první krok. To blahořečení říká, že ten člověk je u Boha, prostě v nebi. Takhle jednoduše to je. To papež vyhlašuje listem, který za chvilku bude přečtený. A je to, řekněme, pro tu místní církev, řekněme brněnskou diecézi, Brno a okolí. A když je potom někdo svatořečen, tak to platí pro tu univerzální církev a má své místo v kalendáři, oslavuje se.
1: A není to automatické, ale že ten, kdo je blahořečený, stává se svatořečený. Co se tam musí ještě odpracovat?
11: Někteří jsou na té stand-by listně docela dlouho, často i století. Ten proces samozřejmě se různě vyvíjel a měl první svatořečený nějakou, řekněme, oficiální cestu, byl svatý Oldřich, a to je, pokud si nemlím, 11. století, do té doby to probíhalo, řekl bych, trošku lidověji. Teď se pečlivě zkoumá, jestli člověk opravdu žil tak, jak měl, než v tom smyslu, že byl dokonalý, ale jestli v našem případě u těch otců Jana Buly a Václava Drboli, tak jestli až dokonce byli věrni tomu, co říkali a žili. Ne v tom, že by nemohli mít nějaké slabé chvilky nebo pochybnosti, ale jestli ten jejich život je prostě konzistentní. To se všechno zkoumá už v tom prvním procesu, v tom blahořečení. A potom k tomu svatořečení v zásadě se požaduje další, řekněme, přezkoumání, a tady je potřeba, aby na příjmu těchto blahořečených byly alespoň dva zázraky. Takže to je takový obvyklý postup, ale pokud jsou to mučedníci, což je tento případ, tak to může být jinak.
1: V tomto případě u mučedníků není tedy potřeba církví potvrzeného zázraku?
11: Ten proces se různě upravuje a vyvíjí, ale zpravidla je to tak, že to není nutné. Mučedník se bere jako ten, který už jakoby dosvědčil to svoji věrnost právě tím položením života.
1: Jak se pak v církvi s odkazem blahořečených nakládá?
11: Zpravidla je to tak, že i v tomto případě je stanoveno nějaké místo, kde budou ty jejich ostatky, pokud jsou, což taky ne vždycky jsou. Třeba si Jan Bula byl zpopelněn a ta jeho urna byla rozprášena, nikdy se ty ostatky nenašly. Takže něco, co souvisí s jeho životem, tak je to kus toho ornátu, ve kterém měl tu první mši svatou, jsou uloženy na nějakém místě, aby to místo symbolicky mohlo připomínat ten jeho život. Zpravidla je to někde, kde to souvisí s jejich životem, tam, kde působili, nebo tam, kde byli pohřbeni. Vzniklo to vlastně tak, že na hrobech prvních mučedníků v Římě stavěli křesťané, když už to potom bylo možné, ve 4. století kostely, tak vlastně ta tradice vzniká. Takže ten odkaz není jenom připomínání toho, co oni prožili nebo jak žili, vždycky je tam nějaký současný moment. A u Jana Buly a Václava Drboli je to ten vzkaz, že věci v životě, některé mají takovou důležitost a takový smysl, že stojí za to vytrvat až do smrti a stát si na svém.
1: Kdybychom se podívali na tu, jak říkáte, standby listinu, tak kdo momentálně čeká na cestu blahořečení?
11: Už to tady i zaznělo, je to určitě Pater Toufar z Číhošti, to znamená vlastně řekněme i regionálně relativně blízko, Číhoš je v té české části Vysočiny, což je příběh, který rezonoval možná podobně nebo někdy možná ještě i silněji než příběh Jana Buly a Václava Drboli.
1: A když bych se vás zeptal v případě Jana Buly a Václava Drboli, jaké poselství ten jejich příběh nese do dnešní doby?
11: Jak už jsem částečně říkal, byli to vlastně obyčejní chlapi, úplně vesničtí kluci, jeden ze Staroviček, druhý z Luková, což jsou i dnes poměrně malé obce, kteří neměli nějaké ambice stát, dělat nějakou církevní kariéru. Byli to venkovští faráři, takhle svůj život chápali a byli v tom spokojení a šťastní. Jeden byl introvert, druhý extrovert, oba byli poměrně hodně oblíbeni. I z těch fotografií, z výpovědí těch lidí je to prostě vidět a cítit. A oni chtěli prostě žít svůj normální kněžský život, být lidem blízko tam, kde jsou, pomáhat jim prostě v tom životě. Takže ten odkaz je, že není malých příběhů. Že není malých příběhů a pokud, jak říkal Viktor Emanuel Frankl, žijeme ten svůj příběh tak, jak máme, tak ti, kteří se dívají, tak jsou za to vděční a přinášíme jim tím kus radosti, naděje a smyslu do života.
1: A vy jako člověk, který nezažil 50. léta minulého století, jak se díváte na to, jak ti dva se chovali v posledních hodinách svého života? Co to v nich bylo za sílu?
11: Nezažil jsem 50. léta, jsem za to vděčný. A můj táta, který je ročník 35, tak byl vlastně žákem toho číhošťského faráře, takže třeba příběh umučeného kněze se u nás vyprávěl v rodině vlastně často. A na tohle jsem byl nějak díky tomu od malička hodně citlivý. A vlastně jsem z toho měl na jednu stranu strach. Vyrůstal jsem ještě za komunismu, bylo mi 13, když ta železná opona padla a moje rodina nepatřila do nějakého, řekl bych, toho prvního sadu disidentů, ale do toho druhého už ano. To znamená, dělali věci, které byly tehdejším režimem považovány za zakázané, ilegální činnost a tak dále. Takže i ve mně byla taková jako malá dušička, kdy to praskne, kdy třeba někoho z rodiny zavřou. A jsme prostě věděli, jak se s těmi lidmi zachází naprosto brutálně. Takže to, jenom, aniž bych chtěl nějak posluchače šokovat, ale Janu Bulovi vymlátili všechny zuby. Jo, když maminka mu přinesla potom nějaký řízek, to mi říká, mami, musíš mi to nakrájet, tohle já prostě nejsem schopný sníst. Tak to nejsou věci, které by člověk chtěl zažívat, určitě to nechtěli zažívat ani oni. Ale Jan Bula vlastně v těch posledních hodinách ještě mohl poslat dopis a v něm píše, že vlastně to jediné věci, že nemiloval dost, že prostě neprojevoval těm lidem, kteří kolem něho byli a Pánu Bohu dostatek jako vděčnosti a radosti za ten život, který mohl prožívat. Takže chceme-li, tak něco z téhle síly v něm bylo.
1: Kdybych to řekl méně vznosně, ale světsky, byli to frajeři?
11: Ano, ano, určitě ano. Rozhodně si, rozhodně oni by si to o sobě asi říkat jako nechtěli, ale určitě ano. Jak jsem říkal, není jako malých příběhů, oni na tom jevišti světa prostě nepočítali s tím, že budou hrát tuhle roli.
1: Pavel Mikšů, teolog, další host speciálního vysílání radiožurnálu Českého rozhlasu Plus, Českého rozhlasu Brno, Českého rozhlasu Vysočina, Českého rozhlasu Zlín, odtud z brněnského výstaviště. Děkuji vám za vaše slova, mějte se hezky a už vás propouštíme, můžete jít zpátky do pavilonu P. Mějte se krásně. Standardně se pro blahořečení vyžaduje potvrzený zázrak, o tom už jsme mluvili, u mučedníků platí výjimka. Jak vypadá beatifikační proces už za okamžik? Vám teď v krátkosti shrneme právě na příkladu Jana Buly a Václava Drboli.
12: Oba kněží byli popraveni na začátku 50. let ve vykonstruovaném procesu spojeném s takzvaným babickým případem.
13: Z pohledu komunistického režimu se jednalo o kněze, kteří hráli roli určité morální páteře a opory pro ty místní sedláky, kteří vzdorovali té nastupující kolektivizaci venkova.
12: Podle historika a teologa Tomáše Petráčka byl beatifikační proces Jana Buly zahájený v roce 2004. Václav Drbola byl připojen roku 2011. Podle dramaturga náboženských pořadů Českého rozhlasu Adama Šindeláře je beatifikace zdlouhavý a přísně formalizovaný proces. Zahrnuje historické vyšetřování, výpovědi svědků i posouzení nezávislými odborníky ve Vatikánu.
14: Standardně se pro blahořečení vyžaduje potvrzený zázrak na přímluvu těch kandidátů. Nějaké náhlé z lékařského hlediska nevysvětlitelné uzdravení prošetřené lékařskou i teologickou komisí, ale u mučedníků platí výjimka. Pokud církev prokáže, že člověk zemřel z toho, čemu říká odium fidei, tedy z nenávisti k víře, tedy proto, že byl křesťanem a odmítl zapřít Krista, považuje se ta samotná mučednická smrt za dostatečný doklad a zázrak se nevyžaduje. Přesně tohle je případ Jana Buly a Václava Drboly.
12: Součástí procesu bylo i pečlivé studium všeho, co oba kněží napsali. Zvláštní pozornost přitáhly dopisy Jana Buly z vězení.
14: V rámci té diecézní fáze se zřizuje církevní tribunál, který vyslýchá svědky a shromažďuje veškeré písemnosti a teologové dokumenty posuzují, zda neodporují víře nebo zda jsou autentické. A všechno se pak zapečetí a odešle do Vatikánu, kde to posuzují další nezávislí historici, teologové, nakonec také kardinálové a celý ten proces může trvat desetiletí.
12: Doplňuje Adam Šindelář. A právě kombinace historických dokumentů prokazuje, že komunistům nešlo o domnělou kriminální nebo nějakou protistátní činnost, ale opravdu o likvidaci víry v člověku. Nadežda Hávová, Radiožurnál.
7: Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno.
8: K blahořečení Jana Buly a Václava Drboly.
1: Samotný akt blahořečení ve 14.45, což je právě teď, začne přednesením žádosti o blahořečení obou kněží a jejich životopisů diecézní administrátor kauzy Karel Orlita a poté kardinál Michael Černý, který slavnosti předsedá, z pověření papeže Lva 14. přečte apoštolský list, kterým papež zapsal Jana Bulu a Václava Drbolu do seznamu blahoslavených. Následovat bude odhalení obrazu blahoslavených, no a po skončení mše svaté tady na brněnském výstavišti budou mít věřící možnost uctít ostatky blahořečených kněží v kapli přímo na výstavišti anebo si na venkovním pódiu poslechnout koncert. Pořadatelé očekávají a už se jim to splnilo, že by mohlo dorazit až 13 000 lidí. Turnikety, jak už jsme o tom mluvili před několika minutami, jich prošlo víc než 13 000. Jinak, kdybyste sem ještě měli cestu a jste z Brna, tak podrobný program je na webu a na ty dnešní oslavy naváže zítra v 10 hodin v Lukově na Třebíčsku, což je rodiště Jana Buly, děkovná mše a v Jihlavě bude od 17 hodin pod vedením pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla mše v místě, kde byli kněží Bula a Drbola popraveni. No a naším dalším hostem je Pavel Helán, písničkář. Dobrý den.
15: Dobrý den.
1: Co vy tady?
15: Já jsem se tady tak odstl jako muzikant v raním programu, kdy jsem měl možnost prezentovat píseň pro Bulu a Drbolu, kterou jsem napsal. Ale já jsem ji spíš sestavil. Použil jsem autentické výpovědi z těch spisů STB, co píšou o panu Bulovi, a dopisy na rozloučenou. A tak jsem si to celé přečetl a z toho základu jsem psal verše, pak jsem tu píseň dokončil a rozplakal jsem se u toho, protože to se mi stalo poprvé v životě, protože ten příběh je tak strašně silný, že ta píseň vlastně vznikla úplně sama. Takže já jsem autor písně, která mi byla dána. Já ani nemůžu říct, že jsem to napsal.
1: Co vás na tom fascinuje, na tom příběhu?
15: Ta ohromná obyčejnost ve srovnání s tou ohromnou podlou krutostí toho režimu tehdejšího.
1: Jak si to asi představujete, že to tenkrát bylo? Dva obyčejní a teď se dostávají do soukolí kdy toho monstra.
15: Já si představuju tu scénu, kdy přijíždí ta stará Tatra černá a z toho vysedají ti dva soudruzi, zaklepou na dveře fary a řekne prostě v zájmu, ve jménu, jak to bylo tehdy, nevím, v zájmu pracujícího lidu, nebo půjdete s námi, jste zatčen. A dokonce je tam v tom spisu zachycen výsměch. To byli takoví gauneři, ti estebáci, že oni toho kněze nejenže zatkli, ale oni se mu vysmívali, já jsem to dal do té písně. Jste zatčen za protistátní činnost, jak je to možné při vašem poslání? Jak je to možné? Vždyť jste kněz. Máte šířit dobro. A jste zatčen. Jak je to? Oni ještě se ptají. Jak je to možné? To je tak zvrácené, že jsem to dal do té písně.
1: Citoval vlastně text té písně kterou my uslyšíme potom na závěr našeho rozhovoru před 15. hodinou. To bude asi rozhlasová premiéra, ne? Jestliže to vzniklo takhle narychlo.
15: Ano, byla ta píseň dokončena minulý týden a toto je rozhlasová premiéra na Českém rozhlase s panem Janem Pokorným. Tak co víc si přát?
1: Na několika českých rozhlasech, jak už jsem říkal, vysílá tuhle akci nejenom Radiožurnál, ale i Český rozhlas Brno, Český rozhlas Zlín, Český rozhlas Plus, Český rozhlas Vysočina. Tam všude Pavle Heláne uslyší vaši písničku. Jak vznikla tam bylo zpětáně, nebo už něco jste měl čuplíku a jenom jste sáhnul a řekl se, tahle harmonie by mohla být.
15: Mezi muzikantama se říká, že když chce napsat song, nebo tím, tak vždycky to musí začínat amol, kryl, akustickou kytaru, jo? Takže takhle, já jsem se pokusil...
1: A tomu, že takhle začíná i Bedno od whisky. Tak.
15: Aha, to je pravda.
1: Ale to je taky protest song vlastně. Promiňte za mé plnou poznámku.
15: Nevíste muzikant, já vidím, že jste muzikant. Ale prostě, amol, tři černí mravenci, topí se v slze sny, nápisy na věnci a na koruně trny. Ten amol protestní, dneska by mladí řekli, že to má ten vibe, jo? Že to má v sobě trošku toho kryla. A tak začal jsem jako krylem, jo? Tam člověk chybu neudělá. A pak jsem asi týden přemýšlel, jaký bude refrén. Nakonec jsem to zvolil na jednom jediném tónu. Že ty slova ani smrt, ani život, ani anděle, ani vlády, že to dopadá na jeden tón jako kladivo, jako vadlina. Takže tam jsem se právě oprostil od melodie.
1: Vy máte Karla Kryla hodně rád.
15: Jo. No, tak protest, on byl nejlepší. Jako.
1: No, v čem bylo jeho kouzlo?
15: Autenticky a nasyrovo to prostě řekl v tehdejší době. A vůbec se nebavil. On byl vlastně nezlomnej, nezlomnej, přímej. Já myslím, že toho lidi milovali.
1: No. Byl jste někdy na obce?
15: Už jste to nestihl.
1: Už jste to nestihl.
15: Já jsem byl malé dítě. Já jsem se dostal k dospělosti, takže spoustu věcí jsem nestihl. Třeba Larda Kohena jsem nestihl se. Jako, a žil spoustu věcí jsem tě nestihl, ale snad jednu dobu písně jsem dneska stihl.
1: Napsal.
15: Stihl napsal.
1: A my stihneme za chvíli odvysílat. Vy jste čistě profesionální písničkář?
15: A pár let už se tím živím, že jezdím od města k městu a píšu písně a ty zpívám. Tedy singer-songwriter, jak se tomu říká anglicky. Ano, jsem písničkář a jsem rád. Beru to jako zázrak, že je to vůbec možné živit se takhle muzikou.
1: No. Řekl byste, že tvorba je výsostně duchovní?
15: To je dobrá otázka. Já totiž jsem se sám na to ptal, co mám o sobě říct, když mě někdo se zeptá. Na Slovensku přišel jeden pán, pořadatel koncertu, pořadatel a říká, pán Helan, čo ví? Vy zpíváte, o čem zpíváte? Já jsem říkal, já nevím, neumíte to nějak odborně posoudit, když se mě někdo bude ptát. On řekl, já jsem študovaný divadelný kritik, já si vás počujem a po koncertě vám opijem. A po koncertě přišel a říká, vaša tvorba je duchovné a milostné, duchovné je milostná lirika s prvkami satíry. Takže takhle nějak asi...
1: Takže to žánrově máme zařazeno, vlastně díky slovenskému recenzentovi. Když se vrátíme k těm hlavním hrdinům dnešního odpoledne, kněžím Janu Bulovi a Václavu Drbolovi. Co si myslíte, jak říkáte takhle, při jejich příběhu, řekl jste si několikrát, jak tohle bylo vůbec možné? To v těch lidech bylo a těch jako hrdinského, jako jsou ti dva kněží, ale v těch, kteří po nich šli.
15: Mě to až překvapilo. Mě překvapil ten moment, který jsem vám dneska citoval, že to nebyli nějací výřadoví estébáci, kteří by teda vysedli z kůta a někoho zatkli, ale oni se mu vysmívali. Tam je to zlo, tam je to čisté zlo. A vy jste se mě ptali, jestli se tomu divím, jestli, nebo mě na to překvapuje. A já se stávám postupně odolným díky sledováním pořadu, co se děje se světem, který sleduju vzorně každý pátek, čerpám z toho svůj světový
1: nadhled. Tak jenom posluchačům mě říct, že to nemá domluvené.
15: Toto není domluvená reklama. Prosím vás, tento pořad, který dělá pan Pokorný s panem Břízou, by měli sledovat ve všech školách, i mateřských školkách, a to by se mělo povinně sledovat jako obraz toho, co se dnes opravdu děje se světem. Že to zlo existuje dneska, že je možné poslat raketu na obytný dům na Ukrajině, že je možné prostě dneska střílet rakety v Perském zálivu a že je možné vzpomínat na to, jak před 50 lety někdo oběsil kněze v Jihlavě na dvoře věznice. Pořád to stejné zlo. A co se tehdy dělo se světem? Jak by tehdy vypadal ten váš pořad, kdybyste tam seděl s panem Břízou? Možná v něm jako dnes?
1: Takhle první řadě si myslím, že by takový pořad nebyl. Nicméně rozhlas zaznamenával právě i tyhle procesy v 50. letech, takže historikové potom mají z čeho čerpat pro svoje archivy. A my jsme pořád u toho velmi vzrušujícího tématu. By se tomu říct odkaz těch kníží pro 21. století. V čem je zejména?
15: Já přemýšlím, kolik se tady už dneska řeklo, v čem jich odkaz všichni zdůrazňujeme, jak oni rovní a mírní žili vlastně na smrt oddaní. A jestli ten odkaz je v tom, cokoliv se děje se světem, tak tímto světem je boží láska. A to mě opírá a to mě třeba osobně žijí to vědomí. Já mám rád jednoho autora, on se jmenuje John Eldridge a on říká, there's only one safe place in this world and it's love. Je jediné možné místo, kde je bezpečno na tomto světě a to je boží láska. A o tom je Bula a Drbula pro mě.
1: Kdy jste tady jmén slyšel poprvé?
15: Nedávno. Já se přiznám,
1: jako
15: že jsem...
1: Jako většina lidí.
15: No, nedávno. Nechal jsem si poslat v PDF-ku ještě nevydanou knihu, co vydalo Brněnské biskupství. Já jsem říkal, pošlete mi to, já si něco přečtu, možná napíšu píseň. A tak jsem si přečetl jejich životopisy o tom, jak je to reálné, co se tehdy dělo, čím prošli ti chlapi. A mě to strašně zasáhlo. Tak, já jsem fakt u toho brečel, u té knížky. Takže v té knížce doporučuji knihu, jmenuje se to Moc odpuštění Bula a Drbula.
1: My vám děkujeme za rozhovor. Pavel Helán, písničkář, byl hostem tady na brněnském výstavišti před pavilonem P, kde probíhá akt blahořečení obou výše jmenovaných kněží. No a Pavel Helán má teď taky tu unikátní možnost, že si v přímém přenosu Radiožurnálu Českého rozhlasu Brno, Českého rozhlasu Plus, Českého rozhlasu Zlín a Českého rozhlasu Vysočina poslechne svou vlastní písničku. Ona se nějak jmenuje?
15: Ona se jmenuje S Bohem, ale jako S velké B, Bohem.
1: Takže Pavle Heláne, S Bohem a děkuji za rozhovor.
15: Díky.
16: Jen si to představ, že by nám zatýkali faráře jako před nedávnými roky. Jen si to představ, že tady u nás na faře slyšíš estébáků kroky. Byl jste zatčen za protistátní činnost, jak je to možné při vašem

0: Radiožurnál je 15 hodin. Aktuální zprávy a Jana Gulda.
1: Na výstavišti v Brně se koná mše, která završí blahořečení kněží Bully a Drboli. Francie si připomíná 82. výročí vylodění spojenců v Normandii. Kanoistka Martina Sadková bojuje v závodu světového poháru v Troji o medaily. Na pražském okruhu před Cholupickým tunelem ve směru na letiště se tvoří kolona a počasí zítra bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky, později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Na brněnském výstavišti začala před půl hodinou mše, která završí proces blahořečení knězů Jana Bully a Václava Drboli. Slavnosti předsedá papežský legát Michael Černy, účastní se jí stovky kněží i ministrantů. Podle brněnského biskupství se bohoslužby účastní přes 13 tisíc lidí. Mše je v pavilonu B brněnského výstaviště. Lidi, kteří se do něj nevešli, sledují mši v sousedním pavilonu Z. Mši předcházel dopolední kulturně duchovní program, při kterém si lidi mimo jiné připomněli příběhy obou kněží. Africký ministr obrany Pete Hexet vyzval Evropany ke zbrojení a spolupráci se Spojenými státy. Řekl to na připomínce 82. výročí vylodění spojenců v Normandii. Poblíž pláže Omaha je teď i náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha.
3: Americký ministr obrany Pete Hexet byl na pětě na americkém hřbitově Colville-sur-Mer a řekl, že muži, kteří tam jsou pohřbení, tak bojovali ve vojenské alianci, ve které každý člen přinášel odvahu, oběti a spoléhal na svůj průmysl. Hexet nakonec odřekl svou účast na mezinárodní pětě na pláži Sor, kde se před 82 lety vylodili Britové. Ta začne zhruba za hodinu a půl a bude tam taky francouzský premiér Sebastian Lecornu a britský ministr obrany John Healy. Já jsem teď na pláži Omaha, kde je podobné počasí jako před těmi 82 lety. Fouká místy silný vítr, déšť. Přesto sem přicházejí další a další lidé k místnímu památníku padlých. Někteří sem zapíchli taky růže na pláži, které jsou už ale teď pod vodou, protože přišel příliv. Z pláže Omaha Martin Balucha, Radiožurnál.
1: V Sedlčanech na Příbramsku dnes pořádají armádní den. Jeho součástí je i vzpomínka na místního rodáka Jiřího Macháčka, pilota britského královského letectva. A ve sportovním areálu na Mrzkošovně máme reportérku Věru Hájkovou.
4: Právě v těchto chvílích odhalují historici a zástupci města a armády pamětní desku na rodném domě Jiřího Macháčka. Za hodinu mu taky vysadí lípu, u které je nová obří lavička ve tvaru letadla. Návštěvníci se tady mohou prohlédnout současnou i historickou vojenskou techniku, včetně modelu letadla Spitfire. Je ve skutečné velikosti a tak možné usednout do kabiny pilota. Ještě připomenu, že Jiří Macháček zemřel v pouhých 26 letech při bojové operaci nad Francií. Ze Sedlčan Věra Hájková, Radiožurnál.
1: Částečně potopená loď zaměstnává hasiče u Kovářova na Písecku na Orlické přehradě. Hasiči se snaží zabránit hrozícímu úniku provozních látek. Na místě jsou taky to potápěči. A podrobnosti přidává mluvčí hasičů Vendula Matějů.
5: Velitel zásahu rozhodl, že okolo lodi budou z důvodu možného úniku provozních látek instalovány sorpční hady a zároveň byla lany loď zajištěna proti dalšímu pohybu. Okamžitě si také vyžádal potápickou skupinu. Na místo vyjeli tři potápěči ze stanice Písek. Ti v současné době loď nadlehčují tak, aby bylo možné ji povytáhnout zpět na břeh.
6: Sport. Kanoista Václav Chaloupka skončil šestý v závodě světového poháru vodních slalomářů v Pražské Troji. Lukáš Rohan byl sedmý a Lukáš Kratochvíl desátý. Zlato obhájil Francouz Žestán. Finálové jízdy českých žen teď sleduje Jan Suchan.
7: Martina Sadková přidá do české sbírky stříbrnou medaili, když o 27 setin nestačila na Austránku Foxovou, která po kajakářské soutěži vyhrála i tu kanoistickou. Třetí místo pro Britku Woodsovou. Na sedmé pozici skončila Tereza Knéblová a na deváté Tereza Michalová z Pražské Troji. Jan Suchan, Radiožurnál.
6: 40-letí tenisté Marcel Granollers a Horacio Zeballos obhájili titul na tenisovém Roland Garros. Španělsko-argentinský pár ve finále čtyř hry porazil 6-4 a 6-2 finsko-britské duo Heliévara-Petten. Souboj o titul v ženské dvouhře mezi Ruskou Andrejevovou a Polkou Chvalinskou začne v Paříži už za pár minut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D3 za Melíčínem i D1 u Rousínova a stojí Pražský okruh. Na D3 z Prahy na České Budějovice pozorku za nájezdem na dálnici za Milíčínem u Mezna. Na kilometru 67,5 leží kusy dřeva v obou pruzích. Na D1 ve směru z Brna na Vyškov zpozorněte za sjezdem na Slavkov před exitem Rousínov. Na kilometru 215,5 je zabraný vpravo stoupací pruh, stojí tam porouchané auto, před ním světelná šipka. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolonu od exitu 4 Písnice, jednak na 6. kilometru je po dřívější nehodě zabraný pravý pruh a hlavně teď za tímto místem v tunelech upravují značení v místech víkendové údržby. Provoz je dočasně úplně zastavený směrem na letiště, každou chvíli by měli zastavit i provoz směrem opačně na D1. Mělo by to být v obou případech jenom na pár minut. A v Praze na jižní spojce směr Barandovský most zbystřete za sjezdem na Spořilov. V levém pruhu tam nakládají nabouraná auta na odtah, tvoří se kratší fronta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, přehánky a bouřky, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
0: Dobrý den, těch 6,5 minuty po 15. hodině začneme otázkou, jestli víte, co znamená nález Mosazy v iluminacích vzácných středověkých rukopisů. Pokud ne, tak se to za chvíli od nás z naší víkendové reportáže z Olomoucké vědecké knihovny dozvíte. Tam totiž začal první kompletní výzkum vzácných rukopisů z 11. až 14. století. Tak zůstaňte s námi.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Patricie Strouhalová.

0: Nejvzácnější středověké rukopisy z depozitářů Olomoucké vědecké knihovny zkoumají historici a taky chemici z Olomoucké univerzity a Akademie věd. No a právě pomocí těch nejnovějších přístrojů analyzují původ, taky složení i techniku maleb vzácných děl z 11. až 14. století. Všechno šetrně, bez rizika jejich poškození. A je vlastně úplně první komplexní výzkum tady toho typu v České republice.
1: To je úplně nádherná věc, to UV světlo 365 vlnové délky nám zobrazuje vlastnosti těch pigmentů.
2: V místnosti plné špičkových vědců s nejmodernějšími přístroji chemička Janka Hradilová ukazuje analýzu rukopisu pomocí UV záření. Za chvilku už u vedlejšího stolu přejíždí kresbu v Bibli Boskovické ručním digitálním mikroskopem.
1: Tohle to my vlastně můžeme přímo dotýkat se těch iluminovaných rukopisů.
2: A na monitoru už se vám to vlastně ve zvětšené podobě ukazuje.
1: Co si myslím, že je úplně suprave. A když půjdeme úplně do nějaké velké hloubky, tak
2: ano,
1: uvidíme...
2: Stačí lehce potočit.
1: Přesně, a vidíme ty jednotlivé přírodní pigmenty.
2: Přejíždíte přes tu iluminaci takovým skenerem. Je to takový, jako když mixer ruční.
1: A nebo kulma tady.
2: A nebo kulma.
1: Přesně tak.
2: Na výsledky si vědci ještě počkají. Už teď, ale Janka Hradilová přišla na některé zajímavosti.
1: My jsme v těch nejstarších iluminovaných rukopisů našli mosas. V období nejstarších iluminovaných rukopisů byla dovážena z islámského prostředí.
2: Nedaleko u infračerveného spektrometru zkoumá další rukopis vedoucí výzkumné skupiny chemik David Hradil z Akademie věd.
3: Iluminované rukopisy tímto způsobem nebyly studovány v naší republice vůbec. To znamená, že je to poprvé, kdy vlastně se dostáváme k těmto typům informací.
2: Vše sleduje i ředitelka Olomoucké vědecké knihovny Iveta Čulpíková.
4: Nám to vlastně pomůže při ochraně našeho historického fondu.
2: Moderními přístroji projdou ještě další desítky iluminací z víc než 20 vzácných středověkých rukopisů vědecké knihovny. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Německý režisér Wim Wenders, známý třeba díky filmům jako Nebe nad Berlínem nebo Paříž, Texas, převzal právě teď v Berlíně na konci května cenu za celoživotní přínos německému filmu a jeden z jeho filmů, konkrétně jedna scéna, ale vyvolala diskuse a teď dokonce celý snímek zmizel distribuce. Tak víc za chvíli nám vysvětlí náš zpravodaj z Německa.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pozastavený je provoz na Pražském okruhu. Máme detaily v 15.19 na Radiožurnálu. Na Pražském okruhu až do zítřka provádějí údržbu v Lochkovském a Cholupickém tunelu. Jezdí se vždy obousměrně jenom jedním tubusem. Teď jsou v polovině prací a přestavují značení tak, aby provoz vedlo zase druhými částmi tunelů. Po 15. hodině byl krátce pozastavený provoz ve směru z D1 na letiště. Tam už se teď zase jede. Čekejte kolonu od exitu 3 Vestec. A momentálně je zastavený průjezd tunely zase v opačném směru z letiště na D1. Potrvá to pár minut, vydržte na okruhu a opatrně dojíždějte do kolony za exitem 15 Lochkov. Další zelená vlna ve zprávách půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A díky za to, že voláte a taky posloucháte naše dopravní zpravodajství. Slíbili jsme další informace z Německa. Německý režisér Wim Wenders vstoupil minulý týden do Síně slávy. To díky nám víte. Na těch filmových cenách v Berlíně převzal cenu za mimořádný celoživotní přínos německému filmu. Její udílení ale také provázely debaty o tom, jaké morální standardy by měl režisér naplňovat a taky, jestli se dají autorská díla dodatečně měnit. No a víc už řekneme s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Dobrý den.
4: Dobrý den, tu debatu v těchto otázkách rozvířila herečka Anastasia Kinsky, a to v souvislosti s filmem Chybný pohyb z roku 1975. Připomenu, Anastasia Kinsky, dcera Klause Kinskyho, se stala hvězdou světového kalibru, ona pracovala s nejvýhlasnějšími světovými režiséry, ostatně i dál později potom s Wimem Wendersem například na filmu Paříž, Texas, ale tehdy v tom Chybném pohybu to jí bylo teprve 13 let a byla to její vůbec první role. Ve filmu hraje prakticky němou, ale o to víc uhrančivou dívku Mignon, která se setkává se spisovatelem Wilhelmem, který putuje západním Německem, hledá sám sebe, je to takový příběh částečně inspirovaný Goethem. Wilhelma hrál tehdy 30-letý Rüdiger Völker.
3: No a jak na to natáčení Anastasia Kinsky vzpomíná? V čem vlastně ten problém byl?
4: Moc právě dobře nevzpomíná a deníku Süddeutsche Zeitung řekla na konci května, že Wim Wenders ji jako tehdy 13-letou právě vůbec nešetřil nebo nechránil a jde hlavně o jednu dvouminutovou scénu, ve které leží Anastasia Kinsky polonahá s odhalenou horní částí trupu na pohovce, zatímco Wilhelm taky jenom ve slipech ji zalehne, laská ji, pak jí dá facku a znovu ji začne laskat. Anastasia Kinsky tvrdí, že už nejméně 10 let žádá Wima Wenderse, aby tuto scénu z filmu vystřihl, ale ten se k tomu prý zatím nemá, neviděl k tomu důvod. A dodal bych, že ve filmu Chybný pohyb je těch sporných scén asi víc, i když třeba ne tak explicitních. Například, když se Mignon setká poprvé, když se seznámí s Wilhelmem ve vlaku, ve vlakovém kupé, tak Mignon se k Wilhelmovi brzy začne lísat, ale ne nějak sama od sebe nebo spontánně. On k tomu vyzve starý muž, se kterým cestuje. Je to bývalý nacista, jak vy rozumíme. A prý tak má Mignon poděkovat Wilhelmovi za to, že jí koupil lístek na cestu.
3: No, vyjádřil se k tomu nějak sám režisér Wim Wenders?
4: On tento týden oznámil, že stahuje film z oběhu, minimálně dočasně, takže už si ho třeba nejde zaplatit, streamovat na Amazonu, ale je to asi do značné míry výsledek veřejného tlaku. Na tom ceremoniálu předávání cen ve svém projevu totiž Wim Wenders takhle ještě nemluvil.
5: Das würde ich heute nie mehr so machen. Ich weiß heute mehr, viel mehr.
4: Minulý týden Wim Wenders říkal, že dnes by sice tu scénu takhle nenatočil, že toho už ví mnohem více, je poučenější, ale taky říkal, že tehdy prostě byla jiná doba. V 70. letech lidé byli citliví na jiné věci, že ten film byl oceňovaný, schválený úředně pro publikum starší 12 let a podobně. A že kdyby se teď mělo začít stříhat do filmů, které už byly natočené, tak kde by se to celé mohlo zastavit. Ačkoliv připomeňme, tady nejde o nějakou politickou korektnost nebo cenzuru, ale o ochranu nezletilých tehdy 13-leté herečky vystavované v sexuálních scénách. Wenders ale je potřeba říct, zároveň se k té kritice postavil otevřeně, řekl, že chce být součástí diskuze a tak je možné, že ten film Chybný pohyb zase časem uvidíme, až se režisér s herečkou Anastasiou Kinsky domluví na nějaké konečné podobě, jak by mohl vypadat.
3: No tak co ta diskuse přinese, o tom samozřejmě se dozvíme od našeho zpravodaje v Německu Tomáše Havlína. Zatím díky a naslyšenou.
4: Díky, hezký den.

0: série komedií Slunce se nose vrátí do Hoštic na Strakonicku, a to při vzpomínkové akci na herečku Helenu Růžičkovou k jejím nedožitým 90. narozeninám v sobotu 13. června ve 14 hodin v divadelním zpracování se hrají Sušičtí ochotníci.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Domácí kuchařka Magdaleny Dobromile-Retikové. I tu připomeneme za chvíli ve zprávách.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Sledujte český národní tým na fotbalovém šampionátu.
3: Dobrý balón. Ten klub, to je zázrak.
2: Nejlepší fotbalisté planety na jednom místě. Mistrovství světa startuje už 11. června v České televizi.
4: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
5: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou ČEPS, Kinder Joy of Moving a FOSFA.
0: Radiožurnál je 15:30 poledne. A se zprávami ve studiu Jana Gulda.
6: Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola byli dnes při slavnostním mši na brněnském výstavišti prohlášeni za blahoslavené. Komunisti je popravili ve vykonstruovaných procesech v 50. letech. Dneškem vyvrcholil víc než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se můžou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. V liturgickém kalendáři si je budou věřící připomínat každý rok 17. června. Česká armáda od ledna do května nabrala asi 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je přes 2200 i se členy aktivních záloh. Na dnech pozemních sil bahno v Brdech, to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Česko podle vedení armády potřebuje počet vojáků kvůli aktuálnímu dění ve světě dál zvyšovat. V současnosti má armáda 25 000 profesionálů a přes 5 000 příslušníků záloh. Nemocnice Charité v německém Berlíně po víc než 2 týdnech léčby propustila Američana nakaženého ebolou. Podle zařízení je v dobrém zdravotním stavu, informovala o tom agentura DPA. 39-letý lékař se krvácivou horečkou nakazil při práci v nemocnici v Kongu. Tam vypukla epidemie eboly a podle posledních informací koňského ministerstva zdravotnictví je v zemi 452 potvrzených případů nákazy a 82 úmrtí. A v Rychnově nad Kněžnou si dnes připomínají 200 let od napsání domácí kuchařky Magdaleny Dobromile-Retigové. Na Poláčkově náměstí jsou připravena kulturní vystoupení, ukázky dobové kuchyně nebo soutěž o nejlepší bábovku.
7: Sport.
6: Česká kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru ve vodním slalomu v pražské Troji. Vyhrála Australanka Jessica Foxová. A 114. hráčka tenisového světového žebříčku Maja Chvalinská z Polska rozehrála finále Roland Garros proti Rusce Miře Andrejevové. Duel na pařížské Antuce sleduje David Prouza.
8: Utkání začalo před několika málo okamžiky. Servíruje Polka Chvalinská a stav 40-40. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Pozastavený pražský okruh a překážka na D1 u Rousínova. Na pražském okruhu je kvůli víkendové údržbě omezení v Lochkovském i Chlupickém tunelu, teď tam přestavují související značení a krátce je pozastavený provoz ve směru z letiště na D1. Kolona kratší, ale stojící bez pohybu. Opatrně dojíždějte u exitu 15 Lochkov, už by to nemělo být nadlouho. Opačný směr pražského okruhu z D1 na letiště už má to změnu značení za sebou, ale před Chlupickým tunelem tam ještě dokončují úklid. Po dřívější nehodě na 6. kilometru se proto stále jede jenom levým pruhem a kolona se tak rozjíždí pomalu od exitu 4 Písnice, je to na 10 minut. V Praze na jižní spojce směr Barandovský most pozorně za sjezdem na Spořilov. V levém pruhu stojí nabouraná auta a odtahovky, je to bez kolony, brzdí se a vybočuje. Na D1 z Brna na Vyškov před sjezdem na Rousínov na kilometru 215,5 počítejte se záborem stoupacího pruhu, stojí tam porouchané auto, před ním světelná šipka. A na D8 Praha Ústí je mezi sjezdy na Mělník a Roudnici zúžení v obou směrech, mezi 18. a 26. kilometrem se jede vždy jenom jedním pruhem, čekejte silný provoz, jede se velmi pomalu, hlavně směrem na Ústí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně na severovýchodě místy přehánky a bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Patricia Strouhalová.
0: S takovou malou pozvánkou do zoologické zahrady Hodonín, tam totiž na jaře se letos narodila mláďata drápkatých opiček tamarínu pinčích, přímorožce arabského, anebo krasky červenozobé. A stádo zebere čepmenových, pro které jsou charakteristické takové ty světlé mezipruhy, tak to se dokonce rozrostlo na 7 kusů, když se koncem května narodila kobylka, a tak když tam zavítáte, tak po delší době budete moc vidět celkem 3 zebří hříbat.
9: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
9: I o víkendu.

0: Vlakoví nadšenci dnes vyrazili na Osoblažsko, tam totiž začíná další sezóna parních vlaků a kromě speciálních jízd má společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha i několik novinek pro vás, pro turisty, třeba novou nádražní budovu v Horních Povelicích. Vlastně jde o historickou repliku původního nádraží z konce 19. století.
1: Na parní vlak jsem si počkal ve Slezských Rudolticích a seskakuje z něj Vít Bumba. Má trochu umouněné ruce a trochu sazí ve tváři.
2: Teď si vlastně obejdeme mašinu, osaháme si veškeré ložiska, vyzkoušíme, jakou mají teplotu, no a následně budeme dobírat vodu do tendru, budeme vysypávat popelník, dolívat olej, spravovat oheň na roštu a připravovat lokomotivu na jízdu zpět.
1: Ta lokomotiva je přece jenom takový tlakový hrnec na kolech a podle Víta Bumby je nutné udělat celkovou revizi, než po zimě opět vyjede.
2: Tak, aby bylo všechno v nejlepším pořádku a lokomotiva vyjela na trať prakticky ve stavu, jako byla vyrobena.
1: A náhradní díly sehnat nejdou, takže vše musí být vyrobené na zakázku. Je tady s námi i projektový manažer Osoblažské úzkorozchodné dráhy David Chovančík.
3: Máme několik novinek, tou největší je asi, že už jsme ukončili veškeré práce na prostranstvích okolo úzkokolejky, to znamená cestující čekají nová veřejná prostranství, lavičky, doprovodná infrastruktura cestovního ruchu.
1: Na jízdu se přišel podívat i ředitel Osoblažské úzkorozchodné dráhy Mojmír Pargáč. Teď jezdí vlaky jenom v letních měsících, ale podle něj by se to mohlo v budoucnu změnit.
4: Součástí projektu jsou i zakoupení vagónů ze Švýcar. Jsou to dva osobní vagóny, kryté vagóny pro ten provoz v zimě, nebudou to ty naše klasické otevřené vyhlídkové vagóny.
1: Vagóny ze Švýcarska teď čeká oprava a Mojmír Pargáč věří, že poprvé vyjedou na trať příští zimu. Z Osoblažska Adam Tomáš, Radiožurnál.

Aktualita ve vysílání víkendového radiožurnálu. Filip Salač byl v Maďarsku v kvalifikaci na závod mistrovství světa třídy Moto 2, stejně jako minulý týden v Itálii druhý. No a na tenisovém Roland Garros se hraje finále ženské dvouhry, tak do Paříže půjdeme za naším reportérem.

0: Polská tenistka Maja Chvalinská může zakončit senzační cestu z kvalifikace Roland Garros s ziskem titulu. Ve finále nastoupila proti Rusce Miře Andrejevové, no a v Paříži je u toho náš reportér David Prouza.
1: Polská senzace Maja Chvalinská zatím prohrává s Mirou Andrejevovou 1-2. Ruska servíruje, ale Chvalinská teď má breakovou příležitost a zatím je to takový trend, že ani jedna tenistka si ještě ve finále nedokázala udržet servis a tenhle trend pokračuje dál. Potom co Andrejevová přidává dvojchybu zleva a tak teď tedy k radosti polských fanoušků, kterých tu určitě je docela dost na centrálním dvorci Filipa Šatriera, máme zase srovnáno na 2-2. Polka Chvalinská píše na Roland Garros opravdu neuvěřitelný příběh, vyhrála 3 zápasy v kvalifikaci a pak následně 6 dalších na cestě do finále, celkově ztratila 1 set, je to opravdu neuvěřitelná záležitost, která se nestává často, o to vzácnější okamžik tohle finále je, ale zároveň musíme také říci, že Andrejevová je určitě favoritkou a v momentě, kdy začne hrát svůj standard, tak by to určitě mělo stačit na polku Chvalinskou, ale zároveň už tolikrát se mluvilo o tom, že by Chvalinská neměla vyhrát zápas na Roland Garros a nakonec zvládla všechny na cestě až do finále. Mimo první světovou stovku se nacházela na světovém žebříčku, když vstupovala do kvalifikace Roland Garros. Teď bude nejhůř 21. v elitní 20, pokud by zvládla vyhrát tohle finálové utkání. Teď se Polka ujímá při svém servisu vedení 15-0 po další nevinucené chybě Miry Andrejevové. Obrovská věc, život měnící zážitek, život měnící turnaj pro Chvalinskou, která samozřejmě viděla možná trojnásobek toho, co na prize money získala do startu tohoto Roland Garros. Nemluvě o tom, že bude mít v příštích několika měsících a vlastně příštím celém roce možnost hrát ty největší turnaje, nebude muset do kvalifikací, bude hrát rovnou v hlavní soutěži dalších Grand Slamů. Z toho plynou další body, další finanční peníze, odměny, další peníze a tak dále, další sponzoři a tak dále, jak bych mohl pokračovat. Chvalinská má prostě krásný život teď v tuhle chvíli. 2-2 ve finále s Ruskou Andrejevovou, k tomu servis a vedení 30-0, což se za chvíli může změnit, protože Chvalinská skvělým volejem získává další 50 a má 3 gamboly, 2-2 a 40-0 pro Polku Chvalinskou. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.pamětnároda.cz
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Zajímá vás, co všechno dokáže věda? Rádi byste se na chvíli stali badatelem? Přijďte na jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Zažijte stovky experimentů na jednom místě. Vyzkoušejte si práci v laboratoři, vydejte se po stopách zvířat nebo na laserově ultrazvukovou střelnici. Největší vědecký zážitek v Česku s Akademií věd. Od 4. do 6. června v Letňanech. Vstupné zdarma. Veletrh vědy, jedna akce, tisíce zážitků. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Komunisty popravení kněží Bula a Drbola jsou blahoslavení. Kuba pozastavuje platby kartami Visa a Mastercard. Polská tenistka Chvalinská bojuje na Roland Garros o titul s ruskou Andrejevovou. Na Pražském okruhu se před omezením v tunelech v obou směrech rozjíždějí kolony. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, přehánky a bouřky, později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko má první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami. Kněží Jan Bula a Václav Drbola byli komunisty odsouzeni ve vykonstruovaném procesu a zavražděni. Slavnost blahořečení na brněnském výstavišti sleduje reportérka Hana Novotná.
4: Tady ještě stále pokračuje slavnostní mše, i když už se pomalu blíží ke konci. Zazněly při ní životopisy Jana Buly a Václava Drboli i papežský list Leva 14. Bohoslužbě předsedá papežský legát kardinál Michael Černý a i když brněnský rodák strávil většinu života v Kanadě, zmínil, že se tu cítí jako doma. Bula a Drbola podle něj byli zkoušení jako zlato v ohni. Myslí si, že dnešní společnost netrestá násilím, ale vytlačuje a zesměšňuje a právě proto je svědectví dvou mučedníků tak aktuální. Hana Novotná, Radiožurnál.
2: Ve světě kvůli válce proti Íránu přibývá lidí ohrožených potravinovou nejistotou a akutním hladem, upozorňuje na to Světový potravinový program. Podle jeho analýzy přibylo lidí s problémem uspokojit základní potřeby například v Somálsku, Afghánistánu nebo na Srí Lance. Americký a izraelský útok na Írán a následné zablokování Hormuzského průlivu vedly k výraznému zvýšení cen paliv, potravin a hnojiv. Na Kubě ode dneška není možné platit kartami Visa a Mastercard. Kubánská centrální banka o tom rozhodla potom, co vůči zemi uvalily Spojené státy další sankce. Kvůli pokračujícímu americkému tlaku Karibský ostrov postupně opouští významné zahraniční firmy.
5: Desítky svých hotelů uzavřely velké řetězce Melia nebo Blue Diamond. Firmám na Kubě totiž hrozí americká vláda dalšími postihy, pokud nepřeruší vztahy s vojenským konglomerátem GESA. Na ten je navázaná i společnost, která na Karibském ostrově platby mezinárodně uznávanými kartami zprostředkovává. Kubánská vláda tvrdí, že americká strategie, včetně energetické blokády, je nátlakem na běžné Kubánce. V reakci na to americký prezident Trump řekl, že Kuba je už teď stát v úpadku. Konec platebních karet na ostrově komplikuje práci taky organizaci OSN Světový potravinový program. Uvedla, že nemá jak nakupovat potraviny a palivo pro dodávky humanitární pomoci. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Radnice v Česku hlásí velký zájem novomanželů o svatby na dnešní datum, tedy 6.6.2026. V některých středočeských městech museli zájemce i odmítat. Například v Kutné Hoře si své ano dnes řeklo 11 párů, až čtyřnásobně víc obřadů, než obvykle hlásí třeba i Votice nebo Poděbrady. A taky Sedlčany, jak potvrzuje nezávislý starosta města Ivan Janeček.
6: Za normálních okolností míváme tak dvě svatby v sobotu, ale na tento den 6.6. roku 2026 jsme měli nahlášeno celkem 7 svadeb.
7: Sport. Polská tenistka Maja Chvalinská bojuje o titul na Roland Garros s ruskou Mirou Andrejevovou. V Paříži je u toho David Prouza.
8: Obě tenistky už několikrát ve finále Roland Garros přišly o své podání, ale Andrejevová teď o poznání blíže zisku prvního setu. Vede 4-3, vede 30-0 a navíc servíruje z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
7: Kanoistka Martina Sadková získala stříbro na světovém poháru vodních slalomářek v Praze. V Troji vyhrála Australanka Foxová a mezi muži triumfoval Francouz Žestán. Nejlepším českým reprezentantem byl šestý Václav Chaloupka. Motocyklový jezdec Filip Salač byl v Maďarsku v kvalifikaci na závod mistrovství světa třídy Moto2 stejně jako minulý týden v Itálii druhý. Čech skončil za Španělem Guevarou o 24 tisícin sekundy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 u Rousínova kolony na pražském okruhu kolem tunelů. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov těsně před sjezdem na Rousínov na kilometru 215,5 je zabraný stoupací pruh. Před porouchaným autem tam stojí i světelná šipka. Na D8 Praha Ústí nad Labem čekejte poměrně dlouhé zúžení mezi sjezdy na Mělník a Roudnici v obou směrech. Mezi 18. a 26. kilometrem se jede vždy jenom jedním pruhem, pomalu, ale teď už relativně plynule, tak 60-70. Na pražském okruhu mezi D1 a D5 byl krátce zastavený provoz postupně v obou směrech kvůli přestavbě značení kolem tunelů. To už je dokončené a provoz zase obnovený. Ovšem tedy tunely se nadále až do zítřejšího odpoledne projíždí vždy jenom jedním tubusem, každý směr jedním pruhem. Kolona směrem z letiště na D1 už je v pohybu, zbytek na Radotínském mostě do 10 minut. Směrem opačně z D1 na letiště se rozjíždí zbytek kolony kolem exitu 4 Písnice. Tam je to ještě na 15 až 10 minut, krátí se to. A na silnici 54 z Veselí nad Moravou na Brno v Kyjově v křižovatce u nemocnice havarovala dvě auta, vznikají kratší fronty v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně na severovýchodě místy přehánky a bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michálou van Arne.
10: Dobré odpoledne, jsme spolu v době, kdy se Riegerovy sady v Praze proměnily v jednu velkou koncertní scénu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu tam slaví 100 let od svého vzniku a připravil k tomu bohatý hudební program pro veřejnost. Jaký? O tom se dozvíte za moment.
3: Víkendový radiožurnál
11: a Michaela van Arne.

0: Pink dozněla, pojďme dál. Od jazzu přes dechovku až po Smetanovu Vltavu. Riegerovy sady v Praze dnes patří oslavám z tého výročí Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Program pro děti i dospělé i večer zakončí velkolepý koncert symfoniků pod širým nebem. Víc už řekne redaktorka Tereza Cedidlová, která je přímo v parku. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Terezo, jaká je teď v Riegerových sadech atmosféra? Kolik lidí už přišlo?
1: Kolem mě jsou desítky dětí i dospělých. Někteří z nich sedí na lavičkách nebo na trávě, jiní mají s výhledem na Hradčany rozbalené piknikové deky. Je tady pro návštěvníky připravena i spousta stánků s občerstvením, takže je tu taková pohodová rodinná atmosféra. Na pódiu, které je postavené ve spodní části parku nad ulicí Italská, v tuto chvíli vystupuje dechovka Luďa Banda, jak můžete slyšet za mnou. Za necelou půl hodinu ji už ale vystřídá vlnohraní, tedy interaktivní program pro děti, které si tady vyzkouší třeba tleskání do rytmu nebo se naučí rozpoznávat jednotlivé nástroje a hudební žánry. V průběhu odpoledne a večera tady zahraje taky kapela Clarinet Factory nebo jazzový kvintet Spinus Q, který vede ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek. Ten výběr dnešních účinkujících, jak už je zřejmé, není náhodný. Ve všech těch hudebních uskupeních totiž vystupují členové právě Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který je tím dnešním oslavencem.
0: Hlavní částí programu bude od 8 hodin večer právě koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Co na něm zazní?
1: Zhruba 80 rozhlasových symfoniků zahraje velké hity klasické hudby. Dirigent Robert Indra mi to před chvílí popsal tak, že to bude jedna pecka za druhou. Chybět tak nebude třeba Smetanova Vltava nebo Dvořákovo Largo z Novosvětské, zazní i Beethoven nebo Wagner. No a zásadní koncert bude nejen tím, že je jakýmsi začátkem těch oslav z tého výročí rozhlasových symfoniků, ale také tím, že to bude naposledy, kdy orchestr před pražským publikem vystoupí pod takto šéf dirigenta Petra Popelky, který tak ukončí své čtyřleté působení v této funkci. Pro orchestr to samozřejmě není první zkušenost s hraním pod širým nebem. Podle dirigenta Roberta Jindry, který se s Petrem Popelkou bude za dirigentským pultem střídat, je to ale pokaždé pro hudebníky velký zážitek, protože každý ten koncert je jiný, ať už kvůli počasí nebo divákům, kteří přijdou. No a ještě na závěr přidám, že pokud byste se nestihli přijít podívat přímo do Riegerových sad, můžete si celý koncert od 20 hodin poslechnout na Českém rozhlase Vltava nebo taky na rozhlasovém YouTube kanále.
0: A slyšet tak jednu pecku za druhou, kterou přiblížila Tereza Cedidlová. Moc děkuji a hezký den.
1: Díky, naslyšenou.

0: Moby z hudby víkendového radiožurnálu. Lidé v Arménii jdou zítra k parlamentním volbám. Na jejich výsledek čekají nejen v Jerevanu, ale i v Moskvě, Bruselu a Washingtonu. Arménští politici označují volby za nejdůležitější od roku 1991, kdy země získala nezávislost. Mohou podle nich rozhodnout o směřování Arménie na celé generace. V Jerevanu všechno sleduje náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jaromíre, v čem jsou tyto volby pro Arménii tak důležité?
1: V tuto chvíli má Arménie vládu, která je prozápadní, která je proevropská, no a v těch volbách, které začnou za nějakých 16 hodin, se rozhodne, jestli ten trend bude pokračovat, nebo jestli se ta země zase přimkne k Rusku, tak jako dlouhá léta vlastně byla po jeho boku.
0: A jaké jsou předvolební průzkumy?
1: No tak vypadá to, že by předseda vlády Nikola Pašinjan se mohl v čele země udržet. Jeho strana Občanská smlouva má kolem nějakých 45-47% podle tedy předvolebních průzkumů, ale je důležité to, jak silný bude mít mandát, a také je tady pořád stále velká část voličů, kteří jsou nerozhodnutí, takže ten výsledek je otevřený. No a bude zítra v těch volbách záležet na tom, nakolik se podařilo tyto právě nerozhodnuté voliče ovlivnit, získat obrovskou desinformační masáží, které ta země čelí opravdu poslední.

0: během své návštěvy měl dojednat francouzský prezident Macron, což je samozřejmě nesmysl, ale otázka je, nakolik a kolik lidí takovýmto drobným, nebo to není drobná, desinformacím uvěří a podle toho bude zítra volit.
1: Rusko se snaží ovlivnit mínění i ekonomickými prostředky. Jaromíre, jakými?
0: No tak nutno říci, že Rusko je pro Arménii stále velmi důležitý obchodní partner. Míří tam velká část arménského exportu. Naopak do Arménie přichází ruský plyn a už třeba mluvčí Kremlu řekl, že pokud by pokračovala Arménie v tom svém prozápadním kurzu, tak si musí za plyn připravit o $1 miliardu víc, protože budou mu ho dodávat zemi ten plyn za vyšší ceny. Rusko už také zavedlo zákaz dovozu některého zboží, jako třeba vína nebo brandy. No a nejsou to jenom ty ekonomické páky nebo ekonomické motivy, ale třeba už zmíněný mluvčí Kremlu sice řekl, že je to věc Arménů, jak se rozhodnou, ale spolupráce s Ruskem jim přinese víc než nějaké chiméry o zbližování s Evropskou unií. A Vladimír Putin ten dokonce před několika tedy týdny, ne teď bezprostředně před volbami, řekl, že Arménii hrozí ukrajinský scénář, což pravda není úplně možné tak, jak to bylo na Ukrajině, protože společné hranice nejsou, ale Rusko má tady vojenskou základnu. Takže v těch zítřejších volbách se bude hrát nejenom o ty vnitřní věci, ale i také o geopolitické otázky.
1: Samozřejmě budeme tyto volby sledovat a získávat informace od našeho zvláštního zpravodaje Jaromíra Marka. Prozatím děkuji a hezký den.
0: Naslyšenou.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se čtyřmi širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1125 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 30. června, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Zprávy a Vojtěch Tomášek.
2: Ještě dnes v Česku pokračují policejní kontroly motorkářů, cyklistů a dalších řidičů jednostopých vozidel. Policisté hlídají, jestli řidiči nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog a jestli mají řidičský průkaz. Třeba v Praze nejčastěji policie řešila špatný technický stav vozidel, třeba chybějící blinkry, registrační značky anebo sjeté pneumatiky. Izrael potvrdil, že v jižním Libanonu zasáhl vozidlo libanonské armády. Tři její vojáci při úderu zemřeli. V oblasti proti sobě bojují Izrael a hnutí Hizballáh. Libanonská armáda se do střetu nezapojuje. Izraelští vojáci na vozidlo údajně vystřelili proto, že ho identifikovali jako hrozbu ze strany Hizballáhu. Incident izraelská armáda vyšetří. 8 koní Převalského je od tohoto týdne úspěšně v Kazachstánu. Transport organizovala pražská zoologická zahrada. 4 hřebci cestovali českým armádním letadlem z Prahy. Berlínská zoo poslala do Kazachstánu 4 klisny. Převoz koní má zajistit návrat ohroženého druhu do volné přírody. Kůň Převalského vymizel z přírody na konci 60. let. Jde o poslední žijící druh divokého koně. V Česku má potíže s početím 15 až 20% párů. Upozorňuje na to dnešní Národní den neplodnosti. Za problémy může často i životní styl. Lidé totiž často mají sedavá zaměstnání, což může u mužů vést k poklesu počtu spermií. Otěhotnění komplikuje taky pití alkoholu, kouření, obezita anebo nadměrný stres. Sport. Tenistka Maja Chvalinská z Polska hraje s Ruskou Mirou Andrejevovou o grandslamový titul na Roland Garros. Utkání vidí v Paříži David Prouza.
3: Sen Maji Chvalinské o zisku titulu na Roland Garros se pomalu rozplývá. Andrejevová vyhrála první set 6-3, v tom druhém vede 4-0. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Rousínova a kolony na Pražském okruhu mezi tunely. Na D1 ve směru z Brna na Vyškov za Holubicemi, těsně před sjezdem na Rousínov, čekejte na kilometru 215,5 zabraný stoupací pruh. Na odtah tam čeká porouchané auto, před ním stojí světelná šipka. Na dálnici D10 z Prahy na Mladou Boleslav opatrně za sjezdem na Benátky. Na kilometru 28 stojí po nehodě osobní auto a policejní hlídka v užším odstavném pruhu. Kolem se jede plynule. A na pražském okruhu mezi brněnskou a plzeňskou dálnicí je do zítřka omezení v Lochkovském i Cholupickém tunelu. Kvůli údržbě projíždí se vždycky jenom jedním tubusem obousměrně, každý směr jedním pruhem. A protože po 15. hodině přestavovali značení a provoz byl krátce úplně zastavený, vznikly kolony. Jejich zbytky se teď rozjíždějí, a to mezi tunely na Radotinském mostě. Zdržení směrem na D1 je 10 až 15 minut, směrem na letiště do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně na severovýchodě místy přehánky a bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a taky Michaela van Erne.
1: A s námi Miroslav Žbírka. Hezký den.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

S vámi je Radiožurnál a další informace. Firmy, které přispěly Trumpovi na luxusní taneční sál v Bílém domě, získaly státní zakázky za miliardy dolarů. Podle kritiků to není náhoda. Veškeré souvislosti doplníme za moment a tím momentem mám na mysli píseň Espena Linda.

0: Luxusní taneční sál, který americký prezident Donald Trump staví v Bílém domě, financují soukromé firmy. Podle nové zprávy americké neziskové organizace ty samé společnosti zároveň od zahájení stavby získaly státní zakázky v přepočtu za víc než bilion korun. Podle kritiků amerického prezidenta to není náhoda. Detaily zjišťovala naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Prosím, začněme tím, o které firmy se jedná a zda ta zpráva ukazuje, že to skutečně bylo, jak se říká, něco za něco.
1: Kontrolní organizace Public Citizen zmapovala 27 veřejně známých firm, které přispěly na tento Trumpův projekt. 14 z nich obratem dostalo od státu nové nebo rozšířené zakázky. V součtu to bylo přes 50 miliard dolarů, což je v přepočtu zhruba bilion korun. Největší díl si odnesl zbrojní gigant Lockheed Martin, skoro 44 miliard dolarů, ale na seznamu jsou i Amazon, Google, Microsoft nebo Caterpillar. Ale tím to nekončí, Míšo, protože přes polovina těchto firem zároveň čelí nebo čelila federálním vyšetřováním, která byla za Trumpovy vlády zastavena anebo zmírněna.
0: Jak tyto obchody vysvětluje Bílý dům?
1: Bílý dům celou tu zprávu odmítl jako politický útok. Jeho argument je, že korelace není kauzalita, to znamená, že to spolu nesouvisí. Že Lockheed Martin upozorňuje, dostával velké státní zakázky dávno předtím, než přispěl na taneční sál. Zároveň ale Bílý dům nechce seznam, respektive úplný seznam těch firm, které se podílejí na financování tanečního sálu, zveřejnit. Uveřejnili jen 21 firm a těch dalších 6 odhalili sama americká média. Kontrolní organizace Public Citizen musela dokonce podat žalobu podle zákona o svobodném přístupu k informacím, aby vůbec získala smlouvu, která upravuje pravidla darování. A platí, že prostě pokud nevíte, kdo dal peníze, tak ani nemůžete začít zjišťovat, co za to dostal.
0: A chystá Jano kongres, který má kontrolovat činnost prezidenta a hospodaření jeho vlády, nějaké šetření?
1: Když demokratičtí senátoři tlačí na větší transparentnost, například senátorka Elizabeth Warrenová navrhla zákon, který by zakazoval anonymní dary na projekty v areálu Bílého domu. Senátní republikáni ti se zase pokusili peníze na projekt, tu miliardu dolarů, přidat z veřejných peněz, ale to ztroskotalo na veřejném odporu. Sama stavba je u soudu, federální soud se ji zastavil, odvolací soud ji povolil pokračovat, rozsudek může padnout každým dnem a reálnou páku kongresu zůstává jedno, to financování odmítnout, ale k tomu zatím republikánská většina nemá vůli.
0: Do širších spojitostí nás tedy vpravila Jana Ciglerová. Za to moc děkuji a hezký den.
1: Děkuji, pěkný den.

Callum Scott dozněl, čeští fotbalisté mají před začátkem světového šampionátu otevřený trénink na základně nedaleko Dallasu. Přímo do Mansfieldu se za chvíli vydáme za naším reportérem. Na to si počkejte.

0: Čeští fotbalisté poprvé trénují ve své základně před startem mistrovství světa. V Mansfieldu nedaleko Dallasu mají otevřený trénink, který můžou sledovat i fanoušci. Přímo na místě jsou také naši reportéři a s jedním z nich, Lukášem Michalíkem, jsme právě teď ve spojení. Dobrý den.
1: Hezké dopoledne z Mansfieldu.
0: Kolik fanoušků tedy, Lukáši, přišlo se na české fotbalisty podívat?
1: No, musím říct, že jich tady je opravdu velké množství. Já bych to typoval tak na 3-4, možná 500, ale co je velice zajímavé, tak čeští fanoušci tady mají skutečně velkou podporu z řad krajanů, protože v Texasu obecně žije velmi silná a početná česká komunita a řada těchto lidí se přišla podívat sem na trénink českých fotbalistů. Mluvil jsem třeba s paní, která už v Česku žije 18 let, má amerického manžela, a samozřejmě, když slyšeli, že je možnost se podívat na trénink české fotbalové reprezentace, tak neváhali. Je tu celá řada fanoušků, které bych rozdělil tedy těch českých na dvě skupiny. Teď vedle mě možná slyšíte potlesk malé holčičky, která sem přiletěla, co by faninka s rodinou z Hradce Králové, takže to je ten trochu opačný případ. Nejsou to ti lidé, kteří tady vyloženě žijí, ale přiletěli jako fanoušci. Je to pětičlenná rodina, která tady přiletěla z Hradce Králové a plánuje jít i na zápasy českých fotbalistů v Atlantě a v Mexiku, ale je tu celá řada tedy řekněme starousedlíků, kteří už tady žijí nějaký čas, 18-20 let, přistěhovali se sem do Spojených států třeba za prací. I ti tedy sledují trénink českých fotbalistů, kteří mimochodem teď už tedy vstoupili na trávník tady v Mansfieldu. Ten malinký tréninkový stadionek má kapacitu možná 800 tisíc fanoušků, jedna tribuna, která je, řekněme, taková plnohodnotná, naproti na té tribuně jsou 4 řady sedaček, ale je to takový útulný stánek. A ještě jedna tedy důležitá sportovní věc, Češi dnes už trénují i s Janem Kuchtou, který tedy zdá se doléčil zranění kotníku.
0: Ještě prosím stručně, jaký bude program národního týmu v nejbližších dnech?
1: Zestručním to velmi. Češi se teď budou chystat na své základně v Dallasu, tedy tady v Mansfieldu, do startu světového šampionátu. Ten pro ně začne, co se týče tedy času tady v USA, tak večer ve čtvrtek, když to převedeme do českého času, tak v pátek ráno Češi vstoupí do šampionátu zápasem v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Pochopitelně na radiožurnálu i radiožurnálu Sport tento zápas, stejně jako veškeré ostatní českého týmu, uslyšíte v přímém přenosu.
0: Garantuje Lukáš Michalík. Díky a hezký den.
1: Díky, naslyšenou.

0: Kanoistka Sadková má stříbro ze závodu světového poháru. Detaily ve zprávách.
1: Nenechte si ujít v České televizi. Toužili po lásce a romantice a stali se na internetu součástí velkého podvodu.
2: Ty oběti se zadluží, zastaví veškerý svůj majetek nebo prodají nemovitosti.
3: Já jsem byla zamilovaná. Celkem jsem poslala asi tak 1 000 000 korun.
1: Publicistický pořad Rozpleteno. Premiéra v úterý večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Radiožurnál 17 hodin. Čas zpráv a Vojtěcha Tomáška.
4: Česko má první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami, kněží Bulu a Drbolu. Ukrajinské drony znovu zaútočily na ruskou Leningradskou oblast a ostrov Kronštát. Ruská tenistka Andrejevová má první grandslamový titul, ovládla Roland Garros. Kolony se tvoří na Pražském okruhu obousměrně před omezením v tunelech. A zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 26 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola byli dnes při slavnostní mši na brněnském výstavišti prohlášeni za blahoslavené. Komunisté je popravili ve vykonstruovaných procesech v 50. letech. Dneškem tak skončil víc než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. Blahoslaveným se můžou věřící modlit. V liturgickém kalendáři si je budou připomínat každý rok 17. června. Na slavnostní mši byla i naše reportérka, podrobnosti chystá do hlavních zpráv v 18 hodin. V Česku za prvních 5 měsíců stouply prodeje nových aut meziročně o 3%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Mezi značkami stále vede Škoda před druhým Volkswagenem a třetím Hyundaiem. Vzrostl ale podíl čínských značek, tvoří přes 5% trhu. V samotném květnu se prodeje nových aut zvýšily o 5%. Podle Josefa Pokorného ze Svazu dovozců automobilů se tak zatím neprojevily dopady konfliktu na Blízkém východě. To by se ale mohlo změnit v dalších měsících.
6: Hodně bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika, protože zatím stále vnímáme zajímavou poptávku, ale už není tak vysoká, takže se případně počítá s tím, že už ten nárůst nebude tak vysoký.
4: Za prvních 5 měsíců letošního roku taky stoupl počet nově registrovaných aut s alternativním pohonem. Hybridy, elektroauta nebo vozidla na plyn tvoří už přes 36% trhu. Ukrajinci vyslali do Ruska stovky nepilotovaných letadel. Drony znovu doletěly do Leningradské oblasti a zaútočily na ostrov Kronštát ve Finském zálivu.
7: Telegramový kanál Astra uvedl, že v Kronštátu ukrajinské drony zřejmě zasáhly střední vojenskou námořní školu.
8: V Lomanském rajoně na objektech ministerstva obrany.
7: Gubernátor Leningradské oblasti Alexander Drozděnko v sociálních médiích potvrdil zásah vojenských objektů na jiném místě oblasti. V Lomonosovském okrese, kde vypukl požár a obyvatele okolních domů úřady museli evakuovat. Podle kanálu Astra bylo zasaženo vědecko-výrobní centrum, ve kterém vyvíjeli mimo jiné torpéda. Petrohradský gubernátor Alexander Běglov poprvé vyzval obyvatele severní ruské metropole, aby v době dronových útoků nevycházeli z domů. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Zhruba 50 tisíc diváků dorazilo na letošní den pozemního vojska Bahna v Brdech. V areálu vojenského tankodromu si mohli prohlédnout současnou techniku a výbavu české armády a své vybavení předvedly i sousední armády z Polska a Rakouska. Součástí programu byly i dynamické bojové ukázky.
9: Další bahna začala průletem stíhaček JAS-39 Gripen. Historickou vojenskou techniku představil spoluzakladatel Bahen František Koch z muzea na demarkační linii v Rokycanech.
10: Sovětský tank T-55.
9: Následovala přehlídka současné techniky, kterou používá česká armáda.
11: Legenda moderního bojiště Leopard 2A4.
9: Novinku v české armádě, pásové bojové vozidlo pěchoty CV-90 si prohlíží Honza z Prahy.
12: Proč sem jezdíte?
13: Tak baví nás ta vojenská technika a dobrá příležitost se vyvětrat.
9: Z tankodromu zadní bahna Lukáš Milota, Radiožurnál. Sport.
14: Ruská tenistka Mira Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Maju Chvaliňskou 6-3 a 6-2. V finále mužské čtyřhry pak ovládla v Paříži španělsko-argentinská dvojice Granollers-Zeballos. Kanoistka Martina Sadková vybojovala v Troji v závodu světového poháru vodních slalomářek stříbrnou medaili. V pražském kanále nestačila na jen na Australanku Foxovou. Proč česká reprezentantka bezprostředně po dojezdu v cíli neslavila, vysvětlila pro Radiožurnál Sport
12: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
14: Mezi muži triumfoval Francouz Žestán, Václav Chaloupka byl šestý, Lukáš Rohan sedmý a Lukáš Kratochvíl desátý.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda a omezení na pražském okruhu u tunelů a překážka na D1 u Rousínova. Na pražském okruhu je tento víkend omezení v Lochkovském i Cholupickém tunelu, provoz obousměrně vždy jedním tubusem, každý směr jedním pruhem. Ve směru z letiště na D1 teď pozor za sjezdem na Barandov, před sjezdem na Lochkov na 15. kilometru na konci dřívější kolony nabourala dvě nákladní auta, stojí v pravém pruhu, kolem teď vzniká jenom chvílemi kratší fronta, brzdí se, už dorazila policejní hlídka. A na okruhu ve směru opačně z D1 na letiště se teď rozjíždí kolona mezi tunely na Radotínském mostě, pár minut byl krátce pozastavený provoz, kvůli přestavbě značení už se zase jede. Na D1 z Brna na Vyškov za Rousínovem je na kilometru, před Rousínovem je na kilometru 215,5 zabraný stoupací pruh, je tam po nepojízdném autě světelná šipka. A na D1 z Přerova na Brno zbystřete za exitem Vyškov západ na kilometru 225,5 zabírá odstavný pruh dodávka, vytekl z ní olej, už je tam policejní hlídka. A ještě D46 hned za Olomoucí směr Vyškov u nájezdu od Hněvotína na konci připojovacího pruhu stojí auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a taky Michaela van Erne.
0: Krátce po 17. hodině. Cesta k dítěti, pro někoho rychlá a samozřejmá, pro jiné naopak plná čekání a zklamání. Právě téma neplodnosti bude předmětem našeho zájmu za chvíli, a to u příležitosti Národního dne neplodnosti, který připadá na dnešek.
5: Víkendový Radiožurnál.

0: Opakované zklamání, nespočet vyšetření a někdy také rozpad vztahu. Přesně tím si procházejí páry, které se neúspěšně snaží o dítě. A dnes na to upozorňuje Národní den neplodnosti. V Česku má problémy s přirozeným početím podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Mnoho lidí si přitom stále může myslet, že hlavní příčina je vždy na straně ženy. Ale ve skutečnosti potíže s plodností se týkají mužů i žen stejně často.
1: Ten problém už jsme tušili víceméně na začátku vztahu, protože můj partner je po rakovině varlete, ale dokud jsme vlastně o miminku neuvažovali, tak to pořád bylo, že to možná půjde.
2: Denisa s partnerem se proto rozhodli pro umělé oplodnění a teď mají dva malé syny. Podle urologa Michaela Nekuly z pražské fakultní nemocnice Motol má problémy s plodností až pětina mužů. Nejčastější příčinou je onemocnění varikokéla, tedy rozšířené žíly kolem varlat. Klesla ale taky kvalita spermií. Za posledních 50 let přibližně o polovinu. Může za to změna životního stylu, pokračuje Nekula.
3: Dneska řada z nás má sedavé zaměstnání, to samotné prostě vede k nadměrnému zahřívání toho zemního genitálu a tím pádem ty spermie nebo ty varlata nemají to ideální prostředí. Zároveň se na tom podílí určitě i stres, obezita, kouření, alkohol.
2: Většina problémů s plodností se ale dá léčit. A to jak u mužů, tak u žen. Pokračuje vedoucí Centra asistované reprodukce v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Pavel Darebný.
4: Nemám rád výraz některých kolegů, kteří říkají, vy nikdy nebudete mít dítě. Tohle jsem schopný říct opravdu jenom v okamžiku, kdy ta žena má odstraněnou dělohu a vaječníky, pak jsem si jistý. Zažil jsem mnoho případů, kde to se jevilo jako velmi nepravděpodobné a nakonec se to podařilo.
2: Na problémech s plodností se ženy a muži podle něj podílejí stejně. Zhruba ve 40% případů je hlavní příčina na straně ženy. V dalších 40% u muže a ve zbytku jsou to oba. V případě potíží by se ženy měly obrátit na svého gynekologa a muži na urologa. Ti doporučí další postup. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

Posloucháte Radiožurnál. Jedním ze smutných následků války na Ukrajině jsou domácí zvířata, která jejich lidé z různých důvodů opustili. Ale jiní lidé se o ně starají, jak za chvíli uslyšíte v reportáži z Oděsy.

Tady Swims, posloucháte Radiožurnál a teď budeme podrobní na předeslané téma. Ukrajinské útulky jsou plné domácích zvířat, o která se jejich majitelé kvůli válce nemohou nebo nechtějí starat. Kapacita útulků nestačí a psy nebo kočky se ocitají

0: tu trpí průjmy, zvracením, koronavirem, záněty uší a jednoho kocoura jsme museli umístit do kyslíkového stanu. Všechny prosím o pomoc, protože léčení je velmi drahé.
1: Paní Natálie pořádá sbírky přes sociální sítě, no a pomáhají jí také zahraniční organizace, jako je například český spolek Psí život, protože psí život mohou mít i kočky.
2: Tani, pojď, dáme jim ještě vaničky.
1: Stáňa a Jarmila přivezli do Oděsy dodávku plnou krmiva a část předali i paní Natálii.
3: Paní Natálie dělá strašně záslužnou práci. Ona se začátkem války začala zachraňovat ty kočky, které lidi odložili na pobřeží. Lidi, kteří opouštěli svoje domovy, utíkali před válkou, tak zvířata tady některý nechali. No a samozřejmě to je věc hrozně nákladná. Ona to táhne sama z invalidního důchodu, takže jí sem posíláme i vozíme krmivo s tím, že jsme udělali společně s kočičím přáním i sbírku na gastrogranule, protože tady je spousta koček, který mají zažívací problémy. Je možný pomoct v naší sbírce ukrajinským zvířatům? Odkaz najdete na našem webu psiživot.com. Tam je odkaz na tu ukrajinskou sbírku.
0: Je to poslání mého života, ale byla to náhoda. Před 16 lety jsem onemocnila rakovinou s 5% šancí na přežití. Myslela jsem si, že umřu. Pak mi ale přinesli krabici s koťaty a já je vychovala. A i sama jsem přežila. Celou duši jsem věnovala zvířatům. Kvůli rakovině nemohu mít děti, takže tohle jsou jako moje děti. Jsou to také živé bytosti, které trpí stejně jako my. Starám se o ně tady na nábřeží už víc než 10 let.
4: A na nábřežné už skoro больше 10 let.
1: Každý den si paní Natálie nasadí ruksak, 10 kilo krmiva pro kočky, nějakou vodu a vyráží na pobřeží.
4: Davaj, kušet, běžím živě.
1: Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.

0: Na Náchodsku otevřeli cyklistický okruh kolem přehrady Rozkoš. Poslouchejte zprávy, dozvíte se víc.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: 17 hodin 30 minut. Jsou tu zprávy a Vojtěch Tomášek.
3: Letiště v Karlových Varech by mělo přejít pod armádu do konce roku, řekl to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. O převodu letiště z Karlovarského kraje na armádu informoval na začátku května premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Karlovarské letiště je v posledních letech ztrátové a pro zvýšení příjmů potřebuje zhruba miliardovou investici na prodloužení a taky rozšíření přistávací dráhy. Tu už by měl zajistit stát. Nemocnice Charité v německém Berlíně po víc než dvou týdnech léčby propustila Američana nakaženého ebolou. Podle zařízení je v dobrém zdravotním stavu, píše agentura DPA. 39-letý lékař se krvácivou horečkou nakazil při práci v nemocnici v Kongu. Tam vypukla epidemie eboly a podle místních informací konžského ministerstva zdravotnictví je v zemi 452 potvrzených případů nákazy a 82 úmrtí. V Austrálii zemřel po útoku žraloka už třetí člověk za poslední tři týdny, informuje o tom australská stanice ABC. 35-letý muž se s rodinou potápěl na jihozápadě země. Po kousnutí asi 4,5metrovým žralokem se ho záchranářům nepodařilo oživit. V Austrálii se každoročně stane asi 20 útoků žraloků. Většina z nich ale není smrtelná. Na Náchodsku otevřeli cyklistický okruh kolem přehrady Rozkoš. Trasa dlouhá 19 kilometrů propojuje obce na březích přehrady. Její vybudování trvalo téměř 6 let a stálo 130 milionů korun. Součástí okruhu jsou nová odpočinková místa, altány a taky nabíječky pro elektrokola. Svazek obcí už teď plánuje další rozšiřování, třeba napojení celého okruhu na Labskou stezku v Jaroměři a druhým směrem na Náchod.
1: Sport.
3: 19-letá ruská tenistka Mira Andrejevová získala svůj první Grand Slam v kariéře. Ve finále Roland Garros porazila na pařížské Antuce Polku Maju Chvalinskou 2-0 na sety.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D1 u Kroměříže a Rousínova a kolony na Pražském okruhu. Na D1 z Přerova na Brno těsně před exitem Kroměříž západ na kilometru 245,5 stojí pro poruchu kamion v odstavném pruhu. Označený je zatím jenom trojúhelníkem. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov, kousek před sjezdem na Rousínov na kilometru 215,5 je blokovaný stoupací pruh, porouchané auto a světelná šipka tam stojí. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 pozorně za sjezdem na Barandov, těsně před exitem 15 Lochkov je po kolizi dvou kamionů zabraný pravý pruh. Tam se jenom zpomaluje, kolona potom vzniká až v zúžení mezi tunely, zdržení je tam kolem 10 minut. A taky na Pražském okruhu opačně z D1 na letiště se kvůli údržbě v tunelech tvoří fronta. Dojíždí se do ní za exitem Písnice kolem 5. kilometru a sune se to 10 minut na Radotínský most před Lochkovský tunel. A v Praze v Legerově u Rumunské stojí v pravém pruhu dvě nabouraná auta, provoz je slabší, jenom chvílemi vzniká kratší fronta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Kránu se můžou tvořit mlhy. Zítra pak bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, dál je s vámi Michaela van Erne.
2: A se mnou jeden tip. Kavárna pod mě opět vyráží za návštěvníky po celém Česku. Víc informací je na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Banner z hudby víkendového radiožurnálu. Pojďme dál. V Litvě je šaltibarščí symbolem léta. Je to polévka z kefíru a řepy. Podává se studená a je prý velmi osvěžující. Litevci ji mají rádi tak, že každoročně pořádají festival růžové polévky. My vás na něj zavedeme zítra po 9. hodině dopoledne v zápisníku zahraničních zpravodajů, ale už za chvilku vám nabídneme doslova malou ochutnávku.
1: Už zase skončil flán.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: kým popelko půjdeš spát. Holube, odlítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: V Litvě oficiálně začalo léto a odstartoval ho festival růžové polévky. Je studená z kefíru a řepy, Litevci ji prý tak milují, že se za ní dokonce někteří i převlékají.
2: Tady v Litvě je šaltibarči symbolem léta. Je to letní polévka, protože ingredience do ní v tu dobu rostou v našich zahradách. Ale protože ji máme tak moc rádi, občas na ní narazíte i v zimě.
3: Říká Asta, mladá Litevka, která na festival dorazila i se svým mužem a malou dcerou. Ti už se usadili do plážových lehátek i s miskou polévky. Kolik jí prý za léto sní, nevědí, ale hodně.
4: Je to velmi tradiční součást naší kuchyně. V létě jí jíme vážně hodně, protože tím, že se podává studená, tak je velmi osvěžující.
3: Přidává se Osvoldas, který dorazil se svou přítelkyní. Takže růžová polévka je studená. No a co do ní patří?
4: No, ono existuje několik variací, ale asi vždy je tam kefír, mladá červená řepa a její nať a kopr je velmi důležitý. Také okurky, jarní cibulka, sůl, pepř. Pak lidé dodávají i další věci, ale tohle je základ.
3: Velmi často je podávaná s vařeným vejcem nebo s pečenou bramborou. K festivalu ale patří také soutěž v tom, kdo dokáže sníst 2 litry této polévky v nejkratším čase. Soutěží tu ale také číšníci, a sice v běhu po nábřeží s podnosem a plným talířem, ale i samotní návštěvníci ve výběru kostýmu. Před chvílí po nábřeží proběhlo vejce. Je tu třeba Kristina, která má na hlavě fascinátor připomínající volské oko ozdobené koprem. Robertas, který vypadá jak římský válečník, jen v růžové. Nebo blištivá Meda.
5: Jsem Litevka, ale žiju v Chicagu. Přijela jsem jen na festival. Měla jsem nápad na kostým a řekla jsem si, že ho ušiju.
3: Na hlavě má blištivý klobouk v podobě převrácené misky, ze které po ní stéká polévka z řepy a kefíru. Občas má někde kus okurky nebo vajíčka. Vše je samozřejmě dekorace. Tedy kromě plastové misky v její ruce, ze které jí už skutečnou polévku. Aspoň kousek něčeho růžového nebo nafialovělého tu má na sobě každý. Z Vilniusu Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

Avicii a Lacking z hudby. Česká reprezentace ve vodním slalomu se dočkala medaile i druhý den světového poháru v Praze. Martina Sadková dojela druhá mezi kanoistkami a v cíli jí gratulovala i její mladší sestra Gabriela, která v lednu ukončila kariéru. Martinu Sadkovou uslyšíte v našem vysílání za chvíli.

0: Baby Bird z hudby víkendového radiožurnálu. Kanoistka Martina Sadková skončila druhá v závodu světového poháru v Praze. Na kanálu v Troji nestačila jen na suverénní Australanku Jessicu Foxovou, na kterou ztratila 27 setin sekundy. A právě s Martinou Sadkovou mluvil náš reportér.
1: Martina Sadková teď už na stupních vítězů se smála skoro na celé kolo, ale když jste dopádlovala do cíle a byla jste tou poslední, kdo startoval, takže bylo jasné, jaký bude výsledek a objevila se tam dvojka, tak jste úplně šťastná nebyla, tak prozraďte nám, jaký byl ten mix emocí.
2: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem si podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Ten prvotní moment to bylo tak strašně rychlý, že jsem se jakoby nebyla jistá tím výsledkem, ale pak mi to došlo a od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
1: Jestli prostě dva znamenalo počet trestných sekund nebo ten výsledek?
2: Ano, přesně tak. A ono ta tabule prostě vy na to mrknete a já jsem viděla čas, viděla jsem ztrátu, ale vlastně jsem nevěděla, co to všechno znamená, takže chviličku mi to trvalo, o to víc si myslím, že to přišlo potom.
1: 27 setin na vás nicméně dělilo od vítězné Australanky Foxové. Vy jste se nedotkla žádné zbraně na rozdíl od ní. Dalo se někde najít to, abyste tam neměla dvojku, ale jedničku?
2: Já si myslím, že jsem udělala hodně velkou chybu na jedné pasáži, ale to jsem viděla, že se kazilo i včera, i dneska. Hold prostě trošku štěstí tam nepřálo. Ale být druhá za Jessicou o 0,3, to je jako skvělý. Možná mě trošku mrzí, že jsem těm divákům nedopřála to první místo a tu českou hymnu, ale já jsem strašně ráda, že jsem dotáhla na to druhé místo. To si myslím, že prostě byla ta dnešní síla, to nevzdat a z posledního místa startovat, to už je jako vyšší dívčí.
1: Jaký to je nápor na psychiku?
2: Je to velký nápor na psychiku, mně to přijde velký nápor na psychiku i na českých nominacích, když startuju z posledního místa a vlastně na tom světovém poháru je to ještě o další možná 2-3 levely vejš, ale já jsem ty časy slyšela, ale snažím se na to nemyslet a prostě jsem si to chtěla užít a věděla jsem, ať to dopadne jakkoliv, že prostě chci těm divákům zamávat a to, že jsem byla ve finále, to je prostě splněný sen z každého roku.
1: Druhá nejlepší kanoistka světového poháru v Pražské Troji Martina Sadková jako obvykle tady měla svou nejbližší faninku, sestru Gabrielu, ale tentokrát opravdu už jenom jako faninku a ne zároveň soupeřku, tak jaké to pro vás bylo?
2: Bylo to krásný, protože ona hnedka doběhla do cíle a brečela, takže teďka to zase vidím z té druhé strany, když jsem ji třeba pozbuzovala já a nebyla jsem v tom finále, anebo tady vyhrála mistrovství Evropy. Jsem ráda, že mě podporuje, i když už není na té vodě.
1: Říká stříbrná kanoistka světového poháru v Pražské Troji Martina Sadková. Suchan Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Milostné taktiky ve zvířecí říši. Krásný tvor s mnoha indiánskými názvy. A další zábavné zázraky přírody. ČT2. Před agresí nesklonil hlavu. Gary Oldman jako Winston Churchill v Oscarovém filmu Nejtemnější hodina. A ČT Art uvede finále Evropské soutěže mladých hudebníků s českou zástupkyní klavíristkou Norou Lubadovou. Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Radiožurnál je s vámi v 18 hodin. V době, kdy začínají hlavní zprávy.
2: Katolická církev blahořečila Jana Bulu a Václava Drbolu. Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí a nabízí Dagmar Havlové další spolupráci. Ženskou dvouhru na tenisovém Roland Garros ovládla Ruska Andrejevová a slaví svůj premiérový grandslamový titul. Kolony se tvoří na pražském okruhu v zúžení mezi tunely. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami anebo bouřkami. Teploty většinou do 26 stupňů. Posloucháte sobotní hlavní zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Česko má ode dneška první blahoslavené mučedníky moderních dějin. Katolická církev odpoledne na slavnostní mši na brněnském výstavišti dokončila blahořečení Jana Buly a Václava Drboly. Dvou kněží, které mučili, neprávem odsoudili a nakonec zavraždili komunisté.
4: Aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula byli od nynějška nazýváni blahoslavenými.
5: Papežský legát Michael Černý při proslovu zmínil, že mučedníci byli vyzkoušeni jako zlato v ohni. Na slavnost přijeli taky Lenka Klicmanová s dcerou Maruškou ze Sušan u Chomutova.
6: Nám se líbila určitě jednota křesťanů. Je to hrozně pěkný vidět tolik lidí, kteří prostě přijeli z jednoho důvodu.
7: A líbilo se mi, jak tam zpívá SBMka.
5: Na brněnské výstaviště přišlo 13 200 věřících. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
2: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové, potom co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
8: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
9: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihovny.
10: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
9: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví v pražských Rýgrových sadech 100 let od svého vzniku. Součástí oslav je celodenní hudební program pro děti i dospělé. A na místě je taky naše reportérka Tereza Cedidlová.
11: Na pódiu v dolní části Rýgrových sadů právě vystupuje skupina Clarinet Factory. Trávník před pódiem už od 15 hodin, kdy tedy dnešní oslavný program začal, zaplnili stovky lidí. Mnozí si přinesli piknikové deky nebo skládací židličky a mezi návštěvníky je taky hodně rodin s dětmi. Ty si před chvílí zatleskali a zahráli na nejrůznější nástroje při projektu Vlnohraní. Ten odpolední program patřil a ještě patří komornějším kapelám a uskupením, v kterých ale ve všech vystupují členové symfonického orchestru Českého rozhlasu. Samotný orchestr pak zahraje od 20 hodin. Pod čirým nebem zazní skladby Smetany, Dvořáka nebo Beethovena. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. V Československém rozhlase působil od 50. let minulého století, nejdřív jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Dlouholetý moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný vzpomíná na to, že i přesto Karel Tejkal ve spolupráci s Československým rozhlasem pokračoval.
12: On psal třeba každý týden fejetony pro vysílání Dobrého jitra z Prahy, ale ty nemohl číst. A tak je načítal herec Josef Dvořák. Byl to rozhlasák každým coulem a měl obrovskou autoritu a právem brzy vstoupil do rozhlasové síně slávy.
2: Po sametové revoluci se Karel Tejkal vrátil, dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
13: Víme, co se děje u vás.
2: 12 hodin zbývá do začátku parlamentních voleb v Arménii. Hlavním tématem kampaně byla ekonomická situace a další směřování země. Část stran prosazuje větší orientaci na Rusko, jiné zase zbližování se Západem.
14: Podle padesátníka Aveta se v těchto volbách rozhodne o budoucnosti Arménie. Narodil se v Sovětském svazu, zažil vznik nezávislosti i desítky let trvající konflikty s Azerbajdžánem. Budoucnost podle něj není v poklonkování Moskvě, ale v přibližování se k Západu. To má v plánu vládní strana Občanská smlouva současného premiéra Nikoli Pašinjana. Její popularita se dnes pohybuje kolem 47%. Volbám předcházela dezinformační kampaň i výhrůžky ze strany Ruska. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Soukromí dárci věnovali miliony na taneční sál, který chce americký prezident Donald Trump postavit místo východního křídla Bílého domu. Kontrolní organizace ale zjistila, že ty samé firmy pak od státu dostaly zakázky za mnohem vyšší částky. Bílý dům podezření z korupce popírá.
15: Americký prezident odmítá zveřejnit úplný seznam firem, které se na financování jeho tanečního sálu podílejí. Kontrolní organizace Public Citizen zmapovala 27 veřejně známých dárců. 14 z nich dostalo od státu nové zakázky za v přepočtu bilion korun. Největší díl připadl zbrojnímu gigantu Lockheed Martin. Na seznamu jsou také Amazon, Google, Microsoft nebo Caterpillar. Více než polovina z těchto firem zároveň čelí nebo čelila federálním vyšetřováním, která byla za Trumpovy vlády zmírněna nebo úplně zastavena. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Francie si připomněla 82 let od vylodění spojenců v Normandii. Památku padlých vojáků uctil na hřbitově i americký ministr obrany Pete Hexet. Poblíž pláže Omaha vyzval Evropany ke zbrojení a větší spolupráci se Spojenými státy.
16: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách.
17: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřeli tady tisícovky lidí. Vylodění v těchto místech bylo špatně připravené.
16: Denis Le Prieur má na sobě vojenskou uniformu, stará se o muzeum historických vozů. V obojživelném stroji Duck vozí zájemce na pláži Omaha, kam přijeli i jeepy s českou poznávací značkou.
18: V mým jeepu seděl skutečný veterán 102 let, takže jsem si to velice vážil. Říkal, že takový stejný měl a že 3 roky v něm žil.
16: Popsal Českému rozhlasu v uniformě oblečený Petr Daníček. Z pláže Omaha v Normandii Martin Balucha, Radiožurnál.
19: Sport. Ruská tenistka Mira Andrejevová získala svůj premiérový Grand Slam v kariéře. S tou 14. hráčkou světového žebříčku Maju Chvaliňskou z Polska porazila ve finále Roland Garros 6-3 a 6-2. Češky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková pak ovládly v Paříži 4 hru juniorek. Kanoistka Martina Sadková získala stříbro na světovém poháru vodních slalomářek v Praze. V troji nestačila jen na Australanku Foxovou a v cíli pak medaili oslavila se svou sestrou a bývalou reprezentační kolegyní Gabrielou, která letos ve 24 letech ukončila kariéru. Pokračuje Martina Sadková.
20: Bylo to krásný, protože ona hnedka doběhla do cíle a brečela, takže teďka to zase vidím z té druhé strany, když jsem ji třeba pozbuzovala já a nebyla jsem v tom finále, anebo tady vyhrála mistrovství Evropy. Bylo to strašně hezký a vlastně za mnou přišlo tolik lidí, že jsem to ani nečekala, to je prostě strašně krásný a to, že je tady rodina, ségra, jsem ráda, že mě podporuje, i když už není na té vodě.
19: Mezi muži triumfoval v troji Francouz Žestán, nejlepším Čechem byl 6. Václav Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Překážka na D1 u Rousínova, nehoda na pražském okruhu u Lochkova. Na D1 z Brna na Vyškov za sjezdem na Slavkov na kilometru 215,5 je zabraný stoupací pruh, stojí tam porouchané auto označené světelnou šipkou. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 přímo u sjezdu na Lochkov na 15. kilometru je po kolizi dvou kamionů blokovaný pravý pruh. V levém vzniká kratší fronta, pak dál na Radotínském mostě už se v omezení kolona rozjela. Na okruhu opačně z D1 na letiště se ještě na mostě kratší fronta na 5 minut tvoří, je tam zúžení kvůli údržbě v tunelech. A na silnici 27 z Klatov na Železnou Rudu pozor na nehodu v zatáčkách za Javornou, brzdí se tam v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená, místy s přehánkami a ojediněle i bouřkami. V kránu se pak můžou vytvořit mlhy. Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přehánkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly hlavní zprávy. Teď ve víkendovém radiožurnálu zařazujeme další díl speciální série podcastu Vinohradská 12. Kati.
0: 20. říjen roku 2011. Sirta, Líbie. Tyhle výstřely jsou na oslavu. A to skandování, to není demonstrace, ale párty. Mladík v šedé baseballové kšiltovce má ruce nad hlavou a střídavě levou i pravou máchá něčím zářivě blištivým. Je to zbraň. Pistole na hlavní má výrazné gravírování a dřevěnou rukojeť. Tohleto to bude Browning High Power ráže 9 mm. Zbraň celá ze zlata. Je možné, že právě tahle jásající banda právě zabila jejího majitele. Našli ho, jak se krčí v odpadové rouře. Zmlátili ho jako psa. Zbyla po něm tahle zlatá zbraň. Zbraň libýského kata. Muammara Kadáfího. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. 40 let krutovlády Muammara Kadáfího, plukovníka smrti. O něm je další díl naší speciální série Kati o diktátorech s krví na rukou. Zajímavosti si o něm vyhledal a povíme je Jaroslav Bílek, politolog se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota, 6. června. Po 8. dobrý den, opět o víkendu v sérii Kati.
1: Dobrý den.
0: Kadáfí a jeho zlatá pistole, to je jeden z mých nejoblíbenějších příběhů. Těšil jsem se na něj a těšil jsem se na otázku, jestli vážně byla celá ze zlata. A myslím, že to ani vy, ani já nemůžeme nikomu potvrdit, protože to prostě nikdo pořádně neví, ale vždycky si přeju, aby byla.
1: Tak příběh je to krásný. Brčtí novináři tehdy k tomu dohledali, že mu ji daroval jeho syn.
0: Aha.
1: Takže kdo by nechtěl takového syna?
0: No, on si na takový luxus hrozně potrpěl. To nebyla jenom ta jedna zlatá pistole. To byl takový velmi extravagantní diktátor.
1: Jako měli jsme tu zvláštní exempláře a je dost možné, že pokud je o extravaganci, tak Muammar Kadáfí bude vést vždycky, protože on byl opravdu extrémně excentrický, extrémně rád se předváděl a extrémně rád dával na odiv to bohatství. Možná to souviselo s tím, že pocházel z opravdu hodně nuzných poměrů, a nebo taky prostě, protože mohl.
0: Protože mohl, no tak měl ty možnosti. Mám tady jeden příklad. V 90. mu měli brazilští plastičtí chirurgové v tripolském bunkru pomoct s omlazením. To znamená, změnili mu obličej, to je doložené.
1: Já jsem našel rozhovor s nějakým brazilským chirurgem, který tvrdí, že tu operaci prováděl. A on tvrdí, že mu nějak, nerozumím tomu moc, ale že mu nějak odsáli tuk z těla a dali mu ho do tváře.
0: Jako vyplnili.
1: No, asi, já nevím, já jsem takový procedur ještě neabsolvoval. A že jako on chtěl, aby to bylo na nějakou dobu a oni mu řekli, že to bude na kratší dobu a pak tam ten chirurg na konci si jako postěžoval, že už ho na druhou takovou operaci teda nepozvali.
0: Tak teď serióznější linka, nosíval dlouhé hedvábné pláště, pobýval v beduínských stanech na zahraničních návštěvách, ale tím myslím třeba i v Evropě, že normálně zahraniční návštěvy žili v nějaké rezidenci a on si na zahradě té rezidence postavil svůj stan a tam přijímal diplomatické návštěvy. Měli ho za strašného podivína.
1: Tak to jako měli. Já jsem našel krásnou historku. Když byl na návštěvě Itálie, to už bylo na sklonku jeho kariéry, tak si objednal u modelingové agentury 200 modelek nebo společnic, já nevím, jak to teďka nazvat. No ale už tak jako čekáte, že když si pozvete takovej ansábl, tak z toho bude asi nějaká velká party nebo něco. Ty účastnice to čekaly taky, nenechte se zmást. Muammar Kadáfí si je sezval, aby jim přednesl přednášku o superiornosti islámu jako náboženství.
0: To je krásné. Vy jste říkal, že pocházel z nuzných poměrů. Co znamená nuzné poměry v Libii?
1: No tak v tehdejší Libii to znamená, že patřil ke kmeni, který nebyl vlivný a bohatý, jeho rodiče také ne. Byl prostě z velmi chudých poměrů na tu dobu. Vlastně ho pak jako vyzdvihla ta kariéra v té armádě, protože to obecně ve všech těch zemích globálního jihu, když jste ze špatných sociálně-ekonomických poměrů, tak kariéra v armádě je jedna z vašich nejlepších možností, protože ta armáda vám dá nějaké místo ve společnosti, dá vám vzdělání a umožní vám nějaký kariérní růst a stabilitu hlavně.
0: To vyvírá všechno z toho, že se narodil teda, dejme tomu, fakticky v poušti, ve stanu, hlídával kozy, když byl malý, to znamená, že byl velmi potom ctižádostivý a docílil toho právě v té armádě, která se stala tou jeho druhou rodinou.
1: Takový začátek života má spousta lidí, ne každý se stane vlivným člověkem nebo dokonce tak vlivným, jako byl Muammar Kadáfi, ale pravděpodobně na to byste asi potřeboval nějakého psychologa spíš, to vám nedokážu říct.
0: A taky on byl účasten puče. On tak vždycky začíná, že tam nějaký puč prostě na startu musí být. To bylo v roce 69, že jo? Ano. To byl vojenský puč, ale nebyl zas tak krvavý.
1: To byl velmi specifický vojenský puč, protože král Idris tehdy se s tím nějak jako smízl, už mu bylo asi 80, vzal azyl v Egyptě a prý to bylo hodně nekrvavé, protože on Muammar Kadáfi tu kariéru udělal tím, že v armádě byl spojovací důstojník, hodně cestoval po zemi a vadily mu ty koloniální praktiky, chtěl vyhnat ty cizince z té Libie, chtěl, aby si spravovali sami nerostné bohatství a podobně, a aby jako byli nezávislí.
0: Tam byly zase Britové, Italové.
1: Britové, Italové a je tam taková, údajně jsem našel, ale ono to z dnešního pohledu zní celkem humorně. Spoiler alert, libyjská armáda tehdy fakt nebyla v dobrém stavu, neměla techniku, neměla bojové zkušenosti, no ale 2 roky předtím byla 6denní válka. A údajně toho Kadáfího a ty jemu blízké důstojníky velmi zklamalo, že Libie se nepřidala k té arabské koalici proti Izraeli a věřili tomu, že kdyby tedy Libíci se přidali, tak ten Izrael porazí. A tak i tady z té frustrace prostě udělali ten převrat, ten vzkaz zní úsměvně, ale co už tak úsměvné není, a bude to důležité pro dnešní příběh. Jedním z těch mladých důstojníků, kteří s ním dělali ten převrat, tak byl nám dnes velmi známý kalifa Haftar, což je ten současný warlord, který vlastně ovládá Libii, takže spolu začínali už s Muammarem tady.
0: Už tady.
1: On byl pouze kapitán, takže byl jako nižší vojenská šarže. A hned, jak ten převrat se povedl, tak se stal plukovníkem. Od té doby chodí takové ty vtipy, jako že chce dělat vojenský převrat, musí být plukovník nebo kapitán. A druhá věc, kterou tu Kadáfi dobře symbolizoval, musí mít fakt pěknou uniformu a ideálně sluneční brýle značky Ray-Ban.
0: Ano, on si na to prostě strašně potrpěl, kolonel, plukovník, tedy Kadáfi. On taky přišel s docela revoluční myšlenkou, jak tu zemi vést, ne? To byl jediné zřízení na světě, které fungovalo pomocí socialistické džamahirie.
1: No, já bych to fungoval dal do velkých uvozovek. Jo, protože on napsal i tu svoji zelenou knihu, ten svůj opus o tom, jakože je to nějaká kombinace všemožných ideologií a myšlenek, jako již pejsek a kočička vaří, co to vazili, dort, myslím?
0: Ano.
1: No, tak takhle...
0: Tak to je opus Magnum Kadáfiho, je zelená kniha, takhle on vařil
1: ano,
0: stát.
1: Ano, takhle on vařil stát. No, ale podstatně je, že to bylo jako na papíře zase. My jsme tady už u dílu o panu Čaučeskovi říkali, že on vládnul jako komunistický diktátor, ale měl sultanistické tendence. Tak Muammar Kadáfi také se deklarativně hlásil k východnímu bloku a jako k tady té části světa, ale to byl už čistý sultanista. To znamená, že v tom státě se všechno koncentrovalo do jeho rukou, jeho rodiny a stálo to na jeho rozhodnutí. A ono nemá moc smysl tady mapovat jeho politické reformy nebo to státní uspořádání, protože stejně to bylo každý rok jinak, každou chvíli jinak a vždycky vládnul Kadáfi.
0: Bylo to prostě podle něj,
1: tak jak
0: si on řekl. A bylo to ze
1: strany na stranu, každou dekádu jinak, jak potřeboval, ale vládl Kadáfi a tam je důležité, že údajně on dělal ten převrat a chtěl tu Libii modernizovat. Hodně to pramenilo z toho, že prý patřil k tomu kmeni Kadáfi, který nebyl z těch dvou nejvlivnějších. Takže chtěl tu kmenovou strukturu odstranit a modernizovat společnost, což se mu ale nepodařilo a nakonec vládnul jako klasický představitel kmenové společnosti.
0: A taky chtěl využít libyjskou ropu, aby sloužila obyvatelům Libie a ne, aby ji právě těžili a vyváželi ty státy třeba zejména teda do Evropy. Jenže on si to ropné bohatství v podstatě znárodnil a tím pádem znárodnění znamenalo, že šla ta ropa do jeho, respektive peníze za tu ropu do jeho kapes a on no, si to potom kupoval ty drahé věci.
1: Zase jsme, ano, zase jsme u toho jako u těch jiných levicových diktátorů. Oni na počátku rozhodně zvětšili životní úroveň lidí, kteří na tom byli špatně. To je pravda. Nějaký ten posun tam je, no ale pak už to tak moc rychle nešlo, protože přesně většina těch peněz skončila v jejich kapsách, aby si mohli platit ten velmi opulentní život. A nebo třeba zbraně, on třeba vybudoval hrozně veliké letectvo. Ze studené války mělo třeba 140 stíhaček moderních v té době. No ale už nemělo piloty. Takže on si najímal jako žoldáky, aby mu s tím lítali, a potom si najímal už i žoldáky, aby za něj bojovali, protože zase na papíře byla libýská armáda, ale tím, že tam ti lidi tak moc řešili svoji kmenovou příslušnost, tak on se na ně nemohl spolehnout. Takže krom těch lidí z toho jeho okolí a z toho jeho kmene najímal zahraniční žoldáky, aby za něj bojovali.
4: A taky ty peníze proudily na účty různých teroristických skupin a povstaleckých ve světě.
1: To byla další jeho velká kratochy, on opravdu podporoval Etu, Iru a všechny tady ty hrozné...
6: Do Baskicka, do Irska to mířilo.
1: Prostě rád bozil a chtěl bojovat proti těm kolonizátorům a západu ve své době. No.
6: Slobodanu Miloševičovi možná něco poslal, Charlesi Taylorovi do Liberie taky, co?
1: Tak když už se rozdává, tak chcete plošně. A hlavně to ale krásně ukazuje, že vlastně on byl takovým tím vzteklým psem toho východního bloku, ale vždycky jste potřebovali někoho na tu špatnou práci.
6: No a on se s nimi všemi kamarádi. To zase nejsou báchorky, které bych tady přednášel. I s Idim Aminem se kamarádil a bojoval s Egypťany i Francouzi v Čadu.
1: Tak on chtěl mít jako velký slovo na tom africkém kontinentu, že jo? Takže musel tady s těmi gaunery se scházet a bavit. Ano, a navíc on dělal ty výpady, on dělal ten, že jo, do Čadu ten výpad, ten je důležitý.
6: Ten je hrozně zajímavý hlavně.
1: No, hlavně je zajímavý v tom, že tam nějak došlo k tomu, že ta libýská jednotka byla obklíčena a zajata.

0: co se do počtu vojáků, techniky, armády, rozlohy státu, ničeho, a stejně vedl pětidenní boj ten šílenec s Egyptem. No.
1: Ten šat, mimochodem, já vás k tomu ještě na chvíli vrátím, ten je zajímavý v tom, že ten konflikt se nazývá Toyota War, protože na straně Čadu, a tak to bývá v řadě států Magrebu nebo Blízkého středního východu, že prostě ty bojovníci využívají ty pick-upy jedné značky, které ale v té době porazily ty libijské tankové prapory tanku, které byly mimo jiné z Československa.
0: Ale tak tam to hodně souvisí s tím, že ta libijská armáda sice díky Kadáfího příjmu z ropy měla ve své době moderní vybavení studenoválečné, ale neuměla to moc udržovat a neměla moc lidí. Reálně, protože tam se stávalo takové ty věci, budeme o tom asi mluvit třeba u toho Bašara Asada, že on na papíře a výplatní pásce měl obrovskou armádu, ale v praxi tam prostě většina lidí nebyla, nebo ty peníze rozkradly ty jiné důstojnice, takže prostě libijská armáda měla impozantní techniku ve skladech, ale měla permanentní podstav lidí.
1: Ta výzbroj byla, ale i z Československa.
0: Ne, to byla,
1: to samozřejmě. A to je něco, bylo. Ne, to nerozporuji, jenom se k tomu chci ještě dostat. Tam je totiž hrozně zajímavé, že i on v Československu byl,
0: dokonce dvakrát.
1: A vyjednával tady přesně o těch miliardách československých korun do tanků a zbraní a nábojů a taky do Semtexu, což prostě tyhle výbušniny, ty ho lákali, které on potom zase posílal těm teroristickým skupinám různě, aby je využívali.
0: Tanky jsme tam dováželi určitě, protože my jsme vyráběli hodně tanků na export jako československo-komunistický. Ty zbraně taky, já jsem hledal nějaké informace o té cestě a on, když tu byl, tak samozřejmě působil na zdejší soudruhu výstředně, to se není čemu divit. Když tu byl, tak on měl sebou celkem velký doprovod těch nejbližších lidí, protože on sebou třeba údajně vozil i jako lidi, u kterých se bál, že by ho mohli v době nepřítomnosti svrhnout. Mm-hmm. Tak je radši vozil sebou v letadle, aby ho nemohli svrhnout. To je docela chytrá obrana proti puči.
1: Přivezl sebou velbloudy prý, kteří tu pak skončili v různých zoologických zahradách.
0: No a ještě právě jsme ty zbraně, tak tam je jedna věc. On přijel a všem novinářům říkal, já jsem sem přijel, abych tam nakoupil zbraně. A to prý ti naši soudruzi neradě jako slyšeli, protože chtěli, aby jako to znělo, že socialistická spolupráce zemí prostě proti kapitalismu, rozvoj ekonomiky, hospodářství, a on furt, já chci ty zbraně, já přijel pro ty zbraně. A to prý nedělal úplně dobrý mediální obraz. No.
1: Ten Semtex, o tom jsme se už bavili, skutečně ho našli na palubě toho vybuchlého letadla v kufru? Tam měl být Semtex umístěný na pokyn právě libijského vůdce, které vybuchlo nad skotským městem Lockerbie.
0: Já myslím, že jsme o tom psali noviny, takže to tak asi bylo. No.
1: Jo. Což je jeden z těch teda velmi závažných útoků spolu ještě s tím letadlem, francouzským letadlem někde v Nigeru, nebo kde to bylo, tuším.
0: On toho měl víc, ale to s tím Lockerbie se cituje nejčastěji, protože to bylo obrovský a bylo to šílený teroristický čin, na kterým jsme částečně asi participovali, my tím jsme mu to prodali. No. Hmm. On se ale to... zase, my jsme to zase na obranu našich komunistů, zní to hrozně, ale se třeba říct, my jsme prodávali tu průmyslovou trhavinu, protože jsem tak se průmyslová trhavina asi na nějaký stavby, že jo, a věci. To, že to oni použili takhle, za tohle zrovna asi naši soudruzi úplně nemohli.
1: No ale musím se zeptat, on se k těm činům pak postupně přiznával.
0: On dokonce myslím, že slíbil odškodnění těm lidem, jako pozůstalým tady z toho.
1: Protože tam byly i ještě útoky na jedné z berlínských diskoték a tak dále, bylo toho skutečně víc různě po světě a do toho ještě teda patrně velké a silné perzekuce doma v Libii, ne?
0: Ano, mám tady příklad jedné takové perzekuce v roce 96. Oni zmasakrovali 1200 lidí ve vězení Abu Salim, protože se několik z nich pokusilo o spouru. Což jako je hodně velký počet jako lidí najednou. A jinak ten teror vlastně zelený, říká se tomu zelený teror, ne podle Hry o trůny, ale podle tého zelené knihy. Oni se jako nepárali s těmi politickými oponenty samozřejmě. No.
1: Přitom se, stejně jako ostatní, Kadáfi právě bál i o svůj život, nejenom o to, že by někdo mohl udělat puč a proto bral ty lidi spolu na ty zahraniční cesty, ale měl i svoji vlastní ochranku, složenou teda jenom z žen, z nějakého důvodu.
0: Což je zase hrozně smutný příběh, protože po té libijské revoluci několik z nich se svěřilo novinářů s tím, že znásilňovali a zneužívali a odebrali od rodiny v mladém věku a tak dále. To jsou takový ty mystéria, který hrozně zajímají média, ale vlastně my o tom nemáme za tolik informací. No.
1: O čem informace máme, tak to je chemický program Libie, taky ty myšlenky, že by mohli mít jadernou zbraň, toho všeho se vzdali někdy v roce 2003.
0: Pro hodně těch diktátorů bylo velké trauma sledovat v televizi, co se stalo s Saddamem Husajnem. A mimochodem údajně pro Vladimíra Putina bylo velké trauma vidět v televizi, co se stalo s Muammarem Kadáfim. Takže to vlastně zvětšovalo tu paranoju tady těch lidí a tu snahu se dohodnout a on

0: prostě asi správně vycítil, že studená válka skončila, východní blok je v rozkladu, už mu nic nepošle, a kdyby zlepšil vztahy se Západem, tak zase třeba přijdou investice a bude moct jako přežít a ten jeho režim, protože ta ekonomika mu opravdu taky moc jako nešla. A zelená kniha byla super, papír snese všechno, ale ta realita a životní podmínky většiny Libíců nebyly zdala tak dobré.
1: Trpěli?
0: Tak rozhodně trpěli ekonomicky, protože on třeba několikrát jako rozbozil malé podnikání a tady ty věci a celkově prostě tak ty lidi trpěli. V sultanistickém režimu trpíte už jen tím, že vy nevíte, co vlastně platí, jaké jsou zákony, kdy si to ten panovník rozmyslí. Vy víte, že pokud chcete být jako se mít za dobře, jak musíte poslouchat ten režim, musíte být napojení na někoho z toho režimu, fungujeme ty patrimoniální vztahy, ale jak nemáte nic vlastně garantované zákonem nebo nějakou společnou smlouvou, tak o to strašně za to můžete přijít, což je jako stresující, že jo?
1: Znáte to jeho vystoupení na valném shromáždění OSN, jak vezme do ruky tu chartu a mrskne s ní?
0: To jsem neviděl, musím si představit, že teatrální vystoupení mělo hodně.
1: On dostal 15 minut a mluvil asi hodinu a půl.
0: Tak to taky je taková krátochvíle některých těch lidí.
1: To už byl rok 2008, tak se asi snažil trošku zachránit to.
0: Tak snažil se, on chtěl mít jako dobré vztahy, že s Francií, s Itálií a podobně. A nebyl v tom jako úplně neúspěšný, ale prostě nakonec ty okolnosti dohnaly i jeho.
1: Proč přišel o moc?
0: No, protože začalo arabské jaro a když lidé viděli, že se bouzí lidé v Egyptě a ještě v okolních zemích, tak právě se začali bouzit taky, protože ten režim nějak nechytře, myslím, zatkl nějakého právníka, který právě začal upozorňovat znovu na ten masakr v té věznici. No, a ty pochopové toho Kadáfího to špatně vyhodnotili, začali do těch lidí střílet. Já hlavně tady to už je revoluce, kterou už jako pamatuju, protože už jsem sledoval televize, jsem dospělej a to bylo takový hrozně bizardní, protože já si pamatuju nějaký ten projev, který přenášela naše televize, kde sedí už ten relativně starý Kadáfí s deštníkem v tom něčem jako papamobilu a vyhrožuje, že potečou potoky krve a že to je prostě spoura nějakých těch feťáků a zahraničních agentů a on už působil strašně jako bizarně, protože prostě sešlej Kadáfí s deštníkem v papamobilu. To znělo fakt hrozně, že to začali v noci už všechno jenom, jo? To bylo fakt divný. No ale samozřejmě ten režim se rozhodl, že to potlačí extrémní silou. Předtím ještě vystoupil ten jeho syn, co nedávno byl zabit s tím, že pokud to lidi nenechají, tak poteče krev prostě v ulicích. Což teda bohužel mělo pravdu z mnoha důvodů, tam čeje do dneška, ale lidé se nenechali zastrašit. No a on rozkázal vlastně letectvu, aby začali bombardovat ty demonstranty. Což pak vedlo k té rezoluci OSN a k tomu, že Francie, Itálie, Spojené státy začaly bombardovat ty vojenské facility v té Libii a tím pádem pomohly k tomu, že ta armáda a ten organizovaný odpor se rozpadl. Já už jsem tady mluvil o tom, že vlastně ten režim často spoléhal na žoldáky, pro mě málo lidí, a oni už pro toho Kadáfího ty poslední měsíce bojovali vesměs buď žoldáci, anebo lidi z toho jeho kmene a nejbližšího okolí, protože velká část armády už dezertovala, velká část těch ostatních kmenů už ho odvrhla a najednou bojovali jako sami za sebe nebo proti němu a v neposlední řadě tam on spoléhal na nějakou tu jednu divizi nebo brigádu, kterou vedl jeden z těch jeho synů. Což je další specialita takhle těch diktátorů v těch zemích, vy, abyste se pojistili proti převratu, tak často děláte to, že oproti armádě vytvoříte nějakou milici, anebo že ty nejlepší armádě jednotky ovládá někdo z vaší rodiny. Viděli jsme to třeba i u Bašara Asada, taky jeho bratr vedl vlastně tu nejbojeschopnější divizi a tady to bylo taky, Saddam Hussein to dělal taky, no ale vlastně na konci už neměli prostě ty počty, neměli tu sílu, neměli logistiku.
1: Pak byla blokáda Sirty, jeho rodné, on se dostal do velmi bezvýchodné situace.
0: Ty poslední měsíce prostě oni už opravdu byli a jenom hráli o čas a pomoc žádná nepřišla, takže nakonec prostě zemřel s musnou smrtí. No,
1: jako, že ho dopadly právě ty skupinky lidí, které jsme slyšeli na začátku v tom příběhu.
0: Ano, oni ho dokopali vlastně a zlinčovali. No. Dopadli a zlinčovali.
1: Dopadli a zlinčovali a sebrali mu tu zlatou zbraň.
0: Ano, ale tam asi jo, no, ale tak tam podstatný je, že prostě oni ho právě asi mučili před tou smrtí a to už jako nebyl dobrý konec. Ono jako, představte si ten šok, když máte v podstatě jako stan ze zlata, největší přepych, největší luxus, pak se musíte před náletem schovat do nějaký roury, sty vás vytáhnout táhne DAF a začne vás lynčovat, jako to je dost drsná srážka s realitou.
1: Pohřbili ho na neznámém místě v poušti. Ulevilo se pak Libijcům?
0: No, bohužel neulevilo, protože v Libii chvíli potom začala občanská válka, kde jedním z těch protagonistů je právě dneska už polní maršál Haftar, který mu je teda taky 82, takže žádný mladík, ale on díky podpoře spousty zemí od Ruska po, myslím, Saudskou Arábii, tak vlastně ovládá velkou část Libie dneska, vzepřel se té vládě, kterou uznává zbytek světa. Teďka je tam myslím chvíli příměří, protože žádná z těch stran není schopná vyhrát tu občanskou válku, která byla extrémně krutá samozřejmě.
1: Jo, protože chronologicky 2011 zemře Kadáfi, nebo zabíjí, velmi pravděpodobně 2012 byly volby do přechodného parlamentu, ale v podstatě od té doby je tam válka kmenů.
0: Občanská válka. No. To je ještě taky zajímavý, protože já jsem přesně jsem se na to vzpomněl, nejenže jsem tehdy viděl v tom 2011 v české televizi ty záběry z toho projevu Kadáfiho, ale dokonce byl i rozhovor s nějakými Líbíci, kteří se chtěli vrátit do té Líbie a oni byli tehdy plni optimismu, že po Kadáfim bude všechno super, vybudují demokracii, všechno dopadne dobře. No a bohužel vidíme, že se to nepovedlo. No.
1: To znamená, aktuálně tam jsou teda soupeřící strany a mají obě dvě část území.
0: Teď tam jsou vlastně dvě sjednocené strany, každá má část území.
1: Přitom na jedné je ten Haftar a
0: na druhé je ten parlament nebo ta vláda. Měly by tam být prezidentské volby a jedna z věcí, proč se tvrdí, že zabili teďka nedávno toho jeho syna,
1: toho
0: Islama, tak bylo to, že on vlastně mohl v těch volbách kandidovat a že se báli konkurence.
1: To se stalo v únoru 2026, kdy čtveřice útočníků ho právě zabila. O tom Kadáfího rodu se totiž v Líbii nadále mluví v dobrém nebo je špatné.
0: Tak zase má nějaké množství příznivců, byť jsou dohady o tom, jestli to je reálná podpora, virtuální podpora, jak by to bylo. Tam důležité pro tu občanskou válku, což se vracíme na začátek, jak se tomu Kadáfimu nepodařilo ten stát vlastně modernizovat a vytvořit silné instituce a zůstal z toho vlastně nějaký stát na papíře, kde to ovládají,
1: pelmer, kde
0: ovládají
1: to
0: ty kmeny, tak vlastně to brání i nějaké té rychlé demokratizaci, protože se vlastně nemáte o co opřít. Vy nemáte se opřít o jaké instituce, to fungování a vytváření státu je tím o to těžší.
1: Co po něm zbylo za ty desítky let jeho diktatury? Od roku 69
0: kniha.
1: Do roku 2011.
0: Byla to zelená kniha určitě.
1: Jakože existuje pořád někde?
0: No tak
1: fyzicky?
0: Můžete si ji koupit, že jo? To se vydávalo někde, že jo? To jeho zelená kniha, ty příručky, spousta konspiračních videí o tom, jak ho odstranil Západ, protože to myslel dobře a byl tam ráj na zemi. Pak pochopitelně spousta těch lepších i horších historek, protože většinou si lidé u jména Kadáfi nespomenou na to, že někoho nechal mučit nebo zabíjet, ale přesně na to, že měl ty Amazonky, nebo
1: to
0: co všechno
1: měl
0: tu jeho ochranku, co všechno měl ze zlata. Myslím, že byl jedním z předobrazů, že jo, toho filmu Saši Barona Cohena, toho diktátora. Lidi si pamatou tady ty excentrické věci, protože je to vlastně fascinující postava, ale zase jedna věc je ta mediální fascinace a druhá pak ta realita a hlavně to, jak ten jeho život dopadal na ty běžné lidi, co v té Libii museli žít.
1: Tak a ta realita číselně, kdybychom se měli k tomu vrátit statisticky, jak to děláme u každého dílu?
0: No tak zase to jsou tisíce mrtvých, ještě více vězněných, perzekuovaných.
1: Všechno rozkazem
0: všechno
1: plukovníka Kadáfiho.
0: Pochopitelně jako jiní podobní hrdinové by určitě řekl, že rozkazy nevydal, o ničem nevěděl, ale vládl, takže měl politickou odpovědnost.
1: Dobrá. Tak jo, tak moc díky, že jsme i jemu mohli věnovat cirka 20 minut v Katech.
0: Taky děkuji.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme se dneska opět věnovali naší speciální sérii Kati. S politologem Jaroslavem Bílkem jsme mluvili o Muammaru Kadáfím. A na mě zbývá už jenom to základní shrnutí, totiž že Kadáfi vládl Líbii od roku 1969 až do své smrti v roce 2011. Všechny ostatní katy najdete v podcastových aplikacích anebo u nás na webu irozhlas.cz/Vinohradská12. Naslyšenou příště.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Kapela Linkin Park, posloucháte Radiožurnál a tuto informaci. Na libereckém Ještědu se pase stádo ovcí. 10 ovcí plemene Skude bude až do podzimu spásat trávu na sjezdovce Nová Skalka. Starat se o ně mají zaměstnanci městských lesů. Prozatím mají ovce výběh u horní stanice Lanovky, ale postupně se ohrada posune níž.
1: Může se stát, že to narazí do toho plotu, bude se to mrskat, nebo to zdrhne.
2: Upozorňuje přihlížející ředitel městských lesů Jiří Bliml. Připravené ohradě u horní stanice Lanovky Skalka právě najíždí auto s vozíkem, ve kterém už čeká stádo ovcí.
3: Ještě asi metr.
1: Ono to možná bude chvíli trvat, jo?
2: Po otevření vozíku ovce několik minut čekali uvnitř, hned jak se první z nich odvážila vykročit do ohrady, vyběhli ven i ostatní.
1: Tak, zavřeme, pustíme elektriku do ohradníku a máme hotovo.
2: Ovečky jsou v ohradě, jak je velká asi?
1: Co se pasou, tak to je 4,5 tisíce metrů teď zatím. A to je dočasný, protože pak to budeme zase přestavit zase na další plochy. A spínka budou tamhle v té ohradě, která je zabezpečena proti vlkovi.
2: Je tady vlk?
1: Za kopcem.
2: Ovce, které se tady na Ještědu pasou, jsou z plemene Skude, vysvětluje ředitel Bliml.
1: Jelikož je to malé plemeno, lehké plemeno, tak nespůsobuje nějaké sešlapávání té půdy. Nám to tady úplně vyhovuje. Je to spíše do těch hor, popřípadě do nějakých podmáčených stanovišť.
2: Na sjezdovce budou ovce do podzimu, říká ředitelský areálu ještě Radek Chalupa.
4: Na zimu se pak následně převezou do zimoviště.
2: Ovce svým spásáním nahradí mechanické sekačky.
4: Dobrá věc i s ohledem na nějakou udržitelnost a ekologii a biodiverzitu.
2: Říká Chalupa. Ještěd je podle něj jediným českým ski areálem, kde se na sjezdovce pasou ovce. Podobné případy zaregistroval pouze v Rakousku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

Michael Jackson. Hokejový Montreal Canadiens je nejúspěšnějším klubem historie NHL, ale na zisk Stanley Cupu už čeká od roku 1993. Přesto letos v kanadském městě slavili desítky tisíc fanoušků, a to i díky jedné rodačce ze Zlína. Vysvětlíme za okamžik.

0: Taylor Swift dozněla, pojďme dál. První sezónu v nejlepší lize světa zakončila hokejistka Natálie Mlýnková tím, že zvedla nad hlavu pohár pro šampionky. 25-letá rodačka ze Zlína se před startem ročníku posunula z univerzitní zámořské soutěže do profesionální ligy a týmu Montreal Victoire pomohla k prvnímu titulu v historii.
1: Neskutečně vyrovnané, každý bod, každý gól a hraje obrovskou roli a to je boj, tam opravdu každý centimetr ledu vám nikdo nedá nic zadarmo a o to víc je to krásnější.
2: Popisuje hokejistka Natálie Mlýnková, jak náročná je profesionální ženská liga, která zakončila svou třetí sezónu. A to tak, že po předchozích dvou triumfech Minnesoty se tentokrát radoval Montreal, za který zlínská rodačka hraje. Po finále s Ottawou si mockrát vyzkoušela, jaké je zvednout nad hlavu zhruba 15 kilogramů těžkou trofej pro šampionky.
1: Jsem to nečekala, že bude tak těžký a na to na ledě to bylo asi největší, to byla tak trošku největší nervozita, protože člověk opravdu neví, jestli je to těžké nebo není a hnedka to zvedá nad hlavu a ještě k tomu jede na ledě, takže taky ten první moment je trošku nervózní, hlavně aby to nespadlo a aby tam nebyl žádný trapas, ale všichni jsme to zvládli výborně.
2: Oslavy na ledě byl jen začátek. Hokejistky týmu Victoire si užili taky jízdu městem.
1: Ulice plné lidí, my jsme vlastně projížděli na dvoupatrovém autobuse jsme projížděli přes Montreal a dostali jsme se až do srdce toho Montrealu, dá se říct, a tam jsme měli udělané velké pódium a tam opravdu neskutečně moc lidí tam bylo. A autobusem jsme projížděli a za náma se začaly plnit ulice lidí. Říkali, že minimálně 20 000 lidí tam bylo.
2: Že lidé v Montrealu milují hokej, se ale podle Mlýnkové neukazuje jen v případě úspěchu. Cítila to celou sezónu přímo na stadionu.
1: Tam je 10 000 lidí, se tam vleze a každý zápas jsme měli vyprodaný. Tím hokejem v tom Montrealu opravdu žijou a jde to vidět, jde to znát a jsou hluční, je to super.
2: Při oslavách se hráčky Victoire potkali taky s mužským týmem Canadiens, který se letos dostal až do finále východní konference NHL. Výrazně k tomu pomohl český brankář Jakub Dobeš.
1: Kubu jsem bohužel nepotkala, ale promluvila jsem si trochu s Jurajem Slavkovským, tak to bylo fajn.
2: Zmínila útočnice aktuálně největší hvězdu slovenského hokeje. Česká reprezentantka ještě v zámoří zůstává a cestuje po Americe. Kromě toho ale taky řeší svou budoucnost, protože na příští sezónu zatím nemá smlouvu.
1: Řešíme to, jelikož teďka se bude rozšiřovat liga o 4 nové týmy a já zatím smlouvu na příští rok nemám a je to jeden z těch důvodů, proč ne. A uvidíme, jak to dopadne. Všechno by se mělo rozhodnout během příštích dvou týdnů, takže teďka to řešíme.
2: Říká Natálie Mlýnková a je možné, že místo najde právě v některém z nových klubů profesionální ligy, která se z 8 účastníků rozroste na 12. David Nekvinda, Radiožurnál.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou UniCredit Bank a investiční skupina Progressus.
4: Radiožurnál 19 hodin. Jsou tu zprávy a Vojtěch Tomášek.
5: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let. Na oslavy v Praze dorazily stovky lidí. Polsko nepřijme unijní pakt v plném rozsahu. Ruská tenistka Andrejová slaví titul na Roland Garros. Po nehodě se tvoří kolona na Pražském okruhu ve směru na D1 u Lohkova. A zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 26 stupňů.
6: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: Celodenní oslavy stého výročí Symfonického orchestru Českého rozhlasu právě míří do finále. V pražských Riegrových sadech čekají stovky lidí na závěrečný večerní koncert. Na místě je taky naše reportérka Tereza Cedidlová.
7: Travnatý kopec v dolní části Riegrových sadů je kompletně zaplněný piknikovými dekami a kempingovými křesílky. Děti si hrají a tančí před pódiem. Lidé se zastavují i na chodnících a poslouchají multižánrovou hudbu, která zní z jeviště, kde už za chvíli vystoupí smyčcové kovorní uskupení Epoch Quartet. Ten zájem o dnešní program je opravdu velký. Další diváci stále přichází, i když si už nemají kam sednout. Ta hlavní část oslav přitom začne až ve 20 hodin, kdy na pódiu vystoupí samotný oslavenec, tedy Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Koncert bude živě vysílat také Český rozhlas Vltava a k vidění bude i na rozhlasovém YouTube kanále. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
5: Okresní soud v Sokolově poslal do vazby ženu podezřelou z vraždy v Kinšperku nad Ohří. Kriminalisté případ řeší od středečního večera, kdy na zahradě jednoho z domů našli část lidského těla. Pokračuje policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
8: 35-letá žena, která byla v pátek obviněna ze spáchání zvlášť závažného činu vraždy, byla dnes rozhodnutí soudu vzata do vazby. Policisté ji následně eskortovali do věznice. V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
5: Polsko nebude v plném rozsahu uplatňovat migrační a azylový pakt Evropské unie, aby neohrozilo svou národní bezpečnost. Agentuře PAP to řekl náměstek ministra vnitra Maciej Duščik. Unijní dohoda začne platit v pátek a Polsko si stejně jako Česko zajistilo výjimku z povinného principu solidarity. Nebude tak muset přijímat žadatele o azyl z jiných zemí. Polská vláda ale nechce zavádět ani jiné části migračního paktu, jako je třeba povinnost budovat přijímací centra anebo zdravotnická zařízení pro migranty. Ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. V Československém rozhlase působil od 50. let minulého století, nejdřív jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během Pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Po sametové revoluci se Karel Tejkal vrátil, dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Po zprávách na Radiožurnálu zařadíme jeden z posledních rozhovorů s Karlem Tejkalem. Do Bochova na Karlovarsku začnou po 30 letech znovu jezdit pravidelné vlaky. O víkendech a svátcích tam budou až do konce září zajíždět turistické spoje z Rakovníka. Na trati doteď jezdila nákladní doprava, říká mluvčí zprávy železnic David Kabele.
9: Ročně trať využila řádově stovka nákladních vlaků, převážně se dřevem. Trať proto procházela standardní údržbou, včetně pravidelných prohlídek a měření. Žádné opravy kvůli zavedení pravidelných spojů proto nebyly potřeba.
10: Sport.
0: 19-letá ruská tenistka Mira Andrejevová slaví svůj premiérový grandslamový titul v kariéře. Ve finále Roland Garros porazila Polku Maju Chvaliňskou 2-0 na sety. O titul v mužské dvouhře si zítra v Paříži zahrají Ital Koboli a semifinálový přemožitel Jakuba Menšíka Němec Zverev. A kvalifikaci na velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl lídr mistrovství světa Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Hlavní závod začne v Monte Carlu zítra v 15 hodin.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a nehoda na pražském okruhu u Lochkova. Na dálnici D1 z Brna na Prahu kus za Ostrovačicemi pozorně na kilometru 170,5 ve stoupacím pruhu stojí porouchané auto, už je před ním policejní hlídka. V Otrokovicích na průjezdu městem po staré silnici 55 komplikace na třídě Osvobození u Kauflandu. Autobus srazil chopce, záchranáři na místě. Policie hlásí zastavený provoz, vyhnout se dá buď objízdnou ulicí kolem čističky nebo po dálnici. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 opatrně dojíždějte do kolony u sjezdu na Barandov na 16. kilometru. Popojíždí se něco přes 5 minut k exitu 15 Lochkov. Těsně před ním je po srážce dvou kamionů provoz stažený do levého pruhu. V Praze v Bělohorské do centra čekejte kolonu pod Vypichem, zdržení kolem 5 minut před nehodou v křižovatce Patočkova Bělohorská u Kláštera. A z jihu Čech hlásíte první bouřky z Vimperska a Prachatická, třeba na silnici z Prachatic na Husinec a Vlachovo Březí. Silné srážky a je i špatně vidět, myslete na dostatečné svícení.
11: Přívalový dešť, neberou to ani na dvojku stěrače, doporučuji řidičům rozsvítit.
10: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. K ránu se můžou tvořit mlhy. Zítra pak bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy. Dále s vámi víkendový radiožurnál, slovo má Michaela van Erne.
4: S hlubokou lítostí zopakuji, že ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století, nejdřív jako sportovní redaktor, poté v roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Mimořádně teď zařazujeme jeden z posledních rozhovorů pana Karla Tejkala staršího, kdy byl v roce 2022 společně se svým synem Karlem Tejkalem mladším hostem pořadu Kateřiny Neumannové na radiožurnálu Sport.
12: Legenda Českého rozhlasu, rozhlasový novinář a publicista pan Karel Tejkal a jeho syn, také Karel Tejkal mladší, kterého můžete znát jako tiskového mluvčího našich sportovních hvězd a velkých sportovních akcí. Děkuji vám, pánové, oba, že jste se mnou na radiožurnálu Sport.
13: Je mi potěšením vrátit se po letech.
14: Sportu zdár a díky za pozvání.
12: Aby jsme v tom posluchačům udělali pořádek, tak pane Tejkalo, vám s dovolením budu vykat a protože s Karlem mě pojí mnohaleté přátelství, tak Karel Tejkal mladší bude pro mě Karel. Když jsme u těch jmen, dělalo vám to někdy v životě problém? Myslím to, že se jmenujete stejně a pracovali jste v určitou dobu ve stejném oboru?
13: Tak mně tolik ne, spíš Kájovi, tedy synovi, ale mně potom vadilo, když třeba v tisku se musel uvádět Karel Tejkal sen, jako senior. Já jsem to četl senil a neměl jsem to rád.
12: No a to ty, Kájo, jak jsi bojoval se stejným jménem, jako má taťka?
14: Tak to jméno byla značka, tak pro mě to byla spíš čest, nebo určitě čest, a já jsem vždycky byl Karel Tejkal junior. Ještě když teď třeba jsme někdy na půdě rozhlasu, tak je to pěkné v 50 letech být juniorem.
12: Pane Tejkale, vy máte krásných 85 let, vypadáte báječně.
13: Děkuji.
12: S jakými pocity vstupujete do budovy Českého rozhlasu, kde jste prožil velký kus života a teď jste tady dnes v roli hosta? Jaké to je?
13: Já to řeknu nespisovně, já jsem vykulenej a mě kdybyste vypustili teď z tohoto studia a neřekli kudy kam, tak tady umřu, protože odtud bych se už nedokázal vymotat. Viděl jsem newsroom, viděl jsem sportovní redaktory ve studiu připravení vysílat. No to je neuvěřitelná změna, takže připadám si jako Alenka v říši divů.
12: Závidíte jim?
13: Závidím, protože to je úplně jiná práce, než jak jsme pracovali my. Já jsem tam kolegům před chvíli říkal, no pamatujete magnetofon na kliku, to byl majhák, ten se musel natočit klikou, tam bylo péro a 8 minut to nahrávalo a kdo nenatáhl včas, on tak nedotočil.
12: Vy jste v rozhlase zažil období normalizace, okupace, pak jste pracoval v Československém svazu tělesné výchovy, ale řekněte mi, jak ve vaší době člověk dostal první rozhlasovou příležitost vysílat.
13: To bylo úžasné. Zavinil to Karel Malina, starý dobrák. Já jsem byl vyslán nebo pozván do rozhlasu jako elef, jako student filozofické fakulty a ve sportovní redakci si z toho nedělali žádné vrázky, hele mladej, no co? Jo, chlapci netušili, že přišel budoucí kolega a šéf pozdější, ale byli ke mně hodní. A Karel druhý den mi říkal, hele Karličku, nechtěl bys tohle přečíst? Já jsem říkal, no já jsem to napsal, přečetl jsem to po sobě několikrát. No já myslím ve studiu, že bys to přečetl na mikrofon. Já jsem říkal, pane Malino, já jsem v životě v rádiu do ničeho nemluvil. Já jsem tady poprvé, jsem tu druhý den. Karličku, to bude dobré. No tak jsem to přečetl, tak jak elef, začátečník, hloupý umí. A běhal šéfredaktor po chodbě a řval, který vůl pustil toho vola k mikrofonu. Tak mě to museli naučit.
12: Karle, teď tedy Karle mladší. Pamatuješ si, kdy zhruba, v jakém věku tě napadlo, že by svět médií mohl být zajímavý i pro tebe?
14: No, mě to napadlo jako malého chlapce, protože jsem to měl kolem sebe, měl jsem to doma, byť táta, když já jsem byl malý chlapec a byla to ta zmíněná normalizace, v rozhlase nepracoval, tak stále byl duchem rozhlasák nebo novinách, takže komentoval to, jak se v rádiu komentovalo, hodnotil, probírali jsme svět sportu a já jsem vlastně od malička chtěl být ve světě sportu, ale táta mi to rozmlouval a říkal mi, drž se něčeho, nevím, jestli si říkal pořádného nebo opravdového.
13: Já jsem ti rozmlouval za normalizace novinařinu. To byla špinavá práce. A říkal jsem, tak jdi třeba na dopravní průmyslovku, tam tě i s mým kádrovým původem vezmu a pak jdi na techniku.
14: A vlaky budou jezdit za jakéhokoliv režimu. Tak, pak jsem šel na techniku, z té jsem zběhl a já jsem vystudoval ekonomii, já jsem vzděláním ekonom. Asi to tak mělo být, když jsem to měl stále jako malý kluk kolem sebe. Šťastným řízením osudu jsem se cestou přes dvě banky a díky spolupráci teď vlastně taky s kolegyní, s Bárou Tachecí, dostal zase zpátky oklikou do světa sportu, byť už ne jako novinář, to jsem si jako student přivydělával aktivní sportovní novinařinu, ale byl jsem na té, nechci říct druhé straně barikády, ale druhé straně toho stolu, když se člověk setká s novinářem.
12: Pane Tejkale, když Karel, váš syn, chodil do školy a vy jste byl vlastně člověk, který se živil mluveným slovem, byla u vás čeština třeba důležitější nebo výsledky ve škole než třeba biologie?
13: To je důležité i teď u vnuček. Mě to zajímá, mě to dráždí, když někdo przní češtinu, stává se to často. Já musím říct, a teď nechci točit na někoho, ale v rádiu je to lepší než v tom jiném sdělovacím prostředku. A já jsem byl dost háklivý, protože nás učil češtině pan profesor Jílek, napsal krásnou knihu Čeština je jazyk vtipný. A to byl člověk, který za války dělal odboj tak, že jezdil po českých městech a vesnicích a po hospodách vyprávěl lidem, co to je čeština, jak je krásná, jakou má minulost. A já jsem si schválně pak našel jízdní řády té doby. No to je neuvěřitelné. On strávil den ve vlaku, dojel někam, tam vyprávěl o češtině, sedl do vlaku a jel domů. To byl úžasný odboj. Takže od té doby já miluji češtinu.
14: A já jsem pochopitelně poslouchal, jak může mít můj syn trojku z diktátu a takže čeština byl předmět, na který byl kladen důraz.
12: Byl pro tebe, Karle, táta inspirací přece jenom v období puberty se mladí lidé většinou vyhraňují proti svým rodičům, chtějí jít třeba jinou cestou. Jak jste to měli vy?
13: Tak to jsem zvědavý.
14: No tak já myslím, že něco povíš, když si tak významně zvedl prst, ale nemyslím si, že by období puberty bylo nějaké divoké. Díky sportu, ke kterému mě táta přivedl, jsem byl od mládí orientačním běžcem. Sport, který na Zbraslavi objevil, založil, vedl, takže jsme neměli čas na pubertu. Když jsme si zašli na pivo, tak ty to jistě znáš, tak muselo se další den trénovat, ale na nějaké velké mejdany nebyla nikdy nálada, ale že bych se nějak vyhraňoval nebo že bych se stavěl na nějaký odboj, to ne. A když pak už jsem se začal neživit, ale když jsem si začal přivydělávat novinařinou na vysoké škole, chodil jsem na různé brigády, služby do stadionu tehdejšího, na služby jsem do československého, ještě tehdy já pamatuju Československý rozhlas, tak už jsem chodil pro radu.
12: Pánové, vy jste každý ve své době se setkával, nebo setkáváte s velkými hvězdami nejenom českého sportu, ale i světového sportu, které zavítají na závody, na akce v České republice. Pane Tejkal, na koho vy vzpomínáte nejvíc?
13: Nemohu odpovědět jinak a budu tak odpovídat vždycky Dana a Emil. To byli úžasní lidé a začalo to tak, že když se stali slavnými a vyšla první knížka Františka Kožíka Vítězství vůle o Zátopkovi, to bylo jenom po londýnské olympiádě, tak jedna zlatá, jedna stříbrná, a já jsem chtěl autogram a tenkrát byli každou středu na Strahově atletické závody a já tam chodil s tou knížkou, já jsem se tak styděl a ostýchal a bál jsem se jít za tím Emilem, že jsem nakonec: paní Zátopková, dobrý den, prosím vás, mohla byste se mi podepsat? Takže ten podpis tuškou v té knížce mám. A nenapadlo mě, že ten oblouk se uzavře, když Dana už byla nemocná a občas zavolala: Karle, děláš něco nebo se flákáš? To je cesta do pekla. Takže stali jsme se, já to s pýchou řeknu, přáteli.
12: Zátopkové nedávno oslavili nedožitých 100 let. Když si na ně vzpomenete jako na ty, s kterými jste dělal rozhovory, kdo byl jednodušší na to udělat s ním rozhovor?
13: Oba byli na tom stejně. Dana to víc promýšlela, kdežto Emil to ze sebe doslova sypal. Já si pamatuju, když měli výročí zlaté svatby, tak rozhlas pro ně uspořádal speciální vysílání tobogánu. A tam byl Emil s Danou a Emil už byl dost nemocný, hodně nemocný. A teď jsme si tam sedli a Dana říkala: já mám strach, on nepromluví. Tomáš Sláma tenkrát to uváděl, on ho osloví a on neodpoví. Nebo tak jsme byli připraveni, že to za toho Emila řekneme. Neuvěřitelné. A pane Zátopku, tenkrát ta svatba, jak to bylo s těmi koláči? Emil se probudil, nádherně odvyprávil, jak estrádní umělec, jak pekl koláč a pak je vozil na tom kole a ten tác držel takhle nad hlavou. Dovyprávil a zase skoro usnul. Takže Emil už to měl našprtané. A já, když jsme někdy jezdili na besedy, tak už jsem takhle si povídal s ním, protože třeba vyprávění o tom, jak vyhrál maraton v Helsinkách, to bych uměl teď taky ještě kompletně odvyprávit za něj.
12: Karle, ty pracuješ a mediálně zastupuješ mnoho hvězd českého sportu, za všechny lze jmenovat Petru Kvitovou, Lukáše Krpálka. Je to práce snů?
14: Je to práce snů. Pro někoho, kdo má rád sport, kdo má rád sportovní dění, tak je to bez pochyby práce snů. Já jsem měl to štěstí, že za uplynulých 20 let, kdy jsem tedy zběhl od ekonomie a od bankovnictví ke sportu. Jsem byl u tak skvělých událostí jako vítězství v Davis Cupu, vyhrané Fed Cupy a měl jsem tu čest, jako jiné slovo se asi nehodí, spolupracovat nebo pracovat s Romanem Šebrlem, s Honzou Železným. Pak mi Honza Železný zavolá a zeptá se mě, jestli bych mu nešel za svědka na svatbu. To jsou momenty, které pro někoho, jak už jsem říkal, kdo má rád sport, jsou k nezaplacení. Být u toho, já někdy s Otypou říkám, že je nádhera být u něčeho a dostat zaplaceno za to, u čeho by jiní chtěli být a platili by za to bez ohledu na cenu. Takže je to skvělé být na akcích a nejen dělat tiskové konference, ale potom chodit noční Ostravou s Ivanem Lendlem. Skončila beseda v jeho vítkovickém nebo ostravském tenisovém klubu a on mi říká, co budeš dělat teďko? Já říkám, nevím, pojedeme na hotel, pojď se projít. A vzal mě, jakhle jsme chodili Ostravou a říkal, víš to okno? Tam jsme bydleli. Tady jsme chodili hrát tenis a fotbal. A takhle jsem chodil hodinu s Ivanem Lendlem po Ostravě. U toho, kdyby tehdy byla televize, tak je to naprosto skvělý dokument o Ivanu Lendlovi. A Roman Šebrle mi čas od času zavolá dodnes, zejména když o něm občas píše něco v novinách.
12: Vím, že omluvíš, Karle, ale na takovouto pozici neexistují výběrová řízení. To jsou prostě místa, která přijdou asi jako jednou za život. Dokážeš ve svém pracovním i vlastně běžném lidském životě identifikovat moment, kde jsi se dostal na tu kolej, která tě dovedla k práci s těmito lidmi?
14: Bez pochyby to muselo být v okamžiku, kdy jsem se rozhodl, že skončím v bankovnictví. Začal jsem spolupracovat a později jsem se stal i podílníkem jedné malé PR agentury, která v tu dobu dostala nabídku, zda by nechtěla pracovat pro v tu dobu vznikající neznámou agenturu, která se jmenovala Česká sportovní. A myslím si, že my jsme byli průkopníci, já jsem byl jeden z prvních lidí, který to, jak se říká, profesionální PR, ten obor, že už jsem to zažil někde jinde, přinesl do sportu. Do té doby to bylo, vlastně ty si v té době už byla skvělá sportovkyně, tak to víš, spíše takové jako nahodilé, že tiskové mluvčí nebo toho, kdo zastupoval sportovce, dělal tu trenér, tu manažér, tu někdo, kdo pracoval současně i v novinách. A já jsem byl jeden z prvních, kdo to v České republice posunul a stal jsem se profesionálním zástupcem sportovních událostí, sportovních týmů, agentur a sportovců.
12: Pane Tejkale, jak je těžké zůstat profesionálem v novinařině, když jste třeba byl takovým fanouškem Zátopků? Může člověk být zároveň fanoušek a dobrý novinář?
13: Musí být fanoušek. My jsme to všichni zatloukali ve sportovní redakci, kdo komu fandí. Ale bez toho fandění

0: S Danou jsem tančil a mě u Zátopků měl rád jejich pes Kuba, protože oni si vzali někde nějakého nalezence, přivezli si ho z Hradišťa, jak říkala Dana, a bydlel u nich. A já tam přišel poprvé po té, co si přivedli pejska, protože jsem také měl psa doma, Pepíčka, tak je, hele, bocha, neblázi, on tě rafne. Nerafnul. Takže byl jsem psí král i u Zátopků. A víte, to je odvěké kouzlo sportu. Ta kniha existuje s tímto názvem, paní doktorka Olivová ji napsala, je to o dějinách sportu. Já tvrdím, že taková ta přátelství, ta pevná, jak o tom mluvil syn před chvílí, i to moje se Zátopkovými a dalšími, mohou vznikat především na půdě sportu. Já si nejsem jist, jestli to může vznikat jinde, ale jsem přesvědčen, že ve sportu určitě ano.
1: Vy jste dělal reportáže nejenom ze sportovních akcí, ze sportovní oblasti, ale jak jste na tom byl vy se sportováním? Přece jenom mluvit o sportu a zkusit se ho na vlastní kůži je někdy trošku rozdíl.
0: Není to rozdíl a bez jednoho by nešlo dělat možná to druhé. Hlavně by nešlo dělat toho novináře bez aktivního sportování. Nebylo to nikdy na nějaké vysoké úrovni. Ale pro nás kluky z Bubenče, kteří bydeli blízko Matějské pouti, začínal každý rok 24. února, kdy začínala Matějská, a my jsme na vedlejší louce hráli fotbal. To jsme si přinesli balón a každého 24. na svatého Matěje jsme si zahráli fotbal.
1: Takže hry.
0: Potom mě velmi lákala, a to byla vina Zátopků, atletika. A já jsem se pokoušel stát se frekventantem sportovní školy mládeže ve Stromovce, tu vedl Otakar Jandera, to je slavné jméno z naší atletiky, atlet a později trenér. A já jsem udělal přijímací zkoušky do té školy v 50. letech, takže jsem byl pod čarou jeden z prvních a mohl jsem chodit na tréninky, ale neměl jsem speciální vedení trenérské. A moje drzost byla nezměrná. Já, abych mohl trénovat i ve všední dny na tom stadionu, dnes je to Olymp, tak jsem šel na vedení Rudé hvězdy. Ta drzost v té době, v 50. letech, vědět to rodiče, tak mi dali pohlavek. Šel jsem na ministerstvo vnitra na vedení Rudé hvězdy za panem Písaříkem. Řekl jsem mu, soudruhu Písaříku, že bych chtěl potvrzení, že smím chodit ve volném čase na hřiště Rudé hvězdy do Stromovky trénovat. A on byl zaskočen tou mojí urputostí, tak mi to dovolil. A potom na stará kolena, když už teda tého aktivního sportu nebylo možno provozovat příliš, jsem se zakoukal do orientačního běhu, to je úžasný sport, v lese, v přírodě, a při tom sportu pracuje hlava i nohy a celé tělo. Dostal jsem se trenérem, dokonce trenérem druhé třídy, měli jsme obrovský oddíl, a to bylo náplní života, krásnou náplní života v té normalizaci, kdy na mě ta husákovština vlastně nedoléhala.
1: No, na to jsem se právě chtěla zeptat. My jsme na půdě sportovního rádia, ale vy jste byl významný redaktor i v oblasti vlastně té politické reportáže nebo v politickém dění. Který z těch světů vám byl bližší? Dělat okolo politiky nebo okolo sportu?
0: Můžu se přiznat, na půdě sportovní redakce, ta
1: Můžete?
0: Politika. Ale v té době to byla politika tak špinavá, že jsem miloval ten sport. Já ho měl rád, to nebyla přetvářka. A když přišel 68., tak mě to samozřejmě nedalo. Takže prvomajovou reportáž jsme dělali nádhernou, svobodnou, volnou. Hele, legionáři, rozeznáme je. Takhle jsme se tam hecovali s Honzou Petránkem a dalšími. No a pak přijeli tanky. A co udělá rozhlasák? Jde do práce. Tak jsem šel 21. srpna ráno do práce. No, vrátil jsem se asi za 14 dní a vysílali jsme a sportáci u toho byli. Já jsem si uvědomil, když jsem vysílal třeba reportáž z příletu Čaušeska, tenkrát šéfa Rumunska, který byl zastáncem Československa a on se vyhraňoval proti Moskvě, proti Brežněvovi. Tak jsem dostal za úkol vysílat reportáž z příletu. To začínalo ve chvíli, kdy nad Kladnem se objevila tečka, to bylo to letadlo, a končila

0: Když odejela poslední 603 z letiště, trvalo to 2,5 hodiny. Když si to představíte, tak to je neuvěřitelný výkon.
1: To je sportovní výkon sám o sobě.
0: Sám o sobě. A já jsem si řekl, chlapče, to je historie. Protože Josef Laufer, náš guru a patron rozhlasových sportovních reportérů, 28. října 1936 vysílal z Wilsonova nádraží příjezd rumunského krále. Takže ty dva Rumuny jsme měli každý na svém pracovišti, každý jindy, jinak, ale ty sportáci dokázali asi i tohle.
1: Karle, o tobě vím velmi dobře, že seš na tom se sportem výborně. Orientační běh.
2: Od olympijské vítězky to těší.
1: Tak jak, jaký další sporty, o kterých nevím?
2: Tak když už i ty registruješ lyžařské eskapády, ale to je jedna z věcí, ze kterou se na mě tady táta podepsal, lyžařská padesátka. Oni, a pokud si pamatuju, to bylo v 70. letech.
0: Od druhého ročníku jsem tam jezdil a vysílal lyžařskou padesátku v naprosto primitivních technických podmínkách. Žádné krátkovlnky, žádné helikoptery. Natočit na nagru, na magnetofon dojet na poštu.
1: A jak jste věděl, co se na trati děje, když závodníci odjeli někam do lesu? O čem jste mluvil v době, kdy oni zmizeli?
0: A tak zaprvé nás tam občas vzali na skutru. Za druhé, my jsme tam byli hned na startu. My jsme byli váženými hosty rádio tenkrát. Televize to nevysílalo, to nešlo, ty přímé přenosy. Takže jsme byli na startu. Zatímco oni vyběhli, startovalo se nahoře na hrabětické louce a rvali se do toho trichtýře pod Královkou, tak my jsme na tu Královku šli, tam jsme dostali grog, gulášovku a jeli jsme dolů k cíli, pak skútrem jsme se projeli po trati a pak jsme zase byli dole v cíli, natáčeli jsme rozhovory s účastníky, vítězi a tak dále. Bylo to nádherné, mě to fascinovalo a možná jsem tím kluka nakazil.
2: No jsi mě nakazil, akorát já to nežděl na tom skutru a nepiju ten grog. Já jsem jako malý chlapec, nevím, kolik mi bylo let, 5, se šel podívat na start, nestíhali jsme to, protože ze spoda s maminkou jsme šli do kopce ze ségrou sánky a viděli jsme tu startující masu, to bylo to období, kdy to běhalo 5, 6, 7, 8 tisíc závodníků z Hrabětické louky. A přijížděli tu silnici, kdo to zná, mezi Královkou a dozadu Severákem. A těch 7 tisíc lidí přebíhalo tu silnici a do dneška vidím ten šílený rachot, tam praskaly hůlky, lyže, jak se to valí. Nevím, proč mě to nevyděsilo, já jsem si tehdy řekl, to bych chtěl někdy, až budu velký běžet.
1: A kolik jich máš na svém kotě?
2: No mám jich 26.
1: To je krásný výkon, ale pojďme k současnosti. Ty jezdíš hodně často s tenistami. Byl jsi u mnoha Fed Cupových výsledků, které prostě jsme z ní měli všichni velkou radost. Vezmeš do ruky třeba tenisovou raketu, když se někde na lavičce dívá Petra Kvitová, Kája Plíšková, případně Katka Siňaková?
2: Tak já si z toho dělám legraci, když já vemu do ruky tenisovou raketu, tak to se říká, že už musí být jako hodně zle a velké smutno, že se chystá speciální animační vložka. Já dokonce za svou přednost považuji, že jsem nikdy tenis nehrál, tenis neumím a prakticky neumím jako to trefit. Což je ta výhoda mě, když spolupracuji s těmi skvělými sportovci, jako je tenisty, jako je Petra Kvitová, dělal jsem s Davis Cupem, s Tomášem Berdychem, s Radkem Štěpánkem, že já jsem tam kvůli něčemu jinému, než abych se jich ptal, proč to nehráli do forehandů, proč to tentokrát neskracovali a neradím jim, proč má tento dneska tak špatný druhý servis. Díky tomu si troufnu říct, že za těch 22 let, co dělám i s tenisty, snad jsem nikdy neměl s nikým konflikt, natož kvůli tomu, že bychom se nedohodli, jak to měli hrát a jak to nehráli. A já si pamatuju, nebudu toho kolegu jmenovat, byl to první Davis Cup, finále tady v Praze, O2 Arena, první den, Tomáš Berdych A jeden z kolegů začal s Tomášem ten rozhovor poté, co prohrál ten první zápas, vést ve stylu, jako jestli teda nebyla chyba, že mu to neskracoval a jestli víc ten backend, tak jak jsem tady zmiňoval, a on ho chvíli poslouchal, asi po třetí otázce mu říkal, člověče, vy máte sebevědomí, nechcete dohrát místo mě, takhle tam hodil raketu a odešel.
0: Tak na to musím navázat, protože já jako otec a trenér jsem měl se synem jediný velký sportovní konflikt. Jeli jsme z nějakých závodů a já mu v autobuse vytýkal chybu na trati, že tady to měl oběhnout a ne jít do toho kopce. A byl nerodnej chlapec a pravil, hele, tak si to běhej sám.
1: Co by mělo zůstat základem dobré novinářské práce, ať už to bylo v době, kdy vy jste byl aktivní, anebo v současné době?
0: Musí zůstat u toho sportovního novináře láska k tomu sportu a musí to dělat poctivě a musí tomu věřit, že to je v té chvíli jeho poslání. Já si myslím, že to je, já co sleduji, tak sportovní dění a rozhlasové sportovní vysílání, tak si myslím, že to tam je. Já si totiž pamatuju, že ti sportovní novináři, speciálně rozhlasoví reportéři, považovali za vyznamenání a vážili si toho, když mohli přijít do kabiny a ta kabina řekla, hele, Standa přišel. To bylo pozice Standy Sigmunda mezi hokejisty. Já jsem takhle chodil mezi orientační běžce nebo mezi veslaře, takže já jsem přišel na Veslařský ostrov, vaše Kozák, hele, už je tady rádio, Karle, pojď na panáka. Jo, tak takhle ten vztah si člověk musí budovat. Alež Procházka, ten byl hokejisty milován jako rozhlasový reportér a patřil mezi rozhlasové sportovní legendy a patří tedy. Takže ano, láska, ale musím si tam vybudovat autoritu. Pokud na mě poznají, že jenom kecám s prominutím a moc tomu nerozumím, tak se mnou nikdo nebaví a to zase sportovci umějí dát, ale velmi okatě najel.
1: Karle, v současné době je pro novináře obrovský tlak na čas. Všichni mají určených svých pár sekund, kdy si mohou vyspovídat velkou sportovní hvězdu. Není to někdy na úkor kvality? Nebo jak ty vnímáš právě posun v době od éry tvého tatínka do současné doby, kdy je všechno pod daleko větším tlakem?
2: Ten posun je naprosto zásadní. Díky internetu, díky mobilním technologiím se všechno zrychlilo prakticky do online světa. Já jsem tady zmiňoval víkendové služby, kdy jsem v sobotu přišel ve 12 hodin do rozhlasu, vzal jsem zprávu ČTK, sedl jsem k psacímu stroji a teď mluvím o době před 20 lety, to není úplně žádný pravěk. Napsal jsem na psacím stroji v nočních zápasech NHL, New York porazil Pittsburgh 2-1, dal jsem to hlasateli, tento ve 13.00 četl a toto byla první možnost, jak se v Česku mohli lidé před 20 lety dozvědět, jak v noci hráli hokej, jak v noci hráli, jaké byly noční výsledky NHL. To nebyl teletext, natož internet. Dnes na mobilu, když si to nastavíte, pípnou a dají informaci o každé střele, o každém střídání. A tak to je hokej, vlastně v každém sportu prakticky všechno je online a úplně stejně pak je online i to očekávání těch informací po závodě, po zápase. To je jedna věc, kdy to je ještě na těch novinářích a pak naprosto zásadní systémová změna, pokud jde o informování fanoušků, je svět sociálních sítí, kdy se těmi novináři nebo těmi zprostředkovateli stávají sami sportovci, případně jejich spolupracovníci agentury, to už je jedno, ale kteří sami distribuují ty informace o tom týmu, o tom zápase, o tom dění. A zase nemluvím o žádném pravěku, já jsem založil jeden z prvních facebookových profilů před 12-13 lety český Davis Cupový tým, kdy tehdy v naprosto amatérských, řekl bych skoro směšných podmínkách z telefonu Nokia jsem budoval facebookový profil a to bylo, když se hrálo v finále v Barceloně. 2 roky poté, nebo 3 roky poté jsme hráli v finále v Bělehradě a vždycky předtím si mě novináři ptali, budeš to tam zase dávat? Já říkám, jo, jeli jsme do Chile, to je fajn, my to z toho budeme upisovat. A když jsme byli v Bělehradě na finále, tak za mnou přišla delegace sportovních novinářů a říkali, hele, brzdi trošku s tím Facebookem. Co je proč? Jako, no nám nadávají v redakcích, že tady jsme na služební cestě, jsme tady jako pracovně a máme toho daleko míň a daleko méně zajímavého než ty, který si v tý šatně chodí s nima na večeři a snídáš s nima. Takže bylo i nutné a je nutné a bude nutné najít rovnováhu mezi tím, co bude na sociálních sítích a vedle toho najít roli těch novinářů, protože oni pochopitelně budou zprostředkovávat veřejnosti ten jiný, nezaujatý, nekritický pohled. Ty se nadechuješ?
0: Nadechuju, protože Katka zvolila výtečné téma, totiž tam patří ještě slovo odpovědnost. Já, když jsem vysílal hokej, začínal jsem, takže mým šéfem hokejovým byl Stanislav Sigmund, v té době uznávaná naprostá jednička. Já jsem hlásil z Litvinova velice často, protože tam bylo dobré kluziště a kabina přímo nad ledem, takže já jsem všechny hráče krásně poznal. A Standa říkal, prosím tě, ty se z toho Hlinky poděláš, no tak nějaké Hlinka tam začíná, no tak co má být. A hlavně, ty je nekritizuješ. Já jsem říkal, Stando, já je nemůžu kritizovat, já můžu říct, popsat, jak v tu chvíli hrál, ale já nevím, jestli ho bolela hlava, pohádal se s manželkou, má nemocné dítě, já řeknu, hrál špatně a ve škole se budou dětem posmívat, hele, v rádiu říkali, že táta hraje blbě, takže ne, já to budu hodnotit až poté, já se musím zajít do kabiny, musím se s nimi pobavit, musím se o tom něco dozvědět a pak ten svůj vizuální dojem můžu kombinovat s tím, co se od nich dozvím. Čili odpovědnost, nestřílet od boku, nebejte ten nejchytřejší na světě.
2: To se Katka týko tak jako s povzdechem usmála, to se ten svět změnil trošku, co? Ty jsi to zažila sama.
1: Ty změny jsou samozřejmě obrovské. Panové, řekněte mi, potkali vy jste se pracovně někdy na stejné půdě? Měl jste někdy tady mladýho pod sebou v práci třeba, pane říkal?
2: Ne. Dokonce ne. Já si pamatuju, že podmínka táty, abych mohl chodit na služby a dělat režie, já jsem tady dělal asi 20 let režie s mikrofonem za fotbalem, s mikrofonem za hokejem, s mikrofonem za sportem a táta řekl, dokud já budu vedoucí sportu, tak nechci, aby si sem chodil, aby kdokoliv měl možnost říkat, mladý tady má protekci, tak teprve, když odešel dělat šéfredaktora Radiožurnálu, tak já jsem začal chodit a zahájil jsem tady svoji 20-letou éru režii, ale možná taky děkujeme, pokud je o studio, rozhlasové studio, tak v něm dneska sedíme vedle sebe takhle poprvé v životě.
0: Zcela určitě poprvé, protože my jsme skutečně ten nepotismus nepěstovali. My jsme jenom bylo víc takových dvojic. Sanda Sigmund má syna, který byl a je vynikající sportovní reportér, do dneška vysílá. Ale dokud byl Standa v rádiu, tak mladý Standa si tam ani neškrtl. Karel Malina, syna Karla, my všichni jsme se pojmenovali, nebo pojmenovali jsme syny po sobě. Takže taky ne. Má to něco do sebe, protože pak budou říkat, hele, to je ten druhej, to je ten vodněj, to je ten mladej. Ne. Každý si tu pozici musí budovat sám.
1: Pane Tejkale, Karle, moc vám děkuji za krásný společný čas. Děkuji, že jste byli mými hosty na Radiožurnálu Sport.
0: Děkujeme, já jsem rád, že jsem se mohl vrátit do rádia a znovu prožít to štěstí sedět u mikrofonu a mluvit do něj.
3: To byla vzpomínka z roku 2022 na legendárního rozhlasového sportovního novináře a publicistu Karla Tejkala, který zemřel ve věku 88 let.

0: Arménii čekají zítra parlamentní volby, ty rozhodnou, zda bude pokračovat v prozápadním kurzu nebo spadne opět do zájmové sféry Ruska. Volební průzkumy naznačují, že vítězně by z voleb mohla být současná vládní koalice. Ale šanci mají i opoziční prokremelské strany, které podporuje masivní dezinformační kampaň na sociálních sítích. Na výsledky voleb čekají nejen sami Arméni, ale i Rusové, kteří tam po začátku ruské agrese na Ukrajinu uprchli.
1: Первый месяц, наверное, начало войны, я думал, что это скоро закончится, и я могу вернуться.
2: První měsíc jsem si opravdu myslel, že válka na Ukrajině brzy skončí a budu se moci vrátit domů do Moskvy. Teď je ale zřejmé, že to hned tak nebude. Dokud tam vládne Putin, je návrat vyloučený, a to nejen z morálních důvodů.
3: Oleg je lidskoprávní aktivista. Jakmile zahájil Kreml invazi na Ukrajinu, bylo mu jasné, že buď uteče, nebo skončí ve vězení.
1: Люди, которые, ну, просто в душе не приняли.
2: Někteří sem uprchli proto, protože prostě nesnesli, jak ruská vláda hitlerovským způsobem napadla sousední zemi. No a někteří se prostě jen báli mobilizace.
3: Mezi tyto mladé muže patří i dnes 27letý Igor.
4: Dlouhodobá tranzitní zóna pro mnohé, no při tom
5: počítali jsme, že Arménie bude jen tranzitní zemí, ale jako další i já tady zůstal.
3: Po únoru roku 2022 přišlo do Arménie skoro 100 000 Rusů. Zhruba polovina z nich v zemi zůstala. Zvláštní skupinu představují dezertéři, kteří uprchli z války na Ukrajině. Tady jsou v bezpečí. Stejně jako Oleg, i tito lidé teď s napětím čekají, jestli v nedělních volbách vyhraje současná vládní koalice nebo proruské opoziční strany.
1: To je konečně bude velká tragédie.
2: Především by to byla tragédie pro samotnou Arménii. Věřím, že se k Putinovi a jeho chuntě obrátí zády. A pokud ne, budu se muset poohlédnout po azylu v nějaké jiné, bezpečné zemi.
3: Říká Oleg. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál. Never did believe.

Nové pásové bojové vozidlo CV-90 nebo rekonstrukci tankové bitvy z roku 1945, to vše dnes bylo k vidění v Brdech. Na tradiční den pozemního vojska Bahna dorazily i letos desítky tisíc diváků. Reportáž vám nabídneme za chvilku, teď je tu ještě z hudby Ivanec.

0: Zhruba 50 tisíc diváků dorazilo na letošní den pozemního vojska Bahna v Brdech. V areálu vojenského tankodromu si lidé mohli prohlédnout současnou techniku a výbavu české armády a své vybavení předvedly i sousední armády z Polska a Rakouska. Součástí programu byly také dynamické bojové ukázky. Přehlídku vojsko vnímá částečně i jako náborovou akci.
1: Další bahna začala průletem stíhaček JAS-39 Gripen.
2: Už slyšíme i vrtulníky.
1: Bahna pořádá spolu s partnery nadace pozemního vojska armády České republiky. Historickou vojenskou techniku představil spoluzakladatel Bahen František Koch z muzea na demarkační linii v Rokycanech.
3: Sovětský tank T-55.
1: Následovala přehlídka současné techniky, kterou používá česká armáda.
2: Legenda moderního bojiště Leopard 2A4. Díky modulárnímu pancéřování mohl být tank snadno modernizován.
1: Přijel se podívat třeba Václav.
4: Hlavně jsme to vzali jako výlet kvůli synovi.
1: Přišel jste s manželkou.
5: Zdeňka. My jsme tady kdysi začínali, jako když jsme spolu randili, a teď je to taková jako tradice.
1: Váš syn Vašík se vrátil z davu?
6: Líbí se mi to, že tu jsou různý tanky, bitvy a je to tady zajímavý.
1: Novinku v české armádě, také novinku tady na bahnech. Pásové bojové vozidlo pěchoty CV-90 si prohlíží Honza z Prahy. Proč sem jezdíte, nebo proč jste sem přijel?
7: Tak baví nás ta vojenská technika a dobrá příležitost se vyvětrat.
1: Do přípravy letošních bahen se zapojila skoro tisícovka lidí, včetně 700 vojáků. Z tankodromu Zadní Bahna Lukáš Milota, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Česko má první blahoslavené mučedníky spojené s moderními dějinami, kněží Bulu a Drbolu. Írán požaduje odblokování zmrazených fondů v zahraničí, podmiňuje tím jednání o míru. Šampionkou tenisového Roland Garros se stala Ruska Andrejevová a zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola byli dnes při slavnostní mši na brněnském výstavišti prohlášeni za blahoslavené. Komunisté je popravili ve vykonstruovaných procesech v 50. letech. Dneškem tak skončil víc než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se můžou věřící modlit. V liturgickém kalendáři si je budou připomínat každý rok 17. června. Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové. A to potom, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
3: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
4: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihy.
5: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
4: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: Mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem jsou podle Teheránu ve slepé uličce. Vojenský poradce iránského nejvyššího vůdce v rozhovoru pro americkou televizi CNN řekl, že dohodu brzdí 24 miliard dolarů iránských aktiv zmrazených v zahraničí. Varoval, že pokud Amerika znovu zaútočí, Írán válku rozšíří daleko za hranice Perského zálivu.
6: Mohsen Rezaí, vojenský poradce iránského nejvyššího vůdce Ajatoláha Khomejního, řekl CNN v Teheránu, že míč je na Trumpově straně. Írán požaduje odmrazení vlastních aktiv. 12 miliard dolarů okamžitě po podpisu prozatímní dohody, dalších 12 miliard později. Rezaí varoval, že pokud Spojené státy konflikt obnoví, Írán ho rozšíří z Hormuzského průlivu do Indického oceánu, Rudého moře i Středomoří. Osobní setkání Trumpa s nejvyšším vůdcem odmítl. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Karvinské louky a polský Hažlach propojila nová lávka. Místní z obou břehů doteď museli jezdit dlouhou oklikou. Nově jim k cestě mezi Českem a Polskem postačí jen pár kroků po spojce, kterou v anketě pojmenovali sousedská lávka.
7: Tady, když v polově granice je.
8: Tady jsme přesně na hranici.
7: Ale díky kvadce už nemá granice. Jaká granice?
8: Díky téhle lávce už vlastně opravdu žádná hranice není. Říká mi usměvavý starosta sousedního polského Hažlachu Grzegorz Sikorski. Čekali na to 70 let. Tady lávka byla.
7: Tak, povodí ji zničila.
8: Tady lávka byla dřevěná, strhla ji povodeň.
9: Teď jsem v Česku a už jsem v Polsku.
8: Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.
10: Sport. Ženský titul na tenisovém Roland Garros získala 19-letá Ruska Mira Andrejevová. Polku Maju Chvalinskou porazila 2-0 na sety. Senzační tažení z té 14. hráčky světa se tak na antukovém Grand Slamu zastavilo až ve finále. I přes prohru má Chvalinská za sebou životní 3 týdny, během kterých v Paříži prošla z kvalifikace až do boje o titul. Teď doufá, že bude ve stejných výkonech pokračovat i dál.
11: Honestly, I didn't feel like I'm playing my best tennis, which is kind of weird. But
12: mám pocit, že jsem tady paradoxně nehrála svůj nejlepší tenis. Vím, že to zní zvláštně, ale je to tak. Zároveň jsem určitě nabrala velkou porci sebevědomí, protože jsem dosud nikdy nehrála proti takhle kvalitním soupeřkám. Teď budu pracovat na tom, abych na dalších turnajích byla ještě lepší tenistkou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody jsou na D5 u Stříbra a na D10 u Svian. Na dálnici D5 rozvadovat do Plzně opatrně za odbočkou na Stříbro. Na kilometru 105 osobní auto srazilo srnu. Na místě se vyšetřuje, čekejte pohyb lidí na vozovce. Na nehodu pozor i na dálnici D10 z Turnova do Prahy. Za odbočkou na Svijanský újezd na 65. kilometru havarovalo osobní auto. Je to s opatrností průjezdné, zatím bez výraznějšího zdržení. A v Otrokovicích jsou stále hlášené komplikace na silnici 55. Na třídě Osvobození u Kauflandu srážka autobusu s chodcem a podle policie je to neprůjezdné. Úsek mezi ulicemi SNP a Hlavní objedete okolními ulicemi. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy. Teď začíná romské vysílání o Roma Vakeren, slovo má Rena Horvátová.
14: Světový romský festival Camoro letos oživil tradici romského vyprávění a připomněl odkaz výjimečné Věry Bílé. Zavítáme také na Slovensko, kde se uskutečnila soutěž tvůrčím psaní v romském jazyce Avka Sarmiri Dajori Vakerlas. A pozvání k mikrofonu přijal také lektor první pomoci Dominik Huňák. Více už dnešním o Roma Vakeren. Vítejte.
2: Radiožurnál.
15: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Říká se, že o nic nejde, pokud nejde o život. Když ale nastane zdravotní komplikace, rozhodují často vteřiny a zachovat klid nebývá jednoduché. Dominik Huňák školí ve východních Čechách první pomoc a učí lidi, jak v krizových situacích správně reagovat. V následujícím rozhovoru přiblíží své zkušenosti z praxe a vysvětlí také rozdíly mezi tísňovými linkami 112 a 155.
1: Ta romská komunita více prožívá ty emoce, takže určitě je v rámci toho, když jsem na místě jako záchranář, tak je dobré je uklidnit, nějak s nima procítit tu empatii a je dobré mít na mysli, že prostě v tu chvíli jim musíte poskytnout nějakou i psychologickou pomoc.
2: Ale dá se to.
1: Ale dá se to.
2: Umíte je sklidnit.
1: Mnohdy s náma chtějí jet i sanitkou, i hned chtějí do nemocnice za tím blízkým a hned na návštěvu a chtějí informace hnedka a tak dále.
2: Umějí podle vás lidé v dnešní době poskytnout první pomoc, zareagovat?
1: Dobře? Ano, určitě. V České republice jsme jedničky, když to tak řeknu, protože lidi mají zájem. Mají zájem o tu první pomoc, učí se v mateřské školce, na základní škole, takže už takhle vlastně sám tu výuku první pomoci rád dělám a už přes 10 let se jí věnuji. Takže vidím ten postup, že lidi o to mají zájem a je to pak i z nás v tom telefonu, kdy už si někdo prošel nějakým kurzem, tak vlastně reaguje lépe. Když si řeknete, co by takový 4letý dítě pochopilo na té první pomoci, tak dost mě i překvapují, jaký o to mají zájem. Samozřejmě tu výuku vždycky musíte umět přizpůsobit jako ten lektor a hrajem si na doktory, hrajem si na zdravotníky a ve spolupráci i s pedagogy ty děti to zvládají excelentně. Tu chvíli, kdy jde o život, tak ten volající potřebuje tu radu, co má dělat.
2: Nečekat a hned volat.
1: Ano.
2: 155, anebo tu 112.
1: Tam je trošku rozdíl mezi 112 a 155. A ten rozdíl je zásadní. Když zavoláte 112 při zdravotním problému, jestli ho máte vy nebo někdo kolem vás, tak v tu chvíli ta 112 vám určitě rádi pomůžou, ale nemůžou vám pomoct v tom zdravotnickém hledisku. Takže vás budou přepojovat. A my dneska to přepojování máme fakt rychlý, ale nechcete ztratit třeba pár vteřin, když jde třeba o náhlou zástavu srdce. Čili tam máme dost málo minut na to, aby jsme něco začali dělat. Takže nestrácejte těch pár vteřin a rovnou volejte 155, protože tam vám hnedka budou radit. Na té 112 vás budou přepojovat.
2: Karel Sladký, Radiožurnál.

0: Na radiožurnálu právě doznívá Amary Fajta od Ondřeje Gizmana mladšího a vy stále posloucháte sobotní Orma Vakeren. Atmosféru dávné romské tradice Vakeriben mohli letos zažít návštěvníci Světového romského festivalu Camoro. V časech, kdy se Romové scházeli u jednoho stolu a za zpěvu halgatů a vyprávění, se předávaly příběhy z generace na generaci. Právě tuto jedinečnou tradici na festivalu oživili členky klubu romských spisovatelů Paramisára společně s muzikanty z projektu Gliora.
1: Za zpěvu ptáků zněly příjemným večerem na pražské kampě romské melodie a vyprávění. Rokycanskou spisovatelku Ilonu Frkovou vzpomínky zavály i ke zpěvačce Věře Bílé a k počátkům jejího vystupování s cymbalovou muzikou jejího otce Karola Gini.
2: Já jsem byla Věry Bílý kamarádka, my jsme rostli spolu. Ona byla asi o rok starší nebo o dva, ale my jsme spolu rostli. Byla kámoška a když bylo 10, tak cymbalovka, která vznikla v Rokycanech, neměli cymbalistu. A hledali a nenašli žádného. Ale ten Věry Bílý táta, Karol, řekl, že to naučí svoji dceru, protože ty jeho kluci byli ještě malí, kdyby nedošáhli ještě na cymbal. Věra byla z nich nejstarší. Tak ji učili hrát, písničky učili to. Takže ona potom, Věra Bílá, jezdila s cymbalovkou po městech, na zábavy, když byly, a ona hrála. Potom už bylo 11, 12 a ona už uměla krásně zpívat, ale nešlo jí to i zpívat, i hrát. Tak oni potom mezi tím, taky ten Vojta Dužda, měl už většího syna taky, tak naučili toho Franta, se jmenoval Frantíka, a Franta hrál na ten cymbal. No a Věra začala s nima zpívat. Všechny písničky, co existovaly, prostě ona znala všechny, Čardaše, Halgaty, a byly populární, byly strašně populární. Každý znal cymbalku, volali si je opravdu na svatby, na zábavy, prostě všude. Kde něco bylo, tak tam nesměla chybět ani cymbalovka.
1: Později začala Věra Bílá vystupovat se skupinou Kale, se kterou vydala 4 alba.
2: Pak zešla Kale, skupina, tu Věra si ji udělala, protože chtěla už změnit, už nechtěla zpívat Čardaše a cymbalovky, už prostě už byla na to stará, tak chtěla nějaký pobrok, tak si vzala kluky z Rokycan, který uměli hrát na kytary, a začala s nima vystupovat pod jménem Kale. Hrála s nima, zpívala s nima. Ona byla strašně dobrá, ona rozuměla jak hudbě, texty skládala. Měla strašně dobrý sluch, ona slyšela, že někdo třeba udělal špatný akord. Tak dost, dej tam tu ten akord, dej tam. Takže ona byla skvělá, proto si všichni ty hudebníci vážili. A my jsme ji měli strašně rádi a máme ji rádi dodneska, furt na ní vzpomínáme v dobrým.
1: Na akordeon během večera zahrál i Vojtěch Horvát, který rovněž zazpomínal na Věru Bílou. Hrál s ní zhruba půl roku a společně natočili jedno album. Seznámili se následovně.
3: Jeli jsme natáčet do Havličkova Brodu, to jsme vlastně přijeli na noc a to vlastně poprvé jsme se vlastně seznámili. Tam vlastně do Rokycan, my tam přinesli nějaký kamarádi, že jo, tak ty mi něco zahrálo a ona zašla brečet, jo. Tak ty už budeš můj, no, tak jo, no. Pak mi volala, tak jsme se domluvili nějaký den a vlastně jsme přišli do Havličkova Brodu večer do hotela a teď čekali vlastně a vlastně ji obdivovali, jo. Kus ženských vlastně, ale jo, nebo jsme začali zpívat třeba v tom studiu a ona třeba v půlce písnice řekla stop, jdeme kouřit. Všechno bylo na ní prostě jakože zaměřeno a tak. Nebo jsme šli do nějaké restaurace, švédský stole tam byly a já jsem si nabral jenom 4 knedlíky, že jo, jakože víc nesním, ona nabere ještě, ale já to nesním, ale já to sním, tak jsem 5, 10.
1: Věra Bílá byla na přelomu tisíciletí nejznámější zpěvačkou z Česka ve světě. Jana Šustová, Radiožurnál.
0: A dnešní Orma Vakeren uzavřeme písní Tekerel od Věry Bílé. Krásný sobotní večer vám přeje Rena Horvátová.

0: 20 hodin 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Při výbuchu neznámé látky v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku utrpěli zranění dva lidé. Jeden je ve vážném stavu, záchranáři ho letecky transportovali do nemocnice. Informoval o tom mluvčí krajských policistů Jan Bílek. 6 lidí z domu evakuovali. Na místě zasahují všechny složky záchranného systému, včetně policejního pyrotechnika. Příčinu výbuchu policie vyšetřuje. Dva izraelské útoky na pásmo Gazy zabily 7 Palestinců, včetně 2 žen. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na palestinské zdravotníky. Izraelská armáda prohlásila, že terčem úderů byli teroristé. Neuvedla ale žádné další detaily. Navzdory příměří uzavřenému loni v říjnu izraelská armáda pokračuje v útocích proti všemu, co označuje za bezpečnostní hrozbu. Zároveň přímo kontroluje víc než polovinu palestinského území. V Česku za prvních 5 měsíců stouply prodeje nových aut meziročně o 3%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Mezi značkami stále vede Škoda před druhým Volkswagenem a třetím Hyundaiem. Vzrostl ale podíl čínských značek, tvoří přes 5% trhu. V samotném květnu se prodeje nových aut zvýšily o 5%. Zoologická zahrada v tchajvanském Tchajpeji převzala z Číny 2 ohrožené pandy červené. Je to první výměna zvířat od roku 2014. Stalo se tak navzdory tomu, že komunikační kanály mezi vysokými představiteli Číny a Tchajvanu jsou dlouhodobě přerušené. Napětí mezi oběma zeměmi dlouhodobě roste. Čína považuje Tchajvan za své území a hrozí ostrovu vojenským zásahem. Sport. Čeští volejbalisté zvítězili na úvodním turnaji Evropské ligy i po druhé. Po výhře nad domácím Maďarskem porazili i Norsko. Svěřenci Jiřího Nováka Severany přehráli 3-1 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D5 u Stříbra a překážka na D35 za Třebechovicemi. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně se za sjezdem na Stříbro na kilometru 105 střetlo osobní auto se Srnou. Na místě se vyšetřuje, s opatrností projedete. Na dálnici D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové čekejte překážku za nájezdem od Bíště a Třebechovic. Na konci připojovacího pruhu na kilometru 139 stojí osobní auto. Není označené a pohybují se tam lidé. Na D35 obdobná situace i na výjezdu z Olomouce směrem na Ostravu, u Přáslavic na kilometru 282 a pojedete kolem odstaveného vozidla. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu opatrně před Kinčperkem nad Ohří. Na kilometru 143 stojí autobus, má defekt na pneumatice a na místo jede policie. A v Brně Žabovřeskách se stala nehoda v Královopolské ulici. U čerpací stanice Orlen se střetlo osobní auto s motorkou. Čekejte omezený průjezd, raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Kránu se můžou tvořit mlhy. Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, teď už je s vámi znovu Michaela van Erne.
0: Ráda s chutí, jsme spolu 6.6. Kéž je pro vás toto datum příznivé a den hezký celkově. Z hudby k tomuto pocitu přidáváme zpěvačku Adele. Hezký večer.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

V jeden den získají stavební povolení, druhý den může být stavba hotová. Bohumínská radnice si objednala administrativní budovu pro nemocnici u firmy z Vysočiny. Objekt už je téměř hotový, jen o 250 kilometrů jinde. My všechno vysvětlíme za chvilku, poslouchejte nás dál.

0: Stavební povolení na novou administrativní budovu Bohumínské nemocnice ještě není, ale stavba už je téměř hotová. Nejde o obcházení zákona, budova stojí zatím totiž zhruba 250 kilometrů od Bohumína. Město si zakázku objednalo od Havlíčkobrodské firmy zaměřené na modulární stavby. Objekt postaví, poté rozloží, odveze na místo a tam ho dá znova dohromady.
1: Tady vlastně rozsahem úplně stejný jako to spodní patro.
2: A tohle budou kanceláře, tedy předpokládám.
1: Tady by měl být kanceláře, ano.
2: Provází mě obchodní ředitel společnosti H3 Ateliér Jan Knotek ve druhém patře administrativní budovy Bohumínské nemocnice. Z okna se díváme na vznikající objekt pro pražskou školu. Nacházíme se přitom ale v areálu firmy v Havlíčkově Brodě. Do Bohumína budova teprve odcestuje. 28 modulů poveze 28 aut, vysvětluje jednatel H3 Ateliéru Roman Strik.
3: Vybraná trasa, hlídaná trasa, povolení, podání si domů.
1: Poptávali jsme ještě České dráhy, ale tam se bohužel kvůli trakčnímu vedení nedostaneme výšku.
2: Dodává Jan Knotek, že doprava po železnici v tomto případě není možná. Modulární stavba znamená v tomto případě hlavně úsporu času. Místo, aby se začalo stavět až po získání stavebního povolení, bude v době jeho vydání objekt už v podstatě hotový.
3: Dva roky třeba v tomto případě odhaduju, že kdyby se stavilo standardní metodikou. Tady v tom případě on dozora má také, ale chodí mu k nám jednou do měsíce. Už jsme měli i projekt, který jsme jeden den získali stavební povolení a druhý den jsme ho odváželi tomu zákazníkovi.
2: Vysvětluje Roman Strik, že ve finální fázi samozřejmě bude v Bohumíně přítomný dozor jako u klasické stavby, ale složení budovy z modulů potrvá na místě zhruba měsíc. A následně už se do ní může ředitelství nemocnice přestěhovat. Ani samotná stavba v Havlíčkově Brodě ale nezabere moc času.
3: De facto stavbu, která má 600 metrů čtverečních, jsou v tom kanceláře, datové sítě, tepelná čerpadla, vzduchotechniky, tak my postavíme tady za 4 měsíce.
2: Budovu totiž začali tady v areálu na Strojínanské ulici stavět letos v dubnu. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Michal Prokop, Framus 5. Některé lokální železniční tratě prošly v 90. letech z ekonomických důvodů o osobní dopravu, zůstaly na nich jen nákladní vlaky. Je to také případ regionální tratě z Protivce do Bochova na Karlovarsku a právě tam se dnes po 30 letech osobní spoje vrátily. O víkendech bude z Rakovníka jezdit turistický vlak pro výletníky i cyklisty. Za chvíli vám k tomu řekneme víc.

0: Celtic Spirit dozněli. Na lokální železniční trať mezi Protivcem a Bochovem na Karlovarsku se po 30 letech vrátila osobní doprava. Dnes poprvé vyjel turistický vlak z Rakovníka. Návrat pravidelného spojení vítají hlavně cyklisté a turisté mířící do oblasti Doupovských hor.
1: Těším se na to hodně, protože tady 30 let nejezdil. Já jsem slyšel historky od rodičů s tím, že to bylo hezký, takže se na to velmi těším.
2: Návrat pravidelné vlakové linky vítá obyvatel Bochova Matěj Loveček.
1: Budu to využívat pro výlety v okolí, protože bych se do Rakovníka chtěl po dlouhé době podívat, že zase tam zajet vlakem.
2: Nová linka bude součástí systému pražské integrované dopravy. Ráno vlaková souprava vyrazí z Rakovníka a poté bude jezdit na trati mezi Bochovem a Chyší. Po 17. hodině se vrátí zpět do Rakovníka. Obnovení spojů by mohlo podle ředitele destinační agentury Postřelí Jana Fábery přilákat na Bochovsko více turistů.
3: A ty vlaky tady budou jezdit v víkendovém režimu. Každou sobotu a neděli sem pojedou 3 páry spojů.
2: Jaké vlaky tu budou jezdit?
3: V příštích týdnech to bude zajišťovat nízkopodlažní Regionova, což má jednu výhodu, a to tu, že ten vlak bude po celou sezónu přepravovat jízdní kola. Bochov je totiž poměrně vysoko položený, dokonce v rámci toho objednatele toho vlaku té pražské integrované dopravy je to nejvýše položená železniční stanice, má 64 metrů nad mořem, to znamená, že se vyplatí vyjet sem nahoru do Bochova vlakem a potom do každého okolního níže položeného bodu si dojet třeba na kole anebo dojít pěšky.
2: Poslední pravidelný vlakový spoj přijel do Bochova na konci května 1996. Tehdejší provozovatel České dráhy spoj zrušil kvůli ztrátovosti. Podle mluvčího zprávy železnic Davida Kabele se o zachování tratě postarala nákladní doprava.
4: Ročně trať využila řádově stovka nákladních vlaků, převážně se dřevem. Trať proto procházela standardní údržbou, včetně pravidelných prohlídek a měření. Žádné opravy kvůli zavedení pravidelných spojů proto nebyly potřeba.
2: Víkendové cyklovlaky budou do Bochova zajíždět do 28. září. Z Bochova u Karlových Varů, Václav Malý, Radiožurnál. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Radio Žurnál 9 hodin večer. Zprávy pro vás má Vojtěch Tomášek.
1: Toužemi na Karlovarsku vybuchla v panelovém domě neznámá látka. Zranění jsou dva lidé. Americký ministr obrany Hexet vyzval v Normandii Evropany ke zbrojení a spolupráci se Spojenými státy. Kanoistka Martina Sadková vybojovala v Praze v závodu světového poháru stříbro. A zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 26 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Toužimi na Karlovarsku v panelovém domě vybuchla při manipulaci neznámá látka. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, říká policejní mluvčí Jan Bílek.
3: V souvislosti s nálezem neznámé látky míří na místo policejní pyrotechnik. Dle prvotního šetření při výbuchu utrpěly zranění dvě osoby. Jedna byla ve vážném stavu letecky transportována do nemocnice. Z domu bylo evakuováno dalších 6 osob.
1: Podle záchranářů starší ženu v kritickém stavu vrtulník převezl do popáleninového centra fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Mladší muž ve vážném stavu skončil v nemocnici v Plzni. Příčinu výbuchu kriminalisté zjišťují. Vamberecká krajka získala chráněné zeměpisné označení Evropské unie. Stala se tak prvním českým řemeslným výrobkem, který tuto ochranu získal podle nové evropské legislativy. Označení můžou používat výrobci paličkované krajky z Orlických hor a pod Orlicka, kteří navazují na místní tradici a splňují podmínky. Ochrana má podpořit prestiž krajkařského řemesla a zároveň zákazníkům zaručit původ a kvalitu výrobků. Ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století. Nejdřív jako sportovní redaktor, v roce 1968 pak komentoval politické dění během pražského jara. Po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Dlouholetý moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný vzpomíná na to, že i přesto Karel Tejkal ve spolupráci s československým rozhlasem pokračoval.
4: On psal třeba každý týden fejetony pro vysílání Dobrého jitra z Prahy, ale ty nemohl číst. A také načítal herec Josef Dvořák. Byl to rozhlasák každým coulem a měl obrovskou autoritu a právem brzy vstoupil do rozhlasové síně slávy.
1: Po sametové revoluci se Karel Tejkal do rozhlasu vrátil. Dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Francie si připomněla 82 let od vylodění spojenců v Normandii. Památku padlých vojáků uctil na hřbitově i americký ministr obrany Pete Hexet. Poblíž pláže Omaha vyzval Evropany ke zbrojení a větší spolupráci se Spojenými státy.
5: Jedny z nejkrvavějších bojů se odehrály na pláži Omaha, 8 kilometrů dlouhá písčitá pláž. Památku padlých vojáků si tady připomínají lidé ve vojenských uniformách.
6: Říká se jí krvavá Omaha. Zemřeli tady tisícovky lidí. Vylodění v těchto místech bylo špatně připravené.
5: Denis Le Prieur má na sobě vojenskou uniformu, stará se o muzeum historických vozů. V obojživelném stroji DAC vozí zájemce na pláži Omaha, kam přijeli i jeepy s českou poznávací značkou.
7: V mým jeepu seděl skutečný veterán 102 let, takže jsem si to velice vážil. Říkal, že takový stejný měl a že 3 roky v něm žil.
5: Popsal českému rozhlasu v uniformě oblečený Petr Daníček. Z pláže Omaha v Normandii Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Sport.
8: Kanoistka Martina Sadková získala stříbro v závodu světového poháru vodních slalomářek v pražské Troji. Závod ovládla Australanka Foxová. Mezi muži vyhrál francouzský obhájce prvenství a úřadující olympijský vítěz Žestán. Nejlepším Čechem byl Václav Chaloupka, který mluvil o trati, která je na pražském kanále postavená tak, že domácí reprezentanti nemají oproti svým soupeřům výhodu.
9: Takhle, jak to je postavený, tak to jsme to tady fakt jako nepamatuju si, že bychom to tady někde jako trénovali. Když by trenér postavil takovouhle tráť, jako kdyby v tréninku, tak si budeme říkat, ježiš, to zase postavil, to tady nikdy stát nebude. Jo, a teď to tady stojí, to znamená, na tom je ten sport náš krásný, že my můžeme k tomu kanálu, kde jezdíme denně, přijít a vlastně na tom budeme jako podobně jako ti kluci, co sem přijedou a trénou tady týden.
8: Bronzové medaile v národní basketbalové lize získali hráči Opavy. V rozhodujícím zápase v Brně zvítězili po obratu 102-101 po prodloužení a sérii ovládli 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D3 u Tábora a nehoda na D5 za Stříbrem. Na dálnici D3 z Prahy do Českých Budějovic dejte pozor za odbočkou na Tábor. Na kilometru 78,5 leží na vozovce v pravém pruhu nějaký předmět. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně. Za sjezdem na Stříbro na kilometru 105 osobní auto srazilo srnu. Vyšetřuje se tam, projíždějte opatrně. Na D1 z Brna do Prahy dejte pozor za odbočkou na Rosice. Na kilometru 180,5 řidiči hlásili pohyb zvěře v blízkosti vozovky. Na dálnici D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové čekejte překážku za nájezdem od Bíště a Třebechovic. Na konci připojovacího pruhu na kilometru 139 stojí osobní auto. Silničáři už to označili šipkou a kůželi. A na D6 z Karlových Varů do Chebu stojí za odbočkou na Citice na kilometru 143 autobus s defektem pneumatiky. A na místě je policie, i tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. K ránu se pak můžou tvořit mlhy. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28. To byly zprávy. Teď jsou tu příběhy 20. století s Adamem Drdou.
2: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
11: Ve dnech 30. až 31. května uplynulo 81 let od tragického pochodu brněnských Němců, vyhnaných roku 1945 do Pohořelic a dál do Rakouska. Události, při níž zahynuly stovky lidí, jsme se poměrně podrobně věnovali v minulém pořadu a dnes se jí dotkneme ještě jednou. Prostřednictvím vzpomínek Romana Freita, který zažil pochod jako 10letý kluk. Jeho příběh 20. století je však ještě dramatičtější. Na počátku 50. let se za okolnosti, které se záhy dozvíte, dostal jako nuceně nasazený do fabrik v Bělorusku. Po útěku byl zatčen na podkarpatské Rusy, odsouzen za pokus o ilegální přechod hranic, respektive za údajnou špionáž a poslán do táboru Karaganda v dnešním Kazachstánu a pak do Archangelské oblasti a nakonec na Ural do Nižního Tagilu. Když se v roce 1953 vrátil ze Sovětského svazu do Československa, bylo mu teprve 18 let. Dnešními příběhy vás provází Adam Drda. Vznikly ve spolupráci s Pamětí národa a Ústavem pro studium totalitních režimů. Roman Freit se narodil jako Roman Kugler 15. srpna 1935 v Brně. Svobodné matce Marii Kuglerové, jejíž rodnou řečí byla němčina. O svém biologickém otci věděl v podstatě pouze tolik, že byl Čech a jmenoval se Antonín Punčochář.
12: Co já vím, tak dělal nějakého národního správce někde v Čechách a pak pracoval tady v Brně u dopravního podniku. Jinak nějak moc jsme se nestýkali, protože mě vychovával nevlastní otec, Bruno Freit, to byl, oni tomu tenkrát říkali, obchodní příručník, neboli prodavačů své vlastní babičky, až ty měli obchod se zeleninou, jeden na Vranovské, jeden na Cejlu.
11: V útlém věku bydlel Roman Freit s matkou v malém bytě v brněnské Alfa Pasáži. Marie Kuglerová si přivydělávala jako pomocná síla v nemocnici u svaté Anny. Nežilo se jim prý snadno, ale bídu neměli. Zhruba ve 2 letech Roman prodělal dětskou obrnu, jejíž následky se projevily především sníženou hybností rukou. V roce 1939 si jeho matka vzala za muže zmíněného obchodního příručího Bruna Freita, který se rozhodl požádat o německé občanství a rodina záhy získala status říšských Němců. O rok později se narodila Romanova sestra Mariana a roku 1943 další sestra Josefa. Roman získal jméno po adoptivním otci, který za války sloužil ve Wehrmachtu a poté v divizi horských myslivců.
12: Freit byl německý voják. Měli jsme všeho dost, ovoce a všecko. On byl u nějaké skupiny Edelweiss, neboli Alpská protěž, horský myslivci, ale jak to bylo, to mě vykládalo po válce. Já jsem se za války nezajímal, co byl, jak byl. Fotografie jeho mám ještě z války. Uniformě německého vojáka jsou tam vyfocené s matkou i s tou starší sestrou. No, nevím, nechoval se ke mně špatně, to nemůžu říct. Byl to nevlastní otec. A pak, když matka na něho měla špatnou vzpomínku, to já už jsem doma nebyl.
13: A on byl taky Němec?
12: Tam to bylo nějak napůl. Jak to přesně bylo, já nevím. To už si přesně nepamatuju, ale vím, že Němec byl. A my jsme byli říšští Němci. Tady byli Němci protektorátní, ale my jsme byli Reichsbürger, říšští občany. A některý Němci tady byli český Němci. A jak tomu došlo, to dneska už si nepamatuju. Nevím přesně.
11: Říká Roman Freit v rozhovoru s Lucí Hlavicovou z Paměti národa. Jestli byl Bruno Freit členem NSDAP, to nevíme, ale zřejmě ano. Divize horských myslivců tvořily elitní jednotky. Alpskou protěž měli horští myslivci ve znaku. Roman během války navštěvoval německou školu. Nejprve chodil na Svitavské nábřeží, ale pak prý strýc poprosil matku, aby ho přeložila do školy na Staré Brno, kterou navštěvoval i jeho méně průbojný bratranec Kurt. Jemuž se prý děti často smály a Roman, ačkoliv handicapovaný, ho bránil. Roman Freit si z období války a okupace nejvíc vybavuje americké bombardování Brna. Bratranec Kurt je nepřežil.
12: Když byly nálety, já jsem nikdy v krytě nebyl. Já jsem vždycky utekl pryč. A matka tenkrát dala na mě a od doktora dostala potvrzení, že mám klaustrofobii, že mě nesmí održet ve sklepě, v krytu. Tak já jsem vždycky utekl. I když mě teda nechtěli pouštět, tak jsem si pamatuju, že jsem utíkal. Tam byla školní jídelna a měli tam nějaký sklady potravin, tak přes to okýnko jsem utekl směrem bazénu. Tam byly bazény, dneska se to tam je na plovárně, nebo u plovárny se to tak jmenuje. Tam byly dva bazény, tak tam jsem utekl, když byly ty nálety, tenkrát už zintenzivněli, že v tom 44. roce. A jsem sledoval, jak ty bomby padají. Já jsem z toho tak měl jsem z toho rozum, ale bavilo mě se to dívat, jak ty bomby padají z toho letadla. No, jednoho dne taky jsem viděl, že to padá. Mysleli jsme si, my, co jsme tam byli na tým Petrově, v těch křách takhle schovaný, že to padlo na pivovar. A žel Bohu, oni padly dvě bomby na tu školu.
13: Tam, kam jste chodil?
12: Tam, kam jsem chodil, na Mendlovo náměstí. Tak ta jedna bomba padla přímo do dvora, pod kterým byli krytí. A tam vedlo potrubí, vodní potrubí z té ponávky, která tam protíkala. Dneska je to v kanalizaci zalitý, jak jsou koneční zastávky trolejbusu. Tam to protíkalo kolem toho baráku tam. Tak část té vody zatekla do sklepa. Tak se, kdo se neutopil, tak dostal třeba přímý zásah. No, mýho bratrance poznal jenom podle toho, že měl na krku klíček od bytu, protože on byl úplně rozmačkaný, padla tam traverza, rozmačkala ho, tak jenom podle toho poznali. Matčina sestra byla na operaci se žlučníkem v nemocnici, jinak by, teda sestra, teta, manželka matčinýho bratra, tak asi by tam zůstala taky, protože oni všichni, ty osoby civilní, tam zahynulo dost lid civilů, ale většinou děti.
11: V listopadu 1944 zahynulo při americkém náletu podle běžně dostupných údajů ve škole asi 40 dětí a celkově asi 400 Brňanů. Kurtovi rodiče, tedy Romanův strýc Karel Kugler s manželkou, se po tragické události rozhodli z protektorátu odejít do říše. Přesídlili do Berchtesgádenu a po válce do Mnichova. Porážka nacismu znamenala pro všechny a také pro Romana Freita naprostou změnu života. Paní Freitová s dětmi chtěla v obavě před Rusy i před poválečnou odvetou utéct ze země. Byla přeci jen manželkou elitního německého vojáka. Pokusila se o to, ale vrátili se. Pan Freit tuhle etapu svého života popsal v rozhovoru pro Ústav pro studium totalitních režimů. Otázky mu kladli Jan Dvořák a Adam Hradilek.
14: Dojeli jsme akorát do Čech, do Příbramy a matka řekla ne, nejdem a vrátili jsme se na zpátek do Brna.
15: A proč to řekla vaše matka, že nejdete?
14: Ne, že nechce, že je z Brna, že nechce a tak jsme se vrátili do Brna na zpátek. No. Ale hromadu jich pokračovali dál, že my jsme odsaď odjížděli nějak v březnu, začátkem března z Brna vlakem. To doprovázeli transport, že naložili nás do vagónu a osobních a děcek a všechno, ale to už tam byli i ty zasloužili, jako se říká, straníci německý. No ale my jsme zůstali v Příbrami viset, nevím proč, tam to nějak ty kotláři, ty hloubkoví letci to tam poškodili trať nebo co. No tak ty pochodovali jináč, matka řekla, ne, vrátíme se. Tak jsme byli tam u Příbrami, nespomenu si teď bohužel, jak se to jmenuje, na takovém statku jsme byli. A tam nás zastihli Rusáci už, že? Já jsem mluvil česky, matka taky mluvila česky, tak tam nás nikdo nic nepodezíral. Byli jsme utečenci před frontou, tak jsme se klidně pohodlně mohli do Brna vrátit, že? Dojeli jsme Jesenka, tady byli trať rozkopaný do Adamova, tam v Adamově si pamatuju, že tam byly takový baráky nastavěný, které stavěli Němci, protože do těch strojíren tam byli, chodili pracovat totálně nasazený. Že ty už tam nebyli, tak jsme tam byli pár dní a od tam jsme se vrátili do Brna a začátkem května nějak, nebo půli května jsme se museli hlásit, všichni sepisovali, chodili, sepisovali, co všechno máme v bytě. To chodili takový ty, co si rozstříhali červený trenýrky a dali si pásky.
15: A jak se k vám chovali, když k vám chodili sepisovat ten majetek? No,
14: to se nedá popsat.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
11: Hned po osvobození začalo vyhánění Němců z Československa, včetně asi 20 tisíc brněnských Němců. Rodina tehdy desetiletého Romana Freita, bez otce, který byl v zajetí, se ve dnech 30. až 31. května 1945 musela vydat na pochod na rakouské hranice.
14: Posledního května pro nás přišli, no, vyhnali nás na Hvězdovo, tenkrát to byla, dnes pak to byla Ingesová, teď je to zase Hvězdová, tam jsme byli asi do půlnoci, nějak a po půlnoci nás hnali na celý velký zhromáždiště, to bylo na Starém Brně, u toho u kláštěra, a potom šel pochod na Pohořelice. To byli smradi, kteří to vedli, to byli 16-17 letý kluci, on měl pušku na rameni a pažbu táhal po zemi. Jo, a no, chtěli dělat siláky ze sebe, že? Nejvíc to trpěli ty staří lidi, protože tady nikdo nebyl už. Tady nikdo nebyl, ty, který by potřebovali oni chytnout a odstřelit, jak se říká. Ty už byli dávno pryč, ty utekli ještě, ani Rusi nepřekročili slovenskou hranici. A ty už utíkali odsáď pryč, jo. A to už baráky některý měli v obsazení zlatokopové. No. A neexistovalo, jedině se napít, co pršelo, tak matka třeba sbírala trochu vody, tak jsme pili, jinak oni chtěli zahrnek vody, zlato, dejte všechno, co máte. Hrozně se chovali.
15: A to chtěli ty příslušníci těch revolučních gard, jo, nebo?
14: No ne, ty zlatokopové.
16: Co jste si sebou mohli vzít?
14: Oh, nic, 30 kilo na osobu. A jak je 30 kilo na osobu, když matka měla kočárek, takový ten Tenkrát ten osmý pirát, nebo co to bylo, už si nepamatuju, no ty váleční, ani to nebo košatina to byla, už ani nepamatuju si. Tam ležela sestra, která měla 2 roky, na boku seděla druhá sestra, která měla 5 roků a já jsem šlapal vedle ní a tak co jste tam mohli dát? My jsme neměli ani těch 30 kilo dohromady věcí.
15: No a vy jste třeba tušili, kam vás poženou, nebo?
14: Jo, no to jsme viděli, že to šlo na Vídeň, všechno.
16: Jak se chovali vaši sousedi?
14: No, sousedí. Někteří ucházející a někteří říkali, běžte pryč. To horší se tam chovali třeba víc příbuzný. A zážitek příbuzný, třeba nás obrali o dost některý, že? Matčina švagrová, protože se jmenovala taky Marie Frajtová, tak matka si k ní dala vkladní knížku, povím jako deska, že mě to vždycky říkala hromadu roku i pod tím. No a pak tvrdila, že jí tu vkladní knížku sebrali. Jenom z hodou okolností už v 65. 70. letech jsem se dověděl, měl jsem jednu známou bezpořitelně a tak jsem se jí ptal, jestli by to šlo zjistit, na celu byla spořitelná, co se tam s těma vkladama stalo. A tak mě řekla přesně, kdy tam vybírala z toho ta paní Frajtová nějaká údajná paní Frajtová peníze. A naše matka byla přesvědčená o tím, že jí to sebrali ty peníze.
15: No a takže, když vás jako shromáždili na tom shromáždišti, tak jste vyrazili směr Pohořelice?
14: Směr Pohořelice, no. To bylo škoda mluvit. To se nám všechno odehrálo. Kopali to do příkopu ty staří lidi a děcko, to tam to máte napsané. Vytrhl babě děcko z ruky a praskl s tím ostrom, jestli to bylo mrtvý nebo nebylo mrtvý, nevím. A i výstřely tam nějaký zazněly, ale lhál bych, kdybych řekl, že jsem přímo viděl, jak ho zastřelili, to ne. Vystřeli byli, mrtví leželi v příkopách, jestli zemřeli vysílením, nebo jestli někdo rozbil hlavu, nebo propíchl, nebo odstřelil, to nevím, to jsem přímo neviděl. To bych si vymýšlel, a to nemá cenu.
15: No a byli tam někteří mezi nimi, kteří se chovali třeba slušněji, nebo?
14: No, ne.
15: Tam zrovna ne.
14: Tam teda ne. To se chovali k nám ty Rusy lepší. Akor k dětskám, co jsme byli děcka, tak tam byla závodní volní kuchyň na těch vandaskách, velkách a volali nám, co jsme chodili do konzerv, do plechovek od konzerv, takových těch velkých, co oni měli, jsem tam vyškemral, dávali nám polívku a chleba a toto. A pak ještě to stejné bylo potom po válce, tam jak já jsem bydlel na Vranovské, tak naproti byla pekárna Bílek a to zabrali Rusy a pekli tam chleba. Tak já jsem tam chodil za nima a oni nám dětskám dávali, že jo.
16: Když šel ten pochod, vy vás vyháněli, stáli třeba podél cest lidé a nějakým způsobem to komentovali?
14: No tak stáli, ale jestli to, jak to komentovali, to už bych dneska, to nemůžu říct ani tak, ani tak.
16: Třeba neutočili na...
14: Starým Brně nadávali někteří, jo, všichni z Brna, zvali z Brna ven, ať táhnou všichni Němci za Hitlerem a takový ty, jo. A po cestě už, tam už byli zlatokopové, ty už celý... Ukaž, máš oblečení, máš toto, jde to, jenomže hromadu lidí si nic nevezlo. Někdy měli teda šperky u sebe a toto. Naše matce tenkrát dali a matka to nevzala, dneška bych, myslím, jsme měli peněz plno, to jako je pitlík.

0: Stanete akorát jednu, tu první noc, teda potom tam byl takový hospodářství. Já vím přesně, kde to bylo, jako teď, když se jezdilo na Pohořelice, to starou cestou, tam je takové hub důle a pak zase hub nahoru, tam byl státní statek, teďka v pozdějších letech, tak vždycky jsem si na to vzpomněl, že jsme tam v té stodoli byli, lilo je jak z konvě a že tam schovat, a ten novodobý majitel řekl, že ne, Němci, ať jsou venku, žádný semka schovat, no. No ten Rus mu pohrozil, že ho odstřelí, že tam musí nás, jako s dětskama, co jsou ženský, s dětskama pustit, tak nahnali tam ty děcka, ty staří lidi teda ne, ty nechali venku, no. Ale nás děcka tam nechali nahnat pod tu rozbitou střechu, že na nás tak nepršelo. Pak jsme došli do Pohořelic, tam byl bývalý tábor velký, no tak tam jsme byli, tam byly sklady cementu, nebo co to tam bylo, asi pamatuju dneska, to byl na papírový pytle, tam byly od cementu, nebo co nad tím jsme spali. Škoda mluvit, teď podhygiena žádná. Tam začal řádit tyfus, jo, protože z toho tábora, co to bylo ohraničený těma novodobýma skautama, se ven nedalo jít, se chodilo močit a kalit hned vedle, že? Tak to ta vrchová voda do té studní, teď se ho tam brala voda, že?
1: Posloucháte příběhy 20. století.
2: A jak se tam byli dlouho v těch Pohořelicích?
0: V těch Pohořelicích? 14 dní asi. Já jsem se tam dostal, já jsem právě, že jsem donesl, vždycky donesl v nějaké flašce od něčeho čistou vodu, protože já jsem tu pásku bílou sundal. Oni nás ohraničili bílýma páskama. Já jsem mu sundal tu pásku. A když mě zastavil ten, tak kam jdeš nebo co, tak já jsem řekl, já se jdu pojít na ty Němce tady. Tady nemáš co dělat, smrady, máš co pryč. No tak jsem se dostal pryč. Nabral jsem vodu a donesl jsem čisto, tak Reinhold nás tyfus nepotkal. Že? Tak to byla jediná výhoda.
3: V tom táboře umírali nějací lidé?
0: Tam hodně umřelo. V Pohořelicích. Dost. Dost. Ale abych řekl pravdu, ne, nevím. Odnášeli tam nějaký, jak umřeli, co a jak, to opravdu nevím. To. Ale asi pravdu, protože to byli lidi, ty tam, jak se říká, dovezli na žebříňáku, některý je skládali je tam, protože po té cestě odpadli a nechtěli je nechat třeba ležet někde nebo co. Kolik z nich zemřelo po té cestě do Pohořelic a kolik přímo v těch Pohořelicích, ale na tyfusích tam zemřelo hodně. Na tyfus hodně.
2: Tak to byli zřejmě asi staří lidé.
0: Jo, no staří, ty mladí kluci, co byli, ty byli v armádě, museli v armádě a co už byli starší, co byli nějaký činovníci, a tak co byli většinou neschopní boje, jak se říká, tak ty tam mohli nějaký zůstat, ale málo takových, to bylo všechno kolem určitě mladší jak 60 let, tam nebyl nikdo z těch chlapů.
3: Byl tam nějaký táborový rytmus, museli jste vstávat brzo a něco dělat, nebo jste se tam...
0: Ne, nebyl tam vůbec, tam byl chaos. Žádný táborový režim nebo něco, nic. Tam se čekalo, čekalo se a přijížděli tam auta, potom Amerika, UNRA tam posílala z té americké zóny, jak oni tomu říkali v Rakousku, to bylo taky rozdělené, jak v Německu. V Německu to bylo na 3 zóny a tady to byly, mám dojem, jenom na 2 zóny. Jenom ruská a americká zóna. A když to v Německu to bylo na 4, že? Ruská, americká, německá, teda francouzská. A tady ne, tady v Rakousku to byly čistě jenom, mám dojem, 2 zóny jenom. Tak, ale posílali tam ty UNRY a tak nasedali tam, my jsme měli taky, ale vrátili jsme se nazpátek.
2: No a vy jste teda po těch 14 dnech ještě směřovali na Vídeň, nebo?
0: To děli jsme, ale pak jsme na půli cestě, já už si nepamatuju přesně, kde, odkud jsme se, vraceli jsme se domů.
2: A jak to, že jste se jako mohli vrátit najednou?
0: Co?
2: To, že ty vaši příbuzní
0: vás... Tam ano, apelovali a dostalo se to na ty imigrační úřady, nebo kdo to byl, tak tam vzkázali, že nás nemusí ohnat. Jestli chce, může být, když ne, můžeme se vrátit. Takhle asi to nějak formulovalo se.
2: A kolik se vás tak vracelo zhruba? Jako bylo vás víc?
0: Ale no vraceli se, jo, jsem se pak setkal po válce ještě jako hluk, jsem se setkal s některýma, co byli odsunutý a zase se vrátili, že? Ještě přímo v tom 45. Že některý se vrátili, já si pamatuju nějaký Kamerový, ty se vrátili asi 47. nebo jak. Jo, ty vyhnali taky, a ty se vrátili.

0: vrátili nějak později.
1: Můžu se ještě zeptat, z toho tábora pokusil se třeba někdo utéct? Jak jste byli v těch Pohořelicích? Jestli někdo tam odtud utekl?
0: Nespomínám si. Monitory, říkám, to hlídali ty mladí kluci a tam se dalo proklouznout, dalo se, nejenom že kam. V okolí je dědině ošancovaný zlatokopama a kor, jak by mluvil jenom německy, tak to měl stejně zbytečný, to bylo, že? Já jako, jak říkám, já, že jsem rucel jako kluk a jenom český kamarádi jsem měl furt mezi něma, tak jsem mluvil česky normálně, takže mě oni nějak přehlíželi, když jsem tam se plákal. Když jsem chodil za těma Rusama tam pro jídlo. No a nebylo to nic pěkného, no. A už je to dneska pryč, že?
2: Vzpomíná Roman Freit v rozhovoru s Adamem Hradilkem a Janem Dvořákem. Uvádí se, že v Pohořeleckém táboře zemřelo 459 lidí, dalších 170 v okolních obcích, kde byli nouzově ubytováni. Příběhy 20. století je teď zapotřebí na pár minut přerušit kvůli zprávám, tak prosím zůstaňte s námi, pokud chcete slyšet pokračování.
3: Brněnská jedenáctka. První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
4: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
3: Brněnská jedenáctka.
4: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
3: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: To je čas zpráv a Vojtěcha Tomáška.
6: Při výbuchu neznámé látky v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku utrpěli zranění dva lidé. Informoval o tom mluvčí krajských policistů Jan Bílek. 6 lidí z domu evakuovali. Na místě zasahují všechny složky záchranného systému, včetně policejního pyrotechnika. Příčinu výbuchu policie vyšetřuje. Česká armáda od ledna do května nabrala 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je přes 2200 i se členy aktivních záloh. Na dnech pozemních sil Bahna v Brdech to řekl ministr obrany za SPD Jaromír Zuna spolu s vedením armády. Česko podle nich potřebuje kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků dál zvyšovat. Armáda teď má 25 000 profesionálů a přes 5 000 příslušníků záloh. Iránští fotbaloví reprezentanti dostali víza do Spojených států, kde budou hrát na mistrovství světa. Některým funkcionářům žádosti o vstup americké úřady zamítly. Ministr zahraničí Marco Rubio tento týden řekl, že do země nepustí členy iránské delegace s vazbami na revoluční gardy. Iránští fanoušci na zápasy své reprezentace do Spojených států nesmí vůbec. Pražské muzeum Kampa otevřelo novou výstavu o Adriáně Šimotové. Letos je to 100 let, co se tato významná česká výtvarnice narodila. Návštěvníci uvidí třeba sbírku manželů Medy a Jana Mládkových, která obsahuje textilní koláže nebo prořezávané kresby do vrstveného karbonového papíru.
3: Sport.
6: Ruská tenistka Mira Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Maju Chvalinskou 6-3 a 6-2. V finále mužské čtyřhry ovládla v Paříži španělsko-argentinská dvojice Granollers Zeballos. Češky Jana Kováčková a Kateřina Zajíčková pak vyhrály ženskou čtyřhru juniorek.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Vozidla v protisměru na D5 u Plzně a také na silnici u Mostu. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy velmi opatrně v okolí Plzně. Mezi odbočkami na Bory a Nýřany, tedy mezi 93. a 80. kilometrem, a policie prověřuje hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Auto v protisměru máme hlášené i na silnici 13 z Mostu do Chomutova v okolí Komořan. Pokud jdete z Mostu směr Chomutov, buďte velmi opatrní, zůstaňte raději v pravém pruhu. Na dálnici D35 z Vysokého Mýta do Hradce Král opatrně za nájezdem od Bíště a Třebechovic. Na konci připojovacího pruhu na kilometru 139 stojí porouchané osobní auto. Místo je označené silničáři. A na D6 z Karlových Varů do Prahy podobná situace před Novým Strašecí. Na 33. kilometru pojedete kolem odstavených vozidel. Jde o dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Kránu se můžou tvořit mlhy. Zítra přes den bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy. Dál posloucháte příběhy 20. století s Adamem Drdou.
8: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes vzpomínky Romana Freita, který se narodil v německé rodině v Brně roku 1935. Jako desetiletý absolvoval s matkou a sestrami pochod brněnských Němců do Pohořelic a dál do Rakouska, kam však nedošli. Paní Freitová se i s dětmi směla vrátit na koňském povozu do Brna, zřejmě s pomocí českých příbuzných. Roman Freit byl malý a podrobnosti nezná. Jeho nevlastní otec byl v té době jako německý voják v zajetí. Otázky kladou Jan Dvořák a Adam Hradílek z Ústavu pro studium totalitních režimů.
1: Co se dělo po vašem návratu do Brna? V jakém stavu jste našli třeba váš byt?
0: Žádný, prázdný. Prázdný, ten, co my jsme měli být, tak prázdný, tak jsme šli do bytu, jednopokojového bytu do čtvrté kategorie, jak se říká.
1: No, takže vám byl přidělen nějaký jiný?
0: No, ano, taky to prázdný byt. Se pozhánělo, kde se co dalo. Ale to, my jsme tam, co jsme bydleli, to bylo všechno vybrané. Tam pryč, tam nic nezůstalo. Po válce rádio jsme nesměli mět, jako Němci po válce.
1: No a vy jste začal chodit znovu do školy?
0: No, tady jsem šel znovu do školy. Musel jsem jít samo sebou, že jo. Německá škola nebyla, no tak mě poslali do české. No, tam to bylo sami sekirování, no tak do německé jsem chodil do mě ušít do čtvrté třídy a nešel jsem, končil jsem tři třídy, že? No tak mě znovu pokli do druhé třídy na zpátek, do české. No, protože já třeba do dneška pro mě měti tvrdý, to je pro mě španělská vesnice.
1: No a říkáte sekírování ze strany koho? Ze spolužáku nebo učitelů?
0: Ze spolužáku jsem tam některýho, ale to bylo víceméně od některých těch učitelů. Ne všechny, ale od některých, jo.
1: Že by vám, jako, že vám dávali najevo?
0: No, dávali najevo, no, od některých. No, tak jsem to tak nějak, pak jsem přeskočil, že, protože asi matka se mnou šla k nějakou psychologovi, nebo co ty mě vyzkoušel, tak zase tam nespéroval, že proč mě nechali do druhé, proč mě nedali hned do té, třeba v tom 46. do páté třídy, a ne do druhé, že tam nepatřím, jo, že to, tam ten můj pravopis, a to je zapříčiněné tím, že jsem chodil do těch německých a do těch českých, že?
1: Chci se zeptat, vy jste vlastně nemluvil o vašem otci, co se vlastně s ním stalo, kde on byl?
0: No, ten se vrátil ze zajetí, v tom 45. roku najednou se tady objevil a i z výzbroje jako voják, tak ho internovali v Maloměřicích v Brně, tam byli nějaký ty vojáci internovaní, němečtí.
1: Vy jste se potkali, když on přijel?
0: Jo, no tady.
1: Přišel
0: už,
1: domů?
0: To my už, jo, on přišel, už my už jsme se vraceli z tého pochodu, tak on přijel. A byl tam, já vím, že jsme tam za ním byli do párkrát v těch Maloměřicích, ale proč některý tam zůstali Bůh ví jak dlouho, proč jeho propustili od tam z toho tábora, to taky nevím do dneška. Od něho jsem se to nikdy nedověděl, že, z jakých důvodů opustili. On s náma bydlel a když já jsem se vrátil z Ruska, tak matka v té době se s ním rozváděla. Jaké důvody nebo co, to zase nevím.
1: A jak dlouho bylo v těch Maloměřicích? Jak tam mohl být dlouho?
0: No, tam dlouho nemohl být.
1: Jsme týdny, měsíce.
0: A už byl doma. Je ta 40.
1: Jak to tam vypadalo, když jste ho navštěvovali? Jak to vypadalo v tom?
0: No, to tábor normálně, dřevěný baráky naskládaný, jo? A vím, že si pamatuju, že chodili kolem našeho baráku dřevěný boty. Takový ty holandský, jak se říká, ty vrše kůže, ze spodu dřevák, vždycky to klapalo. A jako dnes si pamatuju, že tam na ně řvali ty kluci, co je vodili do práce na odklízení těch ruin. Tak jednou tam čeho požrali Rus, tak nějaký ten se tam snažil být aktivní před tím ruským důstojníkem, tak tam do těch Němců mlátil pažbou, no ten přišel, ten voják, sebral mu pušku a mázalo to puško po hřbetě. Načal tam řvat, co bylo, nevím. A druhý den už celou tu kolonu asi těch 200 lidí vedl jeden člověk. A ne, jak předtím asi 30 ozbrojených. jako to byli ty zajaci, tak asi, jak se říká, měl v sobě vojenskou hrdost nebo něco ten Rus.
2: Říká Roman Freit. A ještě otázka, jak je po návratu do Brna přijali sousedé, jak si na to pamatuje?
9: Jak nás přijali? Z začátku dost blbě, opravdu. Ty, co se k nám hlásili za války, po válce obrátili, protože jsme byli německá verbež. A nejsmutnější na tím bylo to, že za války jsem byl chvílama česká svině, protože já jsem měl kamarády hodně Čechů. Za války ty rodiče to podporovali a po válce proti tomu byli. Měl jsem moc kamarádů Čechů. Bylo to smutné na té jedné straně. Dneska s odstupem času, tak to vidím, jak to je dneska. Já třeba nemám nic proti těm komunistům, co z těch straně zůstali. Ale nelíbili se mě lidi, který si já pamatuju v průvodu, křičeli, ať žije KSČ, a mám takový dokonce i v rodině, řvali, ať žije Havel, potom, no a teďka zase řvou, že Havel je svině. A to je smutný. Český národ dost takovej je.
2: Jak už zaznělo, Roman Freit chodil do české školy. Pak se měl učit pasířem, ale učení neabsolvoval, protože se v roce 1950, tedy po komunistickém převratu ve svých 15 letech, rozhodl, že uteče z Československa za strýcem Karlem do Mnichova a pak snad ještě dál. Důvody útěku je dnes těžké určit. Zřejmě to nebylo v první řadě kvůli nesouhlasu s komunismem. Nejspíš byl dospívající Roman, dobrodružná povaha a prostě se v Brně necítil dobře.
9: No, utekl jsem do Německa, se mě podařilo dostat přes Polsko. Chtěl jsem původně tenkrát plné elánu a plánu, že sednu na loď a odjedu pryč, třeba do Ameriky, jenomže tam mě chytli, tak já jsem chtěl, aby mě odvezli do Mnichova, kde žil matčin bratr. Jsem si říkal, bratránek Kurtík nežije, oni děcka nemají, oni si mě vezmou. Jenže k tomu nedostal. Tam mě předali naspátek do Polákům. Byl jsem ve Štětíně, tam kolem domě byl tam domov mládeže polský. A potom mě potáhli do Bělostoku. Já jsem se bál dostat dom, jako do Česka, protože měl jsem špundus, jak se říká, z Freita, že jsem utekl, že jsem jim udělal nějaký starosti. Tak jsem neřekl, že se jmenuju Freit, ale vzpomněl jsem si na svého kamaráda z dětství, který se jmenoval Novák. Tak jsem řekl, že se jmenuju Roman Novák. A neřekl jsem, že jsem toto, já jsem od někud z Ruska, hotovo. Tak mě dali jméno Roman Konstantinovič Novák, od někud z Ruska, tak otáhli mě do Ruska. A byl jsem v Grodně, z toho Grodna do Minsku. V Minsku jsem pracoval v traktorovém závodě. Ten závod tam ještě do dneška je. Vyrábí ho tam traktory Bělorus, je to kopie Ferguson amerického. A tam mě otáhli do Breslitevského, tam jsem pracoval v koželežním závodě.
2: Pro shrnutí a vysvětlení. Podle údajů Ústavu pro studium totalitních režimů se Roman Freit dostal po útěku a potom, co ho zatkla německá policie, do internačního tábora pro mládež mezi děti a mladé lidi, přinejmenším z části zavlečené za války do Německa ze Sovětského svazu. Místo, aby ho poslali za strýcem do západního Německa, byl po několika dnech umístěn do vlaku, který odjel do Grodna v dnešním Bělorusku. Asi půl roku tam pracoval v továrně na výrobu tabáku, potom ho odvezli do Minsku. Nebyl vězeň, mohl se volně pohybovat v místě, ale také nebyl svobodný, nesměl nikam odjet. Po několika dalších měsících ho znovu přemístili na práci do Koželužny v Brestu Litevském. V Sovětském svazu mu byly také vystaveny nové doklady na zmíněné jméno Roman Konstantinovič Novák, které sám udal, takže snahy například Červeného kříže o jeho nalezení vycházely na prázdno. V Brestu se mu nelíbilo a rozhodl se, že uteče, že se vrátí domů. Tajně, bez povolení a bez jízdenky doputoval vlakem na Podkarpatskou Rus, tehdy již součást Sovětského svazu.
1: Radil jste se s někým o tom, jak se dostat domů?
0: Ne, takový věci nebylo radno prohlásit dopředu. Ne, neradil jsem se s nikým.
10: Ale plánoval jste si to už jistotně?
0: Jo, plánoval jsem si to tak dlouho dobu, ne, asi měsíc. Pak jsem se zbalil, jsem dostal peníze, tak jsem se zbalil, prodal jsem nějaké věci, co jsem měl, jo, svoje, abych ještě získal nějakou korunu a už jsem jel na černo bez jízdenky, jak se říká. Do Kyjeva a z Kyjeva, tam jsem si zase to našeregoval na Podkarpatskou Rus, no.
1: Jak jste se dostal tím vlakem na černo, když všude po vás chtěli bumážky a podobně a lístek a jak jste se vyhnul kontrole?
0: No tak vždycky na těch rajonech byli vždycky, to byla vždycky stanice. V jedné stanici nastoupili a druhé stanice oni vystoupili a pak se třeba jelo třeba 150 km a nikdo tam nebyl. Normálně lidi řekli, to, že přijde ti dežurný, no, tak jsem se zdechoval. Oni tak drželi dost při sobě ty lidi, to neprozradil nikdo.
1: Takže ty spolucestující věděli, že nemáte lístek?
0: Ty věděli určitě, že nemám lístek, jedu na černo. Až do toho Užhorodu. Před Užhorodem jsem vystoupil, protože tam je strašně kontrola tvrdá, prý, mě aspoň řekli. Jsem vystoupil, tam už ani teď nevím, jestli to byla stanice, nebo to zůstalo stát na semaforu, ten vlak, už ani si nepamatuju. Tam jsem vystoupil a viděl jsem, dostal hloupě, jsem nebyl, kde je západ, východ, tak jsem si to našregoval na západ. Minul jsem město Užhorod, jsem obešel, tam jsem přespal ve stohu jednom takovým do rána. A do jeden k večeru jsem šel zase ptál a tam jsem potkal právě toho nějakého Maďara, nebo co to bylo. Mluvil částečně slovenský, tak jsem mu říkal, že bych se chtěl dostat do Česka. Tak on mě řekl, že mi ukáže cestu. Vím, že musel asi už někde dát vědět, protože tam neoznámit to bylo stejný trestný, jako kdyby provedl to sám. Tak měl strach, že kdyby mě chytli a bych řekl o něm, takže by ho zavřeli. Tak radši mě udal on, pravděpodobně. Přešel jsem přes řeku, šel jsem kousek rovně a najednou tam vystoupili dva vojáci s puškama. Stůj, jste začený, vy zaklíčený, stojí, ruky věrch.
1: Co jste si pomyslel?
0: No co jsem si mohl pomyslet? Nic. Jsem byl rád, že mě jenom zebrali, že po mě nestříleli.
1: No a myslíte si, že tam byli jako na vás už připravení předem?
0: Určitě, protože do hranic to podle té mapy, co pro mě ukázali, tak na hraniční čáru to bylo ještě aspoň 5 kilometrů. A oni neřeknou, že mě někdo prozradil nebo že něco tomu neřekli.
2: Vzpomíná Roman Freit.
8: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Po 3měsíčním vyšetřování ve věznicích MVD neboli Ministerstva vnitřních záležitostí v Užhorodě byl Roman Freit ve Lvově nejprve odsouzen na 25 let za špionáž. To už bylo známo jeho skutečné jméno, jeho identita. Po odvolání mu však soud i pro jeho nízký věk a zdravotní handicap následek dětské obrny zmírnil trest na 2,5 roku za neoprávněný vstup na sovětské území a následně byl deportován.
0: Po soudu nás umístili tomu, říkají Pěresílka, tam, kde byli jinak odsouzeni a kteří čekali na odsun někam. No a pak to bylo. Užhorod, znovu Lvov, do Lvova teda a z Lvova na Pěresílku, to bylo tak, tam, kde byli soustředěni ty, co byli na odsun. No, od tam jsme jeli do Kyjeva, z Kyjeva jsme jeli až do Moskvy a z Moskvy do... Teď je to Jekaterinburg, tenkrát to byl Sverdlovsk, taky Pěresílka. Tam zrovna tam, kde to bylo, tak tam postřelili tu carskou rodinu v té věznici, v těch sklepích. A tam byla Pěresílka, to bylo akorát takový okno, mně to připadalo jak tady kazematy v Brně. Jenom malinký okýnečko na vrchu a palandy dřevěný, nic jiného. A třeba 80-100 lidí na těch palandách leželo, bez všeckého. Tam jsme byli asi 14 dní do Jekaterinburku. No a potom 14-denní transport do Střední Asie, v těch dobičákách.
1: To jste lítali v dobičákách?
0: Dobičáky, jo, to byly palandy nadělaný, dobičáka zavřený, jenom taková úzká mizérka a ještě tam byly latě takový železný, teda v nejlatě železna, aby se to nedalo odevřít. prostředku vagóna díra, nesměl se čurat, když vlak stál, ani kadit, jedině za jízdy.
10: A třeba stravu?
0: Chleba a slaný rybí, nebo něco takového, nebo sušený maso, takový jakýsi suchý rybí, slaný rybí.
1: Co tam bylo za spoluvězně v tom vlaku, nebo tenkrát v tom?
0: Třejaká se bránka, všechno možný, všechno možný. Tam už to nebylo rozlišený politicky, nepolitický. Zloději, vojáci třeba, co nepřišel z vycházky dom, nebo zdezertéroval, že?
1: Myslíte, že jste měl výjimečné postavení v tom, že jste byl z Československa?
0: Ne, žádný. Neexistovalo žádný výjimečný postavení.
2: Přes Kyjev, Moskvu a Jekatěrinburg se Roman Freit dostal až do Karagandy v dnešním Kazachstánu, kde v obrovském lágrovém komplexu kolem Rudných dolů pracovali tisíce vězňů.
9: V tom Kazachstánu jsem byl nějaký čas, tam jsem se skamarádil s jedním Rusem, tam to bylo dost blbý, jak se říká, ve dne 30 teplo, v noci 10 zima, jo, takový počasí se tam střídal. On měl nějakýho příbuznýho na nějakým rajkomu nebo na něčím, no, a tak jednoho dne mě říká, my se budeme muset asi rozloučit. Já odsaď jedu pryč, já jsem si to zařídil, matka to udělala, on měl nějakého strýca někde. No, já povím, to je škoda, já tady budu sám, a on pav, nebudeš, počkej. Tak psal matce, nebo jak to bylo, a pak za ním přijela na návštěvu. No a on matce řekl, že nepojede z Kazachstanu pryč, jedině když pojedu já s ním. Tak ona zas v Rusku, tam to bylo ruka ruku mě asi, nebo jak, nevím z jakých účelů. A otáhli mě do Archangelsku, to byl na pobřeží Bílého moře. Tam jsme pracovali oba dva v tom rybářském závodě na výrobu konzerv, dělali tam konzerv z těch ryb všelijakých a nakládali tam ryby, takový malý šproty, kdo si v soli to dávali, oni tomu se říkalo kamsa, těm rybám. My si je brali, máčeli jsme to ve vodě, tu sůl z toho dostali ven, pak jsme to napichovali na dráty a udili. Ty byli dobrý. No a jednoho dne, protože v Rusku se to tak dělo, aby si člověk nemohl zkamarádit s vedením, s nějakýma těma dozorcama, anebo spolčit se tam s jinýma vězněma, tak přemisťovali. Tak z toho Kazachstanu mě odvezli do Nižního Tagilu. A podle toho, jak jednou ukazovali takový velký záběr z toho Nižního Tagilu, takový letecký pohled, tak dneska jsou tam skokanský můstky na těch. Tam bylo moc táborů, protože já jsem byl v táboře číslo 2, pak přišla amnestie, 14 dní nebo kolik po Stalinově smrti, tak mě přemístili do tábora číslo 16. Podle všeckého muselo tam být moc vězňů, protože průměru bylo na ten tábor bylo tak 2-3 tisíce lidí. Chodili do lesa, káceli, dělali v dřevarském závodě ve slévárně. Ale všady to bylo, že jsem já jako postižený nemusel tak dřít.
0: Přiděl dostali všichni stejný. Kdo špatně pracoval, tak tomu se to odebralo. Snižovalo. Ale nebylo to tak pracovné, aby to nebylo splnitelné. Bylo to celkem splnitelné. Samo sebou, že se makal jak šroub každý, že přišel doma a padl sebou, než najedl si a padl sebou a hotovo. Tam byly nejhorší ty, od některých těch velitelů ty buzeračky. Jo? Třeba jednu hodinu v noci ven, nástup. A teď se počítali lidi. Třeba pršelo nebo nevšel. Tak se to počítalo třeba 3x za sebou, 4x. A nebo přišli z práce, tak to se šlo po pětkách, že? Museli se držet pod pažo, každá ta pětka. Zpátky všichni, tak zase všichni zpátky. A znova po pětkách, že? On měl deštičku, překlíšku a dělal si tam čárečky, že? Až to odpočítal, bylo to v pořádku, tak vzal kousek rozbitýho skla a zeškrábel to, co tam bylo napsané, to tuško. Žádný kumování nebo něco. Takhle to tam bylo, že? Nástupy. No a někdy byli třeba dobrovolně nuceny do práce v neděli, jo? Třeba v tom Nižním Tagilu, tam se chodilo uklízet město sníh. A to náš tábor třeba zapadl tak, že byli vidět jenom komíny.
1: Měl jste někdy nějaký konflikt s těmi kriminálními vězni?
0: Ne, neměl. Neměl.
1: Byl jste někdy trestán za něco?
0: Ale jo, viděl jsem, jedno jsem byl trestán, že jsem měl nůž u sebe. Ale to bylo, když už prakticky jsem byl volný, když jsem prakticky nebyl už vězen, to už tam v té potně. Tam byly horší tresty od těch vězňů. Vězni trestali druhý vězně, to bylo horší, jo. Když se nepodrobil tím některým tím navrchu, co jsou, to většinou byly samé zloděj, samé vrah. Některý, ty, co dělali ty papaláše, tam to nebyly normálně vězni. A tak tam chodili ty, oni to měli rozdělený na ty mužici a vory. No tak ty mužici dostali balík, tak to musel jít, tak tomu kápovi na tom táboře balík rozbalit. Ten se podíval, oddělil část pro tu svou bandu a pro sebe. No to dál, ale to, na to už mi nikdo nesměl sáhnout, to kdyby někdo na to sáhl, tak to byl strašný trest.
11: A co proto, třeba? Co třeba co? Za trest?
0: Jako zmlátili baštonádu přes šlapky, přes ruky, uvázali mu dlaně a přes dlaně mu to svázali tak, aby tu dlaně mohl zavřít a pomalu, jak se říká, skoro maso odlitávalo. Neměl na to co šahat. Tam okrást jeden vězeň do druhého, to byly největší tresty tam, co se tam děli. Ona zase ta galérka zase po této stráně měla ty svoje nepsané zákony tam. Oni do práce nechodili, to by nikdo do práce nedostal.
2: V tamním lágru zůstal Roman Freit až do amnestie vyhlášené po smrti Josefa Vissarionoviče Stalina v březnu roku 1953. Na svobodu byl definitivně propuštěn v červenci 53. roku. Nejdřív se dostal do sběrného tábora v Potmě, kde byli soustředěni i další českoslovenští občané a cizinci. A koncem roku 53. ho společně s dalšími 150 Čechoslováky převezli na státní hranice, kde si je převzali československé orgány.
1: Jak vás přivítali na hranicích?
0: Samopálem a při. No, tak my jsme brblali, oni řvali teda. Takže mysleli si, že jsme buchví co, ale někdy ho tam putovali dál do věznice. Někdy propustili a někdy šli hned dál. Někdy ty Slováci, co byli sloužili v těch gardách slovenských, ty okamžitě šli do vězení znova.
11: No a vás na ty hranici jakoby převzali československý?
0: Ano, do autobusu, zalíčený okna v Lpci, a když od vás jsme přijeli tam do věznice, tak tam chodili chodbáři, kteří nám dávali jídlo a zeptali, kde jsme. Co nevíte? V Levoči, to jsme se tam teprve, jsme v Levoči. Nás vezli z té hranic do té Levoče, zalíčený vápnem okna, autobus. To s náma zajeli až v bráně, tam vystoupit, všichni nahnat dovnitř. A tam nás teprve, jak se říká, kastrovali, jo? Rozdělili kdo kam.
11: No a kam přidělili vás teda, ty levočký věznice?
0: Ty v Levoči nic, tam jsem byl, pak jsem dostal propouštěcí papír a 200 korun na cestu a lístek do Brna. To bylo všechno.
1: Jaký bylo teda shledání s rodičema?
0: No, matku malém narodila mrtvica. Protože když jim přišlo, že takové tam neexistuje, a pak já už jsem se neozýval, že? Tak jsem myslel, že jako, že je po mně, no. Že nežiju, no.
1: Oni nedostali vědět, že přijedete?
0: Ne, nikdo nic nevěděl.
11: Takže jste prostě najednou zaklepal?
0: Najednou jsem, no já jsem nechtěl jít přímo k nám, dom naklepat, tak jsem, protože v tom baráku, kde my jsme bydleli, tam bydlel můj spolužák, tak jsem zaklepal na něho. Ta jeho matka odevřela, teď se dívá, oni bydleli v přízemí, teď mě uviděla, tak načala, protože za tu dobu jsem se nějak moc nezměnil, za ty 3 roky, že? Načala ječet a myslela si, že vidí příšeru, no a pak přišel ten její manžel a to je, a Jenda, já povídám, Jendový otevř, to jsou já, Roman. Tak jsem tam byl u nich, no a ta jeho matka šla ráno připravit matku, že přijdu.
2: Vzpomíná Roman Freit z brněnské německé rodiny, který jako 10letý absolvoval vyhnanecký pochod do Pohořelic. Po návratu ze Sovětského svazu do Brna se Roman Freit začal živit mimo jiné jako instalatér. Roku 1961 byl však znovu zatčen a odsouzen na 38 měsíců za urážku státu a socialistického zřízení a za údajný pokus o opuštění republiky. Trest nastoupil v táboře na Bitýzu, Brzy ale na šachtě utrpěl vážný úraz a musel být několikrát operován. Když se uzdravil, prošel ještě věznicemi ve Valdicích, na Mírově a nakonec na Ilavě. Propustili ho v roce 1964 na prezidentskou amnestii. I v dalších letech pracoval v dělnických profesích. Teprve roku 2006 mu bylo uděleno české státní občanství. A to je z příběhu 20. století pro tentokrát všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
8: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál, 10 hodin večer. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
3: Katolická církev blahořečila Jana Bulu a Václava Drbolu popravené komunisty. Berlínská nemocnice propustila Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Čeští fotbalisté v přípravě na mistrovství světa trénovali v Mansfieldu před stovkami fanoušků. A zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 26 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Česko má ode dneška první blahoslavené mučedníky moderních dějin. Katolická církev odpoledne na slavnostní mši na brněnském výstavišti dokončila blahořečení Jana Buly a Václava Drboly, dvou kněží, které mučili, odsoudili a nakonec zavraždili komunisté.
4: Aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula byli od nynějška nazýváni blahoslavenými.
5: Papežský legát Michael Černý při proslovu zmínil, že mučedníci byli vyzkoušeni jako zlato v ohni. Na slavnost přijeli taky Lenka Klicmanová s dcerou Maruškou ze Sušan u Chomutova.
6: Nám se líbila určitě jednota křesťanů. Je to hrozně pěkný vidět tolik lidí, kteří prostě přijeli z jednoho důvodu.
7: A líbilo se mi, jak tam zpívá SBMka.
5: Na brněnské výstaviště přišlo 13 200 věřících. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
3: Letiště v Karlových Varech by mělo přejít pod armádu do konce roku, řekl to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. O převodu letiště z Karlovarského kraje na armádu informoval na začátku května premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Karlovarské letiště je v posledních letech ztrátové a pro zvýšení příjmů potřebuje zhruba miliardovou investici na prodloužení a taky rozšíření přistávací dráhy. Tu už by měl zajistit stát. Nemocnice Charité v německém Berlíně po víc než dvou týdnech léčby propustila Američana nakaženého ebolou. Podle zařízení je v dobrém zdravotním stavu, píše to agentura DPA. 39-letý lékař se krvácivou horečkou nakazil při práci v nemocnici v Kongu. Tam vypukla epidemie eboly a podle posledních informací konžské vlády je v zemi 488 potvrzených případů. Jiného Američana s podezřením na ebolu přijala i pražská fakultní nemocnice Bulovka. V pátek uvedla, že muž je stále bez příznaků. Soukromí dárci věnovali miliony na taneční sál, který chce americký prezident Donald Trump postavit místo východního křídla Bílého domu. Kontrolní organizace ale zjistila, že ty samé firmy pak od státu dostaly zakázky za mnohem vyšší částky. Bílý dům podezření z korupce odmítá.
8: Americký prezident odmítá zveřejnit úplný seznam firem, které se na financování jeho tanečního sálu podílejí. Kontrolní organizace Public Citizen zmapovala 27 veřejně známých dárců. 14 z nich dostalo od státu nové zakázky za v přepočtu bilion korun. Největší díl připadl zbrojnímu gigantu Lockheed Martin. Na seznamu jsou také Amazon, Google, Microsoft nebo Caterpillar. Více než polovina z těchto firem zároveň čelí nebo čelila federálním vyšetřováním, která byla za Trumpovy vlády zmírněna nebo úplně zastavena. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Sport.
3: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na start mistrovství světa. V Mansfieldu nedaleko Dallasu měli trénink přístupný pro fanoušky, kterých dorazilo několik stovek. Na tribunách byla i řada českých příznivců. Národní tým trénoval ve velmi horkém počasí, mluví o tom obránce Jaroslav Zelený.
9: Je to teda mazec, no. To sluníčko je fakt ostrý. To jsme měli lehoučký trénink, opravdu, tak člověk se u toho fakt brutálně spotí, no, takže jsem zvědav, jak s tím budeme bojovat dál. Samozřejmě ty lidi všichni jsou strašně milí. Nevím, jestli to předstírá, ale vypadá, že si to užívají. Jsou takový nadšený, že nás vidějí, takže snad jim to vydrží.
3: Do šampionátu Češi vstoupí příští týden v pátek ráno našeho času v mexické Guadalajaře zápasem s Jižní Koreou. Ve skupině si pak zahrají ještě s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D5 za Žebrákem a překážka na D35 za Třebechovicemi. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za odbočkou na Žebrák. Na 34. kilometru máme hlášenou nehodu. projíždějte tímto místem opatrně. Na dálnici D35 z Vysokého Mýta do Hradce Králové čekejte překážku za nájezdem od Bíště a Třebechovic. Na konci připojovacího pruhu na kilometru 139 stojí osobní auto. Stojí za ním světelná šipka, na místo už dorazila asistence. Na vozovce se pohybují lidé, tak projíždějte opatrně. A na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů se vyhněte překážce za Ostrovem. Za odbočkou na Hájek na 7. kilometru leží v pravém pruhu sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, obloha bude polojasná až oblačná, přechodně i zatažená, místy s přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Kránu se můžou tvořit mlhy. Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy. Dali s vámi víkendový radiožurnál a taky Michaela van Erne.
2: Z další informací. Pražské Riegerovy sady se dnes proměnily v koncertní sál pod širým nebem. Tisíce lidí si tam přišli poslechnout symfonický orchestr Českého rozhlasu, který téměř dvouhodinovým koncertem zahájil oslavy svého 100. výročí. Na místě máme stále reportérku, spojíme se s ní už za několik minut.
1: Víkendový radiožurnál
11: a Michaela van Erne.

0: To byl James Arthur. V pražských Riegerových sadech dozněly před několika minutami poslední tóny koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Koncertem pod širým nebem zahájil oslavy z tého výročí svého vzniku. Na místě byla po celou dobu i reportérka Tereza Cedidlová. Využijme toho. Terezo, dobrý večer.
1: Hezký večer. Riegerovy sady se už pomalu vylidňují. Ještě před chvílí tady ale seděli na trávě, na dekách nebo turistických křesílkách tisíce lidí. Ta louka s výhledem na Hradčany byla opravdu zaplněná do posledního místa. Po stranách desítky lidí i stály, protože už nenašli žádný volný prostor. Zhruba dvouhodinový koncert prolínaly dlouhé potlesky diváků. Zazněla tady Smetanova Vltava, Dvořákovo Largo z Novosvětské nebo Ve sluji krále hor od Edvarda Grieg. Hudbu zhruba 80členného orchestru doplňovali také krátké proslovy. S pražským publikem se totiž tím dnešním koncertem loučil Petr Popelka, který po 4 letech končí ve funkci šéfdirigenta rozhlasových symfoniků a vystupovat s orchestrem už bude jen jako hostující dirigent. Já jsem s ním krátce před koncertem mluvila a říkal, že je to pro něj velká čest, že mohl přivést rozhlasový symfonický orchestr právě do té z té sezóny, která začne v září, a že je rád, že před pražským publikem naposledy zahraje právě tady pod širým nebem, nedaleko budovy Českého rozhlasu, kde se celou tu dobu s orchestrem setkával a zkoušel.
0: Dnešní program začal v Riegerových sadech už brzy odpoledne. Co návštěvníky zaujalo nejvíc?
1: Ano, lidé se tady scházeli už před 3 hodinou odpoledne a řekla bych, že s největším nadšením se samozřejmě kromě tedy toho hlavního večerního koncertu rozhlasového orchestru setkal program pro děti. A to ať už jak ze strany samotných dětí, tak od jejich rodičů. Právě pro děti Český rozhlas připravil projekt Vlnohraní, při kterém si několikrát v průběhu odpoledne vyzkoušeli odpovídat na zvídavé otázky moderátorů nebo hru na řadu zajímavých nástrojů, třeba na rolničky. Bylo tady taky několik kapel a hudebních uskupení, ve kterých hrají členové rozhlasového orchestru. Byla mezi nimi i dechovka, Luďa Banda nebo smyčcový Epoch kvartet, který zahrál multižánrový mix, tedy klasickou i filmovou hudbu. No a nechyběl ani jazz v podání kvintetu Spinusque, který vede ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek.
0: Očitým svědkem toho byla a proto nás zasvěceně informovala Tereza Cedidlová. Moc děkuji a hezký večer.
1: Díky, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Jordan Hatch. Ženské finále Roland Garros, český juniorský úspěch na tenisovém Grand Slamu, příprava českých fotbalistů na mistrovství světa nebo stříbro kanoistky Martiny Sadkové ve světovém poháru vodních slalomářů v Praze. Nejen o tom uslyšíte víc za chvíli ve večerním sportovním přehledu.

0: skupina Cranberries. Mladé české tenistky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková ovládly juniorskou čtyřhru na Roland Garros. Antukový Grand Slam dnes poznal v Paříži i vítězku dospělého singlu žen. Na úvod sportovního přehledu řekne její jméno Kristián Šveda. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Sport. Tenisové Roland Garros ovládla teprve 19-letá Ruska Mira Andrejevová. Ta ve finále porazila Maju Chvalínskou 6-3, 6-2. Účast Polky ve finále byla možná největším překvapením turnaje, protože na antukovém Grand Slamu musela hrát kvalifikaci. Celkem v Paříži odehrála 10 zápasů a ve finále se to projevilo.
2: Well, obviously I was tired, but it's normal, you know, I feel like everyone would be.
3: Jasně, že jsem unavená, ale to je normální, nechci se na to vymlouvat. Mira hrála neskutečně, byla lepší tenistkou a 100% si zasloužila vyhrát.
2: 100% deserve to win today, for sure.
1: Finále mužské čtyřhry ovládla v Paříži španělsko-argentinská dvojice Granollers Ceballos. Kanoistka Martina Sadková vybojovala v Troji v závodu světového poháru vodních slalomářů stříbrnou medaili. V pražském kanále nestačila jen na Australanku Foxovou. V cíli bezprostředně po dojezdu česká reprezentantka neslavila. A proč? To vysvětlila na radiožurnálu Sport.
4: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem si podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
1: Mezi muži vyhrál závod v Troji francouzský obhájce prvenství a úřadující olympijský vítěz Žestán. Nejlepším Čechem byl šestý Václav Chaloupka. Čeští fotbalisté poprvé trénovali v Mansfieldu, kde budou mít v době mistrovství světa základnu. Na otevřený trénink národního týmu dorazily stovky fanoušků, včetně těch českých, kteří žijí převážně ve Spojených státech. Brankáře Matěje Kováře až takový zájem překvapil.
5: Asi nikdo z nás to nečekal, že přijde tolik lidí na první trénink. Určitě si myslím, že to vždycky pomůže, když tady vidíte lidi z naší země, takže je to určitě fajn a jsme rádi, že došlo tolik lidí nás podpořit a že o to je zájem a že o nás je zájem. První trénink si myslím, že se vydařil a samozřejmě po té cestě ještě jsme trošku rozlámaní, ale užili jsme si to.
1: Do turnaje vstoupí Češi v pátek ráno našeho času v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Ve skupině se pak taky utkají s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem. A čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. Po domácích Maďarech porazili taky Nory. Se severským soupeřem sice ztratili první set, ale nakonec zvítězili 3-1.
0: 6. 6. roku 2026 přiblížil sportovní terminologii Kristián Šveda. Moc za to děkuji, hezký večer.
1: Krásná numerologie, krásný večer.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Osm koní Převalského je úspěšně v Kazachstánu. V souvislostech vám o tom dáme vědět za moment. 22 hodiny 30 minut. Zprávy má Monika Chmilová.
1: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové poté, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje. Pracovníci ale požadují konec současného ředitele instituce Tomáše Sedláčka. Polsko nebude v plném rozsahu uplatňovat migrační a azylový pakt Evropské unie, aby neohrozilo svou národní bezpečnost. Agentuře PAP to řekl náměstek ministra vnitra Maciej Duščik. Polsko si stejně jako Česko zajistilo výjimku z povinného principu solidarity. Nebude tak muset přijímat žadatele o azyl z jiných zemí. Polská vláda ale nechce zavádět ani jiné části migračního paktu, jako je třeba povinnost budovat přijímací centra. Soud poslal do vazby 35-letou ženu obviněnou z vraždy v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem se kriminalisté zabývají od středy, kdy na zahradě jednoho z domů našli část lidského těla. Další podrobnosti k případu policie zatím neuvedla. A osm koní Převalského je od tohoto týdne úspěšně v Kazachstánu. Transport organizovala Pražská zoologická zahrada. Čtyři hřebci cestovali českým armádním letadlem z Prahy. Berlínská zoo poslala do Kazachstánu čtyři klisny. Převoz koní má zajistit návrat ohroženého druhu do volné přírody. Kůň Převalského vymizel z přírody na konci 60. let. Jde o poslední žijící druh divokého koně.
2: Sport.
1: Ženský bouldering na světovém poháru ve sportovním lezení v Praze vyhrála 18-letá Američanka Annie Sandersová. Češky ve finále nebyly. Zítra se na štvanici představí Adam Ondra v lezení na obtížnost.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Psáři a nehoda u Chlumčan na Lounsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Vlašim. Na 53. kilometru za odpočívkou stojí osobní auto. Má defekt na pneumatice a je otočené čelem proti směru jízdy, tak opatrně. Na nehodu pozor na silnici 7 z Loun do Panenského Týnce. Na staré silnici u Chlumčan havarovalo vozidlo, čekejte omezený průjezd. Nehodu vyšetřují na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Mezi Štoky a dálnicí D1 osobní auto srazilo zvěř, projíždějte opatrně. V Praze na městském okruhu máme hlášenou překážku ve Strahovském tunelu. Na jeho začátku ve směru ze Smíchova na Břevnov stojí porouhané osobní auto, na místě už je policie. A ještě aktuální zpráva ze silnice 56 za Frýdkem Místkem ve směru do Frýdlantu nad Ostravicí. Před odbočkou na Bašku jde po dálnici po vozovce chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a taky bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28, na horách nejčastěji kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový Radiožurnál s Michaelou Fanarne.
0: S námi budou v souladu, v souzvuku a snad vám tímto hudebním výběrem také radost udělají třeba Cyndi Lauper, Pokáč a nebo Shane Ward. Hezký večer.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Posloucháte večerní víkendový radiožurnál. Informace z domova i ze světa, online reportáže i živé vysílání jsou vám k dispozici na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Na to ráda upozorním.

0: Hymn z hudby posloucháte večerní víkendový radiožurnál. Za vaši společnost děkuji ve 22 hodiny 41 minutu. Z hudby právě teď Pokáč.
1: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Radiožurnál vás dnes informoval o tom, že zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. Bylo mu 88 let. V Československém rozhlase působil od 50. let minulého století a podílel se i na protiokupačním vysílání v roce 1968. Právě kvůli tomu ho pak komunisté na 20 let od rozhlasového mikrofonu odstavili.
1: Karel Tejkal vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1957 se stal externím spolupracovníkem Československého rozhlasu. Zaměstnancem sportovní redakce se pak stal v roce 1967. Takhle na to vzpomínal v rozhovoru pro radiožurnál Sport u příležitosti svých 85. narozenin.
2: Bylo to velmi atraktivní zaměstnání. Ta redakce měla stále obsazení a nováček byl přijat jenom tehdy, když někdo umřel, což se nedělo, takže musel někam odejít za lepším. Takže já jsem prodělal takovou tu rozhlasovou zpravodajskou cestu a ve chvíli, kdy jsem byl právě na té vojně, tak se uvolnilo místo a přišel Jarda Suchánek a Luděk Brábník.
1: A v tom samém rozhovoru zmínil například i tehdejší postupné uvolňování poměrů.
2: Já si myslím, že pravidla moc velká neplatila. To rádio, respektive ta hlavní redakce zpravodajství, kam sportovní redakce patřila, bylo vedeno dost liberálně. Pravda, od toho 57. roku se to postupně teprve uvolňovalo, ale v takovém 67. to už byla skoro radost a v 68. to byly hody.
1: Právě během roku 1968 a takzvaného pražského jara se Tejkal stal komentátorem politického dění. V rozhovoru pro ministerstvo zahraničí před několika lety řekl, že právě pražské jaro považuje za nejšťastnější období svého života.
2: Je třeba si uvědomit, že my jsme do té doby žili ve vězení, protože kolem hranic byly dráty, nikam se nesmělo, každé slovo se cenzurovalo, všechno se hlídalo a pražské jaro nám umožnilo najednou žít svobodně. Najednou se smělo říkat cokoliv.
1: Po okupaci vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 se zapojil do protiokupačního vysílání ve studiu Střední Čechy. Mluvil o tom před 3 roky v rozhovoru pro radiožurnál na akci Nevermore 68, která tehdy připomínala 55 let od invaze.
2: My jsme vysílali z Perníkovy chaloupky, protože v tom studiu, kdysi kino Scout, pak bylo televizní studio, natáčeli tam pohádky. A my jsme tam vysílali z těch kulis pohádek. A měli jsme, když mluvil kolega o té organizaci, nebyla žádná a přitom to klapalo. A byla dokonalá konspirace, aspoň jsme si to mysleli.
1: Po začátku normalizace kvůli tomu Karel Tejkal Československý rozhlas opustil.
2: A já jsem po 68. po srpnovém vysílání a po 2 letech dostal na vybranou. Buď odejdu, nebo se omluvím a budu dělat politiku a nebudu dělat sport. No tak jsem se neomluvil, zavřel jsem dveře a odešel jsem.
1: Následně pracoval v podniku Sport Propag, kde psal metodické texty. Po sametové revoluci v roce 1989 se do rozhlasu vrátil. A to opět k práci sportovního redaktora a reportéra. Pracoval také v pořadu Dobré jitro nebo se podílel na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. David Šalek, Radiožurnál.

Kanoistka Martina Sadková získala stříbro ve světovém poháru vodních slalomářek v Praze. Také o tom vám řekneme podrobněji ve zprávách v celou. Před nimi ještě píseň Petra Habky a Lucie Bílé nebo Daft Punk a Pharrell Williams. Hezký večer.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Radiožurnál, 23 hodin. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Izraelský úder v jižním Libanonu zabil 3 vojáky libanonské armády. Lidé si nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici takzvané pooperační sepse. Kánoistka Martina Sadková získala na světovém poháru v Praze stříbro a zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty většinou do 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Izrael potvrdil, že v jižním Libanonu zasáhl vozidlo libanonské armády. 3 její vojáci při úderu zahynuli. V oblasti proti sobě bojují Izrael a hnutí Hizbalách. Libanonská armáda se do střetů nezapojuje. Izraelští vojáci na vozidlo údajně vystřelili proto, že ho identifikovali hrozbou ze strany Hizbaláhu. Incident izraelská armáda vyšetří. Iránští fotbaloví reprezentanti dostali víza do Spojených států, kde budou hrát na mistrovství světa. Některým funkcionářům ale žádosti o vstup americké úřady zamítly. Ministr zahraničí Marco Rubio tento týden řekl, že do země nepustí členy iránské delegace s vazbami na revoluční gardy. Iránští fanoušci na zápasy své reprezentace do Spojených států nesmí vůbec, stejně jako třeba lidé z Haiti. Občanům obou zemí totiž americký prezident Donald Trump zakázal vstup do země. Pacienti si nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici takzvané pooperační sepse, lidově otravy krve. V Česku jí podle dat Ministerstva zdravotnictví ročně onemocní více než 5000 pacientů. Resort připouští, že jde o vysoké číslo a do 2 let ho chce snížit na polovinu, říká jeho šéf Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: My věříme tomu, že právě transparentnost sledování těch výsledků péče skutečně povede ke zvyšování kvality péče, že to povede ke kultivaci systému.
1: Ministerstvo chce taky změnit systém úhrad zdravotními pojišťovnami za léčbu sepsí, které můžou vzniknout kvůli nedostatečné dezinfekci operačního sálu nebo špatnému podání antibiotik, už by nemocnice neměly dostat zaplaceno. Parkování v centru Jihlavy je ode dneška zdarma přes celý víkend, rozhodlo o tom vedení magistrátu. Dosud bylo možné auto v takzvaných fialových a oranžových zónách bezplatně odstavit jen v neděli. Změnit režim se Jihlava rozhodla na základě nízké vytíženosti, uvedl primátor z ODS Petr Ryška.
4: Je to možný, aby ta sobota byla zadarmo v těchto dvou režimech, v tom oranžovém, v tom návštěvnickém a v tom fialovém, z důvodu, že tu sobotu to není plně naplněný. To znamená, je tam nějaké 60-70%, to znamená, i ty rezidenti mají pořád kde zaparkovat.
1: Magistrát bezplatnými sobotami přijde o zhruba 2 miliony korun ročně. Sport. Kánoistka Martina Sadková získala stříbro na světovém poháru vodních slalomářek v Praze. V troji nestačila jen na Australanku Foxovou a v cíli pak medaili oslavila se svou sestrou a bývalou reprezentační kolegyní Gabrielou, která letos ve 24 letech kariéru ukončila, pokračuje Martina Sadková.
5: Bylo to krásný, protože ona hnedka doběhla do cíle a brečela, takže teďka to zase vidím z té druhé strany, když jsem jí třeba pozbuzovala já a nebyla jsem v tom finále, anebo tady vyhrála mistrovství Evropy. Bylo to strašně hezký a vlastně za mnou přišlo tolik lidí, že jsem to ani nečekala, to je prostě strašně krásný a to, že tady rodina, ségra, jsem ráda, že mě podporuje, i když už není na té vodě.
1: 7. skončila Tereza Kneblová a 9. Tereza Michalová. Mezi muži triumfoval v troji Francouz Žestán. Nejlepším českým reprezentantem byl 6. Václav Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřený Pražský okruh a překážka na D8 za odbočkou do Teplic. Na Pražském okruhu vás zdrží průjezd vojenské techniky. Kvůli nadměrné hmotnosti policie zastavila provoz na mostě mezi tunely i v samotných tunelech ve směru na letiště. Konvoj jede pomalu opačným směrem a bude pokračovat směrem k hradecké dálnici. Nedá se předjíždět a tvoří se tak kolona. Počítejte proto se zdržením. Mezi tunely na okruhu ve směru na letiště teď pozor i na nehodu. Ve sjezdu na Strakonickou na 10. kilometru havarovalo osobní auto. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy máme hlášenou překážku za odbočkou na Teplice. Na 60. kilometru stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. A na staré silnici 7 z Loun do Panenského Týnce vyšetřují nehodu u Chlumčan. Z havarovaného osobního auta přitom vytekl olej, projíždí se zatím kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a taky s bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách nejčastěji kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Na řadě je repríza dopoledního hosta Vladimíra Kroce.
7: Kapelu Divoký byl dnes reprezentují zpěvák a kytarista Václav Bláha. Dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem já.
7: A další kytarista a zpěvák Roman Procházka. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: Neřevníte navzájem, kdo je vlastně slavnější v té kapele, pánové?
8: Slavnější?
7: Oba hrajete na kytaru a oba zpíváte.
8: V Čechách slavnější mě to přijde. Jako i na světě slavnější. Myslíte na světě, že je slavnější?
7: No já nevím, jak jste na tom na světě. Jak moc hrajete?
8: Ne, to už doplňujeme, protože ta kapela principiálně je vlastně udělaná tak, aby jsme byli velká tlupa a myslím si, že tam až tak nikdo moc nečiní, jak to bývá obvykle v jiných kapelách.
7: No ale prapůvodně to nebyla velká tlupa, vy jste začínali ve čtyřech, ne?
8: No tak to je úplně ještě pravěk, to vlastně ještě nebyl tenhle ten Divoký byl v téhle sestavě, to bylo ještě nějakých 5 let předtím a to jsme byli čtyřčlení, je to tak, no.
7: Mm-hmm. A kdy to začalo bubnat až na těch, kolik je vás teď?
8: Teď
9: je nás 8 a začalo to bobnat tak, že se Vaškovi původní parta ve čtyřech rozpadla, tak založil větší partu, že ve větší partě se to líp táhne.
8: Přesně.
7: Rozhovor jsme předtočili, ale vysílá se v den narozenin vaší kapely. Je to náhoda, že jste ji založili právě 6.6.?
9: No náhoda, my už jsme zkoušeli skoro rok předtím, ale Vašek pak dostal někdy žloutenku mezi tím, tak byl 2 měsíce někde indisponovaný v nemocnici tady v Praze, kam jsme za ním vlastně chodili.
8: V Motole jsem byl, no.
9: A 6.6. jsme dělali...
8: To je vlastně datum prvního našeho koncertu, kdy jsme hráli poprvé v téhle partě dohromady. Jinak jsme už jako nějaký pátek předtím zkoušeli, ale ten vznik datujeme 6.6.
7: A takže ale je to spíš náhoda, souhra okolností.
8: Tohle ďábelský číslo, myslíte?
7: No tak skoro, protože to jsou 3 6, ne? Vy máte zatím jenom 2.
8: Zatím jenom 2.
7: No, jak se daří adoptovanému bazilišku zelenému v pražské zoo?
9: Doufáme, že dobře, že správně krmen a že přežil zimu teďko.
7: No proč jste vaše, je to zatím poslední album? Pojmenovali Bazilišek?
9: Ano.
8: Ano, je to tak, poslední album.
7: A ten důvod názvu?
8: Ten důvod názvu je prostě, že tam je písnička a my vždycky, musím teda říct, že vždycky, když vymýšlíme název, nebo když se už schyluje, že by se měl nějaký název říct, že to bývá velký, jako ne, že boj, ale prostě dohadovačka a tohleto a ten je pro tohle a tohleto a toho Bazilička jsme v podstatě docela jednoznačně zvolili, protože tam písnička Bazilišek, myslím, že docela povedená píseň a přišlo nám to takový, že ten Bazilišek je takový zajímavý tvor, stejně jako my jsme 8 nátur různých, každý z jiného těsta. A takže nás to docela charakterizuje, takže Bazilišek, ku podivu, když jsme nastřelili Bazilička, tak přišlo 8x ano.
9: A ještě k tomu máme, že vlastně my vždycky jedeme nějaký koncept na nějakou jako delší dobu a tady jsme jeli vlastně delší dobu už někdy od covidu vizuálně nějaký jako art, jakože grafika, grafity a takovéhle věci a tím jsme jeli a vlastně i na to jsme navázali tím Baziliškem jako kresbou. Našli jsme se a skamarádili jsme se vlastně s kamarádem Vojtou kreslířem, který nám vlastně nakreslil ten obál i ten celou tu desku a hlavní ten toho Baziliška, nad tím jsme se shodli a vlastně on se to k tomu i hodilo. Tady k tomu
8: Vojta kreslíř, on se jak jmenuje?
9: Ne, Vojta je kreslíř, nemenuje se Vojta kreslíř, jmenuje se Vojta jménem.
7: Roman Procházka a Václav Bláha z kapely Divoký byl jsou dnes hosty Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál dnes s dvěma členy skupiny Divoký byl, Romanem Procházkou a Václavem Bláhou. 20 let existence kapely jste oslavili koncertem v O2 aréně. Jak se chystáte za 2 roky na 30.
1: To řekne spíš Prochajda, protože ten nad tím přemýšlí samozřejmě víc. Určitě udělám nějaký velký koncert, je to tak?
0: Ale vypadá smutně, když nad tím přemýšlí.
2: No, protože člověk vidí spoustu té práce. Ne, je to tak, že to není smutno. Jenom Vašek si domluvil s Michalem Mákou ze Suprafonu datum vydání desky.
1: No, bude to 1. apríla 2028.
2: A my k tomu samozřejmě stavíme turné a dáváme to dohromady a řešili jsme to několikrát, všichni dělají Edeny, všichni dělají velký tady ty koncerty a my jsme prostě kapela, která je zvyklá hrát a chceme hrát a baví nás to. A když by člověk u nás v našem případě dělal Eden, tak jako nemůžeme rok pomalu hrát. Takže pojedeme turné, pojedeme pěkný, venkovní, velký koncerty a chceme si vlastně na konci toho dát poprvé v životě halové turné, který jsme vlastně ještě jako nikdy sami nejeli, takže ke 30 nám mi to přijde takový jako...
1: Ale jo, když si dávno jsme jeli halový turné.
2: Jeli jsme se 3 ségrama, ale nejeli jsme ho sami.
1: Samotně jsme jeli.
0: Takže jo, jako takže bude už si to nepamatujete, jako... jak to bylo.
1: Já si to pamatuju, ale...
2: Já si taky pamatuju, ale jeli jsme to úplně jako sami. Vždycky jsme to jeli jako v nějakém tandemu jakoby s někým, ale tady to bude jakoby, že to bude velký, hlavně jako máme O2 arénu, Brno velký, který bude dostavený, hala.
0: Nás teď čeká taky open air turné, ale k tomu se dostaneme, když už jsme v té daleké budoucnosti, alespoň z mého pohledu, protože je to vlastně skoro za 2 roky. Jaké bude to album? To bude další řadové nebo nějaký výběr, nebo co chystáte?
1: No, výběr asi určitě ne, protože musí být nový písničky, my samozřejmě chceme dělat nový písničky, bude to 9. studiová deska, teď se zrovna jako vlastně na to chystáme, už jsme měli několik zkoušek, jsou nějaký písničky, z kterých vybíráme, který tam budou. Vypadá to, že nám ji bude produkovat Adam Karlík, šikovnej mladý kluk ze Sona, že ji budeme točit v Sonu. A chtěli bychom prostě začít v podstatě už teďka je to na spadnutí, že a máme na to 1,5 roku, což jsme nikdy neměli. Písní máme docela dost naskládaných, což jsme taky dlouho neměli. A vyjde toho apríla 2028 a není to apríl.
0: No, zase přizvete jako před kapelou ty slavné Rumuny, jako to bylo v O2 aréně.
2: S Drumbunama je pár nápadů, kde by se mohli někde jako potkat s náma, ale to bych nechal otevřený a lidi se určitě dozvědějí.
0: A v čem je specifické hraní v rodných úvalech, tedy pro kapelu rodných?
1: Tak specifický je v tom, že vlastně samozřejmě jsme doma, za druhý my máme zkušebnu o toho místa, kde je ten plac pod kostelem, prostě sportovní areál 100 metrů, takže tam jsme všichni vlastně 90% kapely vyrůstali, tam jsme běhali, tam jsme chodili ze školou na tělocvik, takže tam to máme prostě opravdu pod kůží. Přijde tam se vlastně podívat celá vesnice, jak hrajeme, takže je to trošičku občas jako stresující, musím říct, ale ještě se nestalo, že by se to nepovedlo, je tam prostě bezvadná atmosféra, je to musím říct, že kolikrát lidi přijdou a vlastně mě potěší, že ta akce už je taková zajetá, že to mají rádi a že to k těm úvalům patří a zase třeba úvaláci ještě si tam pozvou příbuzný, takže tam přivezou všichni možní z celé republiky známí a bývá to jako právě na tomhle tom takový hřejivý, já s tom mám velice dobrý pocit vždycky a moc se těším, no.
2: Je to skvělá akce a jsme rádi, že vlastně všichni fanoušci tam jezdí i z celé republiky a můžou kolikrát jako prostě napíšou, můžeme někde přespat, že v úvalech jako moc ubytovacích prostor není.
0: Tak vyberte domů.
2: Máme skoro. Máme tam louku pod náma, takže tam vždycky, jo, takhle si postavte stán a není problém. Když
1: u mě teda vždycky na zahradě spí několik kamarádů ve stanu a je taky fajn, že ty lidi tam prostě přijdou, já nevím, máme tam prostě dobrý samozřejmě hospody, máme tam nějaký hezký místa, máme tam pivovar, takže ještě jim to tam ukážeme, oni se samozřejmě zajímá, odkud jejich jakoby oblíbená kapela je, jak žijem a tak, takže má to takovýhle tu nadstavbu.
0: Divoký byl vznikl v Domě dětí v Úvalech, kde byl Václav Bláha na civilní službě. Proč ten název?
1: No, Divoký byl vlastně, my jsme začali hrát a měli jsme asi 4 písničky a 2 z toho se jmenovaly Divoký byl, což bylo zvláštní v tu chvíli, ale vlastně to je propojený i s tou myšlenkou té kapely, protože jsme v té první sestavě, jak už jsme zmínili, jsme měli banjo a to byla vždycky jako myšlenka mít tam nějaký trošku jiný nástroje, než jsou obvyklí v big beatu v muzice. Takže trošku to vždycky zavánělo countrym a tak, no a jelikož jsme měli tyhle 2 písničky a ještě kamarád dělal tenkrát jako takový nějaký koncert a potřeboval něco napsat na plakáty, tak se mě ptal, jak se budete jmenovat a já jsem nevěděl, a říkám, hele, mám písničky Divoký byl, napiš tam zatím, že se budeme jmenovat Divoký byl, no a pak už jsme to nikdy nezměnili.
0: Jaké jste tehdy s tou kapelou měli záměry? Původně, jak jsme říkali, jste byli jenom 4, tak kdy vás napadlo to obsazení rozšířit třeba o housle a akordeon?
1: No, můžu říct, jestli můžu říct zase já, protože kluci tenkrát jsme byli vlastně, já jim ještě v 5 a kluci chodili na Českobrodský Gimpl a měli tam houslistu kamaráda Adama Karlíka, který tady měl dneska bejt, ale nepřišel. A nějak jsme hráli, tuším, že pro děcka někde nějaký vánoční besídky nebo něco a tak říkají, hele, my přizveme prostě houslistu Adama a Adam si s náma zahrál. No a my jsme zjistili, že je to dobrý borec a že housle jsou bezvadný a tak jsme mu řekli, jestli by s náma nešel hrát a on šel.
2: A to samý bylo vlastně s harmonikou, kdy taky z Gimplu byl Martin Pecka, Pecan, harmonikář náš, který hrál na takových školních akcích fotbalových, kde se hráli s profesorama z Gimplu jako fotbal a on tam vždycky potom večer vytáhnul harmoniku a hrál. Tak odtamtud se vlastně dozvědělo, že je tady ten člověk a k tomu se pak dojelo domů, dali se mu 3000, aby si spravil harmoniku, mám dojem tenkrát.
1: A... Do dneška si pamatuju, jak jsem zvonil u něj úplně a on říká, co chceš? A já říkám, hele, já mám kapelu, nebo my máme kapelu bezvadnou a ty hraješ na harmoniku a on říká, a já ji mám rozbitou, ale a nemám žádný prachy. Tak jsme se složili, opravili jsme mu harmoniku a jestli bych ještě ten poslední atypický nástroj, protože vlastně jsme měli vlastně harmoniku, housle a klasický kytra, basa, buben. A tak jsme chtěli ještě to banjo, na Češ kámoška přišla, říká, hele, já jsem byla teďka někde nějakým prostě večírku a tam byl takový mladý kluk, bydlí tady 3 vesnice vedle ve Sluščicích, no a tak prostě k nám přišel Jack, náš banjista, kovaný countrysta a od té doby vlastně tuhle partu držíme.
0: A padla už všechna jména, nebo jsme na někoho zapomněli z té současné?
1: Ještě máme sestavy. Bubeníka Marka Žežulku, basistu Miloše Jurdu Jurače, pak máme Štěpána Karbulku, který zpívá, tancuje, hraje jako
2: řehtačky,
1: tamburíny a rytmický nástroj, velký buben. A
2: to je všechno v rámci kapely.
1: To je všechno.
0: Václav Bláha a Roman Procházka jsou našimi dnešními hosty.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Posloucháte radiožurnál. Co je 8 divokých 2026?
1: To je našich 8 letních koncertů v letošním roce, který jedeme. Máme to takový jako poděkování fanouškům vybraných našich 8 oblíbených míst, ale zároveň je to vlastně jakoby na dlouhou dobu posledních venkovních samostatných koncertů. To jsou takový takzvaný jako naše samostatní koncerty, kde hrajeme prostě 2 hodiny, protože pak už jedeme jenom festivaly a utlumujeme to hraní postupně, jelikož chystáme 30 let.
0: A proč výlučně amfiteátry?
1: Tak nejsou to všechno amfiteátry. Loket vlastně je nad Ohří Amfík a máme jako zelený louky, parky. Ve Vratislavicích je vlastně krásný park. V Pardubicích je to zelená louka, kde se pořádá majales. U nás je to atletický ovál v Úvalech. V Boskovicích je to zámecký park. V Českém Krumlově to je taková zahrada pěkná.
2: V Úvalech je to atletický ovál, všem známý jako škvára.
0: No to bude 29. srpna, už jsme o tom mluvili, budou ty Úvaly ještě něčím výjimečné?
1: Tak vždycky jsou výjimečné, my se vždycky těm lidem snažíme tam jakoby udělat i nějaký vychytávky v rámci toho tour a snažíme se, aby přišli a užili si s námi ten večírek a víme, že letos chceme udělat i nějakou jakoby po kapelu. Takže to bude takový prodlouženější, že když dohrajeme my, tak není konec, ale ještě tam bude jakoby menší kapela, která bude dohrávat.
0: Takže ne předskokan, ale...
1: Máme taky.
0: Taky jo.
1: Taky jsou předskokani, ale letos tam bude ještě jedna kapela po. Jakoby, že dohraje takový ten, zahraje, já nevím, Luci, Vanastovky, Činasky, cokoliv prostě.
2: Ještě bych řekl, jestli můžu těm prostorám,

0: takže tam budou ty koncerty. A...
1: No a jaký vlastně bude repertoár, nebo co návštěvníci uslyší? Chystáte těch 30 let, tak už na to asi musíte i v tomhle smyslu myslet, ne?
2: To samozřejmě se nějak myslí, ale my nejspíš, pokud to letos vyjde, že jako zkoušíme, tak doufáme, že takzvaně vyvedeme nějakou pecku z baráku ven na verandu a vyzkoušíme ji, takže jako... v rámci těch koncertů.
0: Ale člověk si musím říct jako opatrně, protože když jsou nový písničky, tak ty lidi přece jenom jako přijdou a mají chuť si poslechnout ty pecky, který mají nejradši a na který si dokážou zaspívat a zatancovat, takže rozhodně něco jako co se týče ty muziky jako novýho zkusíme, ale základní prostě stavební kámen budou ty pecky, který mají lidi nejradši.
1: Říká Václav Bláha, spolu s ním je za kapelu Divoký byl u mikrofonu Roman Procházka. My se budeme povídat i po zprávách.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Krátké zprávy a Monika Chmelová. Armáda za prvních pět měsíců letošního roku nabrala asi 1400 vojáků. Cílem je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Na dnech pozemních

0: Bahna v Brdech, to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD spolu s vedením armády. Podle nich potřebuje Česko kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků dál zvyšovat. Česká armáda má v současnosti 25 000 profesionálů a 5500 příslušníků záloh. Dva izraelské útoky na pásmo Gazy zabily 7 Palestinců, včetně 2 žen. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na palestinské zdravotníky. Izraelská armáda prohlásila, že terčem úderů byli teroristé, neuvedla ale žádné další detaily. Navzdory příměří uzavřenému loni v říjnu, izraelská armáda pokračuje v útocích proti všemu, co označuje za bezprostřední hrozbu. Zároveň přímo kontroluje více než polovinu palestinského území. Zoologická zahrada v tajvanském Taipeji obdržela z Číny 2 ohrožené pandy červené. Je to první výměna zvířat mezi zoologickými zahradami obou zemí od roku 2014. Stalo se tak navzdory tomu, že komunikační kanály mezi vysokými představiteli Číny a Tajvanu jsou dlouhodobě přerušené. Napětí mezi státy dlouhodobě roste. Čína považuje Tajvan za součást svého území a hrozí ostrovu vojenským zásahem. A Pražské muzeum Kampa dnes otevřelo výstavu o Adriéně Šimotové. Letos je to 100 let, co se tato významná česká výtvarnice narodila. V rámci expozice mohou návštěvníci mimo jiné vidět sbírku manželů Medy a Jana Mládkových, která zahrnuje textilní koláže nebo prořezávané kresby do vrstveného karbonového papíru. Sport. Čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. Po domácích Maďarech porazili Nory, nad severským soupeřem zvítězili 3-1. Další turnaj čeká české reprezentanty příští týden v Jihlavě, kde se v pátek utkají s Bosnou a Hercegovinou a v neděli pak s Dánskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na Pražském okruhu a omezení na D1 u Jihlavy. Na Pražský okruh je opět průjezdný v tunelech Lochkov a Cholupice. A kvůli průjezdu těžké vojenské techniky byl zastavený provoz ve směru na letiště kvůli nosnosti mostu. Konvoj teď směřuje po okruhu a spojkách směrem k Hradecké dálnici. Vytvořily se kolony, ty se teď budou rozjíždět. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s omezením za Jihlavou. Na kilometru 116 je zúžení do jednoho pruhu a kvůli výstavbě mýtné brány pracovat se tam bude do rána. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy stojí za odbočkou na Teplice na 60. kilometru porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Projíždějte opatrně. A v Praze je zavřený Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Je to kvůli nočnímu čištění, omezení má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a bouřkami. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách nejčastěji kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Hosty radiožurnálu jsou dnes Roman Procházka a Václav Bláha z kapely Divokej byl. Václave, nevím, jestli to můžu připomenout, ale vám se letos překulí 50. Dělá to s váma něco?
1: V září, no. Dělá to se mnou, že já že se snažím, aby se nepřekulila, ale furt se to blíží a blíží a blíží. A asi se s tím budu muset jako nějak vypořádat. V podstatě asi to beru tak, že věk je jenom číslo, se tím se dobře, život mě baví, takže si to užiju, co to jde.
0: Ostatně jsem jste přijel na motorce, takže pořád v jedné stopě, nejenom po světě, ale i tady.
1: Jo, já to úplně miluju a prostě teď jsem čet od Matěje Homoly krásný, jako nějaký takový souvětí, že je to nástroj na radost a fakt to tak funguje. Já prostě, jak si na to sednu, tak najednou je mi fajn.
0: Romane, jak to máte vy, tak vás ta 50 čeká až za 5 let.
2: Přesně tak.
0: A motorka, ta vás nechytla?
2: Motorka mě úplně nechytla, ale já to mám tak, že jakoby rád lezu po horách, nebo chodím po horách a jakoby takovýhle ty výlety, to mě baví, takže jakoby letos jedu Dolomity, takže se těším.
0: Takže je na to čas?
2: Moc ne, ale člověk tam jakoby nažene nějakej, vypne hlavu, vezme batoh a jde.
1: A vždycky, když jedu po těch horách, tak koukám, jak je to tam ošlapaný od těch vašich pohorek.
2: My to uklouzáváme schválně, aby vám to uklouzlo. Tak.
0: No když jsme u toho, kolik máte těch motorek vlastně?
1: Jo, těch motorek. Já vždycky se rozhoduju, když si jako pořídím nějakou novou, většinou je to tak, když se mi nějaká stará rozbije, tak si říkám, že už je to babička, a tak si koupím nějakou novou, je to, ale nebývá to tak často, je to jednou za 15, za 10 let. Ale teď jsem se rozhodl, že žádnou už neprodám. Že si prostě je nechám úplně všechny, protože v nich mám prostě... Teď jsem prostě vytáhl zase po 15 letech motorku, která 15 let byla v depozitu Hondu a je prostě fantastická. A tak jsem si říkal, že si ji prostě nechám, mám asi 4, no.
0: No řekněte ještě nějakou jinou značku, je to nevypadá jako reklama cíl.
1: Jo, tak mám Yamahu ještě, mám KTMku a ještě máme státu samozřejmě Péráka, Javu, to je základ, to je úplně nejvíc, co máme.

0: O kapele Divokej byl se dnes na Radiožurnálu povídáme s Václavem Bláhou a Romanem Procházkou. Oba jste kytaristé, oba zpěváci, oba skládáte. Jak to funguje vlastně v kapele, když někdo přinese nějaký nápad? Co dál?
1: To je to jako jednoduchý, tak Vašek je jako hlavním autorem kapely a já občas prostě přijdu a z nějakých těch mých nápadů tam nějaká pecka se přidá.
0: Takhle to zní jednoduše, ale jak vznikají ty aranže? Už jsou jako připraveny? Anebo
2: ono to vzniká jako po každý jinak, protože před těma 25 lety jsme byli ve zkušebně od rána do večera, takže vlastně nebylo, to vznikalo tak nějak úplně samo od sebe. Teďka se tam snažíme samozřejmě být taky, ale prostě toho času je míň, takže teďka já jsem teda zvolil úplně vlastně poprvý v životě úplně jiný přístup, že jsem, co jsme hráli, tak jsem udělal nějaký demáč, abych klukům sdělil, protože mě baví se hrabat té studiové technice a rád si nahrávám doma, tak aby klukům sdělil svoji představu, teď jsem jim to ukázal, nějakých 15-18 písniček, no a ty, který z toho projdou, tak rozeberem na prvodíly úplně ve zkušebně, pak je zase složíme, pak si napřijem do studia, tam je zase rozeberem, zase je složíme a jak říká Prochajda, je to pravda, písnička je hotová až v ten moment, když je nahraná. Až pak, když ji nahrajem, tak řekneme, tak takhle bude a od té doby jako bude mít ten háv danej.
0: No, jedna věc je nahrávka, druhá živé hraní. Já mám pocit, že Divokej byl je vlastně silný právě v tom druhém. Souhlasíte?
2: No, teďka chceme zlomit.
1: No, my se vlastně už 30 let snažíme převést na studiovou nahrávku tu živelnost z těch koncertů, a což prostě jako regulárně úplně nejde. Ale ty lidi nás mají rádi, že ty písničky si poslechnou, nějaké znají a oni stejně na těch koncertech, i když my se snažíme některé ty písničky hrát na těch koncertech a tak si je tam jakoby trošku obrousit, tak stejně pak to v tom studiu nahrajeme nějak a až když jdeme hrát ty specky znovu, tak je zrychlíme, stejně se tam stane nějaká úprava vždycky jako v rámci toho koncertu, zjistíme, že i něco nefunguje, jak bychom úplně chtěli. Některé pecky si říkáme, to bude skvělý na koncertě, ono to pak přestane fungovat, že to lidi nezajímá i kolikrát, to se stává taky.
2: No, bývá zklamání, no, to člověk to není, to prostě na to není šablona, říkáme to pokaždý, a slyšel jsem to ode všech muzikantů a je to opravdu tak, na to není šablona, když se povede pecka, je to dar, když se nepovede, zkouší se další.
0: A co to je za lidi, kteří chodí na vaše koncerty, jak byste popsali vaše publikum?
1: Jako, my máme publikum od maličkých, od 2, od 3 let, co chodí, někteří se sluchátkama, takže i menší, až po 60-70 plus. Je to takovej pelmel všeho možného a takhle. Někdy mi přijde v některých lokacích, třeba v Praze, že když hrajete prostě velký koncert, a to si myslím, že jenom u nás, že to je jakoby u všech těch kapel, co jsou Miraj, Činasky, Kabát, všechno, že ty lidi to mají jako, že to je takový ten, jak se tomu říká, jako jakože společenská nutnost jít na nějakou akci.
0: Takže jo. Trošku snobárna?
1: Je možný, že na některé velké koncerty jo, ale víme, že prostě neříkám, že to je typ našeho fanouška, to není, ale v některých lokacích se to takhle děje, ale normální náš fanoušek jsou všichni klasický lidi, kteří prostě...
2: No tak já si hlavně myslím, že jak hrajeme už dlouho, jak hrajeme těch 25 let, tak...
1: Co s náma vyrostli.
2: Tak oni s náma vyrostli a teďka začali vodit děti a prostě vlastně jsou tam teďka všechny generace, což je příjemný. Já jsem vlastně nadšený z toho, protože já jsem vždycky měl pocit, že by jakoby měla být ty naše diváci, že by měla být jakový toko tvrdší a že by jsme měli tvrdší. Ale ono to z nás jakoby neleze. Jo. My to děláme přirozeně, takže my prostě jsme takový romantici, takový countrysti a ve finále, když teďka jsem byl nějakým koncertem, nějakým tvrdším, tak jsem si vlastně říkal, že by to ani k nám nesedělo, když tam byly nějaký takový prostě až to bylo moc na mě hustý, takže...
1: Rifařina.
2: Ale nemyslím to, myslím si třeba ty diváky, přednedávno jsme jde hráli a tam si prostě do první dva liney stoupili dva takový obrovský chlapy potetovaný a ty tam celou dobu hulákali. A já jsem si vlastně v tu chvíli uvědomil, že jsem hrozně rád za ty naše publikum, že kdyby tam byly jenom tyhle ty chlapy, který tam hrozně hulákají, nalitý, takže by mě to vlastně netěšilo.

0: Roman Procházka a Václav Bláha z kapely Divokej byl jsou hosté Radiožurnálu. Václav, vy jste vyučený umělecký truhlář. Dnes vás tady živí hraní samozřejmě, ale čím je pro vás ta truhlařina nebo to řemeslo?
1: No teďka po letech musím říct, že je to absolutní bomba, protože máme doma truhlárnu. Teďka zrovna jsem strávil 2 dny s tátou v dílně a musím říct, že jestli můžu být trošku kritický, tak co se týče dnešní doby, když vidím všechny ty aplikace, podcasty, tyhle ty věci, tak zajít si do dílny, ohoblovat prkno, změřit si to, promyslet si to, dobře to vyvrtat, neskazit to, furt to řežu, furt je to krátký a udělat poličku s tátou, přijde mi to takový jako silný, velký, opravdový. Takže jako jsem moc rád, že tenhle základ mám a nevylučuju, že se k tomu budu vracet, protože je to bezvadný.
0: No vy jste si zrekonstruoval roubenku. Co vás zavedlo do kytlice?
1: No do kytlice já jsem vždycky chtěl mít starou chalupu, takže jsem byl na Šumavě, byl jsem v Krkonoších, to nebylo, že bych ji chtěl ze dne na den, prostě furt jsem tak nějak slídil, koukal kde co. No a pak byl koncert v Kytlicích, který pořádala tam parta, tam bydlí Marek Brodskej, který tam prostě dělal festival. My jsme hráli tenkrát se Schodištěm jako předskokaní, takže jsme se znali, oni nás pozvali do Kytlic, mi se tam strašně líbilo. Pak jsem tam šel po koncertě na pivo, řekl jsem hospodskýmu Dybináru, se tam prodávala pěkná chalupa, ať mi dá vědět. A on mi za 3 roky volal, že se tam prodává pěkná chalupa. Já jsem nebyl v Čechách, tak jsem tam poslal tátu, táta říkal, je pěkná. A já říkám, a jaký má číslo popisný? A on říká 18. A já říkám, to je moje oblíbené číslo, tak jí berem. A od té doby jsem tam a jsem tam teďka asi 20 let už.
0: Má Roman Procházka něco podobného, kam uniká, kde vlastně relaxuje třeba od muziky nebo toho showbiznisu?
2: Jo, my máme chalupu, rodinnou chalupu.
0: Takže jste taky chalupář?
2: Nejsem úplný chalupář, ale samozřejmě, když se tě zima zeptá, co jsi dělal v létě,
1: tak Číšníka.
2: Tak přesně, se zpívá u nás písničce Číšníka, dělal jsem dřevo k tomu, ale máme chalupu Slavkovský les, je to u Mariánských lázní, u klášteru Tepla, kousek odtamtud, na horní plošina, to je taková velká, všude ze země tam teče Matonka a je to pěkný kraj, je tam hodně vysoký zvěře, jeleni, všechno možný, syky a tam to mám rád, no, když někam člověk vyjede nebo se projde a pozoruje daleko hledem tady to vysoký, to je super. Nejsem myslivec, to byl táta, ale tohle, tam je takový jako totální relax.
0: Mluvili jsme o tom, nebo sám jste říkal, že je to 8 osobností, každá z jiného těsta, jak se říká. Mm-hmm. Čím to, že spolu vycházíte, nebo jak to funguje, že ta kapela se nerozpadne, když je to osobnost vedle osobnosti?
2: No, takhle, nějak jsme se naučili...
1: Tak mluvím já.
2: Nějak jsme se za tu dobu naučili fungovat jakoby mezi sebou, víme, o co nám jde, už spolu fungujeme 30 let, kolikrát už se člověk ani nechce nad nějakýma věcma dohadovat a naučí se jakoby i v tom životě a v těch věcech jakoby ustupovat. Samozřejmě všechno má nějakou svou míru, ale myslím si, že jako primárně víme, o co nám jde a furt nás drží ty písničky a ty koncerty, které vždycky... nás baví, takže dokud by nás to prostě, já vždycky říkám, jakmile mě to přestane bavit na pódiu, tak už to radši dělat nebudu.
1: No já vždycky, když mám pocit, že třeba, jako musím říct, že my se nedohadujeme nějak vůbec, jako že by něco nějaký, prostě byli všichni to mají rádi a všichni chtějí, aby to pokračovalo, to by hlupák přece jako se snažil roztříštit partu, která funguje dobře, ale já vždycky, když je mi ouvej, nebo když mám pocit, že něco neto, tak třeba zajdu na pivo, poptám se takhle kamarádů, jak to mají třeba oni v práci a zjistím, že tam taky nějaký problém občas jsou, tak to hodím za hlavu a jdeme si za tím, aby jsme prostě hráli.
0: Budeme se těšit na vašich 8 divokejích. Začínáte vlastně teď za nedlouho?
2: Začínáme 19. června v Litvínově, pak máme hned v Vratislavice. Vlastně v červnu máme 4 koncerty, což je Litvínov, Vratislavice, Pardubice, Český Krumlov. Pak si dáme v červenci Loket nad Ohří, jeden z nejhezčích amfiteátrů.
0: Zase přijde nejvíc diváků.
2: Zase přijde, tam už to limitujeme, tam už nemůžeme, už jsme to jednou přehnali návštěvností a nedalo. Pak to člověk také zašpuntuje. Ty lidi se nikam nehnou a je to špatně. Mm-hmm. Pak si dáme na konci prázdnin Úvaly a pak si skočíme ještě na Moravu do Boskovic, ty jsou myslím 4. září a hned týden potom máme Příbram, kde končíme.
0: tak ať si to užijete a s vámi vaše publikum a fanoušci. Roman Prochajda Procházka a Václav Venca Bláha byli hosty Radiožurnálu za kapelu Divokej byl. Ať se daří a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Děkujeme, děkujeme vám taky.
1: Moc za pozvání, ahoj.
0: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
3: Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí a nabízí Dagmar Havlové další spolupráci. Katolická církev blahořečila kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. Kánoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v pražské Troji. A dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty většinou do 26 stupňů. Je neděle 7. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Radiožurnál k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové poté, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
4: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
5: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihy.
6: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
5: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Radiožurnál.
3: Česko má první blahoslavené mučedníky moderních dějin. Katolická církev v sobotu na slavnostní mši na brněnském výstavišti dokončila blahořečení Jana Buly a Václava Drboly, dvou kněží, které mučili, neprávem odsoudili a nakonec zavraždili komunisté.
7: Aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula byli od nynějška nazýváni blahoslavenými.
8: Papežský legát Michael Černý při proslovu zmínil, že mučedníci byli vyzkoušeni jako zlato v ohni. Na slavnost přijeli taky Lenka Klicmanová s dcerou Maruškou ze Sušan u Chomutova.
9: Nám se líbila určitě jednota křesťanů. Je to hrozně pěkný vidět tolik lidí, kteří prostě přijeli z jednoho důvodu.
10: A líbilo se mi, jak tam zpívá SBMka.
8: Na brněnské výstaviště přišlo 13 200 věřících. Aneška Hlávková, Radiožurnál.
3: Ve věku 88 let zemřel rozhlasový sportovní novinář a publicista Karel Tejkal. V československém rozhlase působil od 50. let minulého století. Nejdříve jako sportovní redaktor, v roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy musel z rozhlasu odejít. Dlouholetý moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný vzpomíná na to, že i přesto Karel Tejkal ve spolupráci s československým rozhlasem pokračoval.
11: On psal třeba každý týden fejetony pro vysílání Dobrého jitra z Prahy, ale ty nemohl číst. A také načítal herec Josef Dvořák. Byl to rozhlasák každým coulem a měl obrovskou autoritu a právem brzy vstoupil do rozhlasové síně slávy.
3: Po sametové revoluci se Karel Tejkal do rozhlasu vrátil, dál se věnoval sportu, šéfoval pořadu Dobré jitro a podílel se na tvorbě rozhlasových seriálů. V roce 2008 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. 2,5 milionu voličů dnes v Arménii může hlasovat v parlamentních volbách. Ty rozhodnou o osudu vlády premiéra Nikoli Pašiniana i o dalším směřování země. Jeho oponenti prosazují obnovení úzkých vztahů s Ruskem.
5: Pro Arménii je to historický moment. Nejsou to jen volby o příští vládě, ale o celém příštím směřování země. O tom, jestli chceme být moderní demokratickou zemí nebo se vrátit na oběžnou dráhu Ruska.
12: Soudí bývalá poslankyně, dnes šéfka lidskoprávní neziskové organizace Gajane Abrahamjanová. Opoziční strany, tak jako například Silná Arménie, vedená ruským oligarchou arménského původu, se nijak netají svými prokremelskými postoji. Před volbami čelila země masivní desinformační kampani, která se snažila vyvolat strach a přitáhnout voliče k proruským opozičním stranám. Z Jerevanu Jaromír Marek, Radiožurnál.
3: Soukromí dárci věnovali miliony na taneční sál, který chce americký prezident Donald Trump postavit místo východního křídla Bílého domu. Kontrolní organizace ale zjistila, že ty samé firmy pak od státu dostaly zakázky za mnohem vyšší částky. Bílý dům podezření z korupce popírá.
13: Americký prezident odmítá zveřejnit úplný seznam firem, které se na financování jeho tanečního sálu podílejí. Kontrolní organizace Public Citizen zmapovala 27 veřejně známých dárců. 14 z nich dostalo od státu nové zakázky za v přepočtu bilion korun. Největší díl připadl zbrojnímu gigantu Lockheed Martin. Na seznamu jsou také Amazon, Google, Microsoft nebo Caterpillar. Více než polovina z těchto firem zároveň čelí nebo čelila federálním vyšetřováním, která byla za Trumpovy vlády zmírněna nebo úplně zastavena. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Zhruba 50 tisíc diváků dorazilo na letošní den pozemního vojska Bahna v Brdech. V areálu vojenského tankodromu si lidé mohli prohlédnout současnou techniku a výbavu české armády i výbavu sousedních armád z Polska a Rakouska. Součástí programu byly také bojové ukázky.
14: Další bahna začala průletem stíhaček JAS-39 Gripen. Historickou vojenskou techniku představil spoluzakladatel Bahen František Koch z muzea na demarkační linii v Rokycanech.
15: Sovětský tank T-55.
14: Následovala přehlídka současné techniky, kterou používá česká armáda.
16: Legenda moderního bojiště Leopard 2A4.
14: Novinku v české armádě, pásové bojové vozidlo pěchoty CV-90 si prohlíží Honza z Prahy.
17: Proč sem jezdíte?
18: Tak baví nás ta vojenská technika a dobrá příležitost se vyvětrat.
14: Z tankodromu zadní bahna Lukáš Milota, Radiožurnál.
3: Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v sobotu v pražských Rýgrových sadech 100 let od svého vzniku. Na koncert pod širým nebem přišly tisíce lidí. Na programu byla hudba Dvořáka, Wagnera i Smetany.
19: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu. Jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky si rád poslechnu něco.
20: Vy jste vzali syna sebou?
19: Jasně, jasně, on to taky má rád.
20: Jak se ti to líbilo?
21: Moc.
22: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
21: Bylo to nádherný.
20: A co se ti líbilo nejvíc?
21: Asi ta Vltava.
22: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
23: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéfdirigenta.
22: Oslavy 100 let výročí rozhlasového orchestru budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
3: Sport. Kánoistka Martina Sadková vybojovala v Troji v závodu světového poháru vodních slalomářů stříbrnou medaili. V pražském kanále nestačila jen na Australanku Foxovou. V cíli bezprostředně po dojezdu česká reprezentantka neslavila. Proč, vysvětlená na Radiožurnálu Sport.
24: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
3: Mezi muži triumfoval Francouz Žestán. Nejlepší Čech Václav Chaloupka byl šestý. Ruská tenistka Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Chvaliňskou 6-3 a 6-2. V finále mužské čtyřhry ovládla španělsko-argentinská dvojice Granollers Zeballos. Češky Kovačková a Zajíčková vyhrály čtyřhru juniorek. Dnes čeká finále deblu Kateřinu Siniakovou. Po boku Američanky Townsendové nastoupí dopoledne proti srbsko-kazašskému páru Kruničová Danilinová.
25: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehody na Pražském okruhu ve sjezdu do Strakonické a také u Chlumčan na Lounsku. Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště pozor na nehodu mezi tunely. Ve sjezdu do Strakonické na 10. kilometru havarovalo osobní auto. Místo je označené silničáři opatrně při odbočování. Na nehodu pozor na silnici 7 z Loun do Panenského Týnce. Na staré silnici u Chlumčan havarovalo osobní auto, vytekl z něj olej. Zasahují tam hasiči a projíždí se teď jedním pruhem Kyvadlově. A v Praze je mimo provoz Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Z provozu ho vyřadilo plánované noční čištění. Znovu otevřený má být Strahovský tunel od 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle přehánky a taky bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na horách nejčastěji kolem 17. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza sobotní publicistiky, moderuje Vladimír Kroc.
2: Jakou kapitolu bývalého komunistického režimu připomíná slavnost blahořečení kněží Jana Bully a Václava Drboli? Podaří se vědcům z britské Cambridge vyvinout s pomocí umělé inteligence supervakcínu, která by mohla zabránit možným novým pandemiím? A co všechno je k vidění na nové turistické trase, první důlní Via Ferratě v Českovílovém u Prahy? Tisíce lidí z různých koutů republiky míří od rána do Brna na slavnost blahořečení kněží Jana Bully a Václava Drboli. Jejich prohlášením za blahoslavené se zakončí více než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se mohou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. Drbola a Bula patří k obětem spolitizované komunistické justice po takzvaných babičských událostech v 50. letech minulého století. Dekret o blahořečení kněží Bully a Drboli podepsal papež Lev XIV. Loni v říjnu. Ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus vítám Tomáše Holcnera, faráře římskokatolické farnosti Jaroměřice nad Rokytnou na Vysočině, kde bude uložen relikviář Jana Bully a Václava Drboli. Zdravím vás na brněnské výstaviště. Dobrý den.
4: Dobrý den, také vás zdravím.
2: Co předcházelo dnešní slavnostní mši?
4: Já myslím, že ta dnešní slavnostní mše je takovým jako završením těch 30 let naší svobody. Jak říkal můj kamarád, i když církev svatá je věčná, tak my prostě máme nějaký čas v tom životě a musíme si připomínat určité události, které se staly a jsou takovou bolestnou historií. A důležité je nezapomínat.
2: Dají se příběhy Václava Drboli a Jana Bully připomenout alespoň ve zkratce?
4: Určitě ano. Já většinou říkám, představte si dva mladé kluky, plné života, plné ideálů. A tito mladí kluci prostě se rozhodnou, že budou sloužit svému národu jako kněží, jako ti, kteří budou pomáhat druhým a nakonec prostě se stane to, že jsou obviněni samozřejmě neprávem a obětí ustýšení vraždy. A myslím si, že ten jejich příběh je, já mi se to jako líbí, nepřemožení zlem. Jo, že staly se zlé věci a oni si zachovali prostě tvář a měli dobro v srdci a byli to chlapi, kteří pro mě jsou obrovským vzorem právě toho, jak přestože se je potkalo takové jako už mrz lidský neštěstí, opravdu jako nevinní, kteří byli obětí toho teroru, tak dokázali opustit a dokázali se smířit a dokázali nám všem ukázat, že na zlo se někdy, se stane, může reagovat jedině odpuštění.
2: Oba kněží byli v roce 1990 soudně rehabilitováni. Loni papež Lev XVI. Potvrdil záměr jejich blahořečení. Co přineslo, nebo co přispělo k tomu, že se právě tito kněží stávají prvními blahoslavenými mezi oběťmi totalitních režimů v bývalém Československu?
4: Samozřejmě takový dlouhodobý proces brněnského biskupství. U toho byl takový tým lidí. Já jsem u toho úplně neasistoval a musí dojít k různým jako procedurám, v podstatě právním, žádosti do Vatikánu a celý ten proces vlastně je završen tou dnešní slavností, kdy budou prohlášeni za blahoslaveno.
2: Celá akce se nese v duchu tří hesel. Kterých?
4: Tak samozřejmě ty hesla, každý ten účastník je najde na takovém náramku, který dostává. To je věrnost pravdě, síla lásky a moc odpuštění. Mm-hmm. A to jsou hodnoty věrnost pravdě, že člověk by měl v životě, když je to někdy těžké, tak si stát jako na straně dobrá pravdy. Síla lásky, tomu asi rozumí úplně každý. V životě potřebujeme prostě lásku dávat a přijímat a láska tvoří svět a tvoří krásu. A moc odpuštění, to je právě to, co oni dokázali umět odpustit i v tak těžkých chvílích života, jako je to, že věděli, že nic neudělali, věděli, že jsou oběti justiční vraždy a dokázali odejít z tohoto světa v síle odpuštění a byli nepřemoženi vlastně tím zlem.
2: Jak významný je to okamžik pro katolickou církev?
4: Tak tento okamžik je, já teď jsem tady na tom nádvoří toho výstaviště, vidím tady spoustu lidí, kteří tady chodí a těší se vlastně na to, jak tito dva budou pro nás zablahoslavené. A znamená to pro katolickou církev určitou jako radost toho, že na tyto lidi nezapomínáme, že tito lidi dokázali, a bylo jich samozřejmě nejenom tito dva, bylo mnoho dalších popravených, mnoho dalších neprávem souzených, obviněných, uranové doly a tak dál. Byl to opravdu jako teror, který zažívali. A dnes se tady scházíme jako lidé, kteří ví, že se takové těžké chvíle našeho národa odehrály. A vidím v těch tvářích těch lidí, že nechceme na to zapomenout, že se takové věci staly i v úctě k těm obětem a chceme si připomenout, že samozřejmě jdeme dál, ale musíme si jako národ, jako Češi pamatovat, že se lehce může stát, že může někdo ten náš národ nějakým způsobem přivést do situací, které jsou pak velice bolestné.
2: Pořadatelé očekávají, že dorazí až 13 tisíc lidí. Kulturně duchovní program běží už od 10:30 dopoledne. Slavnostní mše začíná ve 14:30. Co všechno je tedy součástí toho dnešního dne?
4: Samozřejmě tady můžeme, já jsem to nazval takový katolický festival, když tady vidím ty lidi, takže jsme součást takového festivalu, tak si to můžou i posluchači představit, spousta lidí, spousta atrakcí. Samozřejmě i ta hlavní myšlenka, aby ti lidé byli nějakou chvíli spolu. Takže my jsme třeba s farníky z Jaroměřic přijeli hned ráno a ty tady jsou součástí toho programu, to znamená, každý si může vybrat, co nějak ho zajímá, co ho baví. Je tady nějaký doprovodný program a celé to končí slavnostní bohoslužbou, kde vlastně jako i duchovně prožijeme tu radost, že tito dva, můžeme říct naši bratři, jako součást naší rodiny víry, jsou najednou pro nás takovým vzorem jako lidskosti.
2: Relikviář Jana Buly a Václava Drboli bude uložen ve vaší farnosti v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku. Proč právě tam?
4: Souvisí to s tím, že Babice jsou nedaleko. Náš kostel prošel obrovskou rekonstrukcí, má průvodcovskou službu, je v podstatě v turistické sezóně denně otevřen. Poutníci, návštěvníci tam můžou zavítat během roku a prohlédnout si relikviář, uctít jejich památku a to místo samo o sobě samozřejmě tím krajem je propojeno. A i když tam, nebo si tady připomínáme tyto dva muže, tak těch, kteří byli tvrdě jako perzekon, včetně připraveni o majetky, o život, mnohé rodiny úplně zničené, tak se to opravdu týká toho kraje kolem Jaroměřic.
2: Jak ten samotný relikviář vypadá, kde vznikal?
4: Vznikl v akademické dílně mistra Olivy z Velehradu. Je to jeden z našich jako nejlepších současných umělců, moderních umělců pro zvláště liturgické prostory. Tento relikviář vznikl právě v jeho dílně a on sám taky prožil nějaký čas v komunistickém kriminále, kdy byl neprávem obviněn a odsouzen, takže i mistr Oliva to bere velice osobně a myslím si, že pro něj, on sám říká, jsem na sklonku života a jsem moc rád, že právě toto dílo se mohl tvořit. Představme si to jako takový stojánek, kde je popel těchto mužů a tento relikviář nám připomíná, že ta přítomnost těchto, ta hmota těchto lidí je tady s námi a nezapomínáme. A mistr Oliva má sám radost z toho, že opravdu toto dílo mohl tvořit a mám také za úkol omluvit, tuto chvíli tady bohužel nemůže být s námi a on tvořil jako i další ty liturgické předměty našeho kostela. A sám říká, že je to nejkrásnější dílo, které v životě dělal.
2: To byl farář Tomáš Holcner, děkuji vám, nashledanou.
4: Děkuji, nashledanou.
2: Vědci z britské Cambridgeské univerzity oznámili, že se jim podařil zásadní pokrok ve snaze zabránit možným dalším pandemiím, když s pomocí umělé inteligence vyvinuli a poprvé otestovali na lidech vakcínu, která by mohla zajistit ochranu před rozsáhlou škálou virů. Má účinně působit proti všem koronavirům, včetně všech covidových variant a virům, které nyní infikují zvířata, ale mají potenciál vyvolat příští pandemii. Víc teď s profesorem Romanem Primulou, epidemiologem a místopředsedou České vakcinologické společnosti. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Jak se vědeckému týmu podařilo vyvinout tuto vakcínu a jak využili umělou inteligenci?
6: Tak ten přístup dneska už není úplně nový. Uplatňuje se u řady léčiv, to znamená dnes existují společnosti, které na zadání v podstatě jsou schopny vydefinovat nějakou primární molekulu, která je schopna navodit nějaký efekt, který jde napříč třeba různými onemocněními, a tady analogicky použili princip ten, že se snažili nalézt nějaký takzvaný superantigen, který jde napříč s celou tou skupinou virů, to znamená, není možno si představovat, že by se připravila nějaká univerzální vakcína proti všem virům a bakteriím, ale dá se očekávat, že by bylo možné nalézt prostě společný antigen pro jednu skupinu, třeba pro ty koronaviry, o což se tímto způsobem pokusili.
2: A jaké vlastnosti tedy má nebo by měla mít takto vyvinutá vakcína?
6: Ta vakcína by měla jít napříč vlastně spektrem všech těchto příbuzných virů, to znamená skupiny koronavirů, a měla by navodit dostatečně silnou imunitu, aby člověk neonemocnil s žádnou z těchto variant, a dokonce je snahou nalézt nějaký konzervativní antigen, který se nebude měnit mutacemi. To znamená, stačilo by, a to by byla ta největší výhoda, očkování v podstatě třeba jednou za 10 let, a my bychom byli pokryti proti celé škále těchto různých respiračních onemocnění.
2: Vedoucí výzkumného týmu z Cambridge, profesor Jonathan Heaney, poznamenal, že ve vývoji vakcín jsme vždy pozadu a že v tomto případě by bylo možné mít náskok před případnou další pandemií. V jakém smyslu?
6: No, pokud by se nám podařilo vyvinout takováto univerzální vakcína, tak bychom vlastně ji mohli použít potom na jakoukoliv budoucí pandemii způsobenou původcem, který by vycházel z podobného předpokladu. Takže kdybychom předpokládali, že přijde pandemie vyvolaná nějakým novým koronavirem, tak bychom nemuseli vyvíjet novou vakcínu, ale vzali bychom tuto, která by byla univerzální proti koronavirům. Ale já si osobně myslím, že ještě je předčasné říkat, že jsme zvítězili, protože on tady byl podobný pokus z minulosti, který se netýkal koronavirů a v podstatě nebyl hledán umělou inteligencí, ale byla vytipována struktura, která se nazývá M2 protein u chřipky, a byl předpoklad, že se nám podaří vlastně pokrýt všechny možné chřipky. Bohužel ten problém byl, že tento antigen nebyl příliš imunogenní, to znamená, po aplikaci do organismu imunitní systém si nevytvořil dostatečně vysoké hladiny protilátek a nefungoval to. Ale je to princip, který by tady měl být uplatněn.
2: Cambridgeský tým se také věnuje vývoji vakcín proti sezónní chřipce, která by se nemusela upravovat s každým rokem, tedy ta vakcína. To by znamenalo zásadní pokrok.
6: To je přesně to, o čem jsem mluvil. To znamená, v minulosti byla snaha toto vyřešit právě pomocí toho M2 proteinu, ta snaha selhala, a pokud by se podařilo najít jiný protein, který by byl schopen vlastně pokrýt všechny ty varianty, které mutují samozřejmě, a pokryl by jak varianty chřipky třeba H3N2, H1N1, tak by to bylo obrovské vítězství a lidé by nemuseli chodit každoročně na přeočkování.
2: Vážou se k tomuto výzkumu nějaká rizika? Nepouštějí se věci na neprobádanou půdu, pokud jde o možné vedlejší účinky?
6: Myslím si, že tady není jakékoliv riziko vedlejších účinků, protože ten antigen je v podstatě a musí být v podstatě přirozenou strukturou, která tam je. My musíme dát pouze pozor na to, aby ta antigenní struktura nebyla podobná některé struktuře, kterou má náš organismus, aby tam nevznikl autoimunitní proces, ale na to už jsou mechanismy, které jsou schopny toto dopředu odhalit. A to hlavní riziko já vidím v tom, že přestože se nám pomocí AI podaří nalézt ten antigen, který je ten správný, tak to ještě neznamená, že v praxi bude dostatečně imunogenní. To znamená, že vytvoří dostatečně velkou odezvu v tom organismu, aby potom při přirozené expozici viru jsme byli chráněni.
2: Podle profesora Jínyho jde o zásadní krok v přípravě na nové pandemie. S tím souhlasíte?
6: Tak zásadní krok to technicky je, ale říkám, tento princip už tady nějakým způsobem je aplikován v přípravě léčiv a pokud se podaří opravdu nalézt strukturu, která bude imunogenní, tak je to naprosto průlomová zásadní věc na Nobelovu cenu. Ovšem pokud se nepodaří nalézt takový antigen, který by toto umožňoval, tak je to jedna z cest, kterých bylo mnoho.
2: Místopředseda České vakcinologické společnosti profesor Roman Prymula. Děkuju vám. Naschledanou.
6: Děkuju, naslyšenou.
2: Zajištěnou trasu pro lezení dnes v historickém dole Pepř u Žampachu v Jílovém u Prahy otevřel spolek Montanika. Návštěvníkům, kteří zamíří do Štoly Václav, nabízí pohyb v podzemí po stupačkách, žebřících a zajištěných úsecích. Jde o první důlní Via Ferratu v Česku. Jílovský zlatonosný revír je podle historických pramenů považován za nejvýznamnější v Čechách. Zdejší zlato posloužilo mimo jiné k výrobě svatováclavské koruny. Největší rozkvět Jílové zaznamenalo právě za vlády Karla IV., který ho povýšil na královské město. Zdravím předsedu spolku Montanika, který zpřístupňuje důlní díla v okolí Jílového, Pavla Škáchu. Dobrý den.

0: zprávy, chodí nám e-maily a včera, díky tomu, že bylo to samostní otevření, tak jsme vlastně ani nestíhali odpovídat, takže to mě čeká vlastně až zítra.
1: Zájemci musí být starší 18 let. Jaká je náročnost té trasy?
0: Náročnost je B, takže jsme to s kolegou lehce upravili, protože jsme tady udělali včera zkušební cestu s mladším účastníkem, takže jsme se rozhodli, že to snížíme ten věk na 15 let.
1: Aha, no moc jste mi nepomohl tím Bčkem. Co to znamená?
0: Znamená, že to je v podstatě druhý nejlehčí stupeň Aha. obtížnosti. Jo, de facto by to měli zvládnout, dá se říct, všichni, kdo nemají nějaké pohybové problémy a jsou trošku fyzicky zdatní. Občas je problém s výškou, takže tady máme limit zhruba 160 cm na minimální výšku, aby bylo možné všude dosáhnout na to ještění a bezpečně se přepínat.
1: Mm-hmm. A jak dlouho ta exkurze trvá?
0: Exkurze trvá zhruba 3 hodinky, zase v závislosti na tom, jak postupuje nejpomalejší účastník.
1: A co všechno návštěvníci uvidí, co ta cesta nabízí?
0: No, nejprve projdou štolou, která je původně ze 14. století, ale už je to přeražené na století 18. Dojde se až k Vláčku. U Vláčku je ještě expozice UV fluorescenčních minerálů, pak se pojede 0,5 kilometru důlním Vláčkem k šachtě, tady se účastníci nastrojí do feratových setů a potom už se dojde na žílu Šlojíř, což je ta nejslavnější zlatonosná žíla v Jílovém. A tady už pak následuje výstup komínem po stupačkách zjištěním, vyleze se 70 metrů na takzvané vysoké mezipatro a tam pak mohou vidět zejména historickou dobývku z období Karla IV., která je minimálně evropsky unikátní, a potom řadu dalších poměrně velkých vydobitých prostor ze století 20. A velmi hezké jsou také krátníky kalcitu, které fluoreskují v UV záření.
1: Ta štola Václav je pro veřejnost otevřena 6 let. V čem je ta nová trasa unikátní?
0: Unikátní je v tom, že jsme zpřístupnili vlastně vůbec největší dobývku, která tady na dole Pepř je. A zároveň jsme také využili formu té Via Ferraty, která je velmi populární. Takže jednak návštěvníci vůbec mohou mít způsob, jak jim navštíví tu největší vydobitou prostoru, i tu středověkou dobývku a ještě k tomu můžou použít ten způsob jištění Via Ferratou.
1: Jak zdolávali tohleto náročné důlní prostředí horníci v době Karla IV., víte to?
0: V době Karla IV. Postupovali z povrchu, měli vyražené úklonné jámy, kterými sledovali tu žílu s zrudnělou zlatem a ty jámy byly vystrojené žebříky. Jo, byly hluboké maximálně 30 až 50 metrů, pak bylo většinou nějaké patro, odskok, další jáma a tímhle způsobem se dostávaly do hloubek až okolo 300 metrů.
1: A chystáte další trasy?
0: Určitě chystáme, zrovna jsme tady o tom před chvilkou s kolegou Pravdou mluvili. Chystáme tady nějaké zavěšené žebříky. Chceme to udělat ještě trošku atraktivnější, ale už bude pak spíše pro zkušenější lidi.
1: Termíny pro veřejnost jsou na webu Jílovské zlaté doly, psanovcelku.cz. Podmínkou návštěvy je tedy objednání?
0: Podmínkou je vždycky objednání, ano. Oni ty exkurze jsou časově relativně náročné a ještě jsme ve stádiu, že scháníme pár průvodců, aby jsme mohli uspokojit všechny zájemce, takže až se nám je podaří sehnat, tak si myslím, že těch prohlídek bude daleko více.
1: A mohou být celoročně?
0: Určitě tady to funguje celoročně, nám tady nevadí, jaké je počasí venku, takže můžou návštěvníci přijít kdykoliv, když jsou vypsané termíny.
1: A jak velké jsou skupiny?
0: Na tu feratu jsou 12 osob.
1: Říká Pavel Škácha, předseda spolku Montanika. Mluvili jsme o tom, že tento spolek poblíž Jílového u Prahy otevřel první důlní zajištěnou trasu pro lezení u nás. Děkuji za rozhovor a přeji do podzemí hezký den. Naschledanou.
0: Díky, zdař Bůh.
1: Tak to byla publicistika Vladimír Kroc. Teď už je čas dalších zpráv. Přeji vám příjemný poslech dalších pořadů.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
3: Skončila repríza polední publicistiky s Vladimírem Krocem a jeho hosty a právě teď máme necelou minutu po 12:30. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
4: Letiště v Karlových Varech by mělo přejít pod armádu do konce roku, řekl

0: Byl to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. O převodu letiště z Karlovarského kraje na armádu informoval na začátku května premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Karlovarské letiště je v posledních letech ztrátové a pro zvýšení příjmů potřebuje zhruba miliardovou investici na prodloužení a taky rozšíření přistávací dráhy. To už by měl zajistit stát. Nemocnice Charité v německém Berlíně po více než 2 týdnech léčby propustila Američana nakaženého ebolou. Podle zařízení je v dobrém zdravotním stavu, informovala o tom agentura DPA. 39-letý lékař se krvácivou horečkou nakazil při práci v nemocnici v Kongu. Tam vypukla epidemie eboly a podle posledních informací tamní vlády je v zemi 488 potvrzených případů nákazy a z toho 86 úmrtí. Jiného Američana s podezřením na ebolu přijal i pražská fakultní nemocnice Bulovka v pátek uvedla, že muž je stále bez příznaků. Papež Lev XIV. Vyzval světové lídry, aby naslouchali volání světa po míru. Řekl to v projevu, který pronesl ve španělštině v Královském paláci v Madridu. Zahájil tak svou týdenní návštěvu Španělska, během které se například setká s oběťmi sexuálního násilí v církevním prostředí. Zamíří taky na Kanárské ostrovy, kam každoročně připlouvají tisíce migrantů z Afriky. A muzeum v Břeclavi zpřístupnilo bývalý kryt civilní obrany pod budovou někdejší radnice v centru města. Podzemní prostory vznikly v 50. letech minulého století jako zázemí krizového štábu pro případ jaderného konfliktu. Muzeum ve spolupráci s Klubem vojenské historie obnovilo část původního vybavení a doplnilo ho o dobové exponáty. Sport. Kvalifikaci na velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl lídr mistrovství světa Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Hlavní závod začne v Monte Carlu dnes v 15 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená D11 u Libic nad Cidlinou a nehoda na pražském okruhu mezi tunely. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je uzavřená za odbočkou na Jičín. Ve směru na Hradec Králové bude projíždět konvoj těžké vojenské techniky. Provoz je zastavený kvůli nosnosti mostu. Nebude to trvat dlouho, počítejte s kratším zdržením, než konvoj projede. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště mezi tunely vyšetřují nehodu. Ve sjezdu do Strakonické na 10. kilometru varovalo osobní auto. Je to hned za zatáčkou na exitu, tak opatrně. V Brně vyšetřují nehodu u Moravského náměstí. V křižovatce ulic Koliště a Milady Horákové je omezený průjezd, kvůli tomu projíždějte opatrně. A na silnici 152 z Moravských Budějovic do Jemnice překáží nehoda v Rácovicích. Na výjezdu z obce na Třebelovice je po nehodě osobního auta kyvadlový provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy přehánky a bouřky, později odpoledne začne oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: S vámi je noční vysílání radiožurnálu, které právě začíná. Máme neděli 7. června, víkend se přehoupil do své druhé poloviny a já vám přeji příjemnou a také poklidnou noc. Léta museli všichni z Karvinských Louk do polského Hažlachu jezdit velkou oklikou. Od včerejška je ale všechno jinak. Obě místa znovu spojila nová lávka přes řeku Olši. Tu starou kdysi vzala povodeň, nová je proto 7 metrů nad hladinou. Projdeme se po ní v reportáži za moment.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Po desítkách let se Karvinské louky a polský Hažlach opět propojili. Včera tam zprovoznili novou lávku přes řeku Olši a lidé z obou břehů doteď museli jezdit velkou oklikou. Teď jim k cestě do Česka nebo Polska stačí pár kroků.
1: Den dobrý.
2: Den dobrý, vítám.
1: Brtníková.
2: Gregor Šikarský, Vojtmín Hažlach.
1: Tady je hranice?
2: Tutaj, kdež v połowie granica je.
1: Tady jsme přesně na hranici.
2: Ale díky kvatce už nemá granice. Jaká granica? Nemá už.
1: Díky téhle lávce už vlastně opravdu žádná hranice není. Říká mi usměvavý starosta sousedního polského Hažlachu Grzegorz Sikorski.
2: No vreště po 70 letech na povrut połączyli jsme oba břegy Olzy.
1: Je to velká radost pro obyvatele z obou stran řeky Olše. Čekali na to 70 let. Tady lávka byla.
2: Tak, vtedy lávka byla. Byla to lávka dřevěná. Povuď ji zničila.
1: Tak opravdu tady, jak se dozvídám, na tomto místě v minulosti lávka byla dřevěná, strhla ji povodeň.
2: To vyšší na těch lanách, ale prosím se nebať.
1: Starosta mě uklidňuje a opravdu jde cítit, že ta lávka trošičku se natřásá. Ujišťuje mě, že tady bylo 60 tun materiálu navezeno, že je to stabilizováno, že se nic dramatického nemůže stát. Teď jsem v Česku a už jsem v Polsku. Hranice opravdu je přesně v polovině řeky Olše, která je pode mnou.
3: A nad terénem je ve výšce 7 metrů.
1: My jsme 7 metrů nahoře?
3: Ano, my jsme 7 metrů
1: wow.
3: To znamená, že je i bezpečná, kdyby náhodou přišli povodně nebo něco, tak nehrozí, že by tady ta lávka byla zaplavená jak před 70 lety.
1: Po lávce se procházíme s mluvčí radnice Monikou Dankovou.
3: Jak vidíte, ta lávka je opravdu dost široká. Na šířku má 3,5 metru, takže se tady bezpečně vlezou i pěší, i projíždějící cyklisté.
1: Náklady na lávku dosáhly 45 milionů korun a většinu z nich zaplatila evropská dotace. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Mel C v nočním radiožurnálu. A pokračujeme sportem. Česká fotbalová reprezentace se v dějišti světového šampionátu plánovaně přestěhovala z New Jersey do Fort Worth. V americkém městě na severu Texasu má národní tým hotel, odkud bude vyjíždět na zápasy. Trénovat ale bude na nově postaveném stadionu v nedalekém Mansfieldu.
1: Stadion stál přes 1,25 miliardy korun a byť je provozu schopný, dokončený pořád není. Týden před zahájením mistrovství světa byste na fotbalovém stadionu nečekali, že uslyšíte ostrý bzukot vrtačky a rytmické údery kladiva. Stadion se staví podle požadavků a kritérií Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA. Po světovém šampionátu na něm město plánuje pořádat lakrosová a kriketová utkání. Přitom stavba je laděná tak, aby byla co nejfotbalovější, popisuje generální manažer stadionu Scott Norton.
2: Stadion je útulný, kontakt fanoušků s hráči je až intimní. Ti v prvních řadách tribun budou velmi blízko trávníku a ten je přírodní. Taková byla podmínka od pořadatelů mistrovství světa, mít na stadionu přírodní trávu. Těším se, až se tady budou konat akce. Vejde se sem 7000 lidí, takže atmosféra bude fenomenální.
1: Protože kromě sportovních se na stadionu ve městě Mansfield budou konat i umělecké akce. A na přelomu listopadu a prosince bude hostit fotbalové mistrovství Severní, Střední Ameriky a Karibiku žen. Ale hlavně bude stadion domovem rezervy fotbalového klubu Dallas, který hraje nejvyšší americkou soutěž.
3: Number one goal is safety. You want the safest, most aesthetically pleasing pitch possible.
1: Bezpečnost sportovců je na prvním místě, to říká Tony Crawford, který za stavební práce zodpovídá. Z amerického Mansfieldu nedaleko Dallasu, Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Monika Chmilová doplní zpravodajský přehled.
1: Po začátku války v Iránu ve světě stoupil počet lidí ohrožených hladem. Prodeje aut v Česku od ledna do května stouply o 3%. V příštích měsících by mohly růst zpomalit. Na trénink českých fotbalistů před mistrovstvím světa přišly do Mansfieldu stovky fanoušků. A dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty většinou do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ve světě kvůli válce proti Iránu přibývá lidí ohrožených potravinovou nejistotou a akutním hladem. Upozorňuje na to Světový potravinový program. Podle jeho analýzy přibylo lidí s problémem uspokojit základní potřeby například v Somálsku, Afghánistánu nebo na Srí Lance. Americký a izraelský útok na Irán a následné zablokování Hormuzského průlivu vedly k výraznému zvýšení cen paliv, potravin a hnojiv. Světový potravinový program navíc očekává, že dopady krize budou v následujících měsících ještě sílit. V Česku za prvních 5 měsíců stouply prodeje nových aut meziročně o 3%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Mezi značkami stále vede Škoda před druhým Volkswagenem a třetím Hyundaiem. Vzrostl ale podíl čínských značek, tvoří přes 5% trhu. V samotném květnu se prodeje nových aut zvýšily o 5%. Podle tajemníka Svazu dovozců automobilů Josefa Pokorného se tak zatím neprojevily dopady konfliktu na Blízkém východě. To by se ale mohlo změnit v dalších měsících.
3: Hodně bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika, protože zatím stále vnímáme zajímavou poptávku, ale už není tak vysoká, takže se případně počítá s tím, že už ten nárůst nebude tak vysoký.
1: Za prvních 5 měsíců letošního roku taky stoupl počet nově registrovaných aut s alternativním pohonem. Hybridy, elektroauta nebo vozidla na plyn zaujímají přes 36% trhu. Při výbuchu neznámé látky v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku se včera zranili dva lidé. Informoval o tom mluvčí krajských policistů Jan Bílek. Podle záchranářů starší ženu v kritickém stavu vrtulník převezl do popáleninového centra fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Mladší muž ve vážném stavu skončil v nemocnici v Plzni. Příčinu výbuchu kriminalisté zjišťují. Na Osoblažsku začala sezóna parních vlaků. Historické soupravy budou jezdit na úzkokolejce mezi Třemešnou a Osoblahou každý víkend po celé léto. Tamní dopravní společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha letos taky dokončila opravy veřejných prostranství kolem trati, říká manažer projektu David Chovančík.
4: Dokončili jsme rekonstrukci zastávek Dívčí rad a Horní Povelice, kde vyrostly repliky zastávek z přelomu 19. a 20. století. Takže zejména tyto akce máme za sebou, takže jsme připraveni na sezónu.
1: Historická souprava by mohla v příštím roce jezdit i v zimě. V plánu je pořízení dalších dvou osobních krytých vagónů. Sport. Čeští fotbalisté poprvé trénovali v Mansfieldu, kde budou mít v době mistrovství světa základnu. Na otevřený trénink národního týmu dorazili stovky fanoušků, včetně těch českých, převážně žijících ve Spojených státech. Brankáře Matěje Kováře až takový zájem překvapil.
5: Asi nikdo z nás to nečekal, že přijde tolik lidí na první trénink. Určitě si myslím, že to vždycky pomůže, když tady vidíte lidi z naší země, takže je to určitě fajn. Jsme rádi, že došlo tolik lidí nás podpořit a že o to je zájem a že o nás je zájem. První trénink si myslím, že se vydařil a samozřejmě po té cestě ještě jsme trošku rozlámali. Ale užili jsme si to.
1: Do turnaje vstoupí Češi v pátek ráno našeho času v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Ve skupině se utkají taky s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D10 za Hlavence má nehoda v Teplicích. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Hlavenec. Na 15. kilometru máme hlášené porouchané vozidlo, může zasahovat do pravého pruhu. Na nehodu pozor při průjezdu Teplicemi, tedy na silnici 8 ve směru do Dubí. U sjezdu do centra a na Duchcov na 24. kilometru havarovala dvě osobní auta, čekejte omezený provoz. A v Praze je zavřený Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov, je to kvůli nočnímu čištění, omezení má skončit v 5 hodin ráno. A v Brně pozor u Moravského náměstí, v křižovatce ulic Koliště a Milady Horákové havarovala dvě osobní auta. A teď se to tam vyšetřuje, projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle přehánky a taky bouřky. Později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28 a na horách kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Pokračuje noční radiožurnál 5,5 minuty po 1 hodině a dnes je neděle 7. června. Kněžská klerika a dopisní obálka. To jsou atributy, neboli znaky, se kterými se budou znázorňovat dva noví čeští blahoslavení kněží. K blahořečení Jana Buly a Václava Drboli se vrátíme za chvíli v nočním radiožurnálu.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Dva čeští kněží, Jan Bula a Václav Drbola, oficiálně přibyli na seznam blahoslavených v římskokatolické církvi. Oba kněze na začátku 50. let ve vykonstruovaných procesech odsoudili a zavraždili komunisté. Církev teď jejich smrt uznala za mučednickou.
1: Aby ctihodní služebníci boží Václav Drbola a Jan Bula byli od nynějška nazýváni blahoslavenými.
2: Předčítá papežský legát Michael Černý znění vatikánského dekretu, kterým se dva čeští mučedníci dostali na seznam blahoslavených katolické církve. Dekret přečetl Michael Černý latinsky. Zbytek bohoslužby ale vedl v češtině. Kanadský kardinál má totiž český původ. Narodil se v Brně, než jeho rodiče emigrovali. Na slavnost se prý několik měsíců připravoval s českým lektorem. Moment blahořečení prožívalo jen na brněnském výstavišti více než 13 000 věřících. Ze Sušen u Chomutova přijela taky Lenka Klicmanová s dcerou Maruškou.
3: Nám se líbila určitě jednota křesťanů. Je to hrozně pěkný vidět tolik lidí, kteří prostě přijeli z jednoho důvodu a ta jednota je super, je to tady cítit, ta atmosféra.
2: Co se líbilo tobě?
4: Mně se líbila strašně písnička Milosrdný a líbilo se mi, jak tam zpívá SBMK.
5: Když je někdo vyhlášen za blahoslaveného, tak se stává jakýmsi vzorem. Můžou si ho třeba jeho jméno vzít třeba Biřmovanci jako patrona, nebo může se takhle používat. Má vlastně v tom liturgickém kalendáři jeden den nějakou jako památku, kdy se jako připomínají ti lidé jako vzor.
2: Doplnil brněnský římskokatolický biskup Pavel Konzbul. V liturgickém kalendáři budou mít Jan Bula a Václav Drbola svátek 17. června. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: přijde zpět.
1: Xindl X s písní Puberťák zazněl v nočním radiožurnálu a míříme na sever Čech. Na libereckém Ještědu se pase stádo 10 ovcí. Spásat budou trávu na sjezdovce Nová Skalka. Prozatím mají ovce výběh u horní stanice Lanovky, postupně se ale bude ohrada posouvat níž. O zvířata se starají zaměstnanci městských lesů a byli jsme u vypouštění stáda do výběhu.
2: Může se stát, že to narazí do toho plotu, bude se to mrskat, nebo to zdrhne.
3: Upozorňuje přihlížející ředitel městských lesů Jiří Bliml. Připravené ohradě u horní stanice Lanovky Skalka právě najíždí auto s vozíkem, ve kterém už čeká stádo ovcí.
4: Ještě asi metr.
2: Ono to možná bude chvíli trvat, jo?
3: Po otevření vozíku ovce několik minut čekali uvnitř, hned jak se první z nich odvážila vykročit do ohrady, vyběhli ven i ostatní.
2: Tak, zavřeme, pustíme elektriku do ohradníku a máme hotovo.
3: Ovečky jsou v ohradě, jak je velká asi?
2: Co se pasou, tak to je 4,5 tisíce metrů teď zatím. A to je dočasný, protože pak to budeme zase přestavit zase na další plochy. A spínka budou tamhle v té ohradě, která je zabezpečena proti vlkovi.
3: Je tady vlk?
2: Za kopcem.
3: Ovce, které se tady na Ještědu pasou, jsou z plemene skude, vysvětluje ředitel Bliml.
2: Jelikož je to malé plemeno, lehké plemeno, tak nespůsobuje nějaké sešlapávání té půdy. Nám to tady úplně vyhovuje. Je to spíše do těch hor, popřípadě do nějakých podmáčených stanovišť.
3: Na sjezdovce budou ovce do podzimu, říká ředitelský areálu Ještěd Radek Chalupa.
5: Na zimu se pak následně převezou do zimoviště.
3: Ovce svým spásáním nahradí mechanické sekačky.
5: Dobrá věc i s ohledem na nějakou udržitelnost a ekologii a biodiverzitu.
3: Říká Chalupa. Ještěd je podle něj jediným českým ski areálem, kde se na sjezdovce pasou ovce. Podobné případy zaregistroval pouze v Rakousku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Vysíláme zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Dva izraelské útoky na pásmo Gazy zabily 7 Palestinců, včetně 2 žen. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na palestinské zdravotníky. Izraelská armáda prohlásila, že terčem úderů byli teroristé, neuvedla ale žádné další detaily. Navzdory příměří uzavřenému loni v říjnu izraelská armáda pokračuje v útocích proti všemu, co označuje za bezprostřední hrozbu. Zároveň přímo kontroluje více než polovinu palestinského území. Polsko nebude v plném rozsahu uplatňovat migrační a azylový pakt Evropské unie, aby neohrozilo svou národní bezpečnost. Agentuře PAP to řekl náměstek ministra vnitra Maciej Duščik. Dohoda vstoupí v platnost v pátek a Polsko si stejně jako Česko zajistilo výjimku z povinného principu solidarity. Nebude tak muset přijímat žadatele o azyl z jiných zemí. Polská vláda ale nechce zavádět také jiné části migračního paktu, jako je třeba povinnost budovat přijímací centra nebo zdravotní zařízení pro migranty. Soud poslal do vazby 35-letou ženu obviněnou z vraždy v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem se kriminalisté zabývají od středy, kdy na zahradě jednoho z domů našli část lidského těla. Další podrobnosti k případu policie zatím neuvedla. A na Slovácku pokračuje akce s názvem Víkend památkových domků.

0: Zájemci můžou ještě během dneška navštívit 63 vesnických stavení, usedlostí mlýnů a nebo malých muzeí. Často jde o místa, která jsou běžně nepřípustná. Památkové domky budou otevřené od 9 do 17 hodin. Sport. Ruská tenistka Andrejevová vyhrála Roland Garros. 19-letá hráčka ovládla Grand Slam poprvé v kariéře. Ve finále porazila polskou kvalifikantku Chvaliňskou 6-3 a 6-2. V finále mužské čtyřhry ovládla španělsko-argentinská dvojce Granollers-Zeballos. Dnes čeká finále deblu Kateřinu Siniakovou. Po boku Američanky Townsendové nastoupí dopoledne proti srbsko-kazašskému páru Kruničová-Danilinová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavírka D35 za Vysokým Mýtem a nehoda v Praze v Liberecké ulici. Dálnice D35 směrem z Vysokého Mýta do Hradce Králové je teď na chvíli uzavřená za odbočkou na Chrudim. A ve směru na Moravu jede těžký vojenský konvoj a provoz policie zastavila kvůli nosnosti mostu na kilometru 156. Uzavírka nepotrvá dlouho. V Praze pozor na nehodu v Liberecké ulici ve směru z centra. Ve sjezdu u sjezdu na Ďáblice a Prosek havarovala 3 osobní auta. S opatrností se ale dá projet. Řeší se to v zatáčce na sjezdu, tak zpomalte. V Praze je mimo provoz Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Z provozu ho vyřadilo plánované čištění. Znovu otevřený má být v 5 hodin ráno. A v Brně vyšetřují nehodu u Moravského náměstí. V křižovatce ulic Koliště a Milady Horákové havarovala 2 osobní auta. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, na severovýchodě místy přehánky a taky bouřky, později odpoledne začnou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Mužská antikoncepce v podobě gelu na rameno. Tak i taková může být budoucnost našeho intimního života. Pokud vás zajímají podrobnosti, tak celý článek k tématu nových možností právě mužské antikoncepce najdete na iRozhlas.cz v rubrice Životní styl. Tak se tam podívejte a teď už Alvaro Soler.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Dnes budou v Arménii parlamentní volby. Rozhodnou nejen o budoucnosti země, ale i o sudu Rusů, kteří tam po začátku války na Ukrajině uprchli. Jaké proto měli důvody? Nejen o tom uslyšíte v reportáži našeho zvláštního zpravodaje za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Hladíte noční radiožurnál a Arménii čekají dnes parlamentní volby. Ty rozhodnou, jestli bude pokračovat v prozápadním kurzu nebo spadne opět do zájmové sféry Ruska. Volební průzkumy naznačují, že vítězně by z voleb mohla být současná vládní koalice. Šanci mají ale i opoziční prokremelské strany, které podporují masivní dezinformační kampaň na sociálních sítích. Na výsledky voleb čekají nejen sami Arméni, ale i Rusové, kteří tam po začátku války na Ukrajině uprchli.
1: Первый месяц, наверное, начало войны, я думал, что это скоро закончится, и я могу вернуться.
2: První měsíc jsem si opravdu myslel, že válka na Ukrajině brzy skončí a budu se moci vrátit domů do Moskvy. Teď je ale zřejmé, že to hned tak nebude. Vlastně o tom ani nepřemýšlím. Dokud tam vládne Putin, je návrat vyloučený, a to nejen z morálních důvodů.
3: Oleg je lidskoprávní aktivista. Jakmile zahájil Kreml invazi na Ukrajinu, bylo mu jasné, že buď uteče, nebo skončí ve vězení.
1: Lidi, kteří prostě v duše neprijali.
2: Někteří sem uprchli proto, protože prostě nesnesli, jak ruská vláda hitlerovským způsobem napadla sousední zemi. Jiní sem přišli prostě jen zachránit svůj biznis poté, co byly na Rusko uvaleny sankce. No a někteří se prostě jen báli mobilizace.
3: Mezi tyto mladé muže patří i dnes 27letý Igor.
4: Dlouhodobá tranzitní zóna pro mnohých, no při tom
5: počítali jsme, že Arménie bude jen tranzitní zemí, ale jako další i já tady zůstal. Nebylo lehké najít si práci, ale nakonec se to povedlo.
3: Po únoru roku 2022 přišlo do Arménie skoro 100 000 Rusů. Zhruba polovina z nich v zemi zůstala. Zvláštní skupinu představují dezertéři, kteří uprchli z války na Ukrajině. Tady jsou v bezpečí. Arménie dosud do Ruska nevydala jediného politického uprchlíka. Stejně jako Oleg, i tito lidé teď s napětím čekají, jestli v nedělních volbách vyhraje současná vládní koalice nebo proruské opoziční strany.
1: No, jestli vyhrají kremlovské kandidáty, to je to samozřejmě bude velká tragédie.
2: Především by to byla tragédie pro samotnou Arménii. Země se staví na nohy. Po 30 letech zmatků a válek se pro ní rýsuje nějaká budoucnost. Věřím, že se k Putinovi a jeho chuntě obrátí zády. A pokud ne, budu se muset poohlédnout po azylu v nějaké jiné, bezpečné zemi.
3: Říká Oleg z Jerevanu, Jaromír Marek, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Policie po výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našla zábavní pyrotechniku zřejmě domácí výroby. Fotbalisté iránského národního týmu dostali víza do Spojených států na zápasy mistrovství světa. Kánoistka Martina Sadková získala na světovém poháru v Praze stříbro a dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty většinou do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Pyrotechnik při prohlídce bytu po včerejším výbuchu v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku nalezl zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie musel vrtulník převést jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum pražské nemocnice na Královských Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Ostatní obyvatelé domu už se mohli vrátit do svých bytů. Další nebezpečí nehrozí. Kriminalisté důkazy zajistili a budou je dál zkoumat. Předseda strany PRO Jindřich Reichl by chtěl, aby vládní koalice měla v letošních volbách do Senátu společného kandidáta ve všech 27 obvodech. Podle Reichla by tak vládní strany měly největší šanci získat v horní komoře převahu. Řekl to na ideové konferenci strany. Strana by jako společného kandidáta chtěla nasadit například děčínského zastupitele Jana Skalického. PRO se do sněmovny dostalo v posledních volbách. Je součástí